0: Jana Naďová, Dagmar Patrasová, Jiří Lábus, Ondřej Kepka, Ivana Andrlová, Milan Peroutka jsou právě teď tady na jevišti divadla U hasičů, ale vy víte po tom dnešku i po tom natáčení, že stát se může opravdu cokoliv, čili je možné, a to jsem taky zažil prvně v životě, že může nastydnout vodník. Jsou takové situace, nám se to stalo, nastydl nám vodník z Arabely Josef Dvořák. Pepíčku, zdravíme tě od hasičů, hezké dobré odpoledne.
1: Ano, Mauska, ježíš, tak to poprvé v životě vystupuju přes telefon, slovíčku.
0: Zdravíme tě, prosím tebe, tak ty jsi ochořel, prý jsi tak nemocný, že tě jajina ani nepustila, ty jsi nastydnul jako vodník, už je ti líp, prosím tě, jak ti je?
1: Ale no tak vo mně je, Aleši, pečováno neuvěřitelně. Já jsem VIP pacient, on není žádný jiný tady u nás. Takže jsem jediný, já jsem VIP a já kolem mě kmitá a snáší všechny možné věci. Člověče, já už jsem snět takových prášků, že už se ze mě stává feťák. Už to jako fetování pro mě nebude žádná novinka teda, protože a já to znám jenom ve velkých dávkách. Já to beru teď, až se ze mě kouří, ale můžu říct, že se to lepší teda, no. Jenom, že je to mrcha, tato křipajzna, ona zaútočí úplně nečekaně z ničeho nic a udeří s plnou sílou. Kamaráde, i na vodníky.
0: Prosím tě, Pepičku, my tady dneska vzpomínáme na Arabelu 45 let od premiéry. Co tobě se vybaví a tvoje vodnická úžasná role? Jak ty vzpomínáš na Arabelu?
1: No jo, no tak já měl v té Arabele ještě, člověče, jednu věc. Tenkrát podle scénáře jsem se měl koupat ve Vltavě. A já jsem studenou vodu nesnášel vůbec, já jsem teplomilnej. Teď se to zlepšilo, ale já byl teplomilnej a každý den jsem se z produkce dozvídal vždycky jenom takový zprávy jako jo, tak jsme byli měřit Vltavu a má tolik a tolik stupňů, 7 nebo 6 a měli velkou radost, jak mě uvidějí, že se tam potápím. A člověče, já dostal nějaký zánět, šel jsem k panu doktorovi, který mě prohlíd a řekl, pane Dvořáku, vyvedete mi blbý prázdniny a blbý léto. Já jsem říkal, jak to? On říkal, vy nesmíte do vody. Vy nesmíte v žádném případě do vody. Já jsem říkal, můžete mi to dát písemně? A dostal jsem to písemně, no, takže za mě tam skáče double teda, no.
0: To se dozvídáme věci. Každopádně, Pepičku, já moc děkuju za tuhletu vzpomínku. Přejeme brzké uzdravení, pozdravu Jajinu a budeme se těšit opět tady u nás v Tobogánu. Měj se krásně, zdravíme Josefa Dvořáka.
1: Alečku, mějte se krásně, já vás zdraví. Díky za aplaus. Zdravíme vás, buďte zdraví.
0: Zdravíme krásně. Bylo tady několikrát jméno pana režiséra Václava Vorlíčka. Já jsem měl tu čest s ním několikrát natáčet, vyptávat se ho a proto teď dvakrát promluví i v tom našem dnešním toboganu. Jedna taková zajímavost, jak vlastně Arabela vznikla. To byl totiž seriál napsaný na zakázku. Pane režisére, jak to tenkrát bylo?
2: Já jsem zrovna dotočil pohádku Jak se budí princezny a společně s Milošem Maculkem jsme byli pozváni na tehdy československý Telexport, že je tam muž, který by s námi velice rád mluvil. Byl to pan Gerd Mintefering z VDR, Westdeutscher Rundfunk z Kolína nad Rýnem a dal nám nabídku. Nesmírně nás překvapil, poněvadž nám vymenoval naše filmy podle let, jak jsme ty filmy natáčeli, měl to přesně dokumentovaný a hned na místě nám řekl, pánové, já jsem všechny tyhle ty filmy vaše kupoval a pravidelně vysílal a musím říct, že jsem měl vynikající sledovanost a proto bych od vás rád něco, co by bylo jako Dívka na koštěti, 3 ovíšky pro Popelku, Jak utopit doktora Mráčka. Psal se rok 76 a on si u nás vlastně objednal televizní seriál, s kterým ovšem my jsme jako autorsky vlastně neměli vůbec žádné zkušenosti. My jsme pracovali s dimenzí těch 85-90 minut s ranými filmy, s komediemi. No a najednou jsme měli dělat asi 28-minutové díly, čili úplně jiná dramaturgie.
0: Ano, pan Václav Vorlíček, 28-minutové díly. Když se na to člověk dívá dneska, tak jsou to vlastně velmi kratinké. Dneska jsou děti zvyklé na ty 3-hodinové celovečerní filmy, že jo? Ale důležité bylo třeba i vymyslet jména. Jiříku, víš ty, jak vzniknul Rumburak? Kde se vzalo jméno Rumburak?
3: To vám nepovím tohle, to nevím, ale Václav Vorlíček mě vyprávěl, že když to překládal nějaká překladka do němčiny, jo, ten seriál, tak myslel, že Rumburek je obyvatel města Rumburk.
4: No, opravdu to bylo, ano.
0: Ano, Rumburak prý měl evokovat toho čaroděje Arabelo. Víte, jak vzniklo jméno Arabela a kde se vlastně původně vzalo?
5: Ano. To rozprával pán Vorlíček. Mimochodom, chcem připomenout, že tento rok mal, by oslavoval nedožité 95 rokov, pán Vorlíček, na to jsme ještě zabudli. A mi vzpomínal, že čítal nějakou povědku Dickensa a tam prostě vystupovala tato postava, rola Arabela, a hrozně se mu to jméno páčilo, ale on si tu Arabelu prostě představoval, že je to černovláska, hej. No ale potom přišel za panem Macorkom a ten je Arabela, to zní tak nějak maďarsky, jak prostě, to se mu nelíbilo, hej. Ale nakonec si to ten Vorlíček presadil, že ta Arabela to je jméno, které prostě ten film se bude volat Arabela. A dneska máme Arabela rádio, Arabela operetu, Arabela knížky, Arabela, ještě tu máme ještě taky pivo bolo s Arabelou, no. Restaurace Arabela, takže dneska je to skutečně to jméno mal na to šťastie, no. Že to jméno vlastně sa presadilo vlastně na celom světě.
3: A Rumburek je salát.
6: S rumem.
5: Rum, no počkaj, to keby si povedal, to je jako, to malo být něco s rum, rumom. Rum, bů, burčák.
3: Ne, ono
5: rum,
3: to bylo tak, burčák. Je to bylo tak, že jeden Australan, Čech Australan přijel do Čech a říkal, ty běží seriál Australia, a tam se tam běžel jako o nějakým ožralém ořechu. A to si hrál ty, on to znal jako rum burák, rozumíš?
0: Když jsme tady u těch artefaktů, Ondřej Honzík žmoulá knihu a to by mě zajímalo, co máš ty, no, co jsi doma našel.
7: Já si myslím, že to je asi premiéra, protože já to strašně nerad někde ukazuju a strašně si to vaté památník můj.
0: Aha.
7: Já jsem s ním bohužel kolem 15 let skončil, protože jsem se začal stydět. Jo, ve 20 podepiš se mi tady, jo, a tohle, ale do těch 15 jsem to, a mám tady od pana režiséra Vorlíčka takovýhleho hada, ono je to strašně malinkatý, takže tady v divadle to nebude vidět a v rozhlase teda už vůbec ne, jo, ale můžeme to dát na internet nebo na Facebook, to můžeme dát.
0: Já na to vidím dobře a budu to vyprávět všude.
7: Jo, je to dlouhej had, to si dal velkou práci, pan Vorlíček. A normálně mě tam napsal Ondrovi, začíná to jako odsaz hada je únor 79, Ondrovi, aby se mu hezky vzpomínalo na takhle dlouhatánskou společnou práci na televizním seriálu Arabela a hlava hada s korunou princezny Arabely, končí duben 1980. A nádherný je teda podpis Vorlíček. A tady moje babička, která byla jako taková jako popiskomilná, jo, tak ten památník vzala a zkazila ho, protože všude začala psát takový poznámky. Takže tady poznámky režisér Arabely, jo, abych si to jako, jo, jo, ale ne, já na babičku vzpomínám s láskou, ale tohle to bylo, abych ji teďka tady nepomlouval veřejně. Ale tak to bylo krásně, režisér, a to mám ještě lepší poznámky. Mám tady Jirku Lábuse taky. No jasně, Jirka Lábus.
0: Co ti tam napsal?
7: Ano. Ahoj Ondro, zdraví tě, čaroděj druhé kategorie, Jirka Lábus 1980, takže to jsme už točili po synchronizmi. František Filipovský, Libuška Šafranková a další. Nechci se chlubit, ale jsou tam krásní lidi.
0: Já se taky nechci chlubit, ale za malou chvíli dorazí do našeho vysílání další překvapení. Dáma, která zatím sedí v první řadě, v Arabele pronesla pár vět, i v čem mluvila. Ty jsi tam vůbec, nebo jsi byla jenom vidět? Nebo řekla jsi tam něco?
8: Zpívala jsem Ach ta láska.
0: Zpívala Ach ta láska nebeská, promiňte, já neustále zapomínám. Tadle scéna mi
7: úplně... Aleši měla několik výrazných dialogů v tom seriálu, to se jí musím zastat.
0: No když to říkáš ty...
7: Jo, já jsem u nich nebyl teda, jo? Ale jako divák si to pamatuju.
0: Ano.
7: Ne,
0: tenhle díl mi zřejmě po každý utek, když to reprízovali, ale já se na to... Nesmím mrknout. dorazí dáma, jejíž věty, které pronesla v tom seriálu, budete umět citovat. Ale ještě předtím další písničku, Milánku, co to bude? Ano, jakou jsi připravil teď?
8: Teď jsem vám připravil píseň z mé tvorby, jmenuje se Svítání. To je celý.
0: Děkuji. Ty jsi tak dramaticky nadech.
8: Já jsem přemýšlel, no.
0: Svítání.
8: Já jsem chtěl říct, že já ve své práci zažiju spousta různých, říká se tomu dneska moderně, překračování komfortních zón, ale dneska je to pro mě další milník, jo, zpívat no. před váma. Tak tím chci dopředu omluvit, pokud to nebude úplně stopro, ale jdu na to.
0: Ne, podívej se, mě v tomhle kostýmu už dneska stačí málo. Ano, já bych se toho nebál. Jen dotaz na Rumburaka, protože Rumburak, prosím vás, má pracovní povinnosti, což vůbec... Jiříku, kdy potřebuješ odletět?
3: No za chviličku, no, čeká mě helikoptéra.
0: Moderní Rumburak a vám zpívá Milan Peroutka.

0: Dámy a pánové, Milan Peroutka a ochutnávka z jeho tvorby.
1: Alešku.
0: Ano?
1: Proč během té písničky odešly Rumburak i Arabela?
0: Podívej se, buď rád, že zůstala Ksenie s Honzíkem.
1: Jsem. No.
0: Ale dobrý. Vrací se a Rumburak odletěl Ano, Arabela se nám schovává k cestovnímu plášti, vypadá to, že se vypraví zpátky do Švýcarska. Malinko se nám to klátí, protože plášť je opravdu velmi dlouhý, ale vrátila se, je to v pořádku. Rumburak odletěl helikoptérou, to je něco jako Kolumbus přijede vodovodem. To je hezký, že kdyby přišel nějaký cizinec a neznal tvorbu Macourka a Vodlíčka, tak myslím, že jsme se všichni zbláznili. No, já jsem se, sedím tady v tomhle, jsou dvěma paním říkám Ksenie Arabelo, oni točí prstenama a všichni se tomu smějeme. A do toho přijde pán, tvrdí, že je Rumburak. Jako ne, prosím vás, to je to naše české krásné dědictví. Dámy a pánové, teď přijde dáma, která se objevila v seriálu Arabela a pronesla několik ikonických vět, které všichni známe. A já doufám, že po těch 45 letech, já jsem jí připravil tady text, že je zopakuje. Dámy, ano, je to složité, musí to být doslova. Dámy a pánové, je mi velkou ctí, že naše pozvání přijala paní Alena Procházková. Dobré dopoledne. Herečka Alena Procházková, která před pár dny oslavila své, můžu říct kolikátý, 80. narozeniny. Alenko, všechno nejlepší. Líbám vás za všechny vaše příznivce a obdivovatele. To je mimochodem, ano, když už jsme v tom blázinci, to je dcera četníka ze Saint-Tropez. Tedy ten český hlas samozřejmě. Ano, to je mladá Kryšotová. Alenko, krásné, dobré odpoledne. Vítejte dobré tady odpoledne, u nás v Toboganu.
2: Dobré odpoledne, děkuji pěkně.
0: Posaďte se u nás. Posaďte se u nás s květinou. Jaká je ta vaše vzpomínka na Arabelu? A já o tom mluvím jako, že to je ikonická věta, ikonický výstup, ale pro vás to musel být tenkrát jeden natáčecí den možná?
2: Jeden natáčecí den to
0: ano.
2: Bylo. Točili jsme to na zámku za Prahou a bylo to strašně krásný, protože mi zavolal režisér Vorlíček, s kterým už jsem točila několik filmů a říkal mi, prosím tě, mám pro tebe krásnou roli, jenom malinkou. A já si strašně přeju, abys to dělala. Tak přijeď.
0: Potkali byste se s Arabelou, na plátně, ale na obrazovce. Arabela ano. Se dívá na tu skamenělou rodinu. Ano, ano na svého
2: ano,
0: tatínka. Ano, skamenělá ano. Rodina je tam.
2: Ano.
0: A na svatbě, ano, skamenělá Stella Zázvorková, pan Brodský, pan ano. Sovák, samozřejmě. Víte, o čem jsme se doma bavili? To ráčkování.
2: Ano.
0: Jak, to je geniální nápad. Jak, kdo na to přišel? To bylo ve scénáři, nebo vás to napadlo, nebo jak k tomu došlo?
2: Já jsem tak šikovná.
0: Vy jste tenkrát takhle ráčkovala.
2: Napadlo.
0: Jo, takhle máte.
2: Mě to tenkrát napadlo, protože jsem si říkala, je to tak krátký výstup,
0: no.
2: Tak potřebuju něčím zaujmout.
0: Ano.
2: A protože tam bylo tolik, tak jsem začala háčkovat.
0: No, ale mě tam fascinovala jedna věc, že r řeknete pokaždé, ale r umíte.
2: R, ano.
0: To vidíte, jak ano. Jsem zkoumal
2: pečlivě. To jsem se domluvila s režisérem, že budu jenom háčkovat.
0: Ale r tam bude.
2: A r tam bude, ano.
0: Alenko, slavíme tedy 45 let. Myslíte, že tento ikonický výstup, jeden vlastně z nejslavnějších, ne, Arabela s Ksenií tam hráli taky v tom seriálu, to jako jo, ale... já jsem si dovolil tady, já jsem to udělal velkým písmem. Ne, že byste, a já jsem zvyklý z domova, já manželovi takhle musím všechno, no, to je 26 tučně, no jo, no jo, no. Ale, že bychom, ale my bychom tady teď potřebovali, že by... Ne, tak no, je tam paní Zázvorková, tak to udělají obě princezny najednou možná. Já bych udělal pana ano. A my jsme tady skamenili. Udělal by si, prosím tě, muže sliníciho si prst? Takhle jenom, kdyby si strčil. No, do pusy, ne do nosu. Do pusy. Ano. Výborně. Ano. Vy stojíte opodál. Ne, pozor, já jdu za váma. A my stojíme na té výstavě. My stojíme na té... Ano, pan Sovák tam byl. Tak to budu já, prosím vás. Tak ano. A protože on potom říká, veličenstvo, ta káva je studená. Ale to je až potom, teď jsme kamenní, jo? Soustřeďte se mi, Alenko, ano. Připravená? Štronzo, uděláš nám, pane režisére, pana Vorlíčka?
3: Jakože budu točit, jo?
0: Točit úplně nemusíš, stačí. Nějaký ty kamery, ano. Tam řekni. Ano, tak prosím tě.
3: Tak pozor, ano. Připravíme se. Kamera.
2: A nakonec se chci zmínit o největším díle Alexandra Pimpery, jejím sousoší nazývané muž, slínící si prst a jeho přátelé. Geniální dílo, v němž Pimperův realismus zachází do takových podrobností, jako je odřený rukáv anebo utržený knoflík. Takový detail nemá v dějinách umění vážení přátelé obdoby. A co tedy můžeme říci závěrem? Že tyto sochy představují vrchol Pimperovy tvorby, neboť v skutku vypadají jako živé.
0: Stop. Alina Procházková po 45 letech sousoší mistra Pimpery.
2: A ještě na závěr. Prosím, vraťte se na svá místa, ať mi neskazíte vernisáž.
0: Vy to umíte i bez textu, jak to pokračuje. A tam je ta krásná chvíle, kdy Arabela se podívá a řekne, to je tatínek. A Jana Brychová řekne, co se mu to stalo? On je tam kameny, Arabela otočí prstenem. No to byla nádhera. Tak já jsem si to vychutnal. Jaké to bylo? Taková životní výstupová věta, jak se vám to po těch pět... Teď to budeme dělat každých 45 let právě. To bude...
2: No...
0: To už tady bude Rumburak sám.
2: No já jsem zažila díky této scéně v Arabele nádhernou scénku. Měla jsem trochu potíže se srdíčkem, takže jsem byla na kardiologii, na vyšetření echo, tak tam tak ležím a přišel pan doktor, říkal, paní Procházková, já vás strašně miluju, já mám tak rád tu scénu s tím Pimperou. Prosím vás, ležte, já ji mám nahranou na mobilu, já vám ji ukážu.
0: Ne, ale díky panu Macourkovi všichni známe tvorbu Alexandra Pimpery, jenom zřejmě nikdy neexistoval. Arabelko, Ksenie, je nějaká seriálová scéna, kterou vy máte obzvlášť rádi a rádi na ní vzpomenete, ať třeba proto, že jste se tam setkali s někým zajímavým, a nebo to bylo zajímavé kvůli natáčení. Arabelo, která to je? Je nějaká taková?
4: Najzložitejšia scéna pre mňa bola práve tá voda, ako hovoril pán Dvořák. Ten sa z toho vyzul diplomaticky. No a ja som do tej vody musela. Skákala som do Vltavy, všetko sme skúšali, ako na pred ostrov ešte som neskákala, všetko mi bolo jasne povedané, čo mám robiť, ako skákať a že sú dole potápači. Ja som mala z toho taký strach. Z tej studenej vody. Ja som si myslela, že keď tam skočím, že sa mi stiahnu všetky cievy a že srdce zostane stáť. Ale ono naopak, ono by sa roztiahlo. Hej? Ale dobre, mala som 19 rokov, takže dá sa to odpustiť. A ja som to naštudovala, OK. Pán režisér, všetko pripravené, kamera, jede, klapka. A mala som skákať, ale ja som ešte ani neskočila, už som krikala, pomôcť! Kamera šla a až potom som sa hodila do vody. Takže vyšla som von z vody a pán režisér hovorí, Jano, ešte jednou. Ešte jednou. A prečo? Nemôžem ti to ukázať, ale ty si už řvala, než si skočila do vody. Prezliekli ma nová parochňa. A ešte raz. Ale prežila som to? Ale to bol pre mňa ten najkrajší moment vlastne v tom filme, tá najťažšia scéna. Najpríjemnejšia scéna bola, keď som počúvala tej muške a nahovárala som Petrovi v škole. Vtedy som si hovorila, nebolo by to krásne, keby sme vedeli aj dnes počúvať, čo si tie zvieratá tak myslia, hovoria o nás a či ako s nimi zachádzame. Takže to ma tak napadlo, že to bola taká krásna myšlienka, ktorá má aj dneska po 45 rokoch čo povedať.
0: Je to fakt. Ale Je pravda, že kdyby v dnešní době, co bylo třeba v návštěvnících, tak to tady téměř všechno máme. Pilku, dědy, drchlíka vlastně máme, že jo, a marouny taky už v leckterém fast foodu máme a tak, ale z té Arabely, ta muška by byla praktická. Mně by se líbila ta květina slétajícího čestmíra, ta květina pravdomluvnosti. Ta by stála uprostřed toho stolu v otázkách Václava Moravce. On by na začátek řekl tak a nadechnout. To by byla show, to by jsme se dozvěděli věci.
3: Já myslím, že ale to už by tam vůbec nikdo nechodil.
0: To je pravda. Milá Ksenie, co nebo kdo se vybaví tobě z vaší královské rodiny anebo z tvého králování? A ty si vlastně to králování měla o něco delší, protože pak v tom pokračování si se drobně polepšila, Fantoma se si pojala za muže. Co se vybaví tobě? Která třeba scéna? Který člověk?
5: Tak třeba Jirka Hrzán, který hrál ve scéně, co to byl oběd, nebo co to bylo, že jo?
1: V tom hotelu,
5: kde já jsem pracovala jako...
0: Ano, jako, jak jsi šimrala to nádobí, teda. Ano.
5: Ano, a jak jsem tu rajskou vylila na hlavu, bylo to...
6: Kolikrát jsi to lila, tu polívku? Bylo to jednou, nevíš? No.
5: Bylo to jednou.
0: No. Dáda je na první já dobrou, jakože to šikovně, jistě. Samozřejmě. No. Ale když si vzpomenu jenom třeba na ten váš královský dvůr, díky těm nádherným kostýmům, jaký byl ten pocit, když vás převlíkli, tam byl ten štáb a teď se sešla paní Brejchová, pan Brodský, pan Sovák, vy dvě, jako ta nádherná královská rodina na tom zámku, to přece i pro vás jako pro herečky musel být neskutečný zážitek.
5: Nádherné, já miluju pohádky a vlastně jsem se do pohádky dostala touto rolí a bylo to úžasný, i když ty kostýmy jako byly krásný, ale byly těžký.
0: A je v tom horko, já si chtěl vzít dneska toho Rumboraka, ale vzal jsem odlehčenějšího Willibalda.
5: Je v tom horko, ano. No. Sešněrování a tak. No.
0: Ale krásný. Honzíku, malý, která scéna se vybaví tobě?
3: Já jich mám několik, ale jenom tady s tím poleváním té rajské jsem si vzpomněl na Láďu Menšíka. Když točil to, jak Láďa Županič, pan Herman, že mu vyleje, takhle zvedne ten stan a vyleje na něj tu vodu, tak ano, byly ano, tři ano. Kamery a u jedný stál asistent kamery a ten měl takovou tu trikovou kameru, jakou třetí jenom jako pro jistotu. Co ten Láďa předved za grimasu? Já to se nedá napodobit, ale výsledkem bylo toho, že tenhle asistent spadnul smíchy vedle kamery, klepal sebou takhle do země a kamera naštěstí jako běžela. Druhá kamera, ten to zapomněl pustit, takže vlastně ten záběr, který je jenom z té jedný jediný. Takže to je teda vzpomínka na Láďu Menšíka ještě. No pro mě samozřejmě ikonické bylo řídit auto,
0: no, tak to
3: protože já jsem opravdu v 9 letech a nádherné bylo, když přicházel pan Vorlíček a tam byl ten majitel toho vysněného drahého veterána. Jo, přišel a kdo jako bude a tohle a teď se objevil a já tehdy vypadal na 4 roky, jo. Já byl podměrečnej, mě ani výtah v tom hotelu nevzal jako váhu, to je zase jiná historka, jo. Já jsem vlez do výtahu, výtah zasnul a bylo vymalováno, jako jo. No a já jsem normálně přišel a pan, no tak tady máme řidiče, ne, ten pohled toho majitele veteránu, ten vidím doteď, to zoufalství ve tváři a teď to dilema, odjedu domů, nedostanu ty peníze, nebo bude tady to. Teď jsem si do toho sedl a ta opravdu v několika záběrech jsem opravdu řídil, jo, tak to se musím pochlubit. A nádherný bylo, že když jsme dojeli a teď vodiček říká, vycouvejte. A já jsem si říkal, no tak proč ne, že jo, dám tam tu zpátky. Tam se řadí úplně jinak, než u současného auta, plyne ve prostřed, brzda vpravo, to je úplně jinak, jako jo. Takže to, a já jsem jako, že to, a on se vrhnul na to auto, prostě na kapotu, takhle zakryl vlastním tělem, prostě vyhnal mě ven, vždycky vycoval, ale já jsem opravdu asi 300 metrů jel sám, pak mě chvíli tahalo lano a tak dále. No a potom třetí krátká vzpomínka, když tady byla řeč o té vodě, tak to je na dvojku Arabelu, Jirka Lábus by to potvrdil, tam jsem poprvé zažil, co to je se topit. Protože jsme taky scénu točili, jak se rveme s Jirkou Lábusem. On to říká veřejně, že to můžu klidně říct. On se bojí vody, má strach z loubek, takže byl kaskadér připravený, že spadneme s kaskadérem a Jirka dotočí ty detaily potom, jako jo. Kaskadér měl byl oblečený v tom rumburakovském těžkém kostýmu a samozřejmě frajer, že jo, tak to je sranda. Tam bylo tak metr a byla hladina, jo, legrace, jako, jo, a já z vody problém nemám, takže jsme jako si takto, no, tohle. No a spadli jsme tam a ten kostým vážil skoro 100 kilo, potom jsme zjistili, jeho, toho. A kaskadér měl co dělat se udržet nad vodou, sena se absolutně nehrála dál a mně spadli takový džinovský podobný, jako máš ty kalhoty, svázali mi nohy, vytvořili, a já byl Jean Valjean v Bydnících, já jsem jel dolů. Já jel normálně, já jsem nechápal, co se děje, to je šílený pocit, jo, že jedeš dolů, jako že tě někdo tahá a jednou rukou, což nechápu dodnes, jsem se rval nahoru podle boje, mizející lodě, která byla takhle nade mnou. No, naskákali kaskadeři, vytáhli mě, zachránili, no jo, ale přesně. No tak no, nemáme natočený, že jo, jdeme znova. A hele, oba dva, kaskadér Machr, rozumíš, který proskakuje hořící auta a tohleto, jsme tam stáli jak dva takový blbci. Ne, za chvíli, já v životě tam, no konec.
0: I takové zákulisí bylo v Arabele. Je tady další písnička, tu si pustíme opět ze záznamu, protože ta tady nesmí dneska chybět. Arabela jako seriál inspirovala celou řadu interpretů a asi nejslavnější píseň je ta, kterou zaspívala a naspívala Darinka Rolincová. Keby som bola princezna Arabela. Tu si teď pustíme, v ní účinkuje i Jana Naďová, ale Janičko, zeptám se na to, existuje klip k téhleté písni, kdy vy máte každá v ruce štěně, je to před nějakýma vojákama v nějakým svazarmu, za váma chodí ty vojáci a vy máte ty štěňata, kterým je to úplně jedno a do toho zpíváte. Ten váš čokl, ten byl naprosto na zabití, ten furt někam utíkal. Co to bylo za pořad?
4: Prisahám Bohu, že já poznám ten videoklip, ano. A já se dnes sama k tomu divím, kdo přišel na takovou blbou myšlenku, hej. So školou zmizněm spred tabule, za námi jsou vojáci, město žiakov, máme psou, jako dnes mi to přijde jako velmi komické, ale předtím jsem si myslela, jako hledala jsem v tom nějaký význam, ale dodnes jsem se nedopátrala vlastně, proč asi to bylo ta socialistická nějaká morálka, že...
0: Já myslím, že to byla výchova...
4: S vojakmi, ano, výchova, Darinka, která túží zmiznout spred tabule, má čarovný prsteň a vojac, no nevím. No. Dodnes je to možno nábor do armády. Dneska by jsme ho potrebovali ještě o to viacej, lebo nemáme lidi.
0: No my tady jsme měli seriál Chlapci a chlapy, to zase by mohla Ivanka vyprávět, vy na Slovensku asi jenom tenhle klip, ale... Zase jako na druhou stranu, proč ne, že jo? Proč ne?
4: Ale v každém případě jedno je pravda, že tato pesnička vlastně preslávila Darinu Rolinc.
0: To je pravda.
4: A je tam, kde dnes je. A zpěvá tuto pesničku dodnes na koncertu.
0: Ano, a je slavná ta scéna.
4: A bez psou a bez vojáků.
0: No je slavná ta scéna.
4: A
0: je,
4: bez mě.
0: Ano, jak tenhle ten pořad ze svazarmu sledoval Karel Gott. Viděl to a říká, s tou naspívám zvonky štěstí. To je to, ano, takhle to bylo, no jistě, přísahám, jakože ten kostým je krásný, co mám na sobě. Darina Rolincová, Jana Naďová, keby som bola princezna Arabela.

tak díváš. To jsem já, Arabela. Vy si sa so mnou tak velmi stretnúť chcela. Prstím ti však prach nezmení na lentilky a kukuriadu na hrášok malinky. Pozor, na prste máš prsteň zázračný. Nezaručí ti však život senzačný. Ak ho však chceš, tak ja ti ho dám. Pozrím na prste, máš prsten zázračný. Nezaručí ti však život senzačný.

0: Vermi, nič nepadá z neba, spoláha sa len na seba. Buď rada, že život nie je televízny seriál.
1: Darinka Rolincová a Jana Naďová po letech. Dámy a pánové, za malou chvíli se budeme loučit a já teď mám vlastně jedinou otázku na vás, na všechny. A to už se můžeme úplně odklonit od Arabely, podívat se do vašich životů, do toho, co teď prožíváte, anebo můžete zůstat pohádkovými postavami. Jsou tady Vánoce. Co byste popřáli všem, kteří jsou teď u rozhlasových přijímačů anebo tady ve vyprodaném divadle u hasičů? Tuhle chvíli začíná Alenka Procházková. Mimochodem, vaše role, ta byla označena jako kunsthistorička. Alenko, co byste vzkázala všem, co byste rozhlásila, když jsme teď v rozhlase?
2: Já bych vám popřála všem k Vánocům. Takový jeden výrok, který jsem kdysi četla od amerického filozofa Santayany, který napsal: proti narození a smrti nemáš léku, v mezidobí zachovej radost. A to bych vám všem přála.
1: Děkujeme moc. Ondra Kepka.
3: Tak já... Dobře, když jsme u té Arabely, tak možná bych přál všem to, aby se kouzelný prsten symbolicky dostal do rukou jenom těch nejlepších lidí, protože kdyby se dostal do rukou těch jiných, to by jsme dopadli.
4: To, co řekla Alenka, bylo krásný. Mě napadlo něco podobného, co říkal Ondra. A já bych to asi shrnula tak, že buďme rádi, že takový prsten nikdo nemá.
1: To je vlastně pravda.
5: Já teď velmi rád cituju kus písničky, kterou máme s Aničkou Slováčkou a je tam nádherný text. Čas zastavit čas, najít si chvíli, kdy jsme k sobě milí, obejmout blízký, ty víš proč a víš s kým. To je absolutně nejkrásnější motto. Přijo, Dádo.
1: Děkujeme.
6: Já bych chtěla popřát všem hodně zdraví, hodně lásky a buďte si věrní.
7: Svátek Vánoc je svátek lásky. Buďme k sebe úprimní, majme se rádi a aspoň v týchto posledních dňoch tohto roka buďme k sebe vrúcní, objímajme se a myslíme na tých, kteří dnes žijí někde, kde nemají čo jíst, nemají kde bývat a jsou prostě v strašných situacích, jako je vojna, a nesmíme na nich tiež zabudnout. A pošlíme jim aspoň tímto slovom kus lásky a nech sa ten svet konečne zlepší. Buďme k sebe dobrí. Majme sa radi.

0: Chceme jenom na chvíli a vlastně i v souvislosti s tím, co říkal Ondra, co říkala Ivanka, kdyby se nám vrátila ta monarchie, aspoň na chvíli, jako že by možná ve chvíli, kdy vlastně král Hyacint už není, to znamená, že zřejmě by v současné době vládla princezna Arabela. My Češi a Slováci bychom se možná zase propojili. Janičko, jak vy to vidíte? Vy na Slovensku teď sice nežijete, nicméně určitě sledujete, jaký je osud vaší vlasti, naší vlasti, jak nás něco rozděluje, něco spojuje. Jak to vidíte jako Slovenka, jako ta pohádková bytost? Zeptám se, abych tomu trošku utek.
1: Keď to beriem, či už jako pohádková bytost, alebo jako Jana Naďová, tak si stále myslím, že to nebolo správne rozhodnutie. A my ako národ máme spolu strašne veľa spoločného. A hlavne nás spojovala aj reč. My sme si rozumeli. Slováci i Česi. A Česi i Slováci. Žili sme v jednej zemi. Cestovali sme. Mali sme zmiešané manželstvá. Zalúbili sme sa do Čecha a Čech do Slovenky. A ja by som si jedného dňa prijala ako Čechoslováčka. Aby to tak dopadlo, ako to dopadlo v Nemecku. Aby padla vlastne ten múr toho, čo sa udialo v 89. Aby sa to jedného dňa, ja už tu možno žiť nebudem, ale aspoň moje vnúčatá, aby zažili a vedeli, aká to bola krásna zem Československo.
0: Dámy a pánové, milí posluchači, předvánoční slovo kralující královny Arabely. Já si moc vážím toho, že jste si udělali čas, že jste přišli, že se nám podařilo tohleto krásné setkání. Dá do moci toho vážím, děkuju a jsme s tebou, přejeme hodně síly. Děkuju. Děkuji moc. Dámy a pánové, dnesce z toboganu loučí kunsthistorička Alena Procházková, Honzík Majer, Ondra Kepka, studentka spolužačka Petra Majera, Ivana Andrlová, z poslední písní přichází Milan Peroutka, před malou chvílí odletěl Rumburak a já jsem šťastný, že se tu opět po letech setkali dvě královské sestřičky, Dagmar Patrasová a Jana Naďová. Děkujeme moc. Od mikrofonu se loučí Aleš Cibulka. Jediným zvoláním, ať žije Arabela, děkujeme za to, co jste pro nás před 45 lety vytvořili. Ať žije Arabela!

Milí posluchači, tohle byla poslední letní repríza. Za týden začíná už 37. sezona našeho pořadu a protože nás čeká první sobota v měsíci, začneme v pražské Ypsilonce. Tam dorazila velká část souboru, ale třeba i Oldřich Navrátil, Honza Jiráň, Jarka Krečmerová a to proto, že za pár dní oslaví své 80. narozeniny Arnošt Goldflam. A já se ptám, máte už vstupenky na září? Naše nejbližší tobogany budou patřit Daniele Kolářové, Janu Nedvědovi, Mirku Kořínkovi a také Freddy Mercurymu. Společně se uvidíme i na speciálu k nedožitým 90. narozeninám Václava Havla v pražské křižovatce, to už určitě víte, to bude 3. října. Naši milí posluchači, příznivci toboganu, naše letní reprízy končí. A vy jste si možná řekli, proč neopakovali ten díl s Krhutem a Kozubem? Klid, tenhle dvouhodinový přenos si totiž necháváme na Silvestra, ale to je ještě daleko. Užijte si zbytek prázdnin, za týden, jak jsem říkal, začíná 37. sezona toboganu. Těší se na vás celý tým toboganu a Aleš Cibulka.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám, přátelé, společnost dělá Dvojka, jsou 3 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: Anketa Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku, ve které posluchači hlasují pro své oblíbené výjimečné osobnosti, slaví letos 30. výročí. Proto jsme pro vás připravili jako ohlédnutí za minulými ročníky sestřihy všech nahrávek a přímých přenosů, které jsme natočili. Minule to byl záznam gala večera, kdy cenu za rok 2017 převzal herec Viktor Price. Dnes vám nabízíme reportáž ze zákulisí, kterou natočili Blanka Malá a Zdeněk Novák.
4: Šarm. Z magazínu Šarm vás zdraví
5: Blanka Malá
4: a Zdeněk Novák. Pěkně si tu tancujeme, protože vám teď nabízíme pohled ze zákulisí vyhlašování 22. ročníku ankety Šarmantní osobnost roku.
5: No a trošku už si tady šarmujeme teď.
4: Vy už samozřejmě víte, že šarmantní osobností roku je Viktor Price, ale ti, kteří jsou tady okolo nás, ti, kteří přicházejí na šarmantní gala večer, ostatní hosté a vystupující, ti zatím vůbec nic netuší, je to tak, Blanko?
5: Nic netuší a my to budeme tajit, jak jen to půjde.
4: Tak s námi můžete strávit další desítky minut vysílání Českého rozhlasu. Prostě buďte v zákulisí v šarmantní společnosti.
5: Ať se vám hezky poslouchá.

0: vhled do vyhlašování ankety Šarmantní osobnost roku do 22. ročníku. A to, co teď slyšíte,
1: je rozhlasový big band Gustava Broma.
0: Zkoušejí pilně, ještě než začnou zkoušet zpěváci. A to patří taky tohle pískání ke každé zkoušce.
1: Určitě to je neodmyslitelný proces před zahájením.
0: Možná bychom mohli zajít za režisérem, dramaturgem, hudebním dramaturgem celého večera, Tomášem Kačnerem. No právě telefonuje, musíme počkat.
1: Zdeňku, myslíš, že tohle je valc?
0: No chtěli jsme za Tomášem, ale pojď, ještě jdeme si poslechnout, to je My Way, každopádně. Posluchači nemají takový komfortní poslech, protože jsme za nimi, takže ten zvuk spíše jde předně.
1: Ano, jsme za oponou. No a já už vidím vpředu krásnou stolovou úpravu s květinami. Vypadá to krásně.
0: Ano, letos hosté gala večera, ti, kteří budou chodit na pódium, nebudou chodit z šaten a ze zákulisí, ale pěkně z těch stolů umístěných mezi běžnými návštěvníky. Blížíme se opět k Tomášovi.
1: Ano, to je režisér celého dnešního večera. Ty to máš určitě dobře naplánované, takže to šlape tak, jak má.
2: Je to trošku zvláštní, že zatím to opravdu všechno je podle rozpisu, což mě trošku děsí. Protože já mám radši, když tam je v době příprav malinký chaos, tak to znamená, že potom celý průběh večera je bezvadný.
0: Celý večer moderují profesionálové, Lada Klokočníková, Mirek Vaňura, tak pak už během toho je práce pro režiséra spíš hlídat čas a tak jako mít supervizi, ale ty před tím gala večerem máš hodně na starostu hudební stránku. Kdo přijede, kdo zaspívá, nechtěl bych být v tvé roli. Přemýšlet o tom, kdo, za kolik, co zaspívá rozhlasový big band Gustava Broma.
2: To je už nás tradiční orchestr, který tady vystupuje, protože je to to nejlepší těleso v naší republice a pro nás to je opravdu veliká hrdost, že my jako rozhlas jsme s ním takto spojeni. Úplně perfektní spolupráce, navíc letos jsme to celé povýšili o řád výš, protože pozvali jsme Davida Dejla. Za prvý jsme ho chtěli pozvat, sami od sebe jako interpreta.
0: Za druhé byl nominovaný v té desítce.
2: Což se stává maximálně jednou za 10 let, takováhle náhoda, opravdu paráda. A tak jsme se rozhodli udělat velký dárek. My jsme dvě jeho písně nechali napsat pro ně speciální aranže, které dnes premiéře Big Band spolu s ním zahraje a on zaspívá.
1: No a mě udělala velkou radost další solistka a tou je Daša, ta je úžasná.
2: Tak Daša je obrovská jistota, protože ta s big bandem Gustava Broma vystupuje velmi často a ona je neuvěřitelný profesionál, který je opravdu zvyklý okamžitě reagovat na všechno, co se děje, zpívá dokonale a má nadhled. Takže s ní se zase všechno strašně dobře také domlouvá.
1: Viděli jsme ji tady v zákulisí, to je opravdu žena drobeček.
0: No a co kdybychom za tím drobečkem za chvíli zašli, a když už jsme teď slyšeli My Way v podání rozhlasového big bandu Gustava Broma, tak co si zahrát My Way v podání klasickém Frank Sinatra?
2: Určitě. And...

0: V našem reportážním pohledu do zákulisí vyhlášení šarmantní osobnosti roku slyšíme zkoušet Davida Dejla a teď jdeme za tou jistotou a za tím drobečkem.
1: Ano, jistota Českého rozhlasu a tedy Big Bandu Českého rozhlasu, zpěvačka Daša.
2: Já vás všechny zdravím na Smokovce. No,
0: prý jste prostě jistota, řekl náš pan režisér celého přenosu, protože prostě na vás se můžeme spolehnout a vás mají posluchači na takových akcích rádi.
2: Opravdu, no to jste mě potěšili teda. Vypadám asi trochu vyděšeně teďka.
1: Je krásný den, my všichni máme od rána skvělou náladu. Těšíte se na náš gala večer?
2: Já se těším, já hlavně to, že se to odehrává v Hradci Králové, tak na to se hlavně těším, protože vždycky tady mám štěstí na úžasné publikum. A dneska je to navíc taková dobrá konstelace, protože tady je ještě super kapela, takže se to tak hezky pospojuje, těším se na ten večer, no.
0: Mluvíte o Hradci Králové, ale poslouchají nás i posluchači v Pardubicích, tam taky máte dobré slůvko pro Pardubice?
2: Oni by to asi neslyšeli rádi, ale já mám obě dvě tahle města velmi ráda, protože tak nějak si myslím, že jsou tady lidi vzdělaní, co mají rádi kulturu, jak v Pardubicích, tak v Hradci Králové, takže to je pro mě úplně stejné.
0: Blanko, vzpomínáš, když jsme se tu v loni bavili s Janem Smigmátorem, tak jsme se bavili o šarmu, viď?
1: Ano, ano, o šarmu. Dašo, co pro vás znamená šarm? Na první dobrou, co vás napadne?
0: Jan Smigmátor, ne?
2: Tak určitě by to rád slyšel, ale těžko říct, koho bych vám jmenovala, tak asi člověk, se kterým ještě hodně pracuje, samozřejmě Karel Gott, že jo, je to šarmantní bytost. Ale prostě šarm, to je pro mě velká sympatie, osobnost, taková pohodovost, pokora, strašně moc specifik to má, no.
0: Je pro vás třeba šarmantní Viktor Price?
2: To rozhodně, vlastně celý ten výčet men, které tady dnes večer budou, tak právem byli nominováni na šarmantní osobnost.
0: Tak možná ty pro posluchače, jistota a drobeček, Daša, co pro příští ročník, co říkáš, Blanko? Můžem
1: já
0: si to dovolit?
1: Myslím, že by to mohlo klapnout.
2: Děkuju.
3: Tak jako slunečnice každým dnem otáčí se za sluncem, tak i já.

0: Dospívala Daša v našem vysílání ze zákulisí vyhlášení 22. ročníku šarmantní osobnosti roku.
1: No a v tuto chvíli se nám, doufám, podaří ukořistit také na chvilku Davida Dejla.
0: Ano, další ze zpěváků. Tomáš Kačner nám vysvětlil, jak je to s jeho zpěvem a spoluprací s rozhlasovým Big Bandem.
1: Vy jste idol nejenom dívčích srdcí, ale i těch středních ročníků.
2: Teď už hlavně středních ročníků. Já mám teď statistiku, když sleduju sociální sítě, 35 plus až 65. Takže vlastně teď už hlavně středních.
0: No, ty sociální sítě hrály velkou roli v našem internetovém hlasování. No, jste ty jednička. Překvapilo vás to?
2: Je to science fiction, že jsem nominovaný k anketě šarmantní osobnost, protože já se tak nepřipadám. Je to prostě jako mimo jako podle mě mý chápání, ale strašně si to vážím. A je to práce fanoušků, protože být v nominaci s panem Viktorem Pricem a takovýma lidma, to je šarmantní osobnost. Já jsem prostě si skládám svoje písničky a takže oni mě nominovali, tak jsem tady.
0: Mimochodem, odbočka, když jste mluvil o panu Priceovi, co na jeho adresu a co na adresu jeho šarmu, kdy jste řekl?
2: No takhle, když se řekne šarmantní osobnost, tak já si teda nevybavím úplně chlapa. Já si vybavím takovou ženu, která přesně ve středních letech, která něco jako dokázala nebo v něčem vyniká, a to je úplně jedno v čem, jestli prostě maluje nebo je to jaderná fyzička, ale něčem vyniká a samozřejmě je atraktivní, ale nemusí být na první dobrou. A má v sobě určitý kouzlo, určitý charisma. Tak to je pro mě šarmantní osobnost. A ještě šarmantní si představuju, že asi má dobrý jako morální vlastnosti ten člověk. Že by neměl být úplně jako zlej.
1: Vy jste zpěvák, který vlastně tvoří tu hudbu. Můžeme se zeptat, kdy nejčastěji chodí ta muza?
2: No, teď se přiznám, že 3 až 4 roky jsem jako skoro nic nesložil a teď, protože prostě se něco, si myslím, děje, ale hlavně jsem si koupil nový nástroj z Hradce Králové, pozor, nebudeme jmenovat, ale všichni asi ví. A ten je pro mě inspirativní a napsal jsem ty 3 písně, dokonce jednu pro jednu velkou českou zpěvačku, nemůžu ještě jmenovat. A teď zase začínám být takový tvůrčí. No. Určitě neumím si sednout a na povel něco složit.
0: Tak to byl rozhovor s jarně naladěným, šarmantním Davidem Dejlem v našem pohledu do zákulisí vyhlášení ankety Šarmantní osobnost roku. Díky, Davide.
2: Děkuju taky a zdravím všechny posluchače Českého rozhlasu.

0: pohled do zákulisí šarmantní osobnosti roku. No, koho jsme oslovili? Davida Dejla, Dašu, pak taky režiséra celého živého vysílání.
1: No a teď bychom se mohli vypravit za moderátorem večera a moderátorkou večera.
0: Jasně, to jsou hodně důležité osoby. Ahoj Mirku.
2: Ahoj.
0: Rád tě vidím po roce. My se vždycky vidíme jednou za rok.
2: My se vidíme po roce, ale je to příjemnější o to.
1: Ty se dnešním šarmantním večerem budeš vlastně linout tak jako červená nit společně s Ladou. Lada je do červená, tobě ladí i kravata. Jsi na všechno připraven?
2: Jsem úplně na všechno připraven. Já vždycky říkám, že mám kravatu podle toho, jaká má kalhotky partnerka, ale to teď vystřihnete.
0: Nevystřihneme.
2: Který mě říkali, ať nenosím kravaty. Ale tak to, ne, Ladej, do červena, já jsem taky do červena, mám i knoflíčky do červena. To proto, že za těch 22 let se ta anketa posunula, a už to není jenom rozhlas, ale je to i vlastně televize, protože jak Česká televize, tak Český rozhlas to má na kanálu YouTube a na Facebooku, tak my jsme úplně sladěný dneska.
0: Už viděl Ladu teď? Ne, teď přišel.
2: Teď ji hledám.
0: Jdeme za ní.
2: Tak dobře.
1: Mirku, máš nějaký talisman?
2: Hele, tak to jsem teda nečekal. Celý roky mám talisman. Je to neforebný... Čau. Je to, teď nám tady otevřeli. Je to neforebný kámen a on mě dělá nehezkou kapsu u kalhot. Takhle to z poprvého nemám, ale poplival jsem si ho.
0: Doma.
2: Doma. A mám ho schovaný doma. Ne, že jsem na něj zapomněl, nechal jsem se ho doma.
0: To jako platí, jo?
2: Zeptáš, no, a ty se zeptáš na talisman. Já ho 22 let nosím a poprvé si ho nevemu.
0: No a s Mirkem přicházíme právě k Ladě. Ta bude ještě krásnější. No, ono už to skoro nejde, ale přesto je tady v péči. Ahoj.
3: Ale jde. Ahoj, ahoj, dobrý den.
0: Můžeš mluvit při líčení?
3: Ano, mluvit můžu.
0: My jsme si teď s Mirkem řekli, že trochu zavzpomínáme, tak teď máme malou chvíli, než půjdete na scénu. Že to není za těch 21 let, co šarmantní osobnost existuje, rutina?
3: Není, ale je to po každé jiné, po každé napínavé a po každé se těšíme na toho šarmantního nebo tu šarmantní a nesmírně nás těší, já už jsem to říkala, že zatím za těch 25 let všichni přijeli a všem se to líbilo.
0: Ty jsi byla občas i Mirkovi v tomhle nevěrná, v tom moderování, on je nejčastěji, ale objevil se i Aleš Cibulka, objevil se i Vladimír Hron, tuším, po tvém boku.
3: Ano, Radek Havel, jednou jsem, myslím, také moderovala ještě s panem Hrubešem, to bylo také u příležitosti výročí. Teď už nevím, kterého radši ani nebudu vzpomínat, ale s Mirkem je to nejlepší. On to nemohl, takže s ním už to máme natrénované a já jsem říkala, on je ten, který tam uvádí vstupy, dbá na to, aby to jelo. Já bych měla pamatovat na to, aby se nezapomnělo říct to a to a to a to.
0: Mirek už stojí opodál, poslouchá, baví ho to, možná ještě otázka na něj. Mirku, máš nějaké svoje dítě v těch předchozích ročnících nejmilejší?
2: Tak ono se má říkat, že ne, že všichni ročníky byly správní a je to pravda, ale ono se to těžko říká, protože já nemám rád, jak všude vyhrával jednoho času Karel Gott. On byl všechno, jo. Ale my musíme teda s Ladou říct, že já si osobně myslím, a Lada taky, viď, ale no, takže my to musíme říct, my si osobně myslíme, že to byl ten díl, nebo ten ročník, kde vyhrál Karel Gott. Fakt, protože nám se podařilo toho Karla Gotta sem dostat ne na poslední chvilku, on už přijel po obědě. Já jsem ho pak odvedl do Sečma ze zadu, dal jsem mu palačinky, on je má rád. Bavili jsme se 2,5 hodiny úplně o Denikenovi, o druhé světové válce a bylo to úplně něco jiného, než že ten host přijede na poslední chvilku. A on má fakt charisma. Ať tomu někdo věří nebo ne, má nějaký charisma. Ne, že to strhlo Ladu a mě, ale najednou i ta Lucie Bílá byla jiná. Já jsem sledoval, jak sleduje, jestli se třeba její vystoupení líbí tomu Karlovi. Jo, to úplně, on vlastně všechny strhnul, včetně toho Ladislava Špačka, který tady bude. A pro mě to byla taková nejpříjemnější nahrávka. Možná i proto, že bylo hezký počasí a tak. Všechny byly skvělí. Lada se hlásí, ale ten Karel Gott to bylo
3: super. Se hlásí Lada.
0: Ano.
3: Já bych chtěla doplnit, ano, Karel Gott, to bylo báječné. Ale já zase velmi ráda vzpomínám na ten první ročník, protože Marek Eben mi tenkrát řekl, že to je první cena, kterou dostal. A on jich potom dostal nepřeberné množství. A bylo to báječné. On tam s námi zůstal do noci. Vím, že tam byl ředitel Petr Haš a že kouřili doutníky a že si povídali. A my jsme tam byli do časného rána a ten Marek vůbec nespěchal domů a báječně se bavil. Takže pro mě i ten první ročník byl tedy velmi, velmi krásný.
2: A musím říct, že jsme několikrát s Ladou uvažovali o tom, že bychom to vrátili do komorní nálady.
0: Jo. Možná do radiokavárny dokonce, třeba v rozhlase, viď?
2: Až tak komorní, ne teda. To zase to. Ale ne, ale opravdu jsme o tom uvažovali. Ale musím teda říct, že nás pak strhli třeba ty ročníky se Zdenkem Svěrákem. To pak zase, ono ti to je líto, když víš, že, a pozor, Šarm byl putovní jeden čas, že on byl v Novém Městě, tam v Chrudimi a tak dále, v Bydžově, no a tak. Takže potom jsme od toho ustoupili, ale jeden čas jsme říkali, že by bylo fajn to vrátit do komorní nálady, protože to je zase úplně něco jiného než Aldis, který je skvělý.
0: Blanka je jak u vytržení, poslouchá, naslouchá nás, pamětníky, kteří pamatujeme nějakých 15-20 ročníků. Tak Blanko, teď si společně s námi všemi poslechni v zákulisí šarmantní osobnosti tu od Karla Gotta, u které nám běhal mráz po zádech, když ji zaspíval.
2: Jmenovala se Stokrát chválím čas.

0: Posloucháte reportáž ze zákulisí Gala večera, který patřil šarmantní osobnosti roku 2017.
1: Jsme velmi rádi, že jste přijel. Těšíme se na večer.
2: Ráda je Lada Klokočníková, která vítá právě teď mistra etikety Ladislava Špačka v našem pohledu do zákulisí vyhlášení ankety Šarmantní osobnost roku. Pan Špaček právě dorazil, přivítal dámu. Blanko, ty jsi úplně najednou nesmělá před panem Špačkem, to není u tebe zvykem.
3: Plachý, takže vidíte, že já starý přemíry žen kolem sebe, tak jsem z toho trošku nervózní. Radka mě z toho vytáhne.
2: Produkční.
1: Kde máte šatnu a potom si řekneme i kratince ohledně dnešního večera. Buďte tady jako domů.
2: Pane Špačku, jako vždy, není co vytknout. Ale to už má člověk v krvi, to už o tom člověk nemusí přemýšlet, co se má a co se nemá, třeba na sebe.
3: No tak já spolehám taky někdy na to, že to ostatní nepoznají, ale já sám někdy jsem si vědom nějakých drobností, nějakých maličkostí. Například dneska večer jsem váhal, jestli si nemám vzít proužkovanou košili, ale protože proužkovaná košile večer po 19. hodině je skandál.
2: Ježišmarja.
4: Vidíš, Zdeňku.
3: Proto jsem si samozřejmě vzít nemohl, jo. Ale koukám, že vy byste to možná nepoznal, tak bych si s tím nemusel dělat těžkou hlavu.
2: Já bych to nepoznal, ale je přípustné, když se člověk pohybuje výhradně v zákulisí šarmantní osobnosti a takové akce, že může.
3: No, nesmí vás nikdo spatřit.
4: Zdeňku, a všiml jsi si, že pan doktor má červenou kravatu a dneska ta červená nit se táhne celým večerem.
2: Ano.
4: Moderátorka má červené šaty, moderátor červenou kravatu, i náš milý host červenou kravatu. Není to domluvené?
3: Ovšem, červená kravata je specifická. Červenou kravatu nosí pouze sebevědomí muži.
2: Červená. A červené proužkované košile, víte?
3: Ne. Ty taky máte pravdu, tak jsme v tom oba.
2: Děkujeme a snad úplně na závěr. V tom úplně top, ano. Co je prostě standard už roky. Mění se něco z trendy, anebo na to se můžeme spolehnout, že co si přečteme ve starých 50 let starých příručkách se nezměnilo?
3: Depak, všechno se mění. Například před těmi 50 lety byste měl kravatu. A nebo při nejmenším žaket, co? Dneska, koukejte, je to free. Dneska spějeme ke stále větší ležernosti a pohodlí.
2: Ale nebojte, do divadla v teplákách nechodím.
3: No tak to já vím, samozřejmě to bych vás vůbec nepodezříval.
2: No ale stává se to někde i standardem.
3: No, viděl jsem to, ano. Byl jsem na novoročním koncertu České filharmonie a vedle mě seděl chlap v zeleném svetru. Tak jsem si říkal, o, to je zážitek ovšem z České filharmonie. Rudolfínům a lidi v zeleném svetru, no potěž pánbu. Škoda.
4: Máte to, pane doktore, tak, že když se podíváte na člověka, je tam ta profesionální deformace?
3: No to víte, že jo. Kdyby tady stál kadeřník, tak by si taky říkal, a tady bych to ještě trošičku jako přistřih a možná tady ta ondulace, no samozřejmě.
2: U Karla Gotta tehdy jsme se potkali, když byl šarmantní osobností v Klicperově divadle. Taky byly tehdy výtky, ptal jsem se na vázání kravaty a do dneška maminka pomáhá.
3: Máte pravdu, ano, já si na to vybavuju, to byl úžasný večer, to bylo nádherný. No. Já jsem tehdy přijel pozdě a uvazoval jsem si kravatu ještě při příchodu na jeviště, vybavuje. Jo, vybavuje. No, jo.
2: Mistr etikety, doktor Ladislav Špaček, děkujeme, že jste s námi byl v zákulisí a teď už vás nebudeme rušit.
3: Díky, děkuji vám.

0: ty tvé lásky, chlapičku, rozkošné.
1: No. Já si to vyčkám.
0: Ano, chápu to.
1: No tak dokud je mám, jo, tak ještě.
0: No. To je měřítko.
1: No
0: to
1: právě.
2: Pochvalná slova paní Hany Maciuchové na adresu pana Špačka.
0: Ano, jako bohužel jsme se vídávali, ale teď to prořídlo, takže mě vždycky tak potěší, když ho vidím.
1: My jsme sousedí, máme chalupy kousek od sebe, pár kilometrů a byli dobrý, jsme se navštěvovali velmi intenzivně. Potom my jsme přestali jezdit, teďka už vlastně jsme chalupu dali dceři, takže my už se tam objevujeme sporadicky. Ona si to zařídila podle svého, takže vlastně už se teďka vydáváme hrozně málo a proto jsme rádi, šťastní, že jsme se mohli sejít.
2: Takže Český rozhlas může za příjemná setkání.
0: Ano, takhle, řekl jste to za nás.
2: Paní Hano, těšila jste se na východ Čech? Co vy a východ Čech?
0: No, tak musím se přiznat, jako bych tu přespávala, protože včera jsme s Ivo Kahánkem měli koncert o George Sand a Misetovi a Listovi a tak. Takže jsem dokonce opravdu si myslela, že by bylo docela příjemné tu přespat, protože je tak přenádherný jaro. A ty magnolie u vás šílí. Jenom jsem takhle prošla prostě ulicí. No a teďka ještě tedy jako šarmantní osobnost. Co víc si můžeme, Láďo, přát?
2: Já si vzpomínám, kdy jste přijela převzít ten titul, to bylo v Klicperově divadle, pamatujete?
0: Pamatuju samozřejmě. A dostala jsem úžasné slunce, které mi každé ráno pomáhá, protože ho mám teda opravdu jako takhle vstanu a mám ho na očích, takže i kdyby bylo drastický počasí, tak si vzpomenu.
2: Tak to je druhý světlý okamžik, který Český rozhlas dává Haně Maciuchové, kromě samozřejmě Ladislava Špačka, toho slunce a našli by se i další, a to je rozhlasová práce. Blanko, Hana Maciuchová, pojem v rozhlasové tvorbě.
3: Určitě jsme moc rádi, že přijala naše pozvání a i naši posluchači se na ní velmi těší.
0: Doufejme, myslíte, že budou mít nějaké otázky?
2: Ti posluchači?
0: Ano, samozřejmě.
2: Spíš moderátoři na pódiu.
0: Jo, ano, tak to jsem zvědavá, jdu je trošinku vyspovídat.
2: Mějte se pěkně, naschledanou.
0: Naschledanou.
2: Před chvílí setkání s Hanou Maciuchovou, to ti je tak charismatická dáma.
3: To je. A teď jsme se přiblížili k šatně další dámy, která je velmi oblíbená našimi posluchači. A je to Halina Pavlovská.
2: Ano, vzpomínám na to, jak byla v Pardubickém rozhlase na takové talk show s Alenou Zárybnickou. Seděli jsme u mě v kanceláři, moc pěkně jsme si povídali, tak doufám, že ten úsměv na rtech bude mít i teď. My jen tak šmejdíme v zákulisí, vy to znáte, tak vás zdravíme. Voda dobrá, káva dobrá, zákusky dobré?
4: Úplně dobrý, to je všecko.
3: Nic vám nechybí?
4: Ne, chybí mi trošku hlas, protože chraptím.
2: Ještě, že nespíváte.
4: Ještě nespívám, no třeba by naopak jsem chytla nějaký takový zvláštní tón, že bych pronikla, jako myslím na pěvecký prkna. No, ale jinak mi nic nechybí, je to tady dobrý.
3: Já doufám, že máte připravený nějaký verš, protože naši posluchači a potažmo dnes ještě i diváci se určitě těší na vaše vtipné vyprávění a to vždycky samozřejmě je dobré, když zakončíte něčím vtipným. U nás je tedy nejoblíbenější, nejlepší sport je kafe a dort.
4: Počkejte, jestli mám nějaký verš připravený, ani nemám, ale třeba mi něco napadne, ale když jste už začal o tom jídle, tak bych to řekla stylově, že vlastně je to fuj, že nemám nic připravený. Vlastně je to putná, jen když nám chutná.
2: To jste můj člověk, podívejte se, plácám si na břicho, i když se koukám takhle na tu košili, teď jsem dostal vyhubováno od Ladislava Špačka, prý proužkovaná košile po 19. hodině, to je skandál.
4: Já myslím, že pan Špaček hrozně kecá.
2: Tak a jinak, paní Halino, slovíčko šarm, kvůli tomu jste tady, protože si posluchači myslí, že jste šarmantní, jinak byste v té desítce nebyla.
3: A my si to myslíme také,
2: ano,
3: samozřejmě.
2: No samozřejmě, to je synonymum pro ženský šarm Halina Pavlovská, alespoň v mém případě. Co se šarmu týče pro vás synonymum tohoto slovíčka?
4: No vidíte, šarm, mě to teda hrozně připomíná šerm, ale možná, že i to nějak úzce souvisí. Víte, že když člověk šarmí, tak trochu šermuje se slovy a s pohledy a s intonací, tak možná takovej osobnostní šerm.
3: Váš vnuk Hugo je velmi vtipný, já bych řekla, že tam to jablko nepadlo daleko od stromu. Má to určitě po vás. Máte nějakou hlášku z poslední doby, kterou vás pobavil? Určitě nějakou máte.
4: No, jenom mě překvapil jeho jako postřeh, protože dneska právě, jak jsem ho hlídala, tak jsem mu dala slepičí polévku a on ji nedojedl. A já jsem ji dojedla A pak jsem říkala, prosím tě, Hugo, já teď musím tady chvilku jako relaxovat. A on říkal, proč potřebuješ relaxovat ty, která si snědla 2 talíře polívky.
5: Halina Pavlovská, děkujeme.
4: Taky děkuju a...

0: Posloucháte reportáž ze zákulisí Gala večera, který patřil šarmantní osobnosti roku 2017.
1: Vítěze letošního 22. ročníku ankety Šarmantní osobnost roku vyhlásí vokální soubor Gentleman Singers. Takže gentlemani, je to vaše.

0: dominantní osobnost roku 2017 je Viktor Preiss.
1: A to už jsme slyšeli ze zákulisí vyhlášení ankety šarmantní osobnost roku.
2: Ano, její Viktor Preiss. Rozdávají se květiny, rozdávají se také gratulace. Zdeňku, pojďme mezi ně, pojďme pogratulovat.
3: Dovolte taky, abych vám poblahopřála.
1: Viktoru Preissovi gratuluje moderátorka večera Lada Klokočníková.
2: A je velice potěšen.
3: Tak se budeme těšit.
1: Pane Preissi, co říkáte na své ocenění?
4: No, já jsem trošičku opařený, jako příjemně tedy. A mile překvapený a hlavně tu atmosféru, která tady dneska byla. Já už 2 roky teda nestojím na jevišti a mám takovou trému, takovou tu správnou trému, ale nakonec ta atmosféra mě zmohla v tom nejlepším slova smyslu a jsem opravdu rád upřímně, že jsem tady dneska byl.
1: Co Ladislav Špaček a jeho slova na adresu Viktora Preisse?
5: Absolutně jednička. Já ho léta ho prostě vyznávám jakožto gentlemana číslo 1. Nemyslím ten jeho hlas, ale myslím vůbec ten jeho projev. Je to člověk důstojný, moudrý, prostě dýchá z něj charisma. Kamkoliv přijde, tak myslím si, že nejenom ženy, ale všichni uznávají, respektují ho a obdivují ho.
1: Hana Maciuchová, ta má určitě radost z toho, že jedním z oceněných v té řadě dlouhé 22-leté je Viktor Preiss.
6: Můj dlouholetý milý kolega, ano, který si to zasloužil. Je to opravdu šarmantní chlapec.
2: A my už míříme za paní Halinou Pavlovskou, která je v obležení fanoušků.
7: Pan Viktor Preiss bydlí v Kunraticích. Kunratice jsou rodiště mojí matky a žije tam veškeré moje příbuzenstvo a on bydlí za rohem od ulice, která je pojmenovaná po mém dědečkovi. Viktor Preiss, to já miluju, protože to je můj člověk.
2: Mimořádná cena šarmu, to je tedy cena pro paní Halinu Pavlovskou, která vlastně v tuto chvíli je součástí a vlastně tak trošku i majetkem našeho Českého rozhlasu.
1: Jak se cítíte jako inventář?
7: No, inventář s inventářem je to vždycky bledý, pak se na něj zapomíná, že opadají mu nohy a pak se šoupne do skladu.
1: A ještě zpěvačka Daša, ta nám to dělala báječnou společnost, celý večer zpívala, ale taky se dívala a byla i svědkem toho vyhlášení.
8: Když bylo vyhlášeno to jméno, tak jsem si řekla, no vlastně kdo jiný, protože Viktor Preiss, ten už je jenom svým jménem předurčen k tomu, aby pozbíral první cenu, protože Viktor je vlastně vítězství, Preiss je cena, takže vítězná cena je tedy logicky Viktoru Preissovi.
1: Tak to byly reakce hostů dnešního gala večera a teď si dovolím už pěkně v klidu, když už je po všem, zajít a nemůžu najít Blanku, tak musím sám do šatny k vítězi letošního ročníku šarmantní osobnost roku Viktoru Preissovi, abychom si pěkně v klidu a tak trochu důvěrně popovídali. Tak zaklepeme. Jaké je to být ve společnosti Radovana Lukavského? To mě napadá, že je vám nejblíž třeba tenhle člověk z té plejády. Karla Gotta, Jiřiny Jiráskové, Hany Maciuchové.
4: To jsem v dobré společnosti a jsem rád, no. Zrovna tyhle 2 jmenovaný, jedna byla jeden čas mojí ředitelkou a kolegyní a s panem Lukavským jsem měl čest hrát jednou ve Vinohradském divadle.
1: Když se řekne šarm, tak co si představí Viktor Preiss? Každý to má trošku jinak.
4: Já jsem si to připravil na jeviště, protože jsem se podíval do slovníku cizích slov, co je to šarmantní.
1: Mimochodem to udělal i Radovan Lukavský, když jsme tady s ním točili.
4: Mám to na cedulce, to znamená, že je to okouzlující, roztomilá osobnost a já si do toho samozřejmě, do toho přívlastku promítám ženský, že jo? Ženský element, takže když je roztomilej chlap, tak já si to neumím představit, jak by měl být roztomilej a jak by měl být okouzlující, jo? Takže já bych tu cenu spíš směřoval na to ženský pohlaví.
1: Ono i to příjmení trochu předurčuje možná tu hereckou kariéru, kariéru v oblasti umění, ne, malinko?
4: Jako myslíte, že v překladu je to cena?
1: No, nemyslím ani tak vaše, ale všeobecně, že je důležité, že třeba herečka, neříkám, že je špatná, ale že se těžko buduje kariéra s příjmením Vomáčková.
4: No tak tohle je to možný, ale tohle mě nikdy nenapadlo, ale fakt je, že těch Preissů je málo, že jo.
1: Tak ještě jednou gratulujeme.
4: Já vám děkuju za přijetí a slušné zacházení.
1: Jsem zpátky se šatny Viktora Price, našel jsem Blanku, tak Blanko, rozloučíme se s posluchači.
2: Určitě, rozloučíme. Mějte se moc hezky, buďte i vy šarmantní a hlavně ty šarmantní osobnosti nepřehledněte.
1: Loučí se Zdeněk Novák.
2: A Blanka.

zákulisí gala večera, na kterém jsme vyhlašovali šarmantní osobnost roku 2017, natáčeli Blanka Malá a Zdeněk Novák. Za týden vám nabídneme ohlédnutí za 23. ročníkem této ankety, ve kterém nejvíce hlasů od posluchačů získal chirurg profesor Pavel Pavko.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám, přátelé, společnost dělá Dvojka, jsou 4 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Střední Čechy.
3: Hobby magazín.
4: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. A dnes si vysvětlíme, jak stříhat levanduly, aby na jaře krásně obrazila. Pustíme se do chovu chráněných čmeláků a poradíme s dotacemi na zateplení nebo na fotovoltaiku. Nebude chybět několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři se zaměříme na zářijové zalévání jehličnanů. Příjemný poslech hobby magazínu vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Vonavá levandule nejen zkrášluje okolí domu i městské parky, je také bylinou, kterou je možné využít i v domácím léčitelství. Přinejmenším je častou přísadou do polštářů pro lepší usínání, ale ku podivu je i vhodná k odhánění molů, těm nevoní. Petra Švaříčková na svém malém políčku v Dolním Smrčném na Vysočině levanduli pěstuje a pravidelně sklízí. A právě tam se pro rady o pěstování levandule vypravila naše hobbyredaktorka Irena Šarounová.
2: Je to konkrétně levandule lékařská, jsou i nějaké ozdobné, předpokládám.
3: Několik set odrůd. Já tady mám teda vyloženě levanduli lékařskou, je to teda konkrétně odrůda Manstít.
2: Taková ta krásná modrofialová polev Provence, to je levandule lékařská.
3: Oni v Provence mají různé levandule, tmavě fialové, to by mohla být třeba levandule Hitkoit, ale oni mají spíš nějaký takový šlechtěný, už jako přímo jmenuje se to vyloženě, myslím, levandule francouzská.
2: My máme levanduly z Dolního Smrčného. Máte to tady krásně upravené. Ty záhony už jen zdobí to vaše políčko, ale je to užitková záležitost, protože vy levanduly destilujete dokonce tak. A to by mě zajímalo, protože kořalka z toho nebude.
3: Kořalka úplně ne.
2: Jsou to hydroláty. A teď mi popište, co je to hydrolát.
3: Hydrolát je vlastně voná vodička.
2: A k čemu je hydrolát levandulový? Je to voňavka lehká? Může se to představit jako toaletní vodu třeba?
3: Ano, je to vlastně na osvěžení, někdo to používá vyloženě místo parfému.
2: Kdy je dobré levanduly stříhat? Protože mně přijde, když třeba jsou levandule i ve městě, když ji vidím v parcích kolem chodníku, tak to kvete hodně dlouho.
3: Právě kolem chodníku tak to většinou nezbírají na nějaký užitek, že zůstává to tam, pak se to sestříhne až na podzim, aby to právě dělalo cenný díl tu parádu. Oni kvetou dlouho, ale když já to chci destilovat, aby z toho byl vonavý hydrolát, aby měl nějakou tu hloubku, aby to mělo i teda nějaký ten účinek na to tělo, tak se snažím, aby ta levandule byla nakvetla tak z 30-60% a tehdy se říká, že má
2: jako největší sílu,
3: největší vůni.
2: Bude dorůstat ta levandule?
3: Koncem léta to se střihnu ještě jednou, aby se právě pěkně zakulatily, aby tam nebyly vůbec ty stonečky. Je potřeba to udělat ještě teda zavčasu, než začne zima, aby stihla ta levandule ještě trochu obrůst a aby měla prostě zásoby na tu zimu, aby to přežila, aby byla pak hezká z jara.
2: Takže je potřeba ji sestříhat, ale nechat jí trošinku zarůst.
3: Ano, přesně tak, aby měla prostě dostatek ještě té zelené hmoty, aby měla z čeho brát, aby měla nějakou ochranou vrstvu na sobě, aby nebyla seřízla úplně teda zase jako bez těch zelených lístečků. To by potom asi přemrzla, no.
2: Přihrnujete nějak k levanduli nebo přikrýváte ji třeba chvojím nebo nějakým senem?
3: Ne, nedělám to vůbec. Když jsem to tady vysázela, tak jsem si říkala, že to přikryju, ale vlastně jsem to nakonec nějak nestihla a zvládla to teda hezky.
2: Tak pojďme na to. Máte krásný, to je košík na polena, ten prodávají na polena.
3: Ano.
2: On se akorát hodí, když tam budete dávat vlastně celé ty stonky.
3: Zkusíme to zatím aku stříhačem a potom to když tak doladíme nůžkami. Já teda si vyberu takový ty nejrozkvětlejší keřiky, začnu těma, co nejvíc kvetou.
2: Jdeme na to. Tady ve třetím řádku, tady jsou nejhustší a nejvíc kvítku. To jde krásně.
1: S Petrou Švaříčkovou o levanduli natáčela naše hobbyredaktorka Irena Šarounová. No a za chvíli se pustíme do odpovědí na vaše telefonické i písemné dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Já jsem se chtěla zeptat na lišejník. Máme ho na stromech ovocných, na ořešáku, na rybízu. Je to škodlivé? Bo jak to zlikvidovat?
0: Možná jste si všimli podobných jevů na svých stromech a na keřích. Takže je to škodlivé? Ptali jsme se na to pardubického zahradníka Františka Hlubockého.
2: V malém množství ty lišejníky sami o sobě neškodí. Ale samozřejmě čeho je moc, toho je příliš. Jak se říká, když jsou ty větve obalené, větvičky tak brání. Takže tam jsou dvě věci a to už může třeba začít teďka. Průklest. Bývají na takových těch starých větvičkách, jsou černou kůrou, a jestli lze některou vyřezat, což teď se zase právě doporučuje speciálně v téhle suché době, odstranit z těch keřů, z těch stromů všechno přebytečné, ať to zbytečně nebere tu trochu vody, co kořeny dodají. A to bývá na těch nejstarších větvích, tak ty vyházet. A pak ošetření je podle mě úplně nejjednodušší naředěnou modrou skalicí postřih, ale ten se musí dělat v době vegetačního klidu. Ideální je třeba v předjaří anebo na podzim, když opadá listí, ale já doporučuji předjaří. Postříká za 14 dní jsou většinou suché za hezkého počasí a pak se dají, jak bych to řekl, odstranit třeba i jenom omnutím nebo oklepáním. Dělá se to i na střechu, někdy i prudký déšť. Ty suché se dobře odstraňují.
0: A máme tady další dotaz.
3: Rád bych se zeptal na pH u jednotlivých druhů jehličí a vhodnosti pro mulčování u borůvek. A ještě bych se rád zeptal, jestli je možné okyselit zeminu pod borůvkami kyselinou citronovou, případně octem, a v jaké koncentraci.
0: Tak na to jsme se ptali plzeňského poradce a zahradníka Přemysla Písaře.
4: Tak já teda předpokládám, že pan posluchač si asi představil, že půjde do lesa a že mu řekneme, že jehličí smrků je kyselější než borovice, tak bude chodit na hrabanku z jehličnanů. Tak prosím vás, to nedělejte. Protože jestli vás udí nějaký hajnej, tak vezme rákosku a vám se to nebude líbit. To se prostě nedělá. Do lesa pro hrabanku rozhodně nechodíme. Nebudeme ničit les. Nehledě k tomu, že se s tím taky můžete přinést domů různé choroby a škůdce, takže tudy prosím vás ne. A aby vám to dobře fungovalo, ty borůvky, tak já zkusím říct takový obecný návod na pěstování a platí to teda i pro rododendrony, azalky, prostě pro ty vřesovištní obecně. Dobrý je, když to vysazujete, tak udělat vlastně nějakou díru. Většinou nemusí být příliš hluboká, protože já jen třeba borůvkám stačí nějakých 35 cm, 40 cm. Většině rododendron taky. Zakrstí třeba azalky, tak tím stačí třeba nevím, 25. Plošně tam dát rašelinu, prosím vás, tu rašelinu si doma kupte v zahradnictví, a lepší než rašelina, tak je rašelinný substrát, kde už je vyřešeno i to, aby tam byly nějaký smáčedla, aby to dobře přijímalo vodu a spousta dalších věcí. Takže první věc je při té výsadbě té rašeliny tam dát dost. Druhý bod je ten, že ta rašelina je organický materiál a jako organický materiál mizí. Samozřejmě nezmizí, ale je to organický materiál, že se nějakým způsobem přirozeně rozkládá a nám se může stát, že mizí. Borůvky, rododendrony, azalky, prostě a tak dále, bychom každý rok měli nahoru na ty kořeny na jaře přidat třeba cca 5 cm rašeliny, aby jsme kompenzovali ten úbytek. Jo? Někdy to může být trošku víc, někdy trošku méně, ale měli bychom tam tu rašelinu přidat. Pak se pan posluchač ptal, jestli třeba tím, že bude dávat citronovou šťávu k tím borůvkám, jestli jde k tomu okyselně, jestli to bude fungovat. Prosím vás, tudy ne, to nedoporučuju. Ale dá se poměrně snadno pořídit přípravek, který je na bázi rašelinového výluhu, takzvaný okyselovač. Tím, když to zalijete, tak jste to krásně okysl. Ale pořád to nenahradí to, že tam musíte přidávat tu rašelinu a že ji tam při výsadbě musí být dost. Další častá chyba je ta, že hnojíte trávník a teď vám bylo trošku hnojiva, tak to nasypete prostě tím borůvkám. Tak prosím vás, tohle rozhodně ne, protože drtivá většina hnojiv je vázaná v sádře. Sádra, to je vápno, to je vápenec a to je úplně opačná reakce, než potřebujeme. Hnojení borůvek a kyselomilných rostlin, tak jenom hnojivy, která jsou na to určená, to znamená, mají kyselou reakci. Pokud nemají žádnou, jako žádnou v tom slova smyslu, že nejsou zásaditá, anebo ideálně, když mají kyselou. Používá se nějaká třeba rohovina, organické příměsi a záležitosti, ale můžete zrovna tak třeba použít sýran, draselný a tak dále. To znamená, vždycky by to hnojivo mělo mít kyselou reakci. To je taky velmi důležité. A když to budete takhle dělat, tak by vám to mělo krásně fungovat.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno, jako vždy, dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Už jsme tady u nás v našem chovatelském okénku měli nejednoho exotického tvora a dnes vám představíme tvora sice domácího, ale zdaleka ne běžně chovaného. Naše hobby redaktorka Slávka Brádlová se potkala s Jiřím Domanským, který chová čmeláky. No tak ze všeho nejdříve si vysvětlíme, kam s tím čmelákem v přírodopisných tabulkách.
2: Patří obdobně jako ostatní druhy včel, různých včelek samotářek, do rodu blanokřídlého hmyzu, nebo třeba jako lesní mravenci, to je taky blanokřídlý hmyz. No a jsou takový trošku větší než ta včela, jsou mnohem chlupatější, takže mají lepší izolaci. Oproti včele teda jsou trošku méně zdatní letci, řekněme. A ten jejich životní cyklus je samozřejmě velice zajímavý.
3: Tak začněme to třeba od té larvičky. Z larvičky se vylíhne čmelák. Používáme pořád ten mužský rod, ale oni jsou tam ty dělnice, je tam ta jedna královna, tak někde nějaký ten sameček být taky musí.
2: Samozřejmě. Já bych začal trošku ještě od začátku. V tom březnu, dubnu všichni čmeláci, kteří létají a vidíte je po těch hloukách, mezích létat, tak to jsou královny nebo matky, které byly oplodněny samečky v tom předchozím roce. A oni podzim, zima až do jara vlastně hibernovali v tom hibernáku takzvaném. To znamená, že si zalezli někam hluboko do země, někam pod kámen nebo pod pařez, hromadu nějakého dřeva. A tam vlastně přečkali celou tu zimu v podstatě 5, 6, 7 měsíců až do toho jara, kde je vlastně vzbudilo sluníčko, které prohřálo tu zem a vytáhlo je to nahoru. No a ta královna létá většinou nízko nad zemí, jsou to takzvané pátrací lety a ta královna si hledá místo, kde by mohla založit tu svoji kolonii, to své hnízdo. Třeba čmelák zemní, tak léta do těch různých myších děr, děr hrabošů, různých hlodavců. Ona je schopná vlézt klidně 2 metry hluboko pod zem, je dokonce údajně schopná i nějakého toho hraboše nebo myš žihadlem vystrnadit z toho hnízda a obsadí tam to jeho hnízdo, protože ta myš tam má natahaný nějaký seno, nějakou teplodržnou výstelku. V podstatě v té zemi je jaksi v bezpečí. Takže když takové příhodné místo najde, tak tam si zaklade svých prvních 6 až 12 vajíček do takového voskového díla. Potom si tam hned vedle těch vajíček udělá takovou mističku, opět z vosku, nebo řekněme pohárek, kde si nanosí zvenku nektar. Je to v podstatě med, stejný jako od včel. A ten pohárek jí slouží k tomu, aby ona tam mohla zahřívat postupně ty vajíčka a larvičky. A je to vlastně pro ní takové palivo, aby v době, kdy je nepříznivé počasí na tom brzkém chladném jaře, kdy teplota mnohdy jde i do minusových teplot, tak tam čerpá tu energii, aby vlastně to hnízdo neustále zahřívala, protože potřebuje ty larvičky vyhřívat až nějakých 35 stupňů Celsia. Jo.
3: Řeknu vám, že ta čmeláčí královna, ta se dost nadře.
2: No, určitě má to těžký, no. Těžké období pro tu královnu, když zakládá vůbec tu kolonii, protože ten první měsíc vlastně lítá ven za tou potravou a hrozí, že při nedostatku té potravy může někde zatuhnout takzvaně, nebo se zomne nějaký pták, to se taky může stát, a vlastně to hnízdo zanikne. Jo. Takže tady v té kritické první fázi je to pro tu královnu opravdu těžké.
1: Řeknu vám, nejsem úplně zapřísáhlý feminista, ale ta čmeláčí matka to má opravdu těžké. A je dobré si zapamatovat, že v České republice jsou všechny druhy čmeláku zákonem chránění. Je zakázáno čmeláky hubit, zraňovat, ničit jejich hnízda nebo omezovat jejich přirozený vývoj. Takže mít na zahradě ve Čmelíně čmeláčky, kteří se u vás usídlili, tak to je dar. Dáme si trochu muziky a pak pro vás máme několik vychytávek souvisejících s dotacemi na zateplení domu.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: V tomto roce, tedy v roce 2026, můžete samozřejmě čerpat peníze na snížení tepelných ztrát domů z programu Nová zelená úsporám. Změna je ta, že pro společenství vlastníků jednotek a bytová družstva nastupují bezúročné úvěry. Pokud v domě žijí seniori, invalidní důchodci nebo samoživitelé, tak se úvěr ještě navyšuje. Stát tak bude hradit veškeré úroky po dobu splácení. Budete potřebovat projekt a stavební povolení. Jak tento proces urychlit? Tak to zajímalo našeho hobby redaktora Jirku Šobra na návštěvě u Tomáše Sisla z Institutu zdravého bydlení.
2: Zrychlit to moc nejde, ale dostanete se do takového marasmu té obrovské byrokracie a tady v ten moment většinou přichází nějaká agentura, někdo, kdo vám nabídne pomoc a řekne, pane předsedo, my jsme agentura, pomůžeme vám se vším, od záboru stavebního povolení až po realizaci, až po výběr toho, kdo bude vlastně realizovat celou tu zakázku.
3: To by šlo, i když se bude jednat třeba o výměnu výtahů, zateplení fasády, výměnu oken, zateplení střechy?
2: Zní to skoro ideálně až na to, že záměrem toho SV je, aby dům po té rekonstrukci fungoval dlouhodobě, aby se investice vrátila a aby materiály, které budou implementovat do té stavby nebo používat, tak aby vydržely nějakou dobu. Tady se stavíme proti tomu, co vlastně chce ta agentura, a ta agentura ta má jediný zájem, a to je ten, aby zakázka vznikla rychle, byla co největší, a mnohdy, protože agentury fungují na provizním systému od dodavatelů, tak aby vyhrál ten její dodavatel. A to je ten problém, který si myslím, že by neměl být.
3: Ta agentura mi navrhne i stavební firmu, dejme tomu Pepíka Váňu, a dodavatele Vopršálka.
2: Mnohdy se to stává, že vlastně agentura převezme celé výběrové řízení, kam za určitých podmínek je schopná nominovat spřátelené firmy. Funguje to nejenom tak, že by pozvali svoji spřátelenou stavební firmu, ale oni opravdu dostávají dotace od výrobců oken, od výrobců výtahů, od výrobců zateplovacích systémů. Takže pokud bychom šli postupně po třeba realizacích jedné firmy, tak bychom zjistili, že v 10 realizacích té dané firmy opravdu 10x výtah dodala jedna a ta samá firma. Ty firmy, ty agentury nemají žádnou zodpovědnost a fungují na provizním systému právě od těch dodavatelů.
3: Přijedou firmy, dům zateplí, udělají tam vše potřebné, aby měl co nejmenší tepelné ztráty, a potom se vyskytne nějaký problém. Třeba bude zatekat na balkóně, anebo se budou rosit okna. Jak to potom reklamovat, když těch firem tam bylo několik?
2: To je tak na každé stavbě, ale pokud se budeme bavit o těch agenturách, vezmeme si třeba příklad cestovní agentury a cestovní kanceláře. Cestovní kancelář za všechno ručí, cestovní agentura pouze přeprodává. V době, kdy se nám po realizaci v době té záruky cokoliv stane, tak budeme odkázáni na to, aby jsme okna reklamovali u firmy XY, která nám je dodávala, aby jsme chybu v plášti vlastně reklamovali u firmy XY. Dobré u agentury je, pokud nechci jenom hanit, že třeba dodávají i technický dozor investora, to znamená člověka, který opravdu tu stavbu uhlídá. Ale zase, bohužel, kdekoliv jsou veřejné peníze, tak se stává to, že tam bují podhoubí právě takových nekalých činností a toho obohacování se na úkor toho dobrého skutku, kdy jsme původně přišli za tím SV, že jim pomůžeme, a na konci vlastně bereme peníze, nafukujeme ty rozpočty, implementujeme vlastní řešení, které jsou mnohdy dražší a méně kvalitní než ty, které bychom si ve skutečnosti vybrali my jako obyvatelé toho daného bytového domu.
3: Co tedy říci na závěr? Využít těch agentur, které nabízejí pomoc, anebo jít svou vlastní cestou? Projektant, stavební úřad, schánět firmy a chtít záruky?
2: Tam je jedna jediná jasná rada a pravidlo. Výběr řešení a dodavatelů má dělat investor, ne agentura. Agentura nám může připravit podklady, srovnat varianty, spočítat ekonomiku, vysvětlit ta pravidla celého toho úvěru, ale nemá mít poslední slovo v tom, co se koupí, pokud je placená z provizí od dodavatele. To se potom z toho poradenství stává skrytý prodej.
1: Další zajímavé informace najdete na internetových stránkách Institutu zdravého bydlení. Nabídne vám je po zadání každý prohlížeč. S Tomášem Sislem natáčel náš hobby redaktor Jirka Šobr. Dáme si trochu muziky a pak pro vás máme zahrádkářský kalendář, a ten už bude o blížících se povinnostech na zahrádce v září.

budem spolu navždycky hledat houby magický, má dobrá ženo. Bylo to jenom na chvíli, teď mojí starý košili

Každý mý gesta dobře znáš, taky mě v duchu proklínáš, to když si němá. Někdy nám vázne spojení, oči se v louže promění.

0: Arturův zahrádkářský kalendář.
1: Rostou vám houby? Tak já se občas projdu okolo potůčku a přes tajná místa a pokaždé si do mého mysliveckého klobouku nazbírám 3-4 houby a mezi nimi je pravidelně nějaký ten hřib kovář. Ten je krásný, tuhý a když ho rozkrojíte, tak hned zmodrá. Mám v lese své tajné místečko a samozřejmě neprozradím kde, to bych byl sám proti sobě. A teď co nás čeká na zahrádce v září? Vydatně musíte zalévat jehličnany na zahradě. To je velice důležité, aby přečkali bez úhony zimu. Potřebují k tomu hodně vody, ale to bylo docela sucho. Na trávník po posledním sečení dáte slabou vrstvu kompostu a ono se to do jara rozloží. Pokud ovšem máte doma pejsky a pouštíte je na zahradu na vyvenčení, tak bych to s tím kompostem nedělal, protože to budete mít v obýváku. Pokud pěstujete tykve, tak je ten pravý čas podložit je dřevěným prkénkem nebo dlaždicí, aby nezačaly plesnivět. A co je hlavní, pryč s plevelem ze zahrádky, tedy posekat a nenechat ho vysemenit. To by se vám pak na jaře na tu zahrádku zaplevelenou dívalo velmi smutně. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Zaměříme se na pěstování fíkovníků, vysvětlíme si, jak se dají ochočit slepice, to se budete divit, a pustíme se do boje s dřevokazným hmyzem. Kdo má internet a chce vědět víc, tak si může najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz, anebo můžete dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Nádherný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje Kutil tělem i duší, Artur Kubica.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám, přátelé, společnost dělá Dvojka, je 5 hodin a my vám pro brzké sobotní ráno nabízíme reprízu pořadu Omeletky.
3: Dobrý den, milí posluchači Dvojky. Prázdniny budou končit. Většina z nás má podovolené. A žloutnoucí listy stromu naznačují, že podzim se blíží. Přesto, anebo právě proto, mi dovolte, abych se ohlédla za turistickými zážitky, které mne během léta potkaly. Svěřím se vám se svými cestami. Byla jsem týden v Polsku jako v loni. A 2 týdny v Itálii taky jako v loni. Jsem totiž v jádru své duše velmi konzervativní člověk, který si nejlépe vychutnává rozkoše v místech, kde ví, jaká postel ho čeká, jaký je tam přístup k vodě a kam jít na záchod. Dnes vám popíšu svůj pobyt v Itálii. Mám moc ráda tuhle zemi. A nestačí mi slova, abych dobře podala místní atmosféru. Nicméně se vás pokusím nalákat do míst, kde jsem, a moc se mi to upřímně líbilo, během 14 dní ani jednou neuslyšela češtinu. Říká se, dovolená, to jsou 2 týdny odpočinku, po kterých potřebuješ další 2 týdny na odpočinek. Doufám, že jste už dostatečně odpočatí. Relaxovat můžete ještě chvíli u písničky, hned ji uslyšíte. Zatím vám jen prozradím, že právě začínají premiérové omeletky. A snad jste nezapomněli, že se jedná o komorní polední show se mnou, s Halinou Pavlovskou.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: Milí posluchači dvojky, dnešní omeletky jsem zasvětila svému vyprávění o naší italské dovolené. Jela jsem do Itálie naším autem s mým partnerem Karlem a 15-letým vnukem Hugem. Cíl naší cesty byl na Ligurské riviéře v městečku Diano Marina. Tohle městečko je od našeho bydliště v Praze vzdálené 1112 kilometrů. A proto jsme se rozhodli, že si cestu rozdělíme na dvě části. První zastávkou s přespáním bylo Bolzano. Zastavovali jsme v něm vždy, když jsme směřovali jižněji do Itálie. Většinou jsme jeli do Toskánska. Tehdy jsme obvykle nocovali v hotelu Eberle, který leží nad městem mezi vinicemi a je z něj nádherný výhled na okolní kopce i na centrum dole. V hotelu Eberle jsme vždycky seděli na terase a kochali se výhledy. A můj vnuk si hrál s místními hračkami, které byly dětem volně k dispozici. V Eberle jsme se prostě cítili jako doma. Přispívalo k tomuto pocitu i to, že v recepci pracovala sympatická mladá paní ze Slovenska, která nás vždy vřele vítala i se s námi loučila. Prožili jsme proto šok, když jsme se dozvěděli, že na hotel se zřítila hora. Skalní masiv o hmotnosti 2,5 tisíce metrů krychlových, který zavalil velkou část hotelu. Právě ty pokoje, kde jsme nejčastěji přespávali. Jediné štěstí bylo, že vše se odehrálo 5. ledna 2021 v době lockdownu a v hotelu proto nebyli žádní hosté. Jen majitelé. Ti však obývali nezrenovovanou část domu a podařilo se jim z budovy bez zranění dostat. Hotel ještě není zrekonstruován a tak jsme museli zvolit jinou variantu. Vybrali jsme si hotel Falkensteiner. Taky jsme s ním už měli jednu zkušenost. Líbily se mi tam pokoje, které měly společnou předsíň a tak jsme obsadili hned dvě místnosti se dvěma koupelnami a toaletami. Trochu zvláštní je, že ve Falkensteineru nenabízejí tyrolskou kuchyni. V posledním patře je vyhlídková restaurace v japonském stylu. Koukáte na Alpy a pochutnáváte si na sushi. Můj vnuk řekl, že lepší sushi ještě nikdy nejedl. Taky mi chutnalo. Nicméně si stojím za svou radou mladým mužům, která trochu kostrbatě zní. Proč tít gejšu? Sushi. Vsaď na holku zdejší.
1: Omeletky Haliny Pavlovské
2: na dvojce.

Milí posluchači Dvojky, o naší italské cestě si dnes vyprávíme v omeletkách. V Bolzánu, kam jsme dojeli první den, se mluví německy, italsky a taky ladinsky. Ano, ladinu je tu asi 40 tisíc a mají vlastní kulturní identitu. Jejich jazyk připomíná italštinu, španělštinu, francouzštinu a rumunštinu. Vedle našeho stolu v restauraci byla celá rodina, která mluvila touto zvláštní řečí. A já jsem se zmítala touhou zjistit, zda se jedná o Španěly anebo o Francouze. Až jsem to nevydržela, zeptala se jich a tak jsem se o ladinech, kteří žijí v Dolomitech, dozvěděla poprvé. V Bolzánu mám ráda náměstí, které je celé pod podloubími, aby se zdalo procházet a obchodovat z jakéhokoliv počasí. Příroda je tady krásná. Hory, na kterých se dá občas zahlédnout i v létě sníh, a dole palmy, oleandry, fíkovníky. Teď se do centra nedá vjet autem. Pod centrem je tunel, který ústí do podzemního parkoviště. A trochu náročné pro nás bylo v něm nalézt správný směr. Italové jsou mistři designu. Když jsme konečně zahlédli cedulku s označením našeho hotelu, museli jsme ocenit, jak je nesmírně vkusná, elegantní, nicméně pro turisty prakticky nečitelná. V Bolzánu jsme nebyli sami. Kromě nás turistů a místních obyvatel je v Bolzánu k vidění taky Eci, ledový muž, který je mrtvý už přes 5000 let. Jeho tělo našli v Etstalských Alpách a ukázalo se, že jde o přirozeně mumifikovaného člověka z doby měděné. Eci je k vidění v místním archeologickém muzeu a ročně láká tisíce turistů. Snídaně v hotelu byla velkolepá. Mohli jsme si vybrat ze švédského pultu sladké islané pečivo, máslo, sýry, šunky, salámy, lososa, vajíčka. Číšníci nabízeli speciální lahůdky. Já jsem si dala vejce Benedikt na mafinu s holandskou omáčkou. Můj vnuk zahájil svůj snídaňový rituál tím, že si přinesl plný talířek do křupava vypečené anglické slaniny a k ní spořádal palačinku. Z hotelu jsme vyjeli krátce po 10:00 s vědomím, že nás čeká zhruba 5,5 hodiny do cíle a těšili jsme se, jak už brzy uvidíme moře. Jenže nic tak nepobaví Pána Boha jako vaše plány. Co se stalo pak, vám řeknu po písničce.

0: Hned.
1: Milí posluchači dvojky, svou italskou dovolenou jsem dnes naplnila omeletky. Z podzemí v centru Bolzana jsme vyjeli bez problémů. Často uvažuji, jak jsme dřív zvládali všechno bez navigace. Teď jsme na ní závislí. Naše navigace ale trochu stávkovala, odmítala hovořit, jen nám mlčky ukazovala směr. Můj přítel musel mít proto oči na stopkách, aby věděl, do jakého pruhu zajet, kde se přichystat na peáž a kam odbočit. Zvládal to moc dobře. Vnuk měl oči upřené na mobil. Vadilo mi to. Říkala jsem si, že ohluchne a oslepne. A tak si vnuk sluchátka sundal a začal konverzovat. Nevšímal si krajiny kolem. Hovořil výhradně o svém účesu, o fotbalu, vyprávěl obsah sci-fi filmu a používal přitom svůj speciální slovník dnešní pubertální mládeže. Konverzace s ním mě natolik vyčerpala, že jsem byla nadšená, když si zas nasadil ta sluchátka. Dálnice z Bolzana k jezeru Lago di Garda je relativně úzká a hodně frekventovaná. Jeli jsme po ní v pátek, kdy hustá doprava kulminovala. Uklidňoval mě ale pohled na krajinu kolem. Bolzano leží v širokém údolí mezi vrchy. V údolí se pěstuje víno a jablka. Kam jsem pohlédla, viděla jsem nízké košaté stromky s plody. Pěstují tu hodně jablečných odrůd. Já znám místní Pink Lady, Golden Delicious a Galu a všechny mám ráda pro jejich aromatičnost a křupavost. Nicméně naše malá zelená jablíčka ze zahrádky mi zaručí ten nejlepší štrudl na světě. Spokojeně jsem oblížela okolí dálnice. Vzpomínala jsem na své návštěvy jezera Lago di Garda, kde jsme byli několikrát i v zimě a kde bylo slunečno i na začátku ledna. Když mi najednou na mozek přišla intenzivní myšlenka, formulovala jsem ji doslov. Vzal si z mého pokoje tu mou cestovní tašku? Že jo? Řekla jsem příteli a ten se trochu zarazil a řekl nevím. Uvědomila jsem si, že v té cestovní tašce mám nejen rezervní prádlo na cestu, kosmetické potřeby, ponožky, náhradní boty a troje náhradní šaty, ale že v ní mám taky tašku se všemi svými léky, bez kterých se mé tělo neobejde. A taky mou hlavou projela vzpomínka na to, jak jsem tašku vystrčila za rok své postele ke středu pokoje, ale ani slůvkem jsem se svému příteli nezmínila, že tam leží. A došlo mi, že ostatní zavazadla odnesl do té malé společné přecíně, z které pak na vozík naskládal hotelový zřízenec, který nám s ním pomohl do garáže. No, přítel tedy sjel na peáž, zaplatili jsme dálniční úsek, který jsme z Bolzana zdolali, bylo to asi 100 kilometrů, a můj přítel otevřel kufr auta. Taška tam nebyla. Musíme se vrátit, řekla jsem. A můj přítel stiskl rty a nastartoval. Vnuk měl sluchátka a nechápal, co se odehrává. Sotva jsme se rozjeli, abychom ujeli po silnici několik kilometrů, abychom se mohli dostat do protisměru a vrátit se do hotelu, zaječela policejní sirena. Policejní auto nás předjelo, zastavilo a chtěli, aby partner otevřel okénko a ukázal doklady. Učinil tak. Policista chtěl doklady po mně i po vnukovi. A ukázalo se, že vnuk si cestovní pas zapomněl doma. Naštěstí měl občanku ofocenou v mobilu. Policistovi to stačilo. Nabádavě ale řekl, že je lepší cestovat s doklady než bez nich, i když je vám teprve 15. No a co bylo dál? Prozradím po písničce.
2: Omeletky Haliny Pavlovské
3: na dvojce.

Milí posluchači Dvojky, tématem dnešních omeletek je má italská cesta. Před písničkou jsem vám vyprávěla, jak jsem si v hotelu v Bolzánu zapomněla cestovní tašku a jak jsme se pro ní museli vrátit po 100 kilometrech směrem na jih. Představte si to. Ten nejhustší provoz na dálnici se dvěma pruhy v pátek popolední, kdy se k moři táhnou kolony tyráků a turistů z celé Evropy. Slunce pražilo. Naštěstí v našem autě skvěle fungovala klimatizace, takže jsme horkem netrpěli. Jen v momentech, kdy jsme museli zastavit a vyčůrat se. V rozčilení jsme si koupili espresso, které je v Itálii nejlepší na světě. A můj vnuk dostal nevýchovně taky kávu. Ale protože trpí nesnášenlivostí na laktózu, tak s ovesným mlékem. Moc mu chutnala. Volala jsem do hotelu na recepci, zda je tam má taška. Znepokojilo mě, že o ní recepční nevěděla. Slíbila ale, že tam na náš pokoj někoho pošle a že mi zatelefonuje. Nevolala. Zmítala jsem se nervozitou. Představovala jsem si, jak někdo si mou tašku nechal a jak nám nezbyde, než se pro mé léky vrátí domů do Prahy. A bylo mi jasné, že je podovolené, že znovu těch 600 kilometrů nezvládneme. Řekla jsem si v duchu, že za blbost se platí. A protože v Itálii jsme měli opravdu zapukovaný nevratně hodně dobrý hotel, tak mi bylo líto, že zaplatím tak hodně. 100 kilometrů jsme zdolali ve špičce za necelé 2 hodiny. Viděla jsem, že můj přítel už má toho šoferování plné zuby. A to nás v tom nejlepším případě, když se má taška najde, čekalo dalších 550 kilometrů. Jakmile jsem vstoupila do hotelu, tak se recepční usmívala, odešla do místnosti za recepcí a přinesla mou tašku. Zároveň se omluvila, že mi nezavolala, ale měla prý k dispozici jen můj mail. No tak jo, hlavně, že prášky byly na světě. Hned jsme se tedy zas vydali na zpáteční cestu k jezeru. Pořád silný provoz, stání v koloně, vedro, v autě nebezpečný fukejř a vnuk se sluchátky. Nicméně jsme se pomalu blížili k našemu prázdninovému cíli. Posledních 150 kilometrů bylo nejhorších. Samé zatáčky, mosty, klenuté vysoko v horách nad mořem, strmá údolí, spousta tunelů a spousta aut. Můj přítel už vůbec nemluvil, oči vytřeštěné, houževnatě jel. Konečně jsme sjeli z dálnice do městečka Diano Marina. A v recepci jsme jen popadli kartu od pokoje a vyrazili jsme na terasu, kde se podávala večeře. Od snídaně jsme nic nejedli. Na připravených talířích jsme měli prosciutto, sýry, rajčata, focaccio, mozzarellu, mortadelu a já si dala na ulehčení aperol a můj přítel pivo. A zrovna ten večer ve stejném hotelu pod terasou na pláži večeřela italská rodina, do které se přivdala dcera mé vydavatelky. Ta tu byla taky. Se všemi jsme se srdečně pozdravili. Já jsem v jednom z bratrů, ženicha dcery mé vydavatelky, identifikovala moderátora, který vítal papeže v Monaku. A byla jsem hrdá na to, když mi můj poznatek všichni potvrdili. A jak jsme se pak v Itálii měli? No to vám řeknu po písničce.

0: Milí posluchači Dvojky, končí čas dovolených a možná proto vzpomínám, jak jsem v červenci navštívila Itálii. V hotelu Majestic Diano Marina na Ligurské riviéře jsme měli rezervované apartmá s obývákem, ložnicí, velkou terasou se stolem, židlemi, lehátky a slunečníkem a s jednou koupelnou se záchodem. Všechno bylo elegantní, prosluněné, komfortní. Hotel absolutně odpovídal italskému výtvarnému cítění, ale nebyl přemrštěně designový. Vše bylo zařízené tak, aby to co nejpohodlněji sloužilo hostům. Měli jsme v apartmánu 3 postele, jak už jsem řekla. Koupelna byla jenom jedna, no a to byl trochu problém. Netušila jsem, že 15-letý chlapec tráví právě v koupelně 70% veškerého času. 28% muselo stačit mému partnerovi, na mě zbývala 2%. Ráno jsem si prakticky v letu čistila zuby a česala vlasy a večer jsem měla šanci se osprchovat až po večeři, kdy mý společníci meditovali v parku u piva a iced tea. K hotelu patřila pláž s lehátky a slunečníky a bazén s venkovní restaurací v olivovém háji. Olivy jsem nesmírně ocenila v horku. Na pláži jsme se smažili, i když jsme leželi hned v první řadě u moře a občas na nás dopadla sprška ze zvlášť vysoké vlny. Vzduch byl ale přesto horký a dlouho jsme se tam slunit nedokázali. Prchali jsme právě k bazénu. Stromy oliv tu dávaly neobvykle chladivý konejšivý stín. Stejně jako na pláži tady hlídkoval plavčík. Jednou jsem byla v bazénu sama. Bazén měl tvar písmene L. Plavala jsem k okraji a na moment jsem se plavčíkovi sedícímu u stolku ztratila z očí. Potěšilo mě, že vstal a šel mě pozorně sledovat, zda nemám nějaké potíže. Neměla jsem. V bazénu byla voda kolem 28 až 30 stupňů. Příjemně chladila ve vedru a byla jemně slaná. Vůbec nepáchla chlorem, spíš jako by vonila mořem. Právě s mořem jsem měla trochu problém. Bylo teplé, vlny dopoledne tak akorát, odpoledne spolu s přílivem zesilovaly a jak už jsem řekla, olizovaly opalujícím se chodidla. Asi tak 8 metrů se v moři stačilo, pak dno prudce kleslo. Všimla jsem si, že Italové, a těch byla v Diano Marina většina, se od břehu nikdy nevzdalovali. Postávali na břehu, brouzdali se mělčinou a ženy v místech, kdy měly vodu po kolena, tvořily debatující hloučky. Já jsem se do moře bála vstoupit. Měla jsem ošklivou zkušenost z Toskánska, kde vlny rozbouřily píščité dno a u břehu pod vodou utvořily vysoký val. Bylo docela náročné ho překročit, zvlášť když byly vlny, které do člověka narážely a potrhávaly mu nohy. Jednou jsem takhle u toho píščitého valu uvízla a nemohla jsem se dostat na břeh. Upadla jsem. Vlny mnou zmítaly a já byla za chvilku úplně vysílená. Můj přítel tehdy s pomocí plavčíka měli co dělat, aby mě vytáhli na souš. V Diano Marina byl v moři val také. Úzkostlivě jsem pozorovala koupající, jak se dostávají ven. Starší lidé většinou potřebovali pomoc a od pokusu zaplavat si ve vlnách mě naprosto odradil můj partner. Cachtal se ve vodě náruživě, skvěle plaval, ale vždy, když chtěl vystoupit na břeh, tak upadl. Válel se na zádech na mělčině jako nemotorní chrobák a když vstával, dost obtížně, tak si oblásky odřel kolena do krve. Mému hubenému vnukovi vál vůbec nevadil. Vlastně si ho ani nevšiml. Řádil ve vodě nadšeně a vášnivě. A já jsem si uvědomila, že na malé děti bych už ve svém věku fakt neměla nervy. Vnukovi je 15, ale bála jsem se o něj. Neustále se potápěl, vlny se přes něj přelévaly a já hystericky koukala, kdy se vynoří. Často se mi zdálo, že je pod vodou moc dlouho a zmítala jsem se v touze vyběhnout za plavčíkem a žádat o záchranu. No a co bylo dál? To vám řeknu po písničce.
1: Omeletky Haliny Pavlovské.
2: V sobotu a v neděli v pravé poledne
1: na Dvojce.

Milí posluchači Dvojky, dnes vzpomínám na Itálii, kterou jsem se svým přítelem a svým 15-letým vnukem navštívila v červenci. Kdybych měla pobyt shrnout, měli jsme se úžasně. Vše bylo na svém místě. Moře, bazény, pláž, olivovníky, příjemní lidé a spousta slunce. Bylo ho dokonce tolik, že můj přítel si hned druhý den pobytu spálil záda a vnuka jsem neustále musela mazat 50. Taky jsme moc nevyužili terasu, protože bychom si na ní připadali jako pizza v peci. Když jsem zmínila pizzu, musím se věnovat italskému jídlu. Každý den jsme zahájili snídaní, mezi číšníky jsme měli zvěda. Jeden z italských příbuzných dcery mé kamarádky tam totiž dělal brigádu. Studuje v Holandsku. Studium přerušil, ale právě gastronomie způsobila, že se zase začal těšit do školy. No tak tenhle brigádník nám prozradil, že byl až v šoku, když zjistil, že hotel zaměstnává 3 kuchaře a 3 pekaře. Že si všechno pečivo v hotelu pečou sami. Že berou vejce a maso z nejkvalitnějších biofarem a že se v kuchyni nesmírně dbá na čistotu. Číšník nám řekl, že jedno celé dopoledne omýval vajíčka, aby skořápky vajec, které přijdou k snídani na švédský stůl, byly dokonale čisté. Všechny ryby a mořské plody hotel nabízel naprosto čerstvé. Ráno je kuchař kupoval od rybářů v přístavu. Na švédském stole jsme našli nejrůznější druhy pečiva. Sladký, koláč, kroasány, fokáča, dortíky se želatinou, s medem, s ořeky, s ovocem, bruščety, čabáty. Nabízela se tu dušená šunka, salám s feniklem, milánský salám, bresaola, čerstvý sýr, krájený sýr, mozzarella, mortadela, nakládané hříbky, losos. Na terase nad mořem, kde se stolovalo, byl pult, za kterým královal kuchař Alessandro. A ten na požádání připravoval volská oka, omlety se sýrem, šunkou se šampiony a taky smažil lívance a palačinky. Můj vnuk se posmíval naší angličtině. Od svých 4 let navštěvuje anglické školy a mezi spolužáky má hodně cizinců, s kterými se dorozumívá výhradně anglicky. Takže mluví jako rodinný mluvčí. Když jsem mu ale řekla, tak si jdi objednat sám ty angličtináři, smlkl, styděl se. Měla jsem ale radost, že mu chutnalo. Já jsem si denně dávala 2 volská oka, kousek fokáča se šunkou a meloun. Úžasně osvěžoval. Večeři jsme zase konzumovali na terase. Ujížděla jsem na smažených sardinkách a moc mi chutnal biftek s houbičkami. Všechno jídlo bylo lahodné, dezerty byly chuťově omračující. Vanilková zmrzlina s malinami, čokoládový fondant s horkou čokoládou a jahodovým pyré, zabajone, vaječný žloutek vyšlehaný s vínem a s čerstvými fíky. No prostě božské. A abyste taky mohli ochutnat Itálii, nadiktuji vám teď recept na ligurské focaccio. Je s cibulí, s čerstvým sýrem, olivami a když ho sníte, tak si řeknete, že jen kvůli němu musíte jet do Itálie zase. Takže poslouchejte dobře. Na ligurské focaccio potřebujeme 0,5 kg hladké mouky, 350 ml vlažné vody, 7 gramů sušeného droždí, 2 lžičky soli, 1 lžičku cukru, 5 lžic kvalitního olivového oleje, hrubou mořskou sůl a rozmarín podle chuti. Do vody dáme droždí a cukr, necháme asi 10 minut stát. Přidáme mouku, sůl a 2 lžičky olivového oleje. Vypracujeme měkké, trochu lepivé těsto. Zakryjeme ho a necháme asi 1,5 hodiny kynout, dokud zhruba nezdvojnásobí objem. Plech pořádně potřebuje olivovým olejem a těsto na něj přendáme a rukama ho opatrně roztáhneme a necháme dalších 45 minut odpočívat. Potom prsty uděláme po celé fokači hluboké důlky a smícháme asi 3 lžíce vody a 3 lžíce olivového oleje a špetku soli a směs nalijeme na fokáču. A díky tomu se olej a voda dostanou do důlku a fokáča nebude suchá. No a teď si připravíme co na těsto. Cibuli si nakrájíme na tenké proužky a na pánvi ji pomalu opečeme na troše olivového oleje. Měkký italský sýr stracchino rozdělíme na malé kousky a rozmístíme ho po těstě.
Nemělo by ho moc být ve středu, spíš pravidelně s mezerami. No a pak k sýru přidáme osmaženou cibuli, trochu soli a rozmarín. A můžeme těsto posypat i malými zelenými a černými olivami. A pečeme v troubě, rozpálené na 220 až 230 stupňů asi 20 minut, dokud prostě fokáča nebude krásně zlatá. A po vytažení ji ještě lehce pokapeme olivovým olejem. A nejlepší fokáča je vlažná, utrhnout kus rukou a k tomu si dát nakládané olivy, rajčata, prosciutto a skleničku ligurského vína. No a pak si řeknete, že do té Itálie má cenu se podívat, když se tam takhle skvěle jí. No a co bych vám ještě řekla na závěr? Že na zpáteční cestě jsme zase nocovali v Bolzánu, v jiném pětihvězdičkovém hotelu, který byl tak moc designový, že se v něm můj přítel málem zabil. Přehlédl schůdek před pokojem a pak se praštil o trám ve stropu. Já jsem ležela na posteli tak vysoké, že abych se do ní dostala, musela jsem do ní skočit šipku a dolů jsem se dostávala opatrně jako horolezec z Mont Everestu. Pochutnala jsem si tam ale velmi na lazaní z Lilku a mému vnukovi moc chutnala jeho oblíbená pasta bolognese. Druhý den jsme si mysleli, že za 6,5 hodiny budeme doma. No ale ouha! Uvízli jsme před Mnichovem a pak i za ním v dopravní zácpě a domů jsme se plazili 10 hodin. Obdivovala jsem svého přítele, že to dal. Vnuk nás celý pobyt láskyplně oslovoval. Příteli říkal, ty opice bez života, a mě občas řekl stařeno. Smál se přitom a my se smáli taky. No a co říct na úplný závěr? Asi mé rady, cestujte jak diví, dokud jste živí a když se všechno kolem voře flákni sebou na břeh moře, ty už znáte. A já sotva vymyslím něco výstižnějšího. No ale i na cestách a doma poslouchejte omeletky. Vaše Halina Pavlovská.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Ten třídní sraz, to by byl Richard Luže.
2: Já jsem nikdy za sex neplatil.
3: To je to problém?
2: Zadrhávám.
3: Vy si chcete domluvit konzultaci?
1: Co to je?
3: Máma si odvezla lednici.
1: Ženy, ještě něco.

0: za stejné období loni. Slovensko si předvolá ruského velvyslance kvůli útoku na sídlo ukrajinské tajné služby. A zpočátku bude zataženo, občasný déšť nebo přehánky, postupně proměnlivá oblačnost a teploty do 24 stupňů. Jsou tu zprávy a Mária Kunová, dobré ráno. Lidé letos častěji telefonují za jízdy s mobilem v ruce. Do konce srpna policisté zaznamenali více než 26 100 takových přestupků. To je téměř o desetinu víc než za stejné období loni. Problém je podle policie dlouhodobý. Třeba ve srovnání s rokem 2017 policisté loni zaznamenali o 9 000 případů víc, říká policejní mluvčí Hana Křížová.
1: Výrazně vzrostla také celková výše uložených pokut. Ta se do roku 2023 pohybovala kolem 9 až 15 milionů korun ročně, od roku 2024 však v souvislosti se zpřísněním sankcí vzrostla na více než 75 milionů korun.
0: Zadržení mobilu při řízení teď řidič může dostat 4 body a pokutu až 3,5 tisíce korun na místě nebo až 10 tisíc ve správním řízení. Více pracovních míst i vzdělávacích příležitostí pro vězně. To plánuje v příštích letech vězeňská služba. Součástí desetileté koncepce vězeňství je taky moderní zabezpečení a lepší příprava na propouštění. Nejpalčivějším problémem bude podle ředitelky Asociace organizací v oblasti vězeňství Zuzany Tinglové nábor odborných zaměstnanců vězeňské služby.
2: Myslím především více psychologů, sociálních pracovníků, vychovatelů a větší vlastně propojení jakoby s dalšími vlastně subjekty, které v tom mohou pomoci, například vlastně poskytovateli z řad neziskového sektoru.
0: Vězeňská služba hledá nové zaměstnance, včetně odborníků, dlouhodobě. Chybí jí stovky lidí. Slovenské ministerstvo zahraničí si předvolá ruského velvyslance, uvedl to ministr zahraničí Juraj Blanár. Důvodem je ruský dronový útok na budovu ukrajinské tajné služby SBU v Kyjevě, která je blízko konzulárního pracoviště slovenské ambasády. Blanár řekl, že pracoviště je z bezpečnostních důvodů využíváno v omezené míře a nikdo v něm nebyl. Útok na sídlo SBU potvrdil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Zároveň nařídil Rusku adekvátně odpovědět. Letošní dožinky Plzeňského kraje hostí Švihov na Klatovsku. Zájemci je můžou navštívit mezi 10. a 16. hodinou. Kromě oceňování nejlepších regionálních potravin a zemědělců je připravený i doprovodný program. Pokračuje za plzeňské hejtmanství Helena Kapicová.
3: K vidění budou ukázky tradičních řemesel, budou tam také workshopy, takže řemesla si můžou děti i dospělé vyzkoušet. Bude tam tkalcovství, kovářství, keramika, výrobky ze dřeva, ručně šité oblečení, šperky, květiny, bylinky, přírodní kosmetika i výrobky z ovčího rouna.
4: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: Počasí.
0: Zpočátku bude zataženo, s občasným deštěm nebo přehánkami, postupně budou srážky ustávat a bude proměnlivá oblačnost, hlavně na severu výjimečně s přehánkami. Na večer bude oblačnosti na většině území ubývat. Teploty přes den 19 až 24 stupňů, na jihovýchodě až 26, na horách 14, na Šumavě až 17 stupňů.
5: Doprava.
0: Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové opatrně za sjezdem na Kolín. Na 59. kilometru v omezení vjel kamion mimo dálnici, v zúžení se jede pomaleji, bez většího zdržení. Na silnici 29 z Tábora do Písku dejte pozor za Opařany. Na vozovku spadl strom, na místě jsou hasiči, provoz řídí policisté. To byly zprávy, teď je u mikrofonu Monika Valentová.
6: Dobré ráno, před námi je první zářijové sobotní ráno a vlastně první zářijový víkend. Pokud někdo u vás šel do školy nebo do školky, tak jste možná ještě v lehkém šoku z té změny režimu a myslím, že teď je ideální čas trochu vydechnout. Dvojka zastoupená mnou, Maruškou Kunovou a Petrem Sakálem v režii se vám pokusí být v tom nápomocná. Tak hezké ráno.
5: Český rozhlas Dvojka.
4: Rádio, které vás baví.

0: Už jsem to datum zmiňovala, ale myslím, že takhle po ránu, když se člověk ještě rozkoukává do nového dne, není na škodu si to připomenout. Máme 5. září. Když jsem se dívala, jaká zajímavost by se s dnešním dnem pojila, tak jsem zjistila, že v roce 1876, tedy před přesně 150 lety, se narodil zakladatel českého skautingu Antonín Benjamin Svojsík. On se tedy původně jmenoval Antonín František. Narodil se jako druhý ze 4 synů. Od mládí byl pohybově nadaný a chtěl se stát učitelem tělocviku, což se mu také splnilo. A mimo sportu rád zpíval a stal se členem českého pěveckého kvarteta. A protože byl nejmladší, tak mu právě tady říkali Benjamin a ta přezdívka mu zůstala. Se skautingem se seznámil v roce 1909 a o 2 roky později, tehdy mu bylo 35 a pracoval na střední škole jako učitel tělocviku, to se mu opravdu splnilo, tak se vydal do Anglie, navštívil tam skautský tábor, seznámil se s těmi novými metodami výchovy mládeže a vrátil se naprosto nadšený. Takže po prázdninách sestavil ze svých žáků pokusnou skautskou družinu. Už v roce 1912 vydal knihu Základy junáctví, do které přispěla řada dalších spisovatelů a profesorů středoškolských. Mikoláš Aleš mimochodem nakreslil obálku a příspěvek tam napsal třeba Alojzij Rásek nebo doktor Gut Jarkovský a další. No a Antonín Benjamin propagoval intenzivně skauting nejenom touhle knížkou, ale tím, že jezdil po Čechách a vyprávěl o něm. V roce 1912 potom vedl první skautský tábor nedaleko hradu Lipnice. Po válce, konkrétně 7. června 1919, založil Svaz junáků skautů a stal se jeho náčelníkem, kterým zůstal až do své smrti. Zemřel na streptokokovou nákazu, kdy mu bylo pouhých 62 let. Každopádně dnes by se Antonín Benjamin Svojsík, zakladatel českého skautingu, dožil 150 let.
1: Monika Valentová a sobotní Dobré ráno
2: na Dvojce.

0: počasí.
1: Aktuální informace ode mě z mého auta zhruba z 3/4 na 6 byla soustavní déšť a 14,5 stupně Celsia v Praze. Ovšem v Českém hydrometeorologickém ústavu je teď Marian Sandev a ten nám dá určitě komplexnější informace. Dobré ráno vám přeju.
2: Dobré ráno.
1: Taky. Dobré ráno, tak jak to bude vypadat o víkendu?
2: Tak zatelenou frontou se dnes přes den k nám začne od západu rozširovat oblast vysokého tlaku vzduchu. Čekáme poměrně větrný den s proměnlivou oblačností. Zpočátku bude ještě zataženo s občasným deštěm nebo přehánkami. Postupně ovšem od severozápadu budou srážky ustávat a převládne proměnlivou oblačnost. Zejména na severu výjimečně se mohou vyskytnout přehánky a na večer bude oblačnost na většině území ubývat. Odpolední teploty od 19 do 24 stupňů, na jeho východě až 26 stupňů a v 1000 metrech na horách je očekávána teplota kolem 14, na Šumavě až 17 stupňů Celsia. A vád bude mírný severozápadní a západní vítr o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu, který bude večer slábnout. Co se týče toho zítřejšího dne, přes střední Evropu bude od západu přesouvat tlaková výše, bude přinášet počasí s malou oblačností, poněkud více oblačností může být jen na severu a severovýchodě území, kde se zcela výjimečně v horských oblastech může vyskytnout slabá přehánka. Jinak to nedělní ráno bude chladnější, teploty poklesnou na 12 až 7 stupňů v údolích, může místy teplota klesnout až k 5 stupňům Celsia. A odpoledne při slunečném počasí se teploty dostanou kolem 20 stupňů. Na 24 stupňů může teplota vystoupit na jihu Moravy. Jinak v 1000 metrech na horách je očekávána teplota kolem 13 stupňů a s výjimkou v západní polovině Čech na ostatním území bude vát mírný severozápadní vítr do 5-6 metrů za sekundu.
1: Tak z mého laického pohledu to vypadá na důstojné babí léto. Souhlasíte se mnou?
2: Ano, ano.
1: Děkujeme pěkně, hezký víkend přejeme. A
2: díky,
1: my naslyšenou 6 hodin 17 minut tady na dvojce má teď prostor Tereza Mašková.

0: Tereza Mašková na dvojce. Ať se loučíš sám, no vlastně je to takový oslý můstek, ale myslím, že loučení přibylo teď do mnoha rodin s nástupem dětí do školy a do školky. Ne vždycky to bývá příjemné a ne vždycky bývá příjemné to dovážení nebo docházení raní. No nicméně rodiče dětí z Blatničky na Hodonínsku, ti se mají, protože sice mají školu a školku až v sousední Blatnici pod svatým Antonínkem, ale nikam jezdit nemusí, protože mají obecní babičku. Více v reportáži Anežky Hlávkové.
1: Loučí se v Blatnici rodiče s dětmi, které nastupují do autobusu.
2: Dobrý den.
3: Dobré ráno, děti. Laďa. Vladislav.
4: Řidič Vladislav, jaký to pro vás je, že vozíte takhle ráno děti?
3: No jsou rád, velice, protože z obou stran jsme spokojeni. Jo, děkuju.
1: Děti mu občas po cestě i zaspívají, dodává Zdislava Kuřinová, která děti každý den doprovází.
5: Nějakou krásnou písničku, co jsme se naučili, protože my jsme kamarádi a máme se rádi. Tak se zaspíváme tu písničku. Pozor teď.
6: Zpívejme se, zpívejme.
1: Paní Kuřinová ale děti nedoprovází jen v autobuse. Od zastávky jdou ještě několik minut ke škole a cestou přecházejí tři přechody. 77letá bývalá učitelka má proto na sobě reflexní vestu a v ruce plácačku, kterou zastavuje provoz.
7: Protože tady jezdí ty auta, takže člověk má strach, aby náhodou jako se něco nestalo, jako jo? Tak jdeme, pojďte.
1: Na cestě si navíc pomáhají děti i vzájemně, starší těm mladším.
8: Já vlastně jezdím s paní Kořenovou už od malička, protože mě doprovázela do školky. Teď pomáhám s dětmi. Vezmu vlastně jedno malé školčátko a jdu s ním přes přechod.
1: Popisuje 13letá Dominika Chovancová. Její 11letá sestra Kristýna pomáhá taky.
9: Já chodím vzadu a popoháňám, já by si pohla na tom přechodě.
1: Nejvíc si pomoc pochvalují sami rodiče.
10: Je to pro mě hrozně výhodné, protože jsem včera poprvé nastoupila do práce, takže mě to ušetří spoustu času, takže je to úžasná paní v takovém věku pro nás nezaplacení.
1: Popisuje maminka Denisa Němečková, která má dítě ve škole. Jana Nedomová zase posílá svého školkáčka.
11: Protože ještě malinký, že by se nepostaral sám o sebe, je tu daleko od zastávky v Blatnici a měla bych strach, že by spadl třeba pod auto nebo cokoliv, je malinký, že?
1: Právě obava z aut byla před 15 lety důvodem, proč obec doprovod dětí zavedla. Tehdy po autonehodě jedné ze školaček začala Zdislava Kuřinová děti doprovázet. A dělá to dodnes, přestože už je v důchodu.
12: Ale jako nabíjání to a třeba i teď prázdniny, jako prostě mě ty děti chyběly. Jako.
1: Za svůj život, tak podle svých slov, strávila s dětmi 58 let. Z Blatničky Anežka Hlávková, Český rozhlas.
0: No krásně to mají v Blatničce zařízené, řekla bych. To je krásná inspirace možná i pro další rodiče, řidiče autobusů a nevyužité babičky. No, nechte si to projít hlavou. 6 hodin 24 minut stále pokračuje sobotní Dobré ráno na dvojce a teď Stevie Wonder.

0: Stříbrný vítr na dvojce.
1: Měl jsem v životě ohromné štěstí na milující rodiče, kteří mě v roce 68 odvezli z Československa, čímž mě uchránili před normalizací. A taky štěstí na profesi, říká režisér David Radok. Co ho ohromilo při natáčení muzikálu Vlasy, kde se ocitl na osobní pozvání Miloše Formana? Proč ho tak vysilují komedie? A za co obdivoval Václava Havla, jemuž režíroval první uvedení hry Odcházení?
0: Stříbrný vítr s Jitkou Novotnou.
2: V sobotu po 9:00 na dvojce. Mrazivé léto.
0: Četba na pokračování na dvojce.
2: Grenouille má neobyčejný talent.
3: Znám všechny pachy světa. Všechny, které jsou v Paříži, všechny. Jen je nedovedu pojmenovat. Ale názvy se dokážu naučit.
2: A neváhá ho využít za jakoukoliv cenu.
3: Vůně, která jsem zavála ze zahrady, byla vůně rusovlasé dívky, kterou tenkrát zavraždil. To, že opět našel ve světě tuto vůni, mu vehnalo do očí slzy blaženosti.
2: Parfém.
0: Román Patejka Ziskinda, každý den po 22:00 na dvojce.

0: Bylo 6:30.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Dobré ráno. Některé obchodní řetězce zavádějí na pokladnách nebo na vahách AI skenery. Ty mají pomoct lidem rozpoznat zboží, aby ho nemuseli dlouze hledat v seznamech. Obchody si od toho slibují mimo jiné to, že budou zákazníci ochotněji využívat samoobslužné pokladny. 71% Čechů plánuje na podzimní dovolenou zůstat v tuzemsku, což je o 20% bodů víc než loni. Vyplývá to ze srpnového průzkumu Czech Tourism, ve kterém odpovídalo 1000 lidí. Naopak do zahraničí se letos chystá jen 31% Čechů, o 13% bodů méně než loni. Ukrajina vyzvala Rusko k dočasnému zastavení bojů během návštěvy amerických vyjednavačů v Moskvě. Na síti X to napsal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Podle něj by Rusko mělo udělat totéž. Vyjednavači Steve Witkoff a Jared Kushner nejspíš dorazí do ruské metropole tento víkend. Poté by se měli přesunout i do Kyjeva. Tam se chystají poprvé, a to v době, kdy Moskva na metropoli stupňuje vzdušné útoky. Dopravu v centru Prahy omezí dnes odpoledne a večer běžecký závod. Většina komplikací v osobní i hromadné dopravě bude trvat nejdéle od 4 hodin odpoledne do 10 večer. Omezení se týká prostoru přibližně vymezeného stanicemi metra Malostranská, Můstek a Invalidovna. Literární výlet vlakem nabízí dnes čtenářům Prachatická knihovna. Propojí knihy, hudbu i setkání s autory. Cestující se například setkají se spisovatelem Jiřím Hájíčkem, Davidem Janem Žákem nebo Janem Cempírkem. Vlak vyjede v 9 hodin a 54 minut z Prachatic, pojede přes Volary, Nové Údolí, Kájov a České Budějovice, odkud se vrátí zpět před 18. hodinou.
1: Počasí.
2: Zpočátku bude zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami, postupně budou srážky ustávat a bude proměnlivá oblačnost. Hlavně na severu výjimečně přeháňky, na večer bude oblačnosti na většině území ubývat. Teploty čekejte mezi 19 a 24 stupni, na jihovýchodě až 26, na horách 14, na Šumavě až 17 stupňů.
1: Doprava.
2: Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové stále opatrně za sjezdem na Kolín. Na 59. kilometru v omezení odtahují kamion po noční nehodě. Projíždí se v zúžení pouze jedním pruhem. Plynule. Opatrně i na D1 z Prahy do Brna před sjezdem na Sázavu. Na 33. kilometru leží na vozovce předmět a vybočuje se. Přejeme vám šťastnou cestu. Tolik zprávy a Mária Kunová. Teď pokračuje Monika Valentová.
3: Maruška mluvila ve zprávách o literárním vlaku, který bude jezdit na Prachaticku. I následující hodina v sobotním Dobrém ránu bude rozšiřovat kulturní obzory. Pozveme vás ke hře na sobotu, na neděli a taky na muzikál Saturnin, který bude mít premiéru v divadle Hibernia už příští týden.
1: Český rozhlas Dvojka.
4: Rádio, které vás baví.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin.

cíle starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zvládne kříž.

na cestách. Až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání.

druhé víří prach. I ve zvířeném prachu cest

0: Štěpán Kozub, Hapka Horáček, krásná písnička, Kocour se schoulil na tvůj klín. Teď trošku přeladíme, co se žánru týče, protože pro vás budeme mít jednu hodně, hodně černou mrazivou komedii. Dnes po 13. vám dvojka nabídne dvě roztomilé staré dámy, dva zločince, půlku policejního sboru, něco mrtvol, jednoho blázna a to všechno opravdu v jedné jediné adaptaci slavné crazy komedie Josepha Kesslerlinga Jezinky a Bezinky. Byl to Jan Werich, který tuhle hru pod názvem Arsenic and All Lace, neboli Arsenic a staré dámy, viděl na Broadwayi a který ji nechal přeložit a uvést v Čechách v roce 1958. Důvodem jeho nadšení byl fakt, že se na divadle ještě nikdy předtím tolik nesmál. Můžeme se smát také.
1: Tetičky, budeme se brát.
2: Cože? Bože můj, Marto! Co se děje? Mortimer a Elena se budou brát.
3: Mortimer!
2: My jsme tajně doufali, že to takhle dopadne. Udělal si z ní šťastné děvče.
1: Podívejte, jak ze samé radosti skáče přes hroby. Nikde jsem tu nechal položený program divadel, neviděli jste ho?
2: A dej teď pokoj s divadlem.
3: Kdy a kde bude svatba?
1: No to s tím souvisí, byla to taková růžová obálka.
3: To musíme oslavit, dojdu pro víno.
1: Nedali jste ji někam?
2: Ani jsme ji neviděli. Kde jsi nechal, tam ji máš. Doufám, že vám dneska v takový den v divadle zahrají něco hezkého. Jakže se to jmenuje?
1: Vraždu neutajíš.
0: Hlavní role šílených tetiček stvárnili, možná jste poznali, Regina Rázlová a Jitka Sedláčková. A rozhlasovou adaptaci Jezinek a Bezinek tedy ještě zopakujeme, vysíláme dnes po 13. A na nedělní večer je připravena rovnou premiéra. Populární hororový román Kateřiny Surmanové Zvedá se vítr. Zdramatizoval pro rozhlas Vít Wenzl a mohl pracovat nejenom s hororovou atmosférou, ale taky s jazykem. Protože autorka, sama rodačka z Hodonína, stylizovala svůj text do zdejšího nářečí. Ostatně, myslím, že ukázka napoví.
4: Tak, idem.
5: Počkejte.
4: Co je zas garguláku?
5: Já ju pořád vidím.
4: Tak tam nečum.
5: Ona stojí tamhle.
4: Kde?
5: Tam na hrázi. Dívá se na mě.
6: Poprvé jsem ji uviděl jinak. Poblíž linie prvních stromů, bledá, vážná, ale jsoucí. Dívala se mi přímo do očí a za jejím mihotavým obrysem prosvítali technici, kteří se činili nad jejím mrtvým tělem.
0: Tak teď jsem se úplně zasněla. Musím říct, že tedy mrazivé léto na dvojce se zakončuje ve velkém stylu. Protože opravdu zítra večer ve hře na neděli končí celá ta šňůra mrazivého léta, které jste mohli poslouchat na našich vlnách. Pokud jste se s námi báli rádi, tak máme samozřejmě radost. Poslední díl máme připraven na neděli a pokud vám něco uteklo, tak na chvíli na vás samozřejmě ještě všechno počká na rozhlasovém webu. Každopádně to jsme v nedělním večeru, teď jsme zase v sobotním ránu, je 6 hodin a 43 minuty. Ať se vám s námi hezky vstává.

0: 6 hodin 51 minuta. Probouzíme se do soboty 5. září a půjdeme za kulturou. Protože slavný humoristický román Zdeňka Jirotky Saturnin dostane poprvé podobu muzikálu. Režisér Tomáš Dianiška se bude snažit představit Saturnina jako prvorepublikového pankáče. Na zkoušku do divadla Hibernia se vypravila naše reportérka Alžběta Havlová.
1: Fousy! Chytli mu fousy!
2: Dokonale upravený sluha, bezchybný gentleman a podle režiséra Tomáše Dianišky vlastně také tak trochu pankáč. Saturnin totiž dokáže udělat přesně to, co by ostatní možná udělat chtěli, ale nikdy k tomu nenajdou odvahu.
3: Kašle na konvence, vlastně dělá bordel, neustále nějaký organizovaný chaos, takže pankáčství, i když to tak nebylo nazvaný, tak fungovalo už takhle ve 20. letech a funguje i teď. Není to jako v jeho výzoru, rozhodně ne, má kostým vlastně docela klasický, tak jak si to všichni představujeme, ale spíš je to v té filozofii.
2: Dianiška nechtěl román Zdeňka Jirotky z roku 1942 převést na jeviště stránku po stránce. Zachoval jeho postavy, humor a prvorepublikovou eleganci, ale přidal písně, tanec a živou hudbu Romana Říčaře. Počítá přitom s tím, že diváci budou srovnávat nejen s Jirotkovou knihou, ale i s filmovou adaptací z roku 1994, ve které Saturnina stvárnil Oldřich Wiesner.
4: Nedůstojné je místo milování probírat astrologii.
5: O čem si to tam šeptáte?
4: O fotbale.
5: Prosím?
4: O tenise.
5: Prosím?
4: O astronomii. Do toho!
2: Saturnina alternují Jakub Tvrdík a Zbigněv Kalina. Tomu se na Saturninovi líbí hlavně jeho životní nadhled.
6: Olda Wiesner je můj bývalý kolega z divadla ABC, mám ho nesmírně rád a samozřejmě pokud si někdo představí Saturnina, tak alespoň v mém případě Olda Wiesner je ten, který mu vytane jako první na mysli. Ale Tomáš Dianiška napsal úplně novou dramatizaci, je tam trošku jiný druh humoru, mnohdy i situačního humoru, takže jsem k tomu přistupoval jako ke každé jiné roli.
7: Kdo chce psa být? On si vždycky najde, že?
8: Ale první vyhrání z kapsy vyhání.
2: Vedle vykutáleného sluhy nemůže chybět ani jedna z nejslavnějších postav Jirotkova románu, teta Kateřina. Žena, která má pro každou životní situaci připravené přísloví a dokáže jim spolehlivě přivést své okolí k zoufalství. V muzikálu jí alternují Kateřina Bohatová a Erika Stárková.
9: Skopírovat jenom ty postavy z filmu, jak byly zahraný, by nebylo ani jako vkusné, navíc to ani nejde, každý jsme originál, takže se snažíme každý dělat, co můžeme. Hlavně, aby nás to bavilo. Když nás to všechny bude bavit, tak pak to bude mít v sobě humor. A humor je něco, co potřebuje celá tahle planeta.
2: Autoři přitom Saturnina neposouvají do současnosti. Jeho svět zůstává spojený s atmosférou první republiky. Současnější má být především energie muzikálu a způsob, jakým se na známé postavy dívá. Premiéru bude mít Saturnin v pražském divadle Hibernia 12. září. Alžběta Havlová, Český rozhlas.

0: Freddie Mercury. Frontman skupiny Queen a jeden z nejcharizmatičtějších zpěváků planety by v sobotu oslavil 80. narozeniny.
1: Zavzpomínejte na něj spolu s námi ve vysílání dvojky.
0: V pořadu Halo Soukup Halo po 10. hodině dopoledne
1: a také ve speciálu Martina Hrdinky Vzpomínka na Freddyho po 8. hodině večer.
0: Freddie Mercury 80.
1: V sobotu na dvojce.

0: bylo 7 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Jedním z bodů desetileté koncepce českého vězeňství je lepší příprava na návrat do společnosti,

0: vzniknout v Příbrami. Další prostor je rezort. Podle ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce za ANO hledá.
1: Jedná se především o věznice, ve kterých jsou umístění vězni, které opravdu není bezpečné pouštět ven za účelem zaměstnání, to znamená, musí zůstat vevnitř, musí tam být dostatečný prostor a to určitě třeba věznice Příbram splňuje.
0: Lepší příprava na propuštění, včetně zaměstnávání nebo vzdělávání vězňů, je součástí koncepce českého vězeňství do roku 2035. Schválila ji na konci října 2025 už předchozí vláda Petra Fialy z ODS. Izraelské síly útočily na jih a východ Libanonu. 3 lidé zemřeli, dalších 23 je zraněných. Oznámilo to podle agentury AFP libanonské ministerstvo zdravotnictví. Mezi poraněnými jsou zdravotníci, ženy a děti. Izraelská armáda uvedla, že zaútočila v reakci na dronový úder, který vyslalo libanonské hnutí Hizballáh. Medvědici s dvěma medvíďaty zahlédlo několik lidí přímo v obci Lhocko u Vizovic, a to nedaleko dětského hřiště. Informaci zveřejnila vizovická radnice na sociálních sítích. Občany požádala, ať nevenčí psy na volno a jsou opatrní při pohybu v přírodě. Událost potvrdil i policejní mluvčí krajské policie Zlínského kraje Petr Jaroš.
2: Možný výskyt medvěda či medvědů hlásil policistům starosta obce Lhocko, který tímto zároveň požádal o to, abychom vyrozuměli představitele města Vizovice, aby si případně přijali vlastní opatření.
0: Pro veřejnost dnes budou otevřené předválečné betonové bunkry na Opavsku. Celkem 9 pevností v pohraniční linii si můžou zájemci prohlédnout zevnitř a dostat se tak do běžně nepřístupných míst.
3: Ty dveře váží kolik?
4: Dveře váží asi 300 kg.
3: Petr Adamus má spolu s dalšími nadšenci na starosti pevnost MOS 11 v Černém lese u Šilheřovic. Schátralý bunkr z roku 1936 vrací do původní podoby. V čase se dnes můžou přesunout i návštěvníci.
4: Uvidí tady vojáky v dobových uniformách z roku 1938, seznámí se s jejich výzbrojí, budou tady kulomety, budou tady pušky.
3: Další otevřené pevnosti odhalí třeba staré mapy a nápisy vojáků, anebo v Česku unikátní sestavu funkčních pevnostních kanónů. Z Opavska Martin Knitl, Český rozhlas.
5: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
6: Počasí.
0: Zpočátku bude zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami, postupně budou srážky ustávat a bude proměnlivá oblačnost. Hlavně na severu čekejte výjimečně přeháňky. Na večer bude oblačnosti na většině území ubývat, teploty mezi 19 a 24 stupni, na jihovýchodě až 26, na horách 14, na Šumavě až 17 stupňů.
6: Doprava.
0: Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové stále opatrně za sjezdem na Kolín. Na 59. kilometru v místě oprav vyprošťují kamion po nehodě mimo dálnici. Jede se v zúžení jedním pruhem, plynule. Na silnici 7 mezi Prahou a Chomutovem dejte pozor u Třebíze. V omezení směrem do Prahy stojí nepojízdné auto s defektem pneumatiky. Jede se Kyvadlově, je tam krátká kolona. A v Praze jsou komplikace ve Stodulkách, v Bucharově ulici. U nájezdu na Rozvadovskou spojku se srazila dvě auta a krátké kolony jsou ze všech směrů. Ze zprávy to vše, s vámi je dál Monika Valentová.
7: Ano, sobotní dobré ráno je totiž v plném proudu. V následujících minutách vás pozveme třeba na sraz majitelů a fanoušků jednoho z nejroztomilejších aut na světě, polského Fiatu, zvaného Maluch. A Halině Pavlovské ukousneme kousek z dnešních omeletek.
6: Český rozhlas 2.
8: Rádio, které vás baví.

0: Pokud se vám už zbíhají sliny na víkendové omeletky Haliny Pavlovské, tak možná už přemítáte, jaká bude náplň toho dnešního dílu. Lehce prozradím, pozitivní myšlení, to je, myslím, téma velmi výživné a tady je malá ukázka.
1: Synovi mého kamaráda pošlapali optimismus hned první den, když nastoupil do práce. Úžasně se oblékl, protože měl být zaměstnán v marketingovém oddělení jedné velké firmy. Na chodbě ho potkal šéf a požádal ho, aby ho následoval. A dovedl ho k prázdnému akváriu a řekl mu, ať ho vyčistí. No a syn kamaráda mu vysvětlil, že právě složil závěrečnou zkoušku z ekonomie na renomované univerzitě a že je i členem věhlasného akademického klubu. No vidíte, odpověděl šéf, tak to určitě zvládnete. Dcera Natalka nám doma vyprávila o kamarádovi, co si dělal řidičák na nákladák a absolutně depresivně říkala. Dělá tu zkoušku už po pátý. Nejdřív projel na červenou, pak při parkování narazil do zaparkovaného vozu a nakonec měl zacouvat na volné místo na parkovišti před budovou autoškoly. Sešla plyn a zůstal stát. Pak mu ale došlo, že zařadil neutrál. Tak zařadil znovu a projel přímo dveřmi do kanceláře až k pultu. A měl štěstí, že nikdo nepřišel k úrazu. A můj syn jen zvedl hlavu a suše se zeptal a udělal tu zkoušku.
0: Tak Halina Pavlovská nám tady dala ochutnat ze svých omeletek, které usmažila na sobotní poledne, takže po sobotních zprávách z pravé poledne můžete slyšet její sobotní. No a o čem budou ty nedělní, to se dozvíme zase někdy jindy. Je 7 hodin 11 minut, posloucháte sobotní Dobré ráno.

0: Předchozí minuty na dvojce patřily skupině Činasky a teď budou patřit, jak jsem už anoncovala, nejroztomilejším autíčkům na světě. Protože na zámku Žinkovy u Plzně se koná Maluchiáda, sraz polských Fiatů, kterým se říká Maluch. Na telefonu máme pana Michala Sýkoru, který je organizátorem celé akce a také předsedou českého spolku Fiat 126 Fan. Pan Michal Sýkora v autokempu, kde bude odjíždět kolona někdy v 9.45, tak hledal, až našel signál a já pevně doufám, že ho nestratil. Dobré ráno. Slyšíme se? No tak teď jsem to teda zakřikla. Ještě před chviličkou jsme se slyšeli úplně výborně, ano, tak pane Sýkoru, slyšíme se?
1: Já vás slyším perfektně.
0: Výborně a já vás už teď taky, takže povídejte teď, já vím, že je to 23. sraz. Řekněte, je něčím unikátní nebo kolik autíček se tentokrát sjede?
1: V současné době mám registrováno 53 Maluchů, respektive polských Fiatů 126, s tím, že některé Fiatky nebo posádky dojeli v noci a dojedou ještě dneska ráno, takže ten předpoklad je kolem 60 aut.
0: Je to víc nebo míň než v těch předchozích ročnících?
1: V zásadě náš rekord, my tedy spíše se zaměřujeme na české posádka, nikoliv na ty zahraničí, třeba z Maďarska, z Polska, tak náš rekord je 68 autíček.
0: 68 bylo nejvíc. Je tam nějaký unikát, třeba teď určitě jste je už zkouknul, oni jsou opravdu radost pohledět, jsou strašně roztomilí.
1: Že jeden unikát tu skutečně přijel, respektive jezdí pravidelně a to je Maluch Gabriolet. To znamená, bez střechy má klasickou stahovací plátěnou střechu. Těch kusů bylo vyrobeno poměrně málo.
0: No tak to je úžasné. Tak to je hvězda spanilé jízdy možná. Kdy budete vyrážet z autokempu Nový Rybník?
1: Z autokempu vyrážím, jak jste říkala, ve 9:45, s tím, že do Žinkov bychom měli dojet někdy kolem 10:30, kde účastníci mají možnost občerstvit se, jít na prohlídku a zejména prezentovat autíčka i široké veřejnosti.
0: Vy máte, předpokládám, Malucha taky.
1: Přesně tak.
0: Jak je starý? Povězte nám o něm něco. Jakou má barvu? To zajímá nás ženy.
1: Tak Maluch měl původně takovou tu klasickou pískovou žlutou barvu. Já jsem ho tedy v těch 18 poměrně nerozvážně nechal přestříkat opět na žlutou a takovou svítivou. Nicméně Malucha mám tedy od roku 2002 a právě když jsem si ho koupil v těch 18 letech, tak mi napadlo pořádat srazy. A nenapadlo mě, že tedy vydržím takovou dobu, že se z akce, kde se nás sešlo na prvním srazu 25, takže se stane akce, která je celorepubliková a kde už jsou desítky aut.
0: Je pravda, že to už je akce kultovní. Řekněte mi se svým Maluchem, kde jste byl nejdál?
1: S Maluchem jsem byl nejdál, objel jsem tedy slovenské srazy, pak jsme s Maluchem byli v Rumunsku se podívat na rumunské hory, ale jsou účastníci, kteří tedy jezdí dál než já, takže třeba Černá Hora, Albánie, Litva, všechno tohle je oběto.
0: Když říkáte ty lokace daleké, tak předpokládám, že bez kanistru se nevyjíždí, že ne?
1: Tak tam spíš tady na ty dálkové trasy se spíš vozí náhradní pneumatiky, protože Maluch má rozměr takzvanou 12, která standardně není k sehnání, nebo třeba nebo tady v těch zemích by se scháněla hůře nějaké náhradní díly, protože Maluch ještě pořád je to auto, které se v zásadě dá opravit kdekoliv na silnici.
0: Tak pane Sýkoro, děkuji vám mockrát za všechny informace. Tu spanilou jízdu si náramně užijte a všechno, co potom bude následovat. Konkrétně tedy na... Teď jste v autokempu, je to tak, a potom jedete tedy na zámek Žinkovy. A tam bude možnost prohlídky zámku a bude nějaký doprovodný program. Takže tam by bylo asi ideální pozvat lidi, kteří nejsou registrováni, nebudou řídit, ale chtěli by to vidět.
1: Přesně tak. Pokud někdo má zájem vidět pohromadě skoro 60 Fiatků, tak zámek Žinkovy od 10 hodin 30 minut dnešního dne. Tam minimálně tu hodinu, hodinu a půl budeme.
0: Děkujeme, tak ať se akce vydaří. Michal Sýkora, předsedo českého spolku Fiat 126 Fan. Mějte se hezky, hezký víkend.
1: Díky, mějte se také hezky.
0: 7:20, sobotní dobré ráno pokračuje teď s Ariem.

0: Vítejte v Bohemii, v zemi bez moře a přece na pobřeží. V říjnu se Česko stane čestným hostem frankfurtského knižního veletrhu. Tématem hostování je Česko, země na pobřeží. Odkazuje na metaforu ze Shakespeareovy zimní pohádky. Česko, čestný host frankfurtského knižního veletrhu. Od 7. do 11. října 2026. Více informací na czechia2026.com.
1: Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
2: Bylo 7:30.
3: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
2: Dobré ráno. Případů telefonování za jízdy s mobilem v ruce evidují policisté rok od roku víc. Za letošek už tohoto přestupku se dopustilo víc než 26 tisíc řidičů. Vedoucí BESIPu Tomáš Neřold proto varuje, že situace na silnici se někdy vyvíjí velmi rychle a nepozornost může být fatální. Americký velvyslanec v Izraeli Mike Huckabee by dnes měl navštívit okupovanou vesnici na západním břehu Jordánu. Žijí tam tisíce Američanů palestinského původu. Jeho návštěvě předcházel i nárůst útoků židovských osadníků na palestinský majetek. Huckabee, který zrovna nepatří mezi kritiky Izraele, už dříve varoval, že osadníkům by za tyto údery mohly hrozit americké sankce. V Česku dnes začíná kampaň Aktivní září. Letos se koná po čtvrté a po celý měsíc bude motivovat děti i dospělé ke sportu. Zapojit se můžou také celé organizace a pracovní kolektivy. Součástí Aktivního září jsou i náborové akce, které mají za cíl udržet lidi u pohybových aktivit dlouhodobě. Ode dneška opět jezdí tramvaje nad Národním muzeem v Praze. Dělníci dokončili opravu kolejí a stavbu nové tramvajové křižovatky, která propojila trať ve Vinohradské ulici s budovanou tratí na Václavském náměstí. Práce začaly loni v červnu a stály asi 225 milionů korun. Na tradiční oslavu konce sklizně dnes můžou zájemci vyrazit do areálu Ovčírna v Bělé pod Pradědem na Jesenicku. Na programu jsou hudební vystoupení, žonglérská dílna nebo ukázka zemědělské techniky. Akce začíná v 10 hodin dopoledne.
3: Počasí.
2: Zpočátku bude zataženo, občasný déšť nebo přehánky, postupně budou srážky ustávat a bude proměnlivá oblačnost, hlavně na severu. Čekejte výjimečně přehánky a na večer bude oblačnosti na většině území ubývat. Teploty odpoledne budou mezi 19 a 24 stupni, na jihovýchodě naměří až 26, na horách 14 a na Šumavě až 17 stupňů.
3: Doprava.
2: Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové zpomalte za sjezdem na Kolín. Na 59. kilometru v omezení stále vyprošťují kamion po nehodě, projíždí se jedním pruhem, ale plynule. Na silnici 7 mezi Prahou a Chomutovem jsou stále komplikace u Třebíze, v omezení směrem do Prahy překáží nepojízdné auto na 31. kilometru. Přejeme vám šťastnou cestu do vašeho cíle. Tolik zprávy a Mária Kunová. Teď má slovo opět Monika Valentová.
4: Čeká nás v sobotním dobrém ránu pivní půlhodina. Nevím, jestli je pivo zrovna vaším šálkem ranní kávy. Každopádně novinářka Marie Formáčková nás naučí péct pivní chleba, tak jak ji ho naučil komik Jiří Vimr. A Dalibor Gondík nám zase poví, co bude ranní dvojka vyvádět na přeštických pivních slavnostech.
3: Český rozhlas dvojka.
5: Rádio, které vás baví.

0: Plním slib, společným jmenovatelem téhle půlhodinky sobotního dobrého rána je pivo. Mám na telefonu novinářku, autorku nebo spoluautorku spousty knížek, mimo jiné také autorku pivní kuchařky, paní Marii Formáčkovou. Dobré ráno vám přeju.
1: Dobré ráno všem.
0: Říkala jste mi, paní Formáčková, že takhle o víkendu spíš stáváte až kolem deváté, ale že vlastně to vidíte pozitivně teď, ten svět v půl osmé.
1: Nejenom o víkendu, já obecně vstávám takhle pozdě, protože už jsem v důchodu. To je výhoda, těšte se na to.
0: Pro mě devátá není vůbec pozdě. To je pro mě docela kuropění. Ale pojďme k tomu pivu, té pivní kuchařce. Vy jste ji vydala v roce 2011 a nenašla jsem žádný dotisk a je úplně totálně vyprodaná. Takže o ní asi musel být velký zájem, ne?
1: Tak oni obecně, tyhle pivní kuchařky, jsou dobře prodávané. Já jsem dokonce u dalších dvou byla jako kmotra, protože já léta letoucí jezdím do takového pořadu v plzeňském rádiu, to je součást Českého rozhlasu, kde má Petr Jančeřík takový pořad. A tam celá léta vařil Jiří Vimr. A tím, že to bylo v Plzni a tím, že vlastně ta Plzeň je s pivem spojená, tak ten Jirka často pivo používal, takže to mě vlastně přivedlo na tu pivní kuchařku a pak jsme tam měli takového jednoho spolupracovníka, který nám tam dělal občerstvení a ten pak se toho ujal a ten napsal ty další pivní kuchařky. Takže jako já jsem s pivníma kuchařkama za dobře, i když teda sama jsem úplný abstinent.
0: Jejda!
1: Nevylečený alkoholik, pozor, jo, fakt jsem abstinent jako nějaký od narození.
0: A to vás baví vařit s pivem a neochutnávat?
1: Mě to teda fakt baví a mě vůbec alkohol baví, já ráda dělám večírky a ráda ho nakupuju, ale vůbec ho nepiju.
0: Tak to je zajímavá kombinace.
1: Ale musí být střízlivý někdo, těch večírku, jo?
0: To je pravda, takže to je pravda, takový pilíř je potřeba určitě, jako
1: ano,
0: jste vy.
1: Ano.
0: Povězte nám prosím, jak péct pivní chleba, protože recepty samozřejmě někde najdeme, ale tak, jak ho pekl Jiří Vimr, tak to možná víte jenom vy.
1: No a já ho teda skutečně dělám léta letoucí, protože to je neuvěřitelně jednoduchý recept. Můžete ho vlastně dělat i v pekárni, můžete ho dělat v troubě, to je úplně jedno, jo. Mm-hmm. A je to strašně jednoduchý recept, tak já to rychle řeknu.
0: Ano.
1: Protože si tím, jak to peču strašně často, tak si ten recept pamatuju. Je to 0,5 kila mouky a tam je právě teď začíná to kouzlo. Můžete vzít mouku pšeničnou, žitnou nebo na půl. Můžete prostě použít jakoukoliv mouku. Teď jsou různé ty takové ty zvláštní mouky, mm-hmm, taky jakoukoliv můžete vzít. K tomu 300 ml piva. A zase, aha, ten chleba se pak liší podle toho, jestli vezmete pivo světlé, tmavé. Dokonce já jsem zkoušela i ta ovocná piva, taky je to dobrý do toho chleba. Mm-hmm. Opravdu má to své kouzlo. No a pak klasika. 20 gramů droždí, 2 lžičky soli, 1 lžička cukru a pak někdo používá kmín, někdo používá bylinky. To je právě jedno, ten chleba je úžasný v tom, jak je variabilní. Mm-hmm. No a postup je úplně klasický. Udělá se kvásek, 50 ml vlažného piva, rozdrobí se droždí, cukr, 1 lžička mouky, smíchá se to, když to vzejde, udělá se těsto, nechá se vykynout. No a pak to můžete teda péct buď v troubě, tady pozor, je to potřeba potřít slanou vodou, aha, aby to mělo hezkou kůrčičku. A ještě já teda dávám, když to dávám do té trouby, tak ještě pod to dávám nějakou misku s vodou, nebo kastrol s vodou.
0: Ano, ano.
1: Ono je to potom takové vlhčí. Doporučuji, ten chleba je opravdu strašně dlouho měkej, mm-hmm, ale já ho radši dělám v té pekárně, mm-hmm, mě se to pak dobře krájí z té pekárny, jak je to taková ta večka, tak ono je to potom takový na nakrájení.
0: Je, tak to zní úžasně, já jsem se tady snažila rychle si to zaznamenat, aby jsem mohla zrekapitulovat, tak mě prosím kontrolujte, 0,5 kila mouky, může se experimentovat, k tomu 300 ml piva, 20 gramů droždí, 2 lžičky soli a 1 lžička cukru a pak kvásek, tady mám 50 ml teplého piva, droždí a dál jsem to nestihla.
1: No a
0: voda, že jo?
1: Ta lžička cukru.
0: Lžička cukru, jasně.
1: Ne, voda ne.
0: Ne, voda ne, vlastně.
1: Tam je to pivo.
0: Jo, tam je pivo vlastně. Lžička cukru.
1: Lžička cukru a lžíce mouky.
0: Aha.
1: Lžíce mouky do toho kvásku.
0: No teda, tak který máte nejradši? Z jaké mouky a z jakého piva?
1: Já mám ráda, já dávám 300 gramů tý pšeniční hladký a k tomu dávám 200 gramů žitný a dávám do toho vlašský ořechy. Takový mám nejradši.
0: Tak to je pivní chléb podle Vimra, vylepšený Marií Formáčkovou. Moc vám děkuju, paní Formáčková, za ten recept a ať se vám daří nejenom pečení, ale ať se vám daří život a mějte hezký víkend.
1: Vám taky a udělali jste mi krásné ráno, takže ať se vám daří všem.
0: No a vy jste nám ho taky zlepšila. Díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Tak Anna K. je tady v playlistu napsána Nelítám nízko, takže Marii Formáčkovou vystřídá tahle dáma.

0: Leona Machálková, Zatmění, 7 hodin 49 minut, posloucháte sobotní Dobré ráno. Marie Formáčková říkala před písničkou, že strašně ráda vaří z piva, byť je celoživotní abstinent. Připadá mi, že podobně je na tom i Dalibor Gondík, který byť zas tak moc alkoholu, myslím, neholduje, nebo vůbec, tak se vypravil na přeštické pivní slavnosti, ale není tam sám, má tam své kolegy z ranního vysílání, Reginu Květoňovou a Jakuba Kaloče. Dalibore, dobré ráno.
1: Dobré ráno, krásně nám to navazuje.
0: Že, já jsem, je to úplně krásný.
1: S radostí jsem poslouchal Marii Formáčkovou a její recepty na chleba, jsem si říkal, to může být fakt zajímavý. To tady dneska asi nestihneme úplně.
0: Vy asi nestihnete úplně, nicméně pivo se tam asi točit bude, že jo? Nicméně to se netýká vás, to znamená dvojky, trojky.
1: Týká se to nás jenom v tom smyslu, že tady je takové náměstí, to Masarykovo náměstí, tady nádherná kašna svatého Václava. Mm-hmm. My jsme u kašny, jenom připomenu našim posluchačům, kteří to náhodou třeba ještě nezaznamenali, jezdíme takový program, kterému říkáme Přijela k vám ranní dvojka, protože ranní dvojka nikdy nespí. No a objíždíme nejrůznější festivaly a městské slavnosti. Minulý týden to byly Třebívlice, to se týkalo hlavně hudby, potom možná nečekaně pro někoho i vína. No a říkali jsme si, že jeden ten pivní festival bychom navštívit také měli. A tady on je zvláštní tím, že to není jako pivní festival jedné společnosti, jo. Že jsme nedaleko Plzně, říkala Marie Formáčková, a oni mají ten velký pivovar, plzeňský má také své slavnosti, ale tady to je právě složenost malinkatých pivovárků, drobných, takových jemných, je tady logicky Přeštický, který je zajímavý, budeme mít vysílání od 14.00, Moniko, ano. A všem posluchačům řeknu, to je ta vtipný.
0: Ano.
1: My jsme vlastně tady včera večer přijel, stavíme to tady a tady je naproti ten pivovar, ten Třešek. A já se jdu dívat na jídelní lístek a na to, jaká tam mají piva, jestli nějaká ovocná nebo co. A je tam pivo, které se jmenuje Štucl.
0: Aha.
1: A já jsem si říkal, odkud já ten název znám, a to je příjmení Sládka, který přijde z toho vysílání.
0: Štucl, no tak to je nádherný.
1: Štucl, to je fakt jako legrace výborná. Takže už to máme také připraveno. Mm-hmm. Jinak tady jdeme na jeviště, my naopak ten celý festival zahajujeme.
0: Aha.
1: Což si myslím, že je z naší strany veliká odvaha.
0: Já myslím, že to dáte.
1: Zahajujeme ho krátce po 12:30, je tady obrovské jeviště, na kterém bude vystupovat poměrně dost kapel a vrcholem je Olympik, tak na ty se taky moc těšíme, že se s nima potkáme. Ve 12:30 začínáme, jsou tady pivovárky, jsou tady nějaká jídla, myslím, že to bude docela dobré na to, že od 3:00 raní tady spadlo něco, po čem celá republika a celá Evropa toužila.
0: Jo.
1: Tak to všechno bylo tady v Přešticích.
0: Ano.
1: To se všechno stalo, takže jsme vyplavení, ale už je to fajn, vypadá i modrá obloha. No a potom o 14. vysíláme a máme to opravdu pro naše posluchače tentokrát, dalo by se říct, přeplněné hosty, protože tady v okolí se toho tolik děje, tady spousta tak jako dobrých věcí, že si myslím, že to za to bude stát, je tady druhý největší barokní chrám v Evropě, že jo, to je taky velmi důležitá, důležitá dominanta Přeštic. Ty jedeš takhle, že od Plzně dolů, nic a najednou na kopci trčí něco, co... To je v Itálii třeba, rozumíš?
0: Jasně. Takže to stojí krásně za to, všechno už se vypršelo, tady to taky vypadá dobře, takže tím, že začínáte až odpoledne, lehce popolední, tak vlastně si myslím, že je to ještě hezký tip na výlet. No nicméně, kdo se do Přeštic nechystá nebo nedostane, tak může nasát tu atmosféru alespoň ve vysílání dvojky, protože vy vysíláte živě od té 14. hodiny, je to tak?
1: Ano, je 14. to do 15. Tak. Takže přijďte sem, vypadá to tady opravdu moc hezky a jak jsi řekla, když ne, tak zůstaňte, milí posluchači, u rády a budeme moc rádi, když se nás poslechnete.
0: A něco aspoň ochutnáš, Dalibore?
1: Já myslím, že tady toho na ochutnání bude poměrně dost.
0: Ano.
1: I dokonce tady přijede snad pan profesor Doudleba a připravuje tady kromě, víš co, tady je důležitá věc, že tady je Přeštické prase, že jo?
0: Ano.
1: A zároveň je tady jedna ochranná značka, která se jmenuje Přeštický kanec. Mm-hmm. Je teda pravda, že pan profesor Doudleba připravil Přeštický tanec. Mm-hmm. Nevím přesně, co v tom jako bude. Jestli to je tanec na talíři, nebo tanec někde na jevišti. To uvidíme. A moc se těším, že tady něco ochutáme. Třeba tady bude nějaká pivní specialita, víš, ten chleba.
0: Tak pak nám, tak nám povyprávíš, prosím tě. Tak užij si tanec ano. I kanec a všechno. A na zdraví. Jak jinak se rozloučit? Na zdraví. Ano, děkujeme za zdraví. Informace.
1: Děkujeme. Díky moc.
0: Je 7 hodin 54 minuty, ještě chvilku pokračuje sobotní dobré ráno. Jak vidíte, tak dvojka nikdy nespí, raní zejména.

0: Už za chviličku v 8 vám na dvojce nabídneme čerstvé zprávy a po nich následuje Meteor. Sobotní dobré ráno končí, hezký víkend přeje Monika Valentová. Je naprosto
1: nezbytné. Český rozhlas Dvojka uvádí koncertní poctu k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
2: Hana Zagorová 80.
3: Rybičko zlatá, přeji si.
1: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
2: Marty Jandové,
1: Evy Burešové,
2: Kateřiny Marie Tiché,
1: Terezy Maškové,
2: Veroniky Kek-Kubařové,
1: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
2: 24. listopadu v pražské Lucerně.
1: Více na www.zagorova80.cz.
4: Objevte novou speciální nabídku obkladů a dlažeb v koupelnách Ptáček. Vybírejte ze skladového sortimentu keramických obkladů a dlažeb od renomovaných výrobců. Například keramická dlažba Aleppo od španělského výrobce Argenta je interiérová dlažba s matným povrchem a betonovým vzhledem za neuvěřitelných 199 korun. Nenechte si ujít příležitost ušetřit. Akce platí jen do 30. října. Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve vašem regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny, 3D návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
0: Bylo 8 hodin.
2: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Supermarkety zavádí AI rozpoznávání produktů na pokladnách. Francie poskytne zemědělcům kvůli suchu pomoc za skoro 25 miliard korun. A zpočátku bude zataženo občasný déšť nebo přehánky, postupně proměnlivá oblačnost a teploty do 24 stupňů. Pěkné ráno u zpráv přeje Mária Kunová. Některé obchodní řetězce začaly na samoobslužných pokladnách nebo u vah ovoce a zeleniny instalovat AI skenery. Mají zrychlit a zjednodušit markování zboží. Postupně se učí rozeznávat, jaké ovoce, zeleninu nebo pečivo si zákazník vybral a ten tak nemusí produkt hledat v dlouhých seznamech. Novinku postupně zavádí například

0: statečná.
1: Mezi nejzasaženější zemědělce patří pěstitelé ovoce a zeleniny nebo chovatelé drůbeže. Farmáři dostanou finanční pomoc, daňové úlevy a ze speciálního fondu budou moct čerpat peníze na osivo a krmivo. Ministryně zemědělství Annie Genvardová řekla, že by jinak Francie mohla přijít o svoji potravinovou soběstačnost. Podle ministryně pomoc přichází v době, kdy se státní rozpočet potýká s vysokým schodkem. Zemědělské svazy ale tvrdí, že až 35 tisícům farem hrozí bankrot a požadují až dvojnásobnou, některé trojnásobnou pomoc. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas.
0: Dopravu v Praze dopoledne omezí spanilá jízda stovky motorkářů. Ti vyjedou v 10:30 z Holešovického výstaviště a pojedou po magistrále na Nuselský most a zpět po Rašínově a Smetanově nábřeží. Dohlížet na ně bude policie, říká pražský mluvčí Richard Hrdina.
2: Pražští policisté v souvislosti s spanilou jízdou motorkářů připravují standardní bezpečnostní opatření, do kterého se zapojí několik desítek policistů, kteří budou dohlížet na bezpečnost silničního provozu a budou reagovat na jakoukoliv vzniklou situaci.
0: V Kristiánově v Jizerských horách se dnes uskuteční sklářská slavnost. Oslaví 250 let od zahájení tavení skla v tamní huti. Program potrvá od 9 do 16 hodin. Nabídne komentované prohlídky osady, poutní mši nebo křest dětského komiksu. Hostem bude Georg Josef Riedl, zastupující 10. generaci sklářů, která huť na Kristiánově zakládala.
3: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: Počasí.
0: Zpočátku bude zataženo, občasný déšť nebo přehánky, postupně budou srážky ustávat a bude proměnlivá oblačnost, hlavně na severu výjimečně přehánky, na večer bude oblačnosti na většině území ubývat, teploty čekejte mezi 19 a 24 stupni, na jihovýchodě až 26, na horách 14, na Šumavě až 17 stupňů.
4: Doprava.
0: Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na Kolín už vyprostili kamion na 60. kilometru. Je tam zúžení do jednoho pruhu kvůli frézování vozovky. Jede se ale plynule. Na silnici 7 mezi Prahou a Chomutovem přetrvávají komplikace mezi Třebízí a Panenským Týncem. V omezení na 31. kilometru stojí nepojízdné auto, jede se Kyvadlově a kratší kolony jsou v obou směrech. To byly zprávy na radě Meteor.
4: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.
4: Český rozhlas Dvojka uvádí populárně vědecký magazín Meteor.
5: Dobrý den.
6: Dobrý den.
5: Právě začíná Meteor.
6: Dnešní vydání má pořadové číslo 3284.
5: U jeho poslechu vás moc rádi vítají autor pořadu Petr Sobotka
6: a Kateřina Březinová.
5: Nejchytřejší papoušci.
6: Jak jsou uspořádány molekuly?
5: 100 let z brašovských aragonitových jeskyní.
6: Pomohou s alergií bakterie?
5: Kde se vzaly ryby?

0: Prázdniny nám skončily a s nimi období velkého cestování.
1: Všude dobře, doma nejlíp.
0: Někomu stačí poznávat krásy naší vlasti, jiný míří za exotikou.
1: Nejsem milovnice dlouhých letů.
0: A tomu byste se určitě nevyhnula, pokud by vaším cílem byl Nový Zéland.
1: Krásná krajina, dobrodružné sporty nebo jedinečná zvířata.
0: Právě jeden zajímavý novozélandský tvor nás teď bude zajímat.
1: Pták kiwi? Nebo snad tučňák?
0: Papoušek, který žije právě jenom na jižním ostrově. Jmenuje se Nestor Kea. Představí nám ho biolog profesor Jaroslav Petr.
2: Papoušci vůbec jsou velmi chytří ptáci, ale nestorové patří takovým papouščím Einsteinům. Není to vždycky příjemné, že jsou takhle chytří, protože třeba turistům dokážou otevřít zavřený batoh a vybrat si z něj, co se jim zrovna líbí. Tak pokud je to svačina, tak to ten turista oželí, ale jsou případy, kdy odletěl Nestor Kea i s cestovním pasem příslušného turisty a to už je horší. Někdy ani netušíme, co ten Nestor podniká. V novozélandských horách může být pěkná zima, takže tam napadne sníh a jedna posádka auta jela a najednou kouká napříč silnicí Nestor Kea si valí sněhovou kouli. Proč, kam, odkud, nikdo neví. Jsou to ptáci, kteří jsou schopni pochopit pravděpodobnost. Řada živočichů je schopná počítat nebo napočítávat. 1, 2, 3, 4, 5 třeba. Ale nestorové patří k živočichům, kteří chápou pravděpodobnost. To se dá ověřit experimentem. Naučíte nestory, že když jim dáte černý žeton a oni vám ho vrátí, tak dostanou oříšek. A když jim dáte oranžový žeton a oni vám ho vrátí, tak jim nedáte nic. A pak máte dvě nádoby, které jsou skleněné, takže je tam krásně vidět do nich. A v těch nádobách jsou namíchané černé a oranžové žetony, ale v různých poměrech. Tam může být 80% černých a tam může být 80% oranžových. A teď sahnete jednou rukou do té jedné nádoby, druhou do druhé nádoby, vezmete tam nějaký žeton, ale není vidět, jakou má barvu, a nabídnete tomu Keovi, aby si vybral. A on si vybírá z té ruky, která sahala do nádoby, kde je víc těch černých.
1: Ví, že tam je větší šance, že byl vytažen černý žeton, což mu přinese odměnu.
0: A teď si představte, že se takto inteligentnímu tvorovi postaví do cesty překážka v podobě jistého handicapu. Jak si s ní asi poradí?
2: Dneska si budeme vyprávět o jednom takovém zvláštním Keovi, který dostal přezdívku Bruce. A on je to vlastně papouští invalida. On je těžce postižený, jemu chybí horní část zobáku. On tam má jenom takový výběžek, ale ten Bruce si s tím umí poradit. Takže třeba ti papoušci se musí starat o své peří. Kdyby se o něj nestarali, tak je to pro ně vážná věc a můžou i uhynout. K tomu používají zobák, ale Bruceův zobák se proto prostě nehodí. Takže on je trpělivý, on si najde kamínek, který tak akorát mu zapadne mezi tu spodní část zobáku a pahýlu, který mu tam zbývá. A tím kamínkem si pak upravuje srst.
1: Sám si dokáže vyrobit dočasnou protézu.
0: Vědci tohoto jedince sledovali a pak mu od základu změnili život.
2: Vědci toho Bruce odchytili z volné přírody a zařadili ho do hejna nestorů, které chovali zajetí, a báli se o toho Bruce, protože si říkali, on s tím poškozeným zobákem, jak on tam obstojí. Obstál na jedničku, protože se stal vůdcem celého hejna. Když se nasype krmivo do krmítka, tak Bruce jde první. Nikdo si netroufne před Brucem si tam něco zobnout. A všichni ostatní mu čistí peří.
1: Opravdová jednička v hejnu.
0: Všechny nás zajímá, jak se mu to podařilo.
2: Dosáhl toho lítým bojem, protože ti Keové o postavení, o pořadí na tom společenském žebříčku dost urputně bojují. A bojují většinou tak, že se kopou. A sem tam si zasadí ránu i zobákem. Takže ten Bruce ten kope stejně dobře jako všichni ostatní Keové. Ale jak je vynalézavý, tak došel k závěru, že i když má toho zobáku jenom půlku, tak je škoda ji nevyužít. Takže on zasazuje těm svým soupeřům ještě rány tou půlkou zobáku. A co vědci pozorovali, ty rvačky mezi těmi papoušky, tak Bruce neprohrál ani jednou. A 3/4 těch utkání nebo těch zápasů vyhrál tím, že zasadil tomu poraženému ránu zobákem. On tu ránu zasadí třeba z výskoku nebo z rozběhu, takže je to velká rána. A teď ti vědci byli překvapení a kladou si otázku, co by se stalo, kdyby vyrobili tomu Bruceovi protézu horní části zobáku. To by šlo asi udělat, dala by se vytisknout na té trojrozměrné tiskárně, udržel by si Bruce to své výhradní postavení, anebo by ho ztratil, protože by měl normální zobák. To je velká otázka. Oni říkají, že ta naše představa, že když tomu zvířeti obecně nějaké postižení, když mu ho napravíme, tak máme pocit, že jsme mu pomohli. Ale tady na příkladu toho Bruce je vidět, že to může být taková ta medvědí služba, kdy my to dobře myslíme, ale nedopadne to tak, jak my jsme zamýšleli.
1: No, i u lidí se říká, pomáhej jen tomu, kdo chce.
0: Jenomže zvířete se zeptat nemůžeme.
1: Je to opravdu k zamyšlení, jestli i dobře míněná lidská pomoc nenadělá víc škody než užitku.

0: Některé vědecké objevy vyvolají okamžité nadšení a některé naopak pořádný vztek.
1: Dnes si připomeneme příběh mladého chemika, kterému jeden slavný kolega veřejně vzkázal, ať místo vědy raději létá na bájném okřídleném koni.
0: Kritika byla tak ostrá, že by se za ní nemuseli stydět ani dnešní internetoví diskutéři.
1: Jenže čas ukázal, že tentokrát stál na správné straně ten mladší.
0: A dokonce tak správně, že se jeho nápad stal základem celého nového oboru chemie.
2: Stalo se tento den, 5. září. Jakýsi doktor Van 't Hoff, zaměstnaný na zvěrolékařské škole v Utrechtu, nemá, zdá se, žádnou chuť k exaktnímu chemickému bádání. Uznal za pohodlnější vsednout na Pegasa, zřejmě vypůjčeného ze zvěrolékařské školy, a ve své brožuře zvěstovat, jak se mu na chemickém Parnasu, na který smělým letem vyšplhal, zjevily atomy uložené ve vesmíru. Mnozí mladí neskušení chemici by se tím mohli dát svést a mohli by přikládat určitou cenu těmto plytkým spekulacím bez podkladů. To napsal velký německý chemik Hermann Kolbe, tehdy 59letý. O co šlo? Vše začalo 5. září 1874, kdy 22letý nizozemský chemik Jacobus Henricus van 't Hoff zveřejnil v holandštině 14-stránkový spisek s názvem Návrh na převádění strukturních vzorců dosud používaných v chemii ve vzorce prostorové. Poeticky vzato pokusil se dosavadní obrazy molekul převést na sochy. Řečeno vědecky, založil obor stereochemie. Na přes rok v květnu Van 't Hoff brožurku rozšířil ve francouzsky psanou knihu Chemie v prostoru, která pak byla roku 1877 přeložena do němčiny a teprve v této podobě Kolbeho rozlítila. Na jeho útok náš vůdce neskušených chemiků navzdory svému mládí reagoval rozvážně, byť s nádechem ironie. Teorii, které zatím neodporuje žádná skutečnost, je možno pro další posuzování ověřovat pouze experimentálně. Jestliže někdo míní, byť je to muž o chemii zasloužilý tak jako Kolbe, že se chemik nemá soužit teoriemi, protože je ještě mladý a zaměstnaný na zvěrolékařské škole, tak já tvrdím, že chování tohoto druhu nelze pokládat za příznak doby, nýbrž za příspěvek k poznání jednotlivce. Hned napřes rok Van 't Hoff získává profesuru na univerzitě v Amsterdamu. Tu mimochodem zahájil přednáškou Fantazie ve vědě. Kolbeho pamflet zveřejnil v předmluvě k dalšímu vydání Chemie v prostoru a tím jeho úlet pro historiky skvěle zachoval. Celých 7 zbývajících let života musel slovutný lučebník Kolbe pukat vzteky nad tím, že nenáviděnou práci svým útokem ještě spopularizoval. A co hůř, že ta získává víc a víc příznivců. Nakonec se idea prostorového uspořádání atomů v molekulách beze zbytku prosadila a její autor získal v roce 1901 vůbec první Nobelovu cenu za chemii. Zemřel roku 1911 v necelých 59. Jacobus Henricus van 't Hoff vydal první publikaci o stereochemii na den přesně před 152 lety.
0: Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek. Čte Jaromír Meduna.
1: Na tomhle příběhu se mi líbí, že připomíná jednu důležitou věc. I ve vědě mohou být slavní odborníci úplně vedle.
0: A někdy dokonce pomohou myšlence, kterou chtěli zničit. Kdyby Hermann Kolbe Van 't Hoffa tak zuřivě nenapadl, Možná by se o jeho práci dozvědělo mnohem méně lidí.
1: Dnes si bez stereochemie neumíme představit farmaceutický výzkum, biochemii a moderní chemii vůbec.
0: A také víme, že atomy nejsou jenom značky nakreslené na papíře, ale že jejich prostorové uspořádání může rozhodovat o vlastnostech celé látky.
1: Znalost správného prostorového uspořádání je klíčová i v dalším oboru.
0: A který máte na mysli?
1: Speleologii. Jeskyňáři se pro každou jeskyni snaží vytvořit 3D plán, aby se zorientovali, nebloudili a aby ji úplně zmapovali.
0: Jo, jenomže trojrozměrná mapa se rodí těžko a dlouze. Od objevu jeskyně po její úplný popis mohou uběhnout desetiletí. Je to i případ z brašovských aragonitových jeskyní. Od jejíž zpřístupnění uběhlo právě letos rovných 100 let.
1: Pokud jste někdy byli v lázních Teplice nad Bečvou, třeba s nemocným srdcem, určitě jste se byli podívat v jeskyních, které jsou přímo v lázeňském areálu.
0: Je to tak? Ve Stráni nad řekou Bečvou je vchod do zbrašovských aragonitových jeskyní. Moc dobře si to pamatuju.
1: Jak pak by ne? Přeci jste se tam vydal v rámci putování meteoru po jeskyních. Kdyže to bylo?
0: No, psal se rok 2015.
1: Už jsem za těch 11 let zapomněla, co je to ten aragonit a jak jeskyně vypadá.
0: Myslím, že stoleté výročí je pěknou příležitostí si tehdejší návštěvu připomenout. Vzpomínáte si? Měli jsme rozdělené úkoly. Naše putování začalo těmito vašimi slovy.
1: Petře, vás posílám do jeskyně a ve studiu vítám našeho hosta, ředitele správy jeskyní České republiky, geologa a speleologa, doktora Jaroslava Hromase. Ten bude Petrovu cestu do jeskyně komentovat.
0: Já jsem vylezl strmý svah nad Bečvu a už se skupinou návštěvníků čekáme, až se nám představí náš průvodce a hlavně až nám představí aragonitovou jeskyni.
3: Tak dobrý den, já se jmenuji Petr, no a vítám vás ve zbrašovských aragonitových jeskyních, které stejně jako další 14 přístupněných jeskyní spadají pod správu jeskyní České republiky. Zbrašovské aragonitové jeskyně se nachází v lázních Teplicích nad Bečvou, a jejich jméno je odvozené od původního jména obce Zbrašov, který se dnes zachoval už jako místní název části obce Teplice nad Bečvou. No, jsou největší známou jeskyní soustavou v okolí města Hranic, takzvaného hranického krasu, tvořeného vápenci prvoorního stáří. No, přesněji můžeme tuto horninu datovat do období devon až počátek karbonu. Ta poloha hranického krasu na rozhraní dvou evropských geomorfologických celků, Českého masivu a Karpat, předznamenala také mimořádný geologický vývoj.
1: Jak zbrašovské aragonitové jeskyně vznikly, pane doktore?
4: Tak jeskyně vytváří atmosférická voda. Déšť, potoky, řeky, tak jak erodují povrch zemský, zahlubují svá údolí, tak taky ve vápencích vytváří jeskyně a jeskyní patra. Ale hranický kras má poněkud zvláštní postavení. On se nachází v zóně hlubokých geologických zlomů mezi Českým masivem a Karpatskou soustavou a po těch zlomech z hloubky vystupují teplé minerální prameny. A ty prameny právě ovlivňovaly jak vznik zbrašovských jeskyn, tak i jejich tvar, ale taky jejich minerální výplň.
0: Přesunuli jsme se do první větší prostory.
3: Tato jeskyně se jmenuje Zasedací síň, no a je pojmenována podle tohoto velkého kamenného bloku, vystupujícího zde z chodníku, připomínajícího svým tvarem řečnický pult. Teď už to asi není tak patrné, ale před rekonstrukcí, která zde proběhla před několika lety, to bylo zřejmější, protože ten chodník se nacházel něco výše, a to zhruba v těchto místech. No a bohužel teda kvůli takto vysoko položené podlaze zde docházelo také k častým úrazům hlavy. No, jak si ještě všimněte, že stěny a strop té zasedací síně jsou opravdu silně rozleptány tou agresivní kyselkou. Tady na stropě můžete spatřit právě takové stopy. Svým tvarem vám možná připomínají džbery nebo kyble. No a je to právě dobře patrné tady na stropě nad námi a je to typické pro to hydrotermální krasovění.
1: Minerální voda, kyselka, jeskyni dost ovlivňuje, ale jak vznikají ty zmíněné džbery a kýble?
4: Džbery a kýble, to je takový hezký regionální název. Odborně bychom to asi spíše nazvali evorzními hrnci. A je potřeba si představit, jak prameny vystupující ze spodu pod určitým tlakem a zvířivým pohybem působily na stropy těch vytvářejících se podzemních prostor, no a vytvořily tak ty džbery a kýble.
0: Úzkou, krátkou chodbou se přesouváme do sousední jeskyně, A vidím tu na zemi divné kužele, které nevypadají jako běžné krápníky.
3: Za to jeskyně se jmenuje u Antonička. No je pojmenována podle této malé kamenné postavičky. Svatý Antoniček je patronem našich jeskyní, aby se na něj můžete sáhnout. V této jeskyni můžete vidět jeden z největších unikátů z bršovských aragonitových jeskyní, a to kuželovité útvary zvané raftové kužely, dříve gejzírové stalagmity. Jeden takovýto gejzírový stalagmit můžete vidět tady na stěně před námi. Tyto útvary řadíme mezi takzvané hydrotermální sintry, to znamená, že se jedná o výzdobu vzniklou za přítomnosti teplé uhličité kyselky. Podobnou výzdobu v normálních jeskyních neuvidíte. K dnešnímu dni bylo takovýchto gejzírových stalagmitů v našich jeskyních objeveno něco přes 100, no a průměrně dosahují výšky od 30 do 60 cm. Ne všechny tyto útvary se zachovají na místě svého vzniku, některé musí ustoupit schodištím a chodníkům, jiné se nacházejí v zamořených prostorách, odkud musí být přeneseny. Tento raftový kužel před námi však spočívá na místě svého původního vzniku. Název gejzírové stalagmity vychází z původní představy o jejich vývoji. Ta říká, že vznikly krystalizací materiálu od spora vzhůru, proto stalagmity, a to ve tvaru jakýchsi prstenců kolem vývěru kyselek, která z nich měla tryskat jako vodotrysk. No, důvod pochybovat o této teorii byl ten, že pod žádným gejzírovým stalagmitem nebyly nalezeny žádné přívodní kanálky té minerální vody, no také žádný gejzírový stalagmit nebyl nikde u nás ani nikde jinde na světě nalezen takto v chodu.
1: Jak ty raftové kužely vznikly, pane Hromasi, když ne z gejzíru minerální vody?
4: Představte si klidnou hladinu podzemního jezírka s mírně teplou vodou. Na povrchu, kde se nejvíc voda odpařuje, vzniká takový tenký škraloupek, tenká vrstvička plovoucího uhličitanu vápenatého. Dopadne-li na ten škraloupek kapka, on se rozbije a jednotlivé úlomky toho škraloupu, říkáme jim rafty, spadnou na dno jezírka. A v místech, kde dlouhodobě v jednom místě stále pravidelně kapala kapka, tak tam se ty spadající rafty na dně jezírka nahromadily do takových docela vysokých kuželů. Zní to velmi nepravděpodobně, tato teorie, ale když geologové rozřízli kterýkoliv z těch gejzírových stalagmitů, tak zjistili, že se skládají z milionů v podstatě jakýchsi slepených drobných raftů.
0: Ušli jsme jenom pár metrů, když jsem na stropě spatřil další prapodivnou věc, takové bochánky nebo koblihy.
3: Tato jeskyně je pojmenována podle své výzdoby. Tyto útvary prý teda ze všeho nejvíce připomínají do zlatova vysmažené a pocukrované koblihy. Vy se teda tato jeskyně jmenuje Koblihová, tak můžete sami posoudit. Jinak tyto koblihy vznikají těsně pod hladinou jezera minerální vody, a to krystalizací látek obsažených v kyselce, která dříve naplňovala tuto prostoru. Tato kyselka se zachová v mikroskopických dutinkách těchto útvarů. Na základě speciálních analýz vědci zjistili, že kyselka, která utvářela tyto útvary, má zhruba stejné složení a teplotu jako kyselka dnešní, no to kolem těch 12 až 20 stupňů. No možná vás teda také zaujala ta rovná hranice zakončení koblihové výzdoby. O té se vědci dříve mylně domnívali, že měla ukazovat hladinu zaniklého jezírka, než jak již víme, že to je přesně naopak, neboť tato hranice ukazuje bývalé dno. Toto dno bylo tvořené jílovitým a písčitým sedimentem a pod tímto sedimentem pak žádné koblihy vznikat nemohly.
1: Koblihy. Ty asi v jiné české jeskyni neuvidíme, že?
4: No tak z brašovské koblihy vidíte zase krásný regionální název. Zatím známe opravdu jenom ze zbrašovských jeskyní. Koblihy se skládají z různobarevných vrstviček aragonitu, které se usazovaly pod hladinou jezírka a zase jenom minerální teplé vody.
0: Přišli jsme do velkého a dlouhého Galašova domu a tam jsme nemohli přehlédnout pamětní desku.
3: Ta je totiž věnována jednomu z prvních objevitelů našich jeskyní, a to panu Josefu Chromému. Ten naše jeskyně objevil už na přelomu let 1912 až 1913 spolu se svým bratrem Čeňkem. No a těmto dvěma pánům teda také děkujeme za první prohlídku pro veřejnost, která se konala už roku 1926. Ten systematický průzkum jeskyní končí právě smrtí Josefa Chromého, a to roku 1943. No na jeho práci pak navázala až roku 1991 část České speleologické organizace, která si říká Aragonit. No a členové této organizace se starají o naše jeskyně dodnes.
1: Objevování a průzkum jeskyně vyžaduje určitě notnou dávku odvahy, že ano?
4: už sami bratří Chromy museli mít obrovskou odvahu, nechceme-li to nazvat přímo drzosti, když se tehdy spustili 42-metrovým obyvatelským komínem do dnešního Jurikova domu. Přitom se jim údajně přetrhlo lano, rozbila karbitka a oni tam dlouhé hodiny čekali, až jim přijde ze zhora pomoc.
0: V Galašově domu jsme také zjistili, že je tam s námi jedno neviditelné nebezpečí.
3: Tato puklina se nazývá centrální spára a táhne se podélně celým Galašovým domem až pod viditelné dno do velkých hlubin. Zde také dochází k jednomu z vývěrů oxidu uhličitého do našich jeskyní. Oxid uhličitý, chemický CO2, se uvolňuje z rozsáhlých jezer minerální vody, kde již hladinou vytváří několika metrový plynový polštář. Úroveň návštěvní trasy se nachází zhruba někde na horní hranici tohoto polštáře. Oxid uhličitý je těžší než vzduch, to znamená, že se drží v nejnižších patrech jeskyně a do vyšších se neuvolňuje. Při vývěru má 22,5 stupně a naše jeskyně ohřívá na příjemných 15 stupňů. To nás dělá nejteplejšími jeskyněmi v České republice. Má to teda za následek, že u nás nežije žádná větší kolonie netopíru. I netopíři právě potřebují ty normální jeskyní teploty, které se pohybují kolem těch 8 až 9 stupňů. Jinak oxid uhličitý je teda zároveň neviditelným nebezpečím, které se musí při jakékoliv činnosti v jeskyni bedlivě hlídat. Jak jsem říkal na začátku, jedná se tedy o plyn dusivý, který ve vyšších koncentracích může způsobit otravu, bezvědomí a následně smrt. No a ta jeho zrádnost spočívá v tom, že z uzavřených prostor vytlačuje kyslík nutný k dýchání. No jak asi víte, ta hygienická norma koncentrace oxidu uhličitého vo vzduchu je to 1%. No v některých prostorách našich jeskyní se ta koncentrace blíží až ke 100%. Tam samozřejmě návštěvní trasa nevede.
1: Pane Hromasi, kde se v jeskyni neustále bere nový oxid uhličitý?
4: Připomínám, že jsme v lázních Teplice nad Bečvou a ty byly založeny právě na minerálních pramenech. Na těch pramenech, které modelovaly jeskyně a které vytvářely jejich minerální výplně už prakticky před 100 000 až miliony let. Takže minerálka je tady všude pod námi. V nejhlubších částech jeskyní přímo vyvěrá a jinde se z ní uvolňuje z puklin jenom její složka, oxid uhličitý. Chemickým vzorcem CO2, jak známe, jedovatý až smrtelně jedovatý plyn. Návštěvníky ale můžeme uklidnit. Máme zavedený elektronický monitorovací systém koncentrací oxidu uhličitého a ten nám v případě nebezpečí automaticky zapíná odvětrávání, odsávání z jeskyně.
0: Opouštíme Galašův dom, zatáčíme do pravého úhlu vlevo do prostoru zvaného křtitelnice, kde je opět výzdoba, jakou jsem v jiných jeskyních neviděl.
3: Všimněte si, že stěny a strop té křtitelnice jsou bohatě zdobené kalcitovou, ale tentokrát už i aragonitovou výzdobou. Tento aragonit byl poprvé popsán v 16. století ve španělské oblasti zvané Aragon, odtud také plynulo jméno. No, liší se od kalcitu tím, že krystalizuje v jiné krystové soustavě, a to kusočtverečné, kalcit krystalizuje v trigonální. No a proč se teda ten aragonit začal vytvářet zrovna v naší jeskyni? On se vlastně začal vytvářet díky těm kyselkám, které poté, co ustoupily, tak zde zanechali takové unikátní jeskyní klima, takzvaný jeskyní aerosol, který vlastně donutil uhličitán vápenatý krystalizovat nikoli v běžný kalcit, ale právě v ten vzácný aragonit. Aragonit je opravdu vzácný, v České republice ho můžete vidět pouze v našich jeskyních, a jakože je natolik významný, tak jsme ho tedy i zařadili do názvu našich jeskyní, takže naše jeskyně se nemenují pouze z brašovské, ale jmenují se i aragonitové.
1: Proč je aragonit takovou vzácností?
4: Aragonit je vzácný, protože se vytváří za zcela mimořádných podmínek. Například za vyšších teplot krystalizačního roztoku, to je zrovna případ z brašovských aragonitových jeskyní, nebo v případě, kdy ten krystalizační roztok má poněkud odlišné minerální složení, například vyšší obsah stroncia a podobně. Takže to jsou jiné podmínky, než vzniká běžná krápníková výzdoba. Je na místě si připomenout, že aragonit je chemicky totéž, co kalcit, uhličitan vápenatý vzorcem CaCO3, ovšem na rozdíl od kalcitu, který krystalizuje v soustavě trojkloné, tak krystalky aragonitu náleží do soustavy kosočtverečné.
1: Takže zhruba podobný princip, jako je rozdíl mezi tuhou a diamantem. Oboje je čistý uhlík, jen má jinou strukturu.
4: Dá se to tak podobně říct.
0: Přesouváme se do největšího dómu z vrašovských aragonitových jeskyní, Jurikova dómu. Z naší vyhlídky vidíme pod sebou i malé jezírko.
3: Toto jezírko je nejnižší bod, který si můžete prohlédnout z návštěvní trasy. No a hladina tohoto jezírka odpovídá zhruba hladině řeky Bečvy. Nevím, myslím, že dneska Bečva je kalná. Kdyby kalná nebyla, tak kdybyste vyšli na most a podívali se na řeku, tak byste možná viděli, jak z té řeky se zvedají takové provazce bublinek. To je vlastně ten oxid uhličitý, který se uvolňuje z té kyselky. A ty naše minerální vody jsou tedy propojené s tou řekou Bečvou. No není to moc dobré, když jsou povodně. Myslím, že to jsou 2 nebo 3 roky zpátky, kdy tady byly také lokální povodně na Hranicku. Toto malé jezírko se za noc rozvodnilo zhruba do těchto míst. V roce 1997, kdy zde byly ty největší povodně, se pak to malé jezírko rozvodnilo až do těchto míst. Takže už to bylo spíš takové jezero, samozřejmě, že se nezvedla jenom ta voda, zvedl se i ten plynový polštář a to byl teda jeden z důvodů, proč jsme to tady museli uzavřít.
0: Náš průvodce si teď chystá experiment. Bere do ruky lampu, která je zavěšená na lánku a očividně se jí chystá zapálit a spouštět k jezírku.
3: Tady uvidíte tu lampičku, tak když mi dáte chvilku, tak ji zapálím a vlastně ukážu vám, jak vysoko je ten plyn. Tak chvilku vydržte, já s dovolením jenom. Já vás musím jenom poprosit, děkuji, je to tady na háček. Tak se aspoň přesvědčíte, jestli jste v bezpečí.
0: Vidím 2 lana natažená od našeho zábradlí až dolů k jezírku. Průvodce zapaluje svíčku a začíná ji spouštět.
3: Jak to začne trošku kmitat už, tak je to vlastně známka toho, že tam je ten plyn. Aby ten plyn mohl zasnout tu lampičku, tak je třeba 12% zhruba. Takže abyste věděli, tak snad to zasne za tím kamenem, abyste to viděli všichni. Zatím to vypadá dobře s váma.
0: A zhasla.
3: Takže jste v bezpečí asi relativně, tak jestli chvilku vydržíte, já to musím jenom namotat. Tak aspoň vidíte, že to je práce pro silné průvodce, že to nemůže dělat jen tak někdo. Chvilku vydržte.
0: Tak svíčka zhasla v bezpečné vzdálenosti od nás, asi 1 metr nad hladinou jezírka. Průvodce pomocí lana přitahuje lampičku zpět k nám a my se přesuneme dál.
3: Tak nyní se nacházíme v východní části Jurikova domu, a to pod takzvaným velkým komínem. Tento komín je dlouhý přes 30 metrů, na paralelní s objevitelským. Na stěně za mnou můžete vidět tyto dlouhé lana. Tyto lana slouží jeskyňářům, aby se jednou za čas vyšpali nahoru a zkontrolovali stabilitu stropu. Pravo od komína jste taky mohli nahlédnout do malé jeskyně, to je jeskyně říkám jeskyňářský skanzen, a to podle původního jeskyňářského náčiní, které zde máme vystavené. Jako raritu jsme zde umístili tu malou zrezivělou železnou branku. Tato branka sloužila jako první zaterazu portálu objevitelského komína. Dále za mnou pak budete moci nahlédnout do této malé jeskynky. Této jeskynce říkáme turecký hřbitov, no to podle řady gejzírových stalagmitů, které svým tvarem připomínají turecké minarety. Tak dále půjdeme uměle vyraženou štolou. Ta byla vyražena v roce 2005, zase během té velké přestavby. No a je 80 metrů dlouhá. Vy tu štolu poznáte podle toho, že ji ohraničují 2 dveře. No a ty dveře slouží k tomu, aby se v té jeskyni moc nemíchalo to jeskyní klima. Při hloubení té štoly zde byly objeveny další nové jeskyně, z nichž ta největší se jmenuje Barborka. Tuto jeskyní Barborku vidíte zhruba v půlce té štoly a poznáte ji podle její výzdoby. Tu výzdobu tvoří druhohorní jíly, které mají barvu rudou až rudožlutou, no jsou pak dobře patrné v pravé části té jeskyně.
1: Co vede, pane doktore, jeskyňáře k umělému budování chodeb?
4: U zpřístupněných jeskyní se snažíme, aby návštěvní okruh byl pokud možno jednosměrný, aby se návštěvníci nemuseli zpět vracet ze slepých chodeb a středávat se tak s výpravou, která přichází v protisměru. To nám taky umožňuje stavět užší chodníky a osvětlovat jeskyní trasu po směru průchodu návštěvníků, takže nejsou oslňováni. Někdy musíme dělat i takové prorážky v místech, kde průchod z jedné prostory do druhé by byl příliš úzký anebo příliš nízký a tudíž v podstatě nebezpečný. Musím však zdůraznit, že každou umělou chodbu razíme jenom po velmi pečlivé úvaze, kdy není jiná možnost a za podmínky, kde trhací práce nepoškodí jeskyní výzdobu a sama existence té nové chodby nenaruší původní přirozené mikroklimaty jeskyně, to znamená původní teplotu, vlhkost jeskynního vzduchu, ale i také směry proudění jeskynního vzduchu. To jsou základní atributy pro zachování optimálního dalšího vývoje jeskyní a její zejména té křehké výzdoby.
0: Po dlouhé cestě chodbou, při které jsme křížili naši trasu poblíž vchodu do jeskyně, přicházíme do poslední velké prostory.
3: Tak nyní se teda nacházíme v té poslední zpřístupněné prostoře naší jeskyní. A tady bych se vás chtěl hnedka zeptat, jestli byste si zkusili tipnout, jak jsme nyní hluboko pod zemí, tak zkusíte. Nějaký tip? 100 metrů, ještě někdo nějaký? 78, tak nebudu napínat. 60, tak nebudu napínat, je to zhruba 7 metrů. Ono opravdu zdání klame, já bych se na to jinak neptal. Ono to je vlastně dané tím, že to furt vypadá, že jdeme hlouběji a hlouběji, akorát, že ty naše jeskyně jsou v kopci, takže my jsme akorát sešli ten kopec a teď jsme zhruba na úrovni té kolonády. Opravdu takových 7-8 metrů. Tato jeskyně je již tradičně pojmenována podle své výzdoby. Tuto výzdobu tvoří opět kalcita aragonit, který na podkladě tmavšího vápence vytváří dojem mramoru, tudíž se tato jeskyně jmenuje mramorová. Nejlépe si můžete prohlédnout takovou mramorovou výzdobu v těchto místech. Pod ní teda také můžete spatřit tuto nažloutlou čáru. Tato čára ukazuje hladinu řeky Bečvy, která zde byla v tom 97. Tato hladina zde dosahovala až do výšky 2,5 metru a pod plavení této vody zde bylo nalezeno přes 30 cm bahna. Jinak tato jeskyně vznikala rovněž díky tektonické poruše a jako důkaz, že tato jeskyně vznikla tektonicky, tak zde můžete vidět tyto obrovské zřícené bloky kamene. Dále pokračuje dvěma znepřístupněnýma jeskyněma, a to jeskyní bezejmenou. Tu si prohlédnete, jak budeme vycházet, a tou malou osvětlenou jeskyní Bčko. Z této jeskyně Bčko jeskyňáři odčerpávají vodu pomocí tepelného čerpadla, no a tato voda pak teda slouží k zateplení budovy nahoře.
1: Pěkně využíváte teplou vodu z jeskyně? Má i jiné využití, když je to minerální voda? Dá se přímo pít?
4: Musíte uznat, že minerálka o teplotě 15 stupňů Celsia je přímo ideální pro vytápění provozní budovy tepelnými čerpadly. Trochu problémy tam dělá jenom trochu vysoká mineralizace a agresivita té vody v tom technickém zařízení. Pitná minerálka samozřejmě je, a to i z jeskyně, ale nemáme zapotřebí ji z jeskyně vynášet, protože kolem nás v lázních je dostatek veřejně přístupných lázeňských pramenů. A ujišťuju vás, že vychlazená s citronem, anebo naopak káva z té minerálky, to je opravdová lahůdka.
1: Káva z minerálky? No, nevím, to jsem ještě nezkoušela.
0: Vidíte, po 11 letech od výpravy meteoru do jeskyně máte další šanci si to zkusit.
1: Z brašovské aragonitové jeskyně rozhodně stojí za návštěvu. Otevřené jsou každý den, kromě pondělí, od 9 do 16 hodin.

0: Samotná pozorování a měření nestačí. Aby člověk objevil něco skutečně nového, musí si někdy troufnout vyslovit myšlenku, pro kterou ještě nemá všechny důkazy.
1: Tohle vědecké moudro stále platí.
0: A skvěle ho vystihl slavný fyzik Isaac Newton, což si zapsal do své sbírky citátů Jiří Grygar.
2: Ani jeden velký objev se nezrodil bez velkého odhadu.
0: Isaac Newton se toho sám držel. Musel předpokládat, že síla, která způsobuje pád jablka, působí i na měsíc a drží ho na oběžné dráze. To byl ve své době velmi odvážný nápad.
1: Takových známe řadu. Albert Einstein nejprve navrhl teorii relativity a teprve později se objevila měření, která ji potvrdila.
0: Alfred Wegener vyslovil myšlenku pohybu kontinentů dlouho předtím, než geologie znala mechanismus deskové tektoniky.
1: Citát tedy připomíná, že věda není jen shromažďování faktů. Vyžaduje také představivost a odvahu spojit známá fakta novým způsobem.
0: A o jednom novém způsobu si teď povíme. Otevírá se nám nová možnost pro boj s alergií.
1: To spousta lidí ráda uslyší.
0: Zejména ti, kteří se musí důkladně vyhýbat arašídům.
1: Znám hned několik lidí, kteří se musí mít na pozoru. Jedna moje kamarádka ani nemůže být v místnosti, kde se otevřel pytlík z buráky.
0: Každá alergie je přehnaná reakce našeho imunitního systému proti neškodné látce, která se běžně vyskytuje v přírodě. Co vadí některým lidem na arašídech, to dobře víme. Popíše nám to doktor Jan Pačes z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd.
3: Arašídy ty v sobě mají dva velmi silné alergeny, jmenují se ARAH1 a ARAH2. A to jsou poměrně stabilní proteiny, které mají velkou imunogenicitu, to znamená, že mají takový zajímavý tvary, na který se dobře lepí protilátky. Tudíž, jakmile se to objeví v tom těle a imunitní aparát je trošku víc senzitivní na to, tak zareaguje poměrně silně. No a když máte nějakou alergii, tak u alergologa vám udělají ty testy, to znamená, že vám nějaké malé množství píchnou těch různých alergenů a pak vidíte tu alergickou reakci jako červený flíček a podle toho se pozná, proti čemu všemu máte nebo nemáte alergie. No a když se s tím člověk léčí nebo se to odhaduje, tak se to donedávna dělalo tím, že se měřily hladiny protilátek a říkalo se, ten člověk má vysoké protilátky, tak ten bude mít silnou tuhle tu reakci, ty IgE protilátky. Ale postupem času se ukázalo, že to ne vždycky je pravda, že jsou i lidé, kteří mají relativně vysoké hladiny IgE protilátek, ale přitom nemají tak silný anafylaktický šok.
0: IgE, tedy imunoglobuliny E, jsou jedním z pěti základních typů protilátek, které vytváří náš imunitní systém. I když tvoří pouhých 0,05% všech protilátek v krvi, jsou významné. Když se IgE protilátka naváže na alergen, spustí reakci určitých imunitních buněk. Ty pak uvolní látky, jako je histamin, které způsobují typické alergické příznaky.
1: Kýchání, rýmu, svědění očí, kopřivku, astmatický záchvat a v krajním případě anafylaktický šok.
0: Při něm se rozšíří cévy po celém těle, poklesne krevní tlak, unikne tekutina z cév do tkání, vzniknou otoky a nejhorší je zúžení dýchacích cest.
1: Jde o stav, který může během několika minut ohrozit život. Je potřeba co nejrychleji píchnout injekci adrenalinu. Tu silní alergici raději nosí při sobě.
0: A teď pozor, vědci zjistili, že míru reakce těla neurčuje jenom množství protilátek IgE, ale i směs bakterií, kvasinek, virů či prvoků.
1: Tedy takzvaný mikrobiom.
3: Mikrobiom dneska, když člověk čte tu vědeckou literaturu, tak ten už může skoro za všechno. A je to tak, je to skoro by se dalo říct součást nás, je dokonce ty teorie, že bychom jako jednotku vlastně neměli brát nás jako člověka, nás jako člověka se všemi těmi bakteriemi a dalšími organismy, které na nás žijí. No a tahle ta studie objevila, když testovali alergie, že některé myši, přestože geneticky na tom byli stejně, tak neměli tu reakci tak silnou. Takže najednou v tom hrály roli i negenetické vlivy a zjistilo se, že tyhle myši mají v ústech nějakou bakterii, která pravděpodobně začne štěpit právě už i ty alergeny, ty ARH1, ARH2, a tím, že je naštěpí, tak oni potom nemají už tu účinnost uvnitř toho těla.
1: Chcete říct, že bakterie v myší tlamičce doslova nahlodá alergeny a díky tomu nedojde k přehnané reakci imunitního systému?
0: Opravdu funguje jako protialergická obrana?
3: Ukázalo se opravdu, že to tak je. A ta bakterie rodu Rotia, tak když máte ten mikrobiom hlavně v ústech, pochopitelně, kde to začíná, že je to taková první jako bariéra, on pomůže ty nebezpečné látky zlikvidovat. A ta studie pak pokračovala i na lidech, ne aktivně, ale jenom monitoringem, a opravdu se zjistilo, že když dokážeme detekovat tuhle bakterii v jejich slinách, tak nemají tak silnou tu reakci, přestože podle těch IgE protilátek by se mohlo zdát, že by měli mít. A už udělali na myších i studii, kdy tedy z jedné myši to transplantovali do druhé, ten mikrobiom, a opravdu snížili tu reakci na to.
1: Zajímavý objev, a pokud se ho povede využít, může být pro člověka velmi užitečný.
3: To je mimořádně zajímavá věc, protože každý lék, který využívá tu přírodu, ten běžný biochemicko-biologický mechanismus, tak ten je vždycky strašně účinný, vem si jenom očkování, že? Tak je druhá věc. Ukážeme to našemu tělu, na náš imunitní aparát, už to všechno vyřeší, nepotřebujete žádnou chemii, žádný intervence, nic. Tak zrovna tady je to podobná věc, kdyby se nám podařilo mít takovou pilulku mikrobiomovou, kterou si dáte a ne zbaví, ale výrazně nám to sníží tyhle ty různé nebezpečí, tak by to bylo úplně skvělé. Dovedu si představit, že by se to dalo rozšířit i mnohem dál, že by člověk nemusel mít mikrobiom jenom proti konkrétnímu jednomu burákovému alergenu, ale mohlo by to jich být mnohem víc, a kdo ví, jestli ne, ještě leco z dalšího. Tak to by bylo prostě úžasná věc. Je pravda, že tohle je prvotní studie, je to trošku překvapivá věc, že ten mikrobiom reaguje už v ústech a může mít tak veliký dopad. K nějaké aplikaci, to zatím ještě je daleko, takže bohužel pro posluchače, kteří by třeba měli tu alergii, tak ještě pro vás dobrá zpráva není, ale do budoucna se tímhle směrem určitě půjde, protože i ten způsob přípravy toho léku, případného nějakého probiotika, by byl hrozně jednoduchý, ono by to třeba mohlo, já nevím, možná by to mohlo žít v jogurtech nebo v něčem takovým, a člověk by se prostě jenom správně krmil a výrazně by mu mohlo tu jeho kvalitu života zlepšit.
1: Jogurty proti alergii?
0: Protialergický doping, aby naše tělo nereagovalo přehnaně.
1: Pro některé lidi by to bylo opravdu užitečné.

0: schválně, Kateřino, které zvíře na zemi byste typovala jako nejúspěšnější?
1: Dost záleží, co myslíte slovem úspěšné. Nejpočetnější, nejrozšířenější, nejstarší.
0: Všechno dohromady. Kdybychom se podívali na počet druhů, množství jedinců i dobu, po kterou tady jsou, pro jednoho kandidáta by byly velmi silné argumenty.
1: Tuším, že nemluvíte o tygrech, slonech ani o lidech.
0: Ne, ne. Dnešní příběh patří tvorům, které většina z nás zná hlavně z talíře. Z rybníka nebo z akvária.
1: Jde tedy o ryby. Jejichž skutečný svět se skrývá pod hladinou, kam nevidíme.
0: A možná právě proto je podceňujeme. Jaký je příběh ryb na planetě Zemi? To se můžeme dočíst v knize Co ryba ví britského etologa a biologa Jonathana Balcomba. Čte Igor Bareš.
2: Jak to všechno začalo? Nejstarší rybovití tvorové se objevily v Kambriu před zhruba 530 miliony let. Byli malí a nepříliš zajímaví. K velkému průlomu v evoluci ryb a všech jejich potomků došlo o 90 milionů let později v Siluru, když se některým vytvořily čelisti. Díky nim mohli tito průkopničtí obratlovci popadnout a rozmělnit potravu a roztáhnout svou hlavu, aby kořist mocně nasáli. Tím se značně rozšířil jejich jídelníček. Čelisti si můžeme představit jako takový historicky první švýcarský nůž. Mají totiž i jiné funkce, třeba manipulaci s předměty, kopání děr, přenos materiálu na stavbu hnízda, transport a ochranu mladých, vysílání zvuku a komunikaci. Nepřibližuj se, nebo tě kousnu. Vznik čelistí spustil explozi rybího života v průběhu devonu, známého i jako věk ryb, a to včetně prvních superpredátorů. Většina devonských ryb patřila mezi pancířnatce. Měli těžký, kostěný hlavohrudní krunýř a chrupavčivou kostru. Některé druhy, Dunkleosteus a Titanichthys, měřili i více než 9 metrů. Neměli zuby, ale díky dvěma ostrým kostěným výběžkům na čelistech dokázali lámat a drtit. Jejich fosílie jsou často nalézány se sousty z částečně natrávených rybích kostí. Zřejmě tedy potravu vyvrhovali podobně jako dnešní sovy. I když všichni zástupci pancířnatců zmizeli v devonu před více než 300 miliony let, příroda laskavě zachovala některé exempláře tak citlivě, že se z nich paleontologům podařilo vyvodit pár zajímavých skutečností o jejich životě. K jednomu ze zvláště převratných nálezů došlo na západě Austrálie ve známé oblasti Gogo. Jde o Materpiscus attenboroughi, Attenboroughovu rybí matku. Tento dokonale zachovaný trojrozměrný exemplář vědcům umožnil opatrně odloupnout jednotlivé vrstvy až do nitra ryby. A právě tam objevili zcela vyvinuté embryo spojené pupeční šňůrou se svou matkou. Tento objev otřásl evoluční bárkou a počátky vnitřního oplození posunul o celých 200 milionů let zpět. Bez ohledu na pohlavní život čekala na kostnaté ryby, které se objevily zhruba ve stejné době jako pancířnatci, zářivější budoucnost. I když je na konci prvohor značně ohrozilo třetí velké vymírání, během následujících 150 milionů let se v průběhu druhohor postupně rozrůznili. Skutečně dařit se jim začalo před zhruba 100 milionů let. Od té doby se počet známých čeledí kostnatých ryb více než zpětinásobil. Nicméně fosilní záznamy se o svá tajemství nedělí dobrovolně, a tak ve skalách může být stále ukryto mnoho ranějších čeledí ryb. Stejně jako kostnaté ryby, i paryby se postupně zotavily z prvohorního nezdaru. Pokud je nám známo, dnes existuje více druhů žraloků a rejnoků než kdykoliv dříve v dějinách. Sledovat životy ryb je mnohem složitější než sledovat suchozemská zvířata. Proto není snadné je pochopit. Podle Národního úřadu pro oceán a atmosféru bylo zatím prozkoumáno méně než 5% všech světových oceánů. Hluboké moře je největším pozemským biotopem a žije v něm naprostá většina zvířat na Zemi. Na počátku roku 2014 byl zveřejněn 7měsíční průzkum, který za pomoci echolokace zkoumal zónu mezi 100 a 1000 metry pod hladinou oceánu. Vědci přišli se závěrem, že v ní žije 10krát až 30krát více ryb, než jsme se původně domnívali. A proč by také ne? Možná jste se setkali s oblíbenou myšlenkou, že život v hlubinách je nesmírně obtížný. Myšlenka je to povrchní, jelikož hlubinné bytosti na tom rozhodně nejsou pod ohromným tlakem oceánu hůř než my pod tlakem 10 tun vzduchu na čtvereční metr atmosféry nad námi. Voda je poměrně nestlačitelná a proto má hlubinný tlak menší dopad, než si obvykle myslíme. Tlak z nitra organismu je přibližně stejně velký jako tlak na jeho zevnějšek.
1: Ryby rozhodně nejsou jen nějakou vedlejší větví života na Zemi.
0: Bez nich by ani naše vlastní existence nebyla možná. Patříme do velké rodiny obratlovců, jejíž kořeny sahají právě k dávným rybím předkům.
1: A zároveň o nich pořád víme překvapivě málo. Není divu. Většina prostoru, kde žijí, je pro nás mnohem hůře přístupná než třeba vrcholky hor nebo pouště.
0: A jak uslyšíme v dalších dílech, překvapení nekončí u jejich dávné historie. Ryby jsou často chytřejší, vynalézavější a zajímavější, než bychom čekali.
1: Za týden se tedy opět těšíme na slyšenou pod hladinou.
0: Meteor si můžete poslechnout buď každou sobotu ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka, kdykoliv na webu této stanice, nebo v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Výjimečný rok světově proslulého operního pěvce. Premiérový dokument Štefan Margita Čas přítomnosti. ČT2. Z kláštera do náruče osudového muže. Z chudé šlechtičny nejmocnější dámou Francie. Angelika Markýza Andělů. A ČT Art uvádí přímý přenos zahajovacího koncertu Mezinárodního hudebního festivalu Dvořákova Praha 2026 s událostmi v kultuře v přestávce. Sobotní večer s Českou televizí.
2: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
3: Bylo 9 hodin.
4: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
5: Lidé letos častěji telefonují za jízdy s mobilem v ruce. Podle policie o desetinu víc než loni. Ukrajina hlásí 4 mrtvé po ruském útoku v Dněpropetrovské oblasti a bude proměnlivá oblačnost s teplotami do 24 stupňů. U zpráv vás vítá Mária Kunová. Při telefonátu s mobilem v ruce za jízdy letos do konce srpna policisté přistihli více než 26 100 řidičů. To je o desetinu víc než za stejné období loni. Nepozornost přitom může mít fatální následky.
6: Auto totiž za 3 vteřiny ujede 50-kilometrovou rychlostí více než 40 metrů, říká Tomáš Neřold z Besipu.
7: I ten úplně krátký odklon pozornosti znamená situaci, kdy se může na silnici stát spousta věcí a já na ně nestihnu reagovat.
6: Krátce může řidič mobil v držáku použít při ovládání navigace. Ani telefonování za jízdy přestupek být nemusí, říká Jan Straka z dopravní policie.
8: V podstatě, pokud budete mít handsfree, což dneska většina moderních vozidel má, tak telefonovat můžete.
6: Zadržení mobilu při řízení může řidič dostat 4 body a pokutu až 3 500 korun na místě nebo až 10 000 korun ve správním řízení. Sára Adamcová, Český rozhlas.
5: Ruský útok v ukrajinském městě Kamjanské nepřežili 4 lidé. Informuje o tom agentura Ukrinform s odvoláním na šéfa vojenské správy Dněpropetrovské oblasti Petr

0: dotační programy pro letošní rok v krajském rozpočtu vyčleněna částka 5 milionů korun. Maximální výše dotace je stanovena na 1 milion korun na žádost. Krajskému úřadu bylo doručeno 25 žádostí v celkové výši přesahující 3,34 milionů korun. Protože částka nepřesáhla alokované finance, byly žádosti podpořeny v plné výši dle požadavků žadatelů.
1: Nově vznikající muzea v Šanově a ve Slavičíně na Zlínsku připomenou osudy 28 letců, kteří za druhé světové války zahynuli při letecké bitvě nad Bílými Karpaty. Letos uplynulo 80 let od exhumace a převozu jejich těl na hřbitovy v západní Evropě a USA. Muzeum finančně podpoří i americké velvyslanectví, a to 1 milionem korun, pokračuje americký velvyslanec Nicholas Merrick.
2: Tak především to bude na ty expozice, které představí ty události z druhé světové války, ale v té formě, jak jsou zvyklí současní mladí lidé vnímat jako nové věci, takže budou použity technologie tak, aby pochopili, o čem to vlastně tehdy bylo.
3: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: Počasí.
1: Bude proměnlivá oblačnost, hlavně na severu výjimečně s přeháňkami. Na večer bude oblačnosti na většině území ubývat. Teploty čekejte mezi 19 a 24 stupni, na jihovýchodě až 26, na horách 14, na Šumavě až 17 stupňů.
4: Doprava.
1: Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové je kratší fronta před Chlumcem nad Cidlinou. Na 60. kilometru je zúžení v obou směrech, frézují vozovku, jede se pouze odstavnými pruhy. A v Praze se zdržíte na výjezdu po D7 směrem na letiště. Ve sjezdu na letiště probíhají stavební práce, je tam zúžení, zdržíte se do 10 minut. To byly zprávy.
4: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.
5: Přeju příjemné sobotní dopoledne z Dvojky, přátelé. Už za chvíli naším hostem bude operní režisér David Radok ve Stříbrném větru s Jitkou Novotnou. Krátce po 10. Ondřej Soukup a jeho pravidelný hudební pořad. No a po 11. se na vás těší Aleš Cibulka a jeho hosté v Toboganu. Po 12. pak Halina Pavlovská. Doufám tedy, že v téhle společnosti rádi zůstanete s Dvojkou i nadále.
4: Stříbrný vítr na Dvojce.
3: Se zajímavými muži si povídá Jitka Novotná.

0: Poprvé mě jeho práce uhranula někdy na počátku tisíciletí, když v Pražském národním divadle inscenoval Šostakovičovu Lady Macbeth Mcenského újezdu. Ačkoliv jsme spolu pár let na to stáli na jednom pódiu, to bylo při slavnostním předávání cen Ministerstva kultury na Pražském Vítkově, žádný osobnější hovor jsem s ním vést nemohla. Přiletěl tehdy jen naskok z Göteborku, kde právě zkoušel Rossiniho Popelku. Po dalším silném zážitku, tentokrát z jeho Rusalky v Národním divadle Brno, jsem si řekla, že už to prostě zkusit musím. A podařilo se. Ve studiu je se mnou muž, který má vedle opery rád třeba Bacha nebo Beatles, ve volných chvílích hraje na kytaru, věnuje se výtvarné práci a jak se domnívám, ve velkém přemýšlí o lidských příbězích, které nám dokáže předkládat v nesmírně působivé, uvěřitelné podobě. Pan režisér David Radok. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Co by nám podle vás mělo dávat setkání s operou nebo s divadlem vůbec?
1: Divadlo a opera je vyprávění příběhů o lidech a já myslím, že to je obohacující pro vás jako pro diváka, protože sledujete chování, jednání, vztahy a příběhy, které vlastně vždycky jsou o základních lidských hodnotách, o tom, co má smysl v životě a co nemá smysl v životě. Je tam dán kontrast mezi dobrem, zlem, lží, pravdou, láskou, nenávistí a tak dále. A ty dobrý dramata v dobrém podání, tak já jsem to vždycky měl rád. No. To mě dávalo něco pro mě samotného.
0: Taky hudba je pro vás, pro vaši práci, pro váš život jako takový nesmírně podstatná. Co podle vás s námi dobrá muzika svede?
1: No, hudba je ta nejabstraktnější forma umění, protože ta hudba působí vždy v první řadě čistě pocitově, emočně. A až v druhé řadě si třeba to člověk nějak interpretuje intelektem. Ale na rozdíl od ostatních forem umění, tak je to to, co vás bouchne přímo do vašeho pocitového vnímání. A to se mi vždycky na té hudbě líbilo, protože místo spousty slov a spoustu vizuálních obrazů, tak dostanete bezprostřední pocit, kterýmu se vlastně ani nemůžete pořádně bránit.
0: Ani nechcete.
1: No tak někdy chcete, že jo, ale když je to špatný, ale to hudba pro mě vždycky byla, ať už to byl Bach, nebo Beatles, nebo Šostakovič, nebo Bartok, nebo cokoliv, k čemu jsem měl blízko.
0: O vaší vášni pro kytaru jsem už lehce hovořila, ale co ten trombón, na který jste několik let troubil, to byla taky vaše přirozená touha?
1: Jak to víte, že jsem troubil na trombón? Ne, problém byl ten, že v emigraci moje sestra se dobře učila, já jsem se neučil dobře, táta byl nemocný a měl obavu, co bude se mnou, protože nechtěl, abych skončil někde v nějaký fabrice nebo abych zametal silnice. A tak poprosil přítele pana dirigenta Turnovského a ptal se ho, co by ten kluk mohl dělat. A pan Turnovský říkal, no ta šance, že se dostane na školu jako třeba na piano nebo na housle je nulová, ale jsou dva instrumenty, na který se vždycky hlásí strašně málo lidí. A to je harfa a trombon. No a když mi tohle to řekli, tak já jsem řekl, no teda harfa v žádném případě, když tak trombon. Tak jsem začal hrát na trombon a bohužel nejsem moc nadaný muzikant, takže s tím trombonem jsem zápasil vlastně víceméně kvůli tátovi, ale zápasil jsem s tím několik let a pak jsem dělal zkoušku na vysokou hudební školu v Göteborgu, no a tam jsem se nedostal. Byli sice 4, kteří žádali o to místo a 3 se tam dostali a já jsem byl ten 4., co se tam nedostal.
0: Ten starostlivý tatínek se jmenoval Alfred Radok. Byla to velká osobnost zdejšího divadla. Co jste po něm zdědil?
1: Moje mládí bylo obklopeno obrovskou láskou od rodičů. To já myslím, že je asi to nejdůležitější, co člověk může dostat v raném mládí. A to druhý je, myslím, že ta výchova byla velice velkorysá, ale byla zásadní v některých věcech, které moje rodiče prostě neakceptovali. Ne, že by mě úplně někam směřovali, ale já jsem viděl, jistou ohleduplnost, jistou velkorysost mezi rodiči vůči mně. A to člověk vnímá ne v tom, co je mu jako nakázáno, přikázáno nebo řečeno, ale jak se ty rodiče chovají. No. Takže já jsem částečně asi zdědil, samozřejmě, že jsem zdědil něco, protože každý něco zdědí od svých rodičů, ale jistý vnímání světa. Takhle, když jsem se začal zabývat režií, tak já jsem vůbec nic teoreticky o režii nevěděl, vůbec nic. Ale co jsem měl ve vínku už z Československa a co jsem posléze v tom Švédsku nějak pochytával během dospívání, bylo to, že jsem byl citlivý na to, co si lidi myslí, co říkají a co říká jejich tělo. To znamená, co je řeč těla, co je text, který říkají, ale hlavně, co je úmysl, co je v mysli těch lidí. No a na tom staví veškerý jako dobrý herectví a dobrá inscenace, že člověk musí pracovat s těma třema vlastně protikladama.
0: Co s vámi dělá setkání s falší a pokrytectvím?
1: No já jsem dost dobrý na toto rozeznat, protože jsem dostal tu ohromnou školu, když jsem v 60. letech chodil do školy v Československu, protože jsem jasně viděl, že ve škole je jistá přetvářka od paní učitelky, doma je něco úplně jiného, tam je jakási ohleduplná pravda, protože samozřejmě rodiče se mnou nemohli mluvit úplně otevřeně o všem. A v celé té společnosti byla přetvářka, že jo? Ta společnost žila ve lži, taková všeobecná společenská lež, kterou akceptovali všichni, úplně všichni. A to je něco, co jako dítě vnímáte dost rychle. A to mě udělalo trošku víc citlivý na to, že když mě někdo se pokouší obalamutit, nebo mě lže, nebo má přetvářku, nebo hraje něco, já dovedu odhadnout lidi během velice krátké doby. Což je na jednu stranu dobrý, na druhou stranu špatný.
0: Jak pro koho?
1: Jak pro koho, no ale tak jako taky člověk zažije mnoho dobrého a mnoho zklamání, jo.
0: Váš tatínek byl během nacismu a pak i po válce z rasových a ideových důvodů neustále odstavován a znovu brán na milost a tak třeba v mezičase pracoval ve Vesnickém divadle. On, člověk, který dal světu Laternu magiku, kterou v Bruselu obdivovali lidi z celého světa, včetně třeba Walta Disneyho. Zaznamenal jste u něj doma nějaké velké osobní propady, anebo měl tu sílu a byl formát, že to před dětmi dokázal zastírat?
1: Já si nikdy nepamatuju, že by si táta na něco stěžoval před náma, před dětma. Já jsem viděl někdy, že je unavený. Já jsem někdy viděl, že se potýká s velmi špatnýma situacema. A samozřejmě, když se pokoušíte dělat tu práci pořádně a pořád vám jsou házený klacky pod nohy, pořád vás někde angažujou, pak vás vyhodí a ten důvod není ta kvalita toho, co děláte, ale ten důvod je ideologický nebo politický, tak to musel být strašně tvrdý život. A táta se narodil, když začala první světová válka, když mu bylo asi 25, tak začala druhá světová válka, takže si prožil vlastně období té druhé světové války, no a v 48. začal totalitní systém komunistický. A když jsme emigrovali potom do Švédska, tak Švédsko nebylo úplně příjemné, protože v té době, v 68. roce, všude v západním světě panovala jistá taková levičácká, naivní ideologie ve všem, v umění a vůbec ve společenském životě. Takže pro tátu to muselo být strašně těžký.
0: Jak na vás dýchlo Švédsko, když jste se tam potom přestěhovali? V roce 68 jste tam doputovali, vám bylo 14.
1: Tu první dobu mi bylo smutno po kamarádech, po všem, co jsem znal, po nábřeží, jsme chodili na štvanici jako děti. Všechno, v čem se cítíte být doma, to zmizne a jste vpuštěni do úplně nového světa. A ten nový svět je nová řeč, kterou neumíte, je to úplně jiný společenský systém, lidé se chovají k sobě úplně jiným způsobem, vizuálně to vypadá jinak a já jsem měl to štěstí, že mě bylo 14, takže ta adaptace k něčemu úplně novému netrvala tak dlouho, že? Ale třeba pro moje rodiče už ta adaptace byla téměř nemožná, protože emigrovat v 50, to je velice složitý. Ale emigrace není odjezd do jiné země. Emigrace je opustit svoji zemi a nikdy se tam už nevrátit. to je něco úplně jiného. Jo. A to dneska, protože už žijeme v relativní demokracii, to si těžko někdo dovede představit. Ale pro mě to bylo nezvyklý žít ve světě, kde na ulicích bylo čisto, nebo kde se prostě nezamykaly dveře, nebo kde si děti nechali hračky na ulici a příští den k ním přišli a zase si s nima pokračovali v hraní. Což v Praze, kdyby někdo nechal nezamčený kolo na ulici, no tak tam samozřejmě za hodinu není. Pro mě to bylo trochu nemožný pochopit skoro. Jo. A stejně tak, když jsem potom získal nějaký kamarády, tak mě ukázali, jak vlastně žít v souladu, v přírodě, ohleduplnost k lidem mezi sebou. Já jsem měl strašný štěstí v životě. Já jsem měl jednak štěstí tím, že jsem měl ty milující rodiče, tím, že mě odvezli z Československa v roce 68 a že jsem neprožil normalizaci. Já jsem měl obrovský štěstí, že jsem dostal zaměstnání, které mě bavilo celý život, kde jsem mohl poznat spoustu velice zajímavých lidí, jezdit po různých divadlech v různých zemích. A já si to pořád vážím, i když tenkrát to bylo dost namáhavý, protože jsem vždycky byl 2 měsíce někde a pak jsem zase 2 měsíce byl někde jinde a vždycky jsem někoho poznal, nějakou skupinu lidí někde a pak jsem je musel opustit a musel jsem je zpracovat někam jinam. Ale zabýval jsem se tématy, které mě zajímaly, hudbou, kterou jsem měl rád, a měl jsem to obrovské štěstí, že jsem vlastně nemusel nikdy dělat něco, k čemu bych neměl vztah nebo co bych nechtěl dělat. To, co bylo ohromné, že ty ředitelé těch operních domů a těch činoher to akceptovali.
0: A jestli pak si někdy, Davide, namažete jako připomínku svých prvních 14 let v Československu ještě chleba s hořčicí?
1: To jsem někde vyprávěl, že jsme chodili na Václavský náměstí na chleba s hořčicí. Teď už si to tak často nedělám, ale mám hořčici rád a dobrý chleba je opravdu pořád pro mě pochoutka.

0: Katka Novotná a její host
1: na dvojce.
2: Operní a divadelní režisér David Radok si v mládí vyzkoušel lecos, dokonce jste prý pracoval ve fabrice. Jak jste se popasoval s manuální prací?
3: Krátkou dobu jsem byl ve fabrice na kytary, ale já jsem prodával knihy v knihkupectví nějakou dobu. No, pak jsem v létě jezdil s kamarádama hrát do Francie.
2: To muselo být fajn, ne?
3: To bylo bezvadný.
2: Po barech.
3: Po barech, no, to byl úplně bezstarostný život. A vlastně já jsem se uchytil docela brzo v tom divadle. Jsem se přivydělával při škole a byl jsem statistou. Posléze jsem byl kustodem v orchestru a dával jsem noty na pulty a převážel jsem harfy a pasy, což pořád ještě umím. A chvilku jsem byl kulisákem, chvilku jsem řídil hledáček, světlo, pak jsem se stal asistentem režie, no a pak mě byla nabídnuta režie a pak jsem začal režírovat a pak jsem vlastně už jenom režíroval celý život.
2: Určitě ten pohled z různých pozic a pěkně od píky byl pro vás cenný. Ze které té práce jste si odnesl nejvíc? Z těch pomocných míněno?
3: Všechno bylo dobrý, protože když potom jsem režíroval, když mi někdo řekl, tady to nejde, to nedáme dohromady, tak jsem vždycky věděl, že to jde. A nebo že to nejde. Tak jsem se vyznal vedle čems, protože jsem nepřišel z nějaké školy do divadla, ale měl jsem to omakaný. Já jsem věděl, že 120-kilovou bednu nikdo nezvedne. Když jsem pracoval se scenografama, tak jsem viděl přesně, proč něco se dělá tak či onak.
2: Mně se zdá, že tu větu neměl jsem žádné divadelní školy, říkáte docela s takovou hrdostí. Co bylo opravdu těžké a složité se potom v praxi, v tom režijním povolání doučit, dostudovat? Co vám z těch škol možná trošku chybělo?
3: No mně samozřejmě škola chyběla, protože já jsem byl nevzdělaný a já jsem se musel s každou inscenací ponořit do úplně jiného světa, do jiné společnosti, do jiné doby, do jiné země. Rozumíte, když děláte barokní operu a neznáte řeckou mytologii nebo římskou mytologii, tak to nemůžete dělat. To znamená, já jsem se musel dohnat moje nevzdělání a musel jsem se před každou inscenací vzdělávat, což mi zabralo dost času a práce a energie, ale já jsem to dělal strašně rád, protože já jsem byl jako prázdný papír a mě potom opravdu ta řecká mytologie a ty řecký báje mě strašně bavily. Prostě objevit to, co je v materiálu, je to nejdůležitější, protože potom si můžete udělat vlastní interpretaci z vlastní zkušenosti, ale pokud neznáte ten materiál a všechny okolnosti kolem dokola, tak nemůžete vytáhnout z toho všechno, co v tom je.
2: K té první režii jste se dostal v 26. Bylo pro vás hodně svízelné vybudovat si autoritu, anebo ta předchozí zkušenost kulisáka, osvětlovače, asistenta režie byla natolik nápomocná, že to nějak šlo?
3: To nebylo nápomocné vůbec, protože všichni mě tam znali v tom divadle jako kustoda v orchestru, jako statistu, takže ten první týden se na mě dívali s velkým otazníkem a s jistou podezřívavostí, ale to trvalo tak asi týden a po týdnu to bylo výborný, ty zpěváci se chovali skvěle a mám na to moc dobrý vzpomínky, protože tam byla taková jakoby místní hvězda, která hrála tu hlavní roli, byla už hodně nemocná v té době a která mě na začátku dávala najevo, že nejsem hoden, abych vůbec jako se k ní přiblížil nebo s ní mluvil. A po týdnu mě prostě začala mít strašně ráda. A já jí taky. A pak, když jsem šel pracovat do jiného divadla, tak aniž bych já to věděl, tak ona řekla řediteli toho divadla, já odejdu z Göteborgu, půjdu s Radokem dělat další inscenaci. Byla moc fajn, no.
2: To je krásné vyznamenání. Tatínek už nebyl, ten vám zemřel, když vám bylo 22. Co říkala na to představení maminka?
3: No maminka mi říkala, že chodila si 2 hodiny před tou premiérou kolem toho domu a říkala si, když to bude špatný, tak mu to musím říct. Musím mu to říct, aby šel od toho. A byla strašně nervózní, ona byla daleko víc nervózní, než jsem byl já. No a pak po té premiéře říkala, dobrý.
2: Jak moc jste byl nervózní, když jste v roce 91 poprvé pracoval v Praze na inscenaci Dona Giovanniho, kterým se vlastně znovu otevíralo zrekonstruované Stavovské divadlo?
3: No to já jsem vždycky nervózní, když mám něco začít. Tak samozřejmě jsem začal objevovat Prahu, tu společnost, a bylo to strašně zajímavé, protože to bylo těsně po změně toho celého systému a ty mezilidské vztahy byly dost nenapjatý, ale dost nervózní některý. A já jsem to přesně nechápal, že já jsem nevěděl, kdo byl něčem namočený a kdo nebyl a tak. Ale já jsem pracoval, tam bylo snad trojí obsazení na tu inscenaci, tam se zkoušel od rána do večera a jako já jsem moc času na nějakou nervozitu teda rozhodně neměl.
2: Myslel jste tehdy vedle Amadea také na Miloše Formana?
3: Myslel, že jo, svým způsobem, protože já jsem u něj byl v roce 76, asi dva měsíce v New Yorku, když točil Vlasy.
2: Jak jste se tak, tam dostal vlastně?
3: No Miloš Forman zavolal mámě, když táta umřel, a řekl jí rovnou, můžu něco pro vás udělat, pro rodinu. A máma řekla okamžitě, vemte Davida do New Yorku, ať se podívá na vaši práci. No a já jsem přijel jako 22letý kluk s dlouhýma vlasama do New Yorku a jenom jsem zžasl, že jo, to byl New York úplně jiný doby. Když jsem tam byl u toho natáčení, tak jednu věc, která mě ohromila, a to byla ta profesionalita. Ta neuvěřitelná profesionalita, která stavěla na tom, že tam bylo 150 rekvizitářů, kteří čekali, až dostanou práci, a jenom ten nejlepší dostal tu práci. A když ten rekvizitář prostě nebyl dobrý, tak už třeba další film nedostal. Tam byla výborná atmosféra mezi těm hercem a mezi technickým personálem. Všechno kolem dokola bylo uvolněné. Všichni tenkrát kouřili trávu. Bylo to takový jako přátelský, milý. Ale v okamžiku, kdy se řeklo natáčíme, nebo klapka, tak to bylo úplně jako z jiného světa. A to mi nějak zůstalo jako obdiv a to, že vlastně tu práci můžete dělat jenom, když opravdu všechno, co máte, do toho dáte a když všichni, s kterýma pracujete, jsou ve stejném rozpoložení a dávají do toho tu energii, což ve mně zůstalo.
2: A byl tam i nějaký prostor pro opravdu individuální hovor vás s panem Formanem jen tak mezi dvěma?
3: Ale nejistě, já jsem u něj bydlel. Já jsem naštěstí potom se s ním setkal po mnoha letech a opravdu jsem měl možnost mu poděkovat, protože já kdybych točil film a měl tam nějakýho 22letýho smrada, který má prostě dlouhý vlasy, který vlastně nic neví o světě a který bydlí ještě ke všemu v mém bytě, tak já bych to nevydržel. Ale on to vydržel, byl strašně velkorysej, milej a pro 22letýho kluka v New Yorku v roce 76 se prostě setkat se spisovatelema, s hercema, s producentema, kameramanama, prostě bylo to skvělý.
2: Pochopte,
3: a já mu
2: že,
3: za to moc krát děkuju.
2: Že po vás nechci výčet men, protože vím, že nemáte rád ty situace, kdy lidé vyprávějí, kdy kde koho slavného potkali a co s ním zažili, ale že bych z vás přesto ráda vyloudila aspoň nějakou vzpomínku z té doby.
3: Tak samozřejmě setkání s Balžníkovem bylo fantastický, že jo, nebo Kurt Vonnegut, spisovatel, prostě sedět v bytě s Milošem Formanem, s Kurt Vonnegutem a poslouchat, jak se baví a jenom tam být, bylo něco, že jo. Já si na to vzpomínám, na různý obrazy z toho večera. Rozumíte, bylo to pro mě, pro kluka, který prostě jen tak dokončil svoji pubertu, který nevěděl, co bude dělat. A najednou se dostal do New Yorku, do města, který prostě vařilo hudbou, uměním, lidma od Číňanů, Italů, Čechů, Američanů, Angličanů, prostě celá společnost, bylo to ohromný.

jsem byla malá, tak hroucně jsem si přála zpívačí v opeře. A když jsem byla větší, šla jsem na radu něčí zaklepat na dveře.

nám bledou tváři, kdo se ustrne. Nikdo se však nerozáří ani lustrne a má naděje hasne, jen jedno je mi jasné, je po kariéře. Oh!

0: Hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné je režisér David Radok. Někdy roku 93-94 jste se nastěhoval do Prahy. Jak jste poznal, že tady chcete žít?
1: Protože jsem Česko neznal. Já jsem o to opustil jako malý dítě a chtěl jsem poznat tuhle zem, protože to byla zem mýho jazyka a mých rodičů a prarodičů a celý rodiny Radoků. A moc se mi tady líbilo, když jsem začal jezdit, tak jsem si půjčil nějaký auto a jel jsem objevovat Česko. A krajina, která je neuvěřitelná, Česko má v sobě něco jiného, jako ty kopečky nejsou úplně veliký, ale zase nejsou úplně malý. A to střídání, který třeba ve Švédsku jedete 300 kilometrů nebo 400, 500 kilometrů a je to pořád stejný. A pak jedete dalších 500 kilometrů a máte jenom lesy, že jo. Pak jedete dalších, já nevím, 300 kilometrů a máte jenom skály. Když to tady prostě jedete 3 minuty a přijedete kopeček a najednou máte úplně jinou krajinu, jiný stromy. Máte tady bohatství té střední Evropy. Já nevím, já jsem měl strašně rád Řecko a Itálii, samozřejmě Francii. A částečně, když jsem pobýval v Anglii, tak ta krajina mi trochu připomínala Československo. A potom ta doba, ten přelom po roce 89, byla neuvěřitelně psychologicky zajímavý převrat v myšlení lidí, v chování lidí, v vzájemných vztazích a bylo tady něco napínavého. No.
0: Co nesmělo chybět ve vašem domově? Myslím v tom místě, kde bydlíte, abyste se tam cítil dobře, aby se vám tam dobře pracovalo třeba i na přípravě nových inscenací.
1: No tak já jsem si vždycky soubral obrázky, když jsem se stěhoval. Jsem se stěhoval několikrát, ale když jsem se pak nastěhoval zpátky do Prahy, tak samozřejmě jsem si vzal všechno sebou a to byly obrázky, knihy, desky a pár kusů nábytku starého. Já mám třeba takovej starý stůl z 18. století, který patřil Švecovi, který na tom šil boty. A pak mám pár takových artdekových stolečků, s kterýma jsem se vždycky taky stěhoval. No a zbytek, všechno jsem musel opatřit, když jsem přijel sem, protože já jsem emigroval zpátky do Čech ve 2 autech. Takže já jsem toho moc neměl, když jsem se stěhoval. Ale v obrázky jsem se vždycky vozil sebou.
0: A přivezl jste si i nějaký opravdu specifický kousek ze Švédska?
1: Samozřejmě, já mám, než se tomu říká česky kladka, ale takový to, co je v provazišti v divadle, mám kladku z roku 1760 z toho divadla, kde jsem pracoval, v tom starém divadle, ne v tom novém. A když oni tam předělávali ten systém, tak vlastně vyhazovali tyhle ty fantastické dřevěné kladky, tak tu mám pořád doma. Pak jsem si samozřejmě přivážel ze Švédska vyplaveniny z moře, protože když jsem pracoval třeba v Dánsku, ve Finsku nebo ve Švédsku, tak v nedělích jsem chodil na procházky k moři a tam vždycky byly zajímavé kousky, co vyplavilo moře a z těch jsem potom začal dělat takové různé objekty. Takže já mám rád věci, které mají nějakou historii. I když třeba tu historii samozřejmě neznám, ale mám rád, když se vyplaví nějaký pěkný kus vybledlýho dřeva z moře, který tam třeba plavalo 10 let, který třeba bylo na nějaký lodi, nebo který třeba někdo vyrobil pro něco. A když to dostane další život v něčem jiným, co já si představuju, mohlo být kousek nějakého života, nebo kousek nějaké doby, nebo kousek nějakého prostředí, moře nebo větru, tak to já mám rád. Co já nemám rád, jsou nahrášky a když si něco předstírá, že je něco jiného. No. Třeba nemám rád díhovaný nábytek, nebo nemám rád, když si něco hraje na dřevo a není to dřevo, je to umělá hmota. Takový věci já jsem nikdy neměl a to mě vadí. To já radši si z popelnice vytáhnu starou dřevěnou židli, než si koupit někde něco, co si hraje na něco jiného. To je taky předstírání. Já nemám rád ani lidi, co předstírají a nemám rád věci kolem mě, které předstírají, že jsou něco jiného.
0: Nechybí vám ty nedělní procházky podél moře?
1: No chybějí. Samozřejmě, že mě chybějí. Moře mi chybí, no tak já bych jediný, co bych udělal, bych zavedl moře do Česka, protože to tady chybí, no.
0: Vy jste svého času dělal 4-5 režií za rok, to je obrovské množství, to je skoro bláznivé, ne? Vznášelo se nad vámi svého času i jakési riziko vyhoření. Jak jste se z toho potom dostal?
1: No, já jsem pár let, nebylo to moc dlouhou dobu, ale několik let jsem pracoval opravdu velice tvrdě a aniž by jsem si toho všimnul, tak se dostavilo jistý vyhoření, který bylo způsobený špatnou výživou, nedostatkem spánku, přepracováním, stresem a tak dále, tak dále. Takže já jsem musel odříct pár inscenací a nemohl jsem půl roku skoro vůbec nic dělat. A dokonce mě predikovali, že asi budu muset jít do předčasného důchodu a to mi bylo tenkrát, já nevím, 50, ale naštěstí jsem se z toho dostal a pak jsem samozřejmě zvolnil, pak jsem dělal tak 2, 3, maximálně 3 inscenace do roka a některý rok jsem vyloženě nedělal nic.
0: A vylíhly se vám v hlavě nějaké alternativy možných nových profesních cest? Přemýšlel jste o tom, co byste dělal, kdyby ta režie nebyla?
1: Já nic neumím. Já nemám šanci. Já jsem docela levej na práci, já nejsem praktický. Nevím, co bych mohl dělat. Já nemám žádnou alternativu. Jediná věc, kterou jsem se celý život živil a kterou jsem teda se živil díky Bohu docela úspěšně, nebo mě to bavilo, tak to byla režie. A já nemám alternativu, já bych prostě musel někde prodávat boty, ale já myslím, že ani bych boty neprodával dobře. Ale samozřejmě, že bych se nějak uživil, já bych mohl něco dělat, ale nesmělo by to být závislý na počítání, nesmělo by to být závislý moc na verbální komunikaci, nesmělo by to být moc závislý na praktičnosti, ale jinak občas jsem docela šikovný, no.
0: Vidíte, já jsem si myslela, že režisér musí ovládat verbální komunikaci ve velké míře.
1: No, víte, když jsem pracoval ve Švédsku, tak mě říkali, no, ty moc nemluvíš, protože ty jako neovládáš tu řeč, jo, úplně, nebo nějak jako nechceš. A když jsem pracoval v Česku, tak mi říkali, no, tak moc jako nemluvíš, protože ta čeština tvoje ještě není moc dobrá, jo. Pak jsem byl ve Francii a mi říkali, no, ty mluvíš francouzsky, no, velice špatně, no, ale my tě trochu rozumíme. Všude prostě to bylo takhle, ale já totiž nejradši pracuji s lidma, který můžu naznačit některé věci, vysvětlit jenom do jisté míry něco, situaci, vztahy, podtext, obsah hudby, obsah textu, obsah myšlenky, všechno, ale jenom do jisté míry. A já jsem vždycky radši, když ty herci si vezmou kousky ode mě a potom si z toho vytvoří něco, co je jejich vlastní život. A já, když jsem byl mladý, když jsem začínal ty první roky, tak já jsem analyzoval každý slovo. Já jsem každému říkal, co si myslí v tomhletom. Když zvednou tu židli, tak si myslí tohleto. Když dělají tohle, když říkají tuhletu větu nebo zpívají, tak přesně jsem všechno popsal. No a pak jsem si říkal, ty inscenace nejsou dobrý. Oni jsou perfektní, ale dobrý nejsou. Jo. Všichni dělají všechno je dobrý, ale je to mrtvý jako kámen. No a trvalo mi docela dlouho, než jsem přišel na to, že já jsem vlastně do těch lidí pumpoval něco, co bylo moje, ale co se nikdy nestalo jejich. Takže jsem se posléze naučil mluvit s lidmi trošku jako kočka kolem horký kaše, jo? Že jsem něco naznačil a když jsem viděl, že to klaplo někde u nich, tak jsme pokračovali dál a dál, ale pomalinku. A já jsem vždycky měl nejradši takovou tu spolupráci s herci, když člověk mohl říct, tady je tato replika, bylo by dobrý, kdyby si si sedla pomalinku na tuhletu repliku. A když ten herec chápe, že to pomalý sednutí na tu židli má něco v sobě v kontextu s tím textem, s tou hudbou třeba, nebo s tou situací, a když ten člověk to pochopí sám, aniž by člověk analyzoval každý moment té myšlenky, která v tom pomalým se sedáváním na tu židli se odehrává v hlavě toho herce, tak potom se stane něco, kde je část mysteriózna, část informace pro toho diváka, část popisu atmosféry a to je něco, co je nejkrásnější na té práci, když potkáte takovýhle spolupracovníky, protože to je radost, protože dostáváte od nich spoustu věcí zpátky. No.
0: Pane režisére, jako kniha, vaše verbální komunikace je na jedna hvězda.
1: Děkuju.
0: Vy říkáte, že jste interpret, který filtruje příběh skrze vlastní život. Uměl byste říct, ve které inscenaci bylo toho života Davida Radoka nejvíc?
1: No, pokud si nenapíšete sám hru nebo operu a přebíráte hotový materiál od skladatele nebo libretisty nebo dramatika, tak jste jakýsi překladatel. Vlastně já jsem ani moc nepovažuji za nějakého jako uměleckého vykonavatele nebo umělce. Já se víc považuji za překladatele, protože ten překladatel musí taky vzít nějaký materiál, musí porozumět tomu materiálu a musí potom svými slovy vystihnout to, co je esence toho autora. A já jsem měl několik témat, které mě byly bližší a některé témata mě byly trošku vzdálenější, ale moje téma samozřejmě bylo vždycky individuum vůči společnosti. Vůči společnosti, která nějakým způsobem toho jedince zničí nebo neakceptuje, což jsou příběhy Šostakoviče, Lady Macbeth, to jsou příběhy Traviaty od Verdiho, ale většina toho, co jsem dělal, byly příběhy, které nějakým způsobem jsem, jak říká Václav Havel, v mý existenciální paměti, jsem někde měl uložený z toho vyrůstání v Československu, setkání s novým světem, poznávání lidí a to nějaká reakce na ten takzvaný socialismus, jo.
0: Jestli pak se umělec vašeho založení potkává někdy i s komedií?
1: No jistě, ale i komedie má svůj základ v jistých hodnotách, má svůj základ v tom, co znamená něco v životě, že všechny tyhle ty hodnoty jsou i v těch komediích, že jo, pokud jsou to dobrý komedie, samozřejmě. Jako já myslím, že Rossini napsal skvělý portréty o lásce, o nesnášenlivosti, o chamtivosti, o úzkoprsosti, o velkorysosti. A vlastně i ten Rossini nám nabízí pohled, co je v životě dobrý a co není dobrý.
0: Teď jste možná navnadil posluchače, aby si zase jednou zašli na Rossiniho nebo na nějakou jinou operu. Záleží vám hodně na tom, aby tenhle žánr zůstával v povědomí publika, diváků, aby nestrácel na popularitě?
1: No tak jako Rossiniho Lazebník, nebo Cesta do Remeše, nebo i Popelka, to jsou prostě skvosty, které ovšem musí být dobře udělané a udělat dobrou komedii je podstatně složitější než mnoho jiných věcí. To je dřina jak hrom. Nikdy jsem nebyl tak unavený, jako když jsem dělal komedie. A pak samozřejmě, když pracujete na komedii, tak to má být komický. První dva týdny se všichni smějou a všichni si říkají, tohle je legrační a tohle to je dobrý, to je fajn. No a po 3-4 týdnech najednou to přestane být legrační a pak děláte komedii, kde už vlastně se nikdo z těch herců vůbec nesměje. Vy si myslíte, že to je trapný a pořád musíte držet tu dynamiku, ty inscenace a doufat, že až teda se dostanete k té premiéře, že se někdo bude smát. To je taky docela devastující pro pracovní atmosféru.
0: A vy se na premiérách svých komedií umíte zasmát?
1: Ale jo, já chodím na premiéry svých inscenací a to vysedím většinou. Teda, no, myslím, že párkrát jsem nebyl, ale no jistě, no tak já jsem veselý člověk.

0: Stříbrný vítr.
1: Jitka Novotná a její host
0: na Dvojce.
2: V roce 2008 režíroval David Radok první uvedení hry Václava Havla Odcházení. Bylo to v pražském divadle Archa. Já bych poprosila o jednu, dvě vzpomínky na pana prezidenta.
3: Já jsem Václava Havla obdivoval jako dramatika, ale hlavně jako člověka, protože já jsem nikdy neměl moc vzorů v mém životě, ale Václav Havel, myslím, že byl opravdu můj velký, ne vzor, ale jsem ho obdivoval za jeho statečnost, za jeho schopnost formulovat složitý myšlenky jednoduchýma slovama, být ukotven opravdu v pravdě. A jak někdo si dělal legraci z toho, že už tady nebude žádná láska a pravda, ale to vlastně je popření smyslu lidského bytí. Takže to mě se dotklo strašlivým způsobem, když jsem tohleto slyšel. A já si pamatuju na Václava Havla, když jsem byl dítě. Václav Havel pracoval jako asistent u táty v roce 60-61. Oni se přátelili a hlavně si pamatuju na setkání s Janem Grossmanem, Václavem Havlem. Táta a já jsme šli po nábřeží a potkali jsme tyhle ty dva a mně mohlo být 10-12. A já mám přesný obraz, celý život mám tu jakoby fotografii v hlavě s Janem Grossmanem, s takovým tím trochu podobaným obličejem a ten blondáček úplně mladičky, trošku s nadutejma tvářičkama. A já jsem ani nevěděl přesně, kdo to byl, že jo? Ale nějak jsem to fixoval. A potom, že jsem se setkal s panem Havlem po roce 90, ale samozřejmě jsem byl strašně rád, když mě oslovil, abych režíroval jeho vlastně poslední hru. A já jsem nikdy v životě si tolik nepřál, aby se to někomu líbilo, tak jako Václavu Havlovi, aby s tím byl spokojený, aby on si myslel, že jsem udělal to, co jsem mohl udělat. No. Takže člověk musí mít respekt vůči autoru, ale nesmí mít takový už skoro polobožský respekt, který já jsem měl, ale on byl šíleně milej. Bylo to skvělé setkání na této hře a nejenom s Václavem Havlem, ale i s různými generacemi herců od pana Skopečka, paní Chramostová, Honza Tříska, až po ty 22 letá, myslím, Zuzanka Stavná. Jo. Takže to bylo poprvé, když jsem se vlastně setkal na jevišti s lidmi, kteří byli od úplně mladí až skoro do 80 let.
2: To období odcházení pro vás bylo nešťastné i osobně, protože někdy v té době jste potkal svou osudovou ženu Ingeborg. Co pro vás znamenalo ve zralém věku vplout do manželského přístavu?
3: No zase jsem měl štěstí, protože já jsem potkal Inge přesně v té době, když mi Václav Havel poslal scénář. Tak našel jsem ženu, kterou mám strašně rád, která je chytrá, chytřejší než já, což je vždycky dobrý pro chlapa, aby měl ženu, která je chytřejší, velkorysejší, která má prostě lepší vlohy, než člověk má sám, protože to člověk si dává pozor. No. Takže to je prima, jsem vyženil dva syny a v mých 54 letech můj osobní život se nějak dal dohromady. No.
2: A podařilo se vám prožít ve vztahu k těm mladým mužům pocit pozdního rodičovství v nějakém náznaku?
3: Ne, tak jeden mi vykal asi rok. Říkal dobrý den a ten druhej, ten vždycky mluvil docela sprostě a říkal ty kretene, proč mu vykáš? Ale jsou to skvělí kluci a samozřejmě pro ně to bylo těžké akceptovat nějakého člověka, který najednou začal být součástí té domácnosti, protože byli zvyklí, že maminka jim udělala všecko, maminka je prostě nosila na rukou a najednou tam ještě byl nějaký chlap, no tak neměli to lehký, ale já mám s nima bezvadný vztah a jsou fajn, ale že bych se teda stylizoval do nějakého vychovatele, to v žádném případě. Jo, já jsem naučil Haštala, aby nemlaskal a aby jedl trošku pomalejc a jedl jako člověk, no.
2: A řekněte mi, pro vás to není zásadní a razantní změna po těch letech, kdy jste se pohyboval tím světem jako takový samostatný pan režisér, co jde především za těmi záležitostmi profesními mít kolem sebe rodinu?
3: No je to skvělý, no tak, že je to dobrá rodina, mít špatnou rodinu kolem sebe musí být peklo, ale kolem sebe dobrý lidi, milí lidi, fajn lidi, chytrý lidi. To je takový malý zázrak. Ale já jsem se neženil, když mi bylo 18. Jo.
2: No právě.
3: Takže už jsem nějaký zkušenosti měl s prýma lidma a s prýma ženama, ale tady najednou jsem prostě objevil vztah, který je, myslím, 20 let dobrý.
2: Co je pro vás v životě luxus?
3: Luxus? Pro mě materiální věci luxus
2: neznamená. To je mi dost jasné, že se nebudeme bavit o materiálních věcech.
3: No ne, tak já jsem nikdy nesměl mít 12-válcový auto, jezdit rychle na dálnicích, ale to, co pro mě znamená v životě něco, je setkání s lidmi. S prýma lidmi, kteří jsou fajn lidi povahově a nemusí být ani vzdělaný, jako, ale samozřejmě rád se setkávám s lidmi, kteří mě něco dodají do mý omezenosti, ale já samozřejmě mám rád setkání s úplně takzvaně obyčejnými lidmi, pokud jsou to lidi, kteří jsou autentický, nic nepředstírají. A já jediný, co opravdu nemám rád, setkání s lidmi, kteří předstírají, že jsou herci, nebo že jsou slavní dirigenti, nebo že jsou výborní biznismeni, nebo něco. Jako předstírání mě vždycky strašně vadilo. S těma lidma jsem se bavil 3 minuty a pak jsem vždycky šel pryč.
2: V tom případě se rozloučím poděkováním za luxus, který jste dopřál mě a našim posluchačům. Naším hostem byl režisér David Radok. Děkuji za to. Naschledanou.
3: Já děkuju vám. Naschledanou.

0: Tak to bylo další vydání pořadu Stříbrný vítr, operní režisér David Radok jako host Jitky Novotné. A ještě připomínám, že po zprávách se na vás těší Ondřej Soukup.
1: Největší rodinné setkání Přemyslovců. Královské poklady, nevyřešené záhady, silné příběhy i kruté momenty našich dějin. Nejrozsáhlejší výstavní projekt o Přemyslovské dynastii. Více než 900 unikátních exponátů. Výstava Přemyslovci, panovnická dynastie a její doba do 15. října v Národním muzeu. Více na www.nm.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
2: Bylo 10 hodin.
3: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
4: Povodí Vltavy poprvé v historii využije zásoby ze Slapské přehrady, které doplní vodu v řekách. Rodina generála Radka Mladiče i srbské úřady se připravují na poslední rozloučení a bude proměnlivá oblačnost s teplotami do 24 stupňů. Jsou tu zprávy a Mária Kunová. Hezké dopoledne. Vodohospodáři začali poprvé v historii kvůli suchu upouštět Slapskou přehradu. Důvodem je rekordně nízká hladina Orlíku, která klesla o 15 metrů oproti běžné úrovni. Nádrž teď začne vypouštět stejný objem vody, který do ní přitéká. Do Vltavy v Praze ale dál poteče tolik vody jako předtím, říká mluvčí povodí Vltavy Pavlína Mertl.
5: Od této chvíle dotuje odtok 40 metrů krychlových za sekundu z vodního díla Vrané Slapská nádrž, kde hladina začala pozvolna klesat.
4: Bez tohoto opatření by na dolním toku Vltavy nebylo dost vody například na ředění vyčištěných odpadních vod nebo na vodárenské odběry. Podzimní dovolenou letos lidé plánují strávit hlavně v Česku. Ukázal to srpnový průzkum agentury Czech Tourism, ve kterém odpovídalo 1000 lidí. Na dovolenou v Česku se letos chystá 71% z nich, což je o 20% bodů víc než loni. Průměrně plánují 7denní dovolenou a utratit chtějí zhruba 8000 korun. Nejčastěji chtějí lidé navštívit Jihočeský a Jihomoravský kraj, říká ředitelka agentury Czech Tourism Tereza Hofmanová.
6: Pro regiony má cestování mimo hlavní sezónu velký význam, prodlužuje návštěvnickou sezónu a pomáhá udržet služby i pracovní místa po větší část roku.
4: Naopak do zahraničí letos na podzim plánuje odjet jen 31% Čechů, tedy o 13% bodů méně než loni. Desítky tisíc lidí se podle srbských úřadů sjedou do Bělehradu, aby se rozloučili s nedávno zesnulým generálem bosenských Srbů Radkem Mladičem. Ten strávil posledních 15 let života ve vězení v nizozemském Hágu. Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii mu uložil doživotní trest za spáchání genocidy ve Srbci a dal

0: a mezi tím zrušila svou plánovanou cestu do Srbska s tím, že velebení odsouzeného válečného zločince je v rozporu s unijními hodnotami. Ze západního Balkánu Tea Veseláková, Český rozhlas.
1: Pražské divadlo Bez zábradlí zahajuje 21. ročník festivalu Slovenského divadla. Nabídne 3 inscenace v nastudování scén Štúdia L plus S, divadla Arena a divadla Komédie. Festival dnes otevře hra irské autorky Ellen Murphy Moje baby, která humorně vypráví o 3 generacích žen.
2: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
3: Počasí.
1: Bude proměnlivá oblačnost, hlavně na severu výjimečně s přeháňkami. Na večer bude oblačnosti na většině území ubývat. Teploty čekejte mezi 19 a 24 stupni, na jihovýchodě až 26, na horách 14, na Šumavě až 17 stupňů.
3: Doprava.
1: Na dálnici D1 z Prahy do Brna zpomalte mezi sjezdy na Domašov a Ostrovačice na kilometru 175 havaroval motorkář. Na místě jsou policisté a vybočuje se. Na D11 z Prahy do Hradce Králové jsou fronty před sjezdem na Chlumec nad Cidlinou. Na 60. kilometru frézují vozovku, je tam zúžení v obou směrech, jede se pouze odstavnými pruhy. Do Hradce se zdržíte 10 minut. To byly zprávy.
3: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
4: Haló, Soukup? Haló?
2: Hudební pořad Ondřeje Soukupa na Dvojce.
5: Tady je Ondřej Soukup, já vás zdravím, díky, že posloucháte. Dne 5. září tohoto roku, roku 2026, by se dožil svých 80 let genius. Genius, který se narodil ten den v roce 1946 na Zanzibaru párským rodičům a ti mu dali jméno Farrokh Bulzara. Pak studoval v Indii, vrátil se na Zanzibar a odtud celá rodina zdrhla před tamní revolucí do Anglie a usídlila se v Middlesexu. Tam v roce 1970 založil s kytaristou Brianem Mayem a bubeníkem Rogerem Taylorem skupinu Queen. A je vám asi jasné, že jde o zpěváka Freddieho Mercuryho. Queen postupně získali celosvětovou slávu a on jako zpěvák, pianista a samozřejmě skladatel, tak ji získal s nima. A já musím říct, že dodnes je svým 4-oktávovým hlasovým rozsahem považován za jednoho z největších zpěváků v historii rockové hudby. Proslul svým hodně extravagantním vystupováním na pódiu a je pravda, že to tak trošku narušoval konvence rockového frontmana svým velmi teatrálním stylem. Já totiž jsem Queen v roce 1983 viděl v Mnichově na Olympia stadionu. Šli jsme na koncert ještě s Honzou Žižkou a Liduškou Nopovou. Den předtím jsme poblíž někde hráli s Karlem Gottem a tak jsme v Německu zůstali, protože pro boha nechat si ujít Queen to nešlo. A musím říct jednu věc, za to budu kamenován, že teda Mercuryho exibice s mikrofonem na ty krátké tyčce, to teda opravdu stálo za to. Je to teda hodně excentrický a já musím říct, že všechny ty jeho pózy mi občas připadaly, no musel jsem se tomu občas v duchu smát, ale to je úplně jedno. On byl zpěvák, frontman a hlavně pro mě jako skladatel naprosto famózní. Jako první tady mám píseň s titulem The Miracle. Ona je považována za jednu z hudebně vlastně nejzajímavějších skladeb pozdních Queen. Pravda, není to jejich největší hit, ale skladatelsky je strašně zajímavá. Ona střídá nálady, tóniny, rytmické vnímání a přitom vlastně dohromady působí naprosto kompaktně jako přirozená píseň. A její vznik je zajímavý tím, že na ní opravdu spolupracovala téměř celá kapela. Prvotní nápady téhle skladby pocházely hlavně od Freddieho Mercuryho a Johna Deacona. Ti vytvořili základní harmonickou a skladatelskou kostru a ostatní potom přispívali dalšími hudebními nápady a dohromady dali text. Podle vzpomínek členů kapely šlo dokonce o jednu z mála písní, na kterých Queen skutečně pracovali dohromady. Protože to bylo většinou tak, že Freddie přinesl svoji skladbu, Brian svoji, Roger svoji a John taky svoji. A na téhle skladbě opravdu fungovali jako společná skladatelská díla. Text Miracle, čili zázraku, je vlastně optimistický a idealistický. Freddie Mercury vyjmenovává nejrůznější zázraky světa, lidské výtvory, přírodní jevy a věci, které člověka přesahují. Takže se tam objevuje Taj Mahal, Babylonská věž nebo Golden Gate Bridge. Jenže postupně se ukáže, že všechny tyhle zázraky jsou vlastně vedlejší a že skutečný zázrak, na které lidstvo čeká, by byl mír na zemi a konec válek. Idealisté, no dobře. Takže tady je komerčně nepříliš úspěšná píseň, o které se ale píše, že je pro muzikanta možná mnohem zajímavější než řada větších hitů Queen, The Miracle, zázrak.

Tak to byl The Miracle zázrak. A teď to bude těžký život. Tahle písnička to je další Mercuryho veledílo z první poloviny 80. let, plné zase rytmických i harmonických zvratů, které dorazil naprosto šílený videoklip. Ta skladba začíná dramaticky, nebo skoro spíš úplně operně. Její úvod je citací slavné árie Vestila Giuba z opery Pajáci, čili komedianti Ruggera Leoncavalla. To je árie, v níž Canio, to je hlavní postava, musí jít bavit publikum, přestože je uvnitř emocionálně úplně zničený a vyřízený. A to je vlastně moto celý písně, protože Freddy tím vlastně ještě před první regulérní slokou říká: láska je drama, člověk trpí, ale představení musí pokračovat. No, ono je až docela fascinující, že o 7 let později se tahle myšlenka v mnohem temnější podobě objeví v písni The Show Must Go On. V téhle skladbě se pozná Mercuryho skladatelský rukopis během chvilky. Ta skladba vůbec není postavená na nějakém kytarovém riffu. Klavír je v ní použitý jako harmonický základ, je v ní strašně bohatá harmonie, jsou tam dramatické změny mezi jednotlivými částmi a samozřejmě nádherný queenovský vícehlasí vokály a do toho Mercuryho předimenzovaná vlastně až operní gesta. A faktem je, že je velký rozdíl mezi Mercuryem skladatelem a řadou dalších rockových skladatelů. On totiž byl schopen napsat harmonicky opravdu komplikovanou věc tak, že posluchač vůbec nemá pocit, že poslouchá něco komplikovaného. A takových melodií, hlavně zásluhou Mercuryho, mají Queen hodně. A název It's Hard Life se dá přeložit jako život je těžký. V kontextu textu jde spíš o to, že je těžké žít bez člověka, kterého miluješ. Freddy v té písni zpívá: nechci svou svobodu, není důvod žít se zlomeným srdcem, je to složitá situace, můžu za to jen sám, je to prostě fakt života, může se to stát komukoliv, když někdy vyhraješ, někdy prohraješ, je to riziko, které v lásce musíš podstoupit, jo, zamiloval jsem se a ty teď říkáš, že je konec, já se hroutím, jo, jo, je to těžký život, být spolu opravdovými milenci a tak dál, v tomto duchu pokračuje. A k téhle té písni opravdu vznikl naprosto šílený videoklip režírovaný Timem Popem, který v podstatě kontrastoval s melancholickou náladou textu. On ukazuje Freddyho obklopeného velkou dekadencí, kterou si všichni kolem něj užívají. No, je to dost v tom videoklipu vidět, jak ano, opravdu všichni si užívají, ovšem s výjimkou Briana, Rogera a Johna, teda ostatních členů Queen, kteří vypadají, že je to vůbec nebaví, že je to spíš štve. Já je chápu, protože ono to mohlo být způsobený dlouhýma hodinama, které natáčení klipu zabralo. Měli na sobě těžký a těsný dobový kostýmy, byli namatlaný šíleně silným make-upem a to všechno museli snášet v podstatě jen kvůli epizodní roli ve videoklipu, který se vlastně výhradně zaměřuje na Freddyho. Samozřejmě to celé byl zcela Freddyho nápad. Chtěl v něm stvárnit scénu z opery Pajáci a zbylý Queen z téhle myšlenky evidentně nebyli nadšeni. A jediný, co je rozveselilo, byl Freddyho poněkud směšný a naprosto křiklavý, jasně červený kostým pokrytý očima, o kterém se shodli, že v něm vypadá jako obří kreveta. To video bylo strašně nákladný. Zaprvé tam byla spousta komparzistů, obrovský scény a ve videu se objeví i kytara vyrobená na zakázku pro Briana v Japonsku. Měla tělo ve tvaru lebky a dlouhý krk ve tvaru kosti a hlavně na ní vůbec nešlo hrát. A teprve až režisér Tim Pop zakřičel poslední kapka, tak přišla všeobecná úleva a Freddyho asistenti samozřejmě měli po ruce vodku a šampaňský pro všechny, kteří ještě na place zbyli. A ještě, než budu hrát Queen, tak pustím tu malinkou část árie Vestila Giuba, kterou Mercury cituje a kterou tady zpívá Luciano Pavarotti.

0: Soukup? Haló?
1: Hudební pořad Ondřeje Soukupa.
2: V první polovině 80. let byl Mnichov pro Freddieho Mercuryho velmi, ale opravdu velmi zásadní město. On tam neodešel proto, že by definitivně opustil Queen. Ale Mnichov se pro něj stal několik let místem, kde mohl žít a pracovat mnohem svobodněji než v Londýně. A zároveň tam měl zázemí pro nahrávání. Totiž v Británii už byl Mercury obrovská celebrita. A v Mnichově měl pocit podstatně větší volnosti a měl pocit, že je mnohem anonymnější. Mohl chodit do restaurací, barů, do klubů, pohybovat se po městě bez tak intenzivního zájmu bulváru. A kromě toho měl tehdy Mnichov velmi živou klubovou scénu. A ta samozřejmě Mercury ho přitahovala, obzvláště taková ta oblast kolem Deutsche Eiche, Old Mr. Henderson a dalších takových velmi známých zvláštních podniků. A Mnichov se tak postupně změnil z místa, kam jezdíval nahrávat s Queen, v místo, kde skutečně trávil značnou část svého soukromého života. A tam napsal úplně sám píseň Living on my own a vydal ji v roce 1985 na svém prvním solovém albu Mr. Bad Guy, takže pan špatný chlapec. Tuto produkci dělal Mercury společně s Reinholdem Meckem a nahrávalo se v legendárních mnichovských Musicland Studios. A Mercury k tomu prohlásil, tohle je moje deska. Nemusím přesvědčovat Briana, Rogera ani Johna. To je pro pochopení stylu desky Mr. Bad Guy docela důležitý, protože Mercury mohl mnohem víc používat syntetizátory, programované rytmy, taneční prvky a popovou produkci. A nemusel řešit, jestli to odpovídá zvuku Queen, nebo jestli to ti tři schválí, nebo ne. Tahle první verze písně z roku 1985 přitom nebyla žádný obrovský hit. V Británii se dostala jen na 50. místo. Ovšem po Mercuryho smrti se začal jeho solový katalog znovu zpracovávat. Pro album The Freddie Mercury Album vznikla právě tato nová verze, na níž se jako additional nebo přídavný producent podílel Julian Raymond. A proto se dnes označuje jako Julian Raymond Album Mix a potom nastal další krok. Belgický producentský tým No More Brothers skladbu přepracoval do mnohem víc taneční podoby. A tenhle remix vyšel jako single o rok později v roce 1993 a stal se obrovským evropským hitem a v Británii se dostal až na první místo. Takže, abychom si to ujasnili, ve skutečnosti existují minimálně o ostatních, nebo určitě existují, ale o těch nechci mluvit, tři základní verze téhle písně. První je z roku 1985, původní Mercury Mac verze z alba Bad Guy. Druhá, 1992, Julian Raymond album Mix. Raymond vzal Mercuryho původní nahrávku, protože Mercury už nebyl v té době a produkčně ji přepracoval. A ta třetí z roku 1993, tak tu dali dohromady No More Brothers Radio Mix a to je výrazně taneční klubová verze, která z písně udělala celosvětový hit. A ještě text té písně taky řeší osamělost. Living on my own znamená žít sám a Freddy zpívá. Někdy mám pocit, že se zhroutím a rozpláču se, nemám kam jít, nemám co dělat, cítím se osamělý, tak osamělý, když žiju sám. Někdy mám pocit, že pořád chodím příliš rychle, všechno se na mě valí, šílim z toho, ach, tak šílim, když žiju sám, nemám čas na žádné hlouposti, cítím se tak osamělý, osamělý, jojo, a tak dál. Poslechněte si tu první nahrávku z roku 1983 s tepajícími syntetizátory, se sekvencery, prostě typický zvuk osmdesátek.

Tohle byl solovej Freddie Mercury a teď se vrátíme k celé skupině Queen. Under Pressure, to je skladba, která vlastně neměla existovat. Vyrostla z improvizace ve studiu a faktem je, že taková ta improvizační nejistota, kdy si nikdo není úplně jistý, co přijde, tak to je na té nahrávce slyšet. V roce 1981 Queen pracovali v Mountain Studios v Montreux ve Švýcarsku. A David Bowie se v té době někde tam motal v okolí a přišel se na ně podívat do studia. A původně se podle vzpomínek mělo pracovat i na doprovodných vokálech k nějaké jiné skladbě. Ale nakonec pánové se pustili do jamování, což znamená, že si každý hraje nebo zpívá, co ho napadne. A právě z tohoto jam session se zrodila věc, která měla původně pracovní název Feel Like a nakonec se změnila v Under Pressure, což znamená pod tlakem. Dobový studiový pásy podle zvukaře, který je později slyšel, zachytili, jak se skladba postupně formovala. Mercury různě navrhoval nápady, tohle by tam mohlo být, tohle bych zaspíval, tohle by si zahrál. Brian May hledal kytarový party, Roger Tyler pořád hledal rytmus nějaký optimální, který by k tomu byl a John Deacon opakoval basový motiv. A ten byl docela zásadní, protože on začal hrát takový motiv dum dum dum dada dum dum dum dum dum dada dum dum a bylo to. A vlastně z této figury se stal jeden z nejslavnějších basových riffů v dějinách popu. Zajímavý je, že kolem jeho vzniku jsou různé vzpomínkové verze. Bowie a členové Queen si nepamatovali úplně celý proces a tak ho každý vypráví jinak. Jistý ale je, že Deaconův jednoduchý motiv se vlastně stal páteří celé této skladby. A hudebně je na tom právě krásný to, že ten motiv je úplně jednoduchý. Není vůbec virtuózní, nějak složitý. Jsou to vlastně dva tóny, kolem kterých je hodně prostoru a je to skvěle zvolený rytmus. A ta píseň, to vůbec není klasický duet, jako já zaspívám sloku, ty zaspíváš druhou a pak oba dohromady. Ne. Je to vlastně skoro jakýsi dramatický dialog, ve kterém Mercury je tradičně jak jinak teatrálnější, emocionálnější a hlasově tak mnohem otevřenější proti Bowiemu, který je chladnější a temnější. A podle vzpomínek Briana Maye Bowie při nahrávání prosazoval metodu, při níž si on s Freddiem neměli předem navzájem říkat nebo ukazovat svý nápady. Každý měl vytvořit svoji vlastní linku a teprve potom se ty jednotlivé části měly dohromady poskládat. A je možné, že tohle vysvětluje, proč jejich vokály působí tak opravdu hodně spontánně. Trochu to vypadá jako, kdyby se Freddie a Bowie navzájem provokovali a odpovídali si. Teda já netuším, jak tu píseň textově dávali dohromady, ale logiku ten text má. Napřed tam jsou takový zvuky, to asi trochu blbly, pak zpívají na střídačku. Já jsem ten text samozřejmě zkrátil, ale zpívají. Tlak, co na mě doléhá, doléhá i na tebe. Nikdo si to nepřál. Tlak, který zboří budovu, rozdělí rodinu na dvě části, vyžene lidi na ulici. To je v pořádku. To je ta hrůza, když víš, o čem tenhle svět je. Sledovat, jak někteří dobří přátelé křičí. Puste mě ven. Modlím se, ať mě zítřek vynese výš. Tlak na lidi, lidi na ulici. Dobře, poflakuju se, mozek mi lítá po podlaze. To jsou ty dny, kdy neprší, ale leje. Lidé na ulicích, je to hrůza z toho, že vím, o čem tenhle svět je. Sleduju, jak někteří dobří přátelé křičí, puste mě ven. Modlím se, ať mě zítřek vynese výš, výš, výš. Tlak na lidi, lidi na ulicích. Šílenství se směje pod tlakem, pod kterým se hroutíme. Proč nemůžeme dát lásce ještě jednu šanci? Tohle jsme my pod tlakem, tlak. Takže Under Pressure.

0: Soukup? Haló?
1: Hudební pořad Ondřeje Soukupa na Dvojce.
2: Tady je Ondřej Soukup a haló Soukup, haló, a já tady sedím sám samotinký v takovým obrovském studiu a nebojím se. No, a teď to bude něco neskutečného, co Mercury vygeneroval dohromady s Mikem Moranem. Moran byl mimořádně schopný klavírista, aranžér a Freddyho zásadní hudební partner během geneze projektu Barcelona. Hudba k následující písni vznikala už na začátku roku 1987, tedy ještě před dokončením celého projektu z Montserrat Caballé. Úplně původně šlo do značné míry o virtuózní klavírní kus Mikea Morana, nad kterým Freddy experimentoval svým hlasem. A právě jeho klavírní charakter potom vedl k jejich pracovnímu názvu, který se jmenoval, musím říct, že jsem se pobavil, Rachmaninov's Revenge, čili Rachmaninova pomsta. Ten název samozřejmě byl myšlen trochu žertem. Hudba je schválně přehnaně romantická, dramatická a klavírně virtuózní, jako kdyby se pozdní romantismus Sergeje Rachmaninova spojil s muzikálem, operou a k tomu ještě s Freddie Mercurym. A závěrečná klavírní figura navíc nápadně připomíná závěr první věty Rachmaninova klavírního koncertu. No, tak trošku to tak jako přizpůsobili a zasadili, ale stojí to za to, uslyšíte. Mercuryho dva demosnímky vznikly už v roce 1987 v lednu. V obou případech zpívá Freddy sám ještě bez Montserrat Caballé. A později vyšly v rozsáhlém boxu The Solo Collection a prý je na nich velmi zajímavý pozorovat, jak vznikaly, protože na nich je slyšet Mercuryho jako skladatele při práci, nikoliv pouze jako hotovýho interpreta. A Freddy na nich používá provizorní improvizovaný vokál a hledá si různé melodické fráze. Všechno to je bez textu, ten přišel až mnohem později. A když měli Freddy s Mike Moranem pocit, že skladba je hotová, tak ji předvedli Montserrat Caballé, která se do ní okamžitě zapojila. Skladba měla předtím ještě pracovní název, teda kromě Rachmaninovy pomsty, ještě tomu říkali The Duet, duet prostě. No a potom přišel Tim Rice, slavný textař, že jo, to je textař muzikálu Jesus Christ Superstar, napsal Evitu a mnoho dalších velice slavných věcí a kvalitních věcí. A Rice napsal definitivní text a skladba dostala konečný název The Fallen Priest, čili padlý kněz. Rice napsal dramatický dialog člověka svázaného náboženským slibem a osoby, která ho svádí k osvobození od tohoto slibu. A základní myšlenka je free me, free yourself, tedy přibližně osvoboď mě, osvoboď sebe. Postava kněze žije životem slibu a obětováním se a druhá postava ji přitahuje směrem k lidské touze, svobodě a lásce. A takhle je to rozděleno mezi Freddym a Montserrat. Není to vůbec milostný duet, to je v podstatě opravdu malá pětiminutová opera. A Rice přesně uměl tyhle ty situace skvěle psát. Nakonec je v tom něco z Jesus Christ Superstar, člověk rozpolcený mezi duchovní povinností a lidskou přirozeností. A hudebně ta skladba to je šílenství a mně se to strašně líbí. Je to jedna z nejpodivnějších skladeb, jaký kdy tahle ta velká rocková hvězda natočila. Ona totiž spojila Rachmaninova s muzikálem, s operou, s rockem a se svojí teatrálností a celý to je dané dohromady v jedné pětiminutové kompozici. A ještě, než budeme hrát, v roce 2012 vznikla nová orchestrální verze alba, kde byly původní vokály Freddyho a Montserrat zasazeny do nově vytvořené symfonické nahrávky a vlastně orchestrace, což v původní verzi není, protože tam všechno hrají syntetizátory. A funguje to mimořádně dobře, protože ta skladba vlastně byla koncipovaná orchestrálně už od začátku. A v nahrávce, v kreditech najdeme celou řadu českých orchestrálních hráčů. Já ji nebudu všechny jmenovat, ale našel jsem tam jeho kamaráda, člena České filharmonie, trumpetistu Miroslava Kejmara a mnoho dalších. Takže Rachmaninova pomsta, padlý kněz, jak chcete, zde to je.

Víte, na Freddie Mercurym je jedna věc fascinující. On neměl žádné význačné hudební vzdělání. Chodil na klavír, dosáhl stupně grade 4, což je zhruba jako absolvování prvního stupně lidové školy umění. A když se později s rodinou přestěhovali do Anglie, tak studoval na Ealing Art College v Londýně, kde v roce 69 získal diplom v oboru grafika a v oboru design. Takže jeho formální vysokoškolské vzdělání tedy bylo výtvarné, vůbec hudební. Přitom jeho pozdější kompoziční jazyk byl obrovsky sofistikovaný, než by člověk podle jeho formálního hudebního vzdělání očekával. No a dalším důkazem toho je píseň Barcelona. Prostě to začalo tím, že Freddie byl skutečně fascinován operou a především hlasem katalánské sopranistky Montserrat Caballé. A v červenci roku 86 byl Freddie v Barceloně a ve španělské televizi se ho ptali mimo jiné na operu. A on řekl, že Montserrat Caballé je jeho oblíbená zpěvačka a že by se s ní strašně rád setkal. No a tahle informace se dostala k ní samozřejmě, a tak Mercuryho manažer Jim Beach a španělský promotér Pino Sagliocco pak začali setkání organizovat. A 24. března v roce 1987, čili 3/4 roku poté, se Freddie s Caballé konečně opravdu setkali v barcelonském hotelu Ritz. Freddie přijel s Jimem Beachem, Peterem Freestonem a propo, to byl jeho osobní asistent, který už mnoho let žije v Čechách, a hlavně s klavíristou a skladatelem Mikem Moranem. Freddie prý byl neuvěřitelně nervózní. Peter Freestone vzpomínal, že první 2 nebo 3 minuty nikdo nemluvil. A pak Freddie prolomil ticho tím, že Caballé nabídl, že jí pustí skladbu, kterou přivezl. Byla to Exercises in Free Love, kterou napsal s Mikem Moranem. Caballé prý byla úplně nadšená a tak se přesunuli ke klavíru. A Caballé později vzpomínala, že když přišla, všimla si Freddieho úplně studených rukou. Byl stejně nervózní jako ona, ale jakmile začali muzicírovat, jejich nervozita zmizela. Podle její vzpomínky mohly pokračovat celé hodiny a na konci už věděla, že si ji Freddie totálně hudebně získal. Začali se stýkat a jednou se Freddie Caballé a Mike Moran sešli ve Freddieho londýnském domě v Garden Lodge a seděli u Freddieho klavíru Yamaha, on měl Yamahu, zpívali a improvizovali. A právě z těchto improvizací se začaly rodit hudební fragmenty budoucí Barcelony. Dokonce se dochovaly rané nahrávky, kde je slyšet, jak Freddie a Montserrat zkoušejí melodický nápady. Prostě tohle to tam bude, tohle to tam nebude, počkej, zkus to takhle a tak dále. A madame Montserrat Caballé měla ještě jeden nápad. Chtěla píseň věnovat svému rodnému městu. A tak vznikla Barcelona, dílo, které začíná slavnostním zvoláním Barcelona. Pak se hudba neustále mění. Střídají se solové fráze, společné fráze, dramatické vzestupy, modulace, orchestrální mezihry a nakonec je obrovský bombastický finále. A zase to je něco mezi operou, muzikálem, rockem, filmovou hudbou a popovou písní. A teprve následně se skladba stala nerozlučně spojená s olympijskými hrami v Barceloně v roce 92 a přitom s nima neměla vůbec nic společného. Freddie se olympiády nedožil. Zemřel 24. listopadu 1991. Když byla Barcelona v roce 1992 znovu vydána, dostala se v Británii až na 2. místo hitparády. Přitom při původním vydání v roce 1987 byla 8. Takže Freddie, odpočívej v pokoji. Viděl jsem jeho dům v Londýně, ale už je to dlouho. Vlastně já si ho ani moc nepamatuju. Ale červen dům, jeho hudba a jeho hlas jsou fakt nesmrtelný. A tím se s vámi loučím, protože Freddie je nesmrtelný. Mějte se krásně, váš Ondřej Soukup.

0: Tak to bylo další premiérové vydání pořadu Ondřeje Soukupa a ještě připomínám, že po zprávách začíná Tobogan a budeme slavit 80. narozeniny Arnošta Goldflama hned po zprávách.
1: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Výjimečný.
2: Galerie současných osobností Česka.
1: Tentokrát houslový virtuos Pavel Šporcl.
3: Já teda cvičím stále, pořád vím, kde jsou moje limity a co chci nejenom dokázat, co se týká kariéry, ale i hraní.
1: Výjimečný.
2: V neděli po 18. hodině na Dvojce.
4: Objevte novou speciální nabídku obkladů a dlažeb v koupelnách Ptáček. Vybírejte ze skladového sortimentu keramických obkladů a dlažeb od renomovaných výrobců. Například keramická dlažba Aleppo od španělského výrobce Argenta je interiérová dlažba s matným povrchem a betonovým vzhledem za neuvěřitelných 199 korun. Nenechte si ujít příležitost ušetřit. Akce platí jen do 30. října. Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve vašem regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny, 3D návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
5: Bylo 11 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
5: Čeští vězni mají být lépe připraveni na návrat na svobodu. Navržený schodek rozpočtu je nepřijatelný pro 62% lidí. A bude proměnlivá oblačnost s teplotami do 24 stupňů. Příjemný poslech zpráv přeje Mária Kunová. Víc pracovních míst i vzdělávacích příležitostí pro vězně plánuje v příštích letech vězeňská služba. Součástí desetileté koncepce vězeňství je taky moderní zabezpečení a lepší příprava na propouštění. Nejpalčivějším problémem bude podle ředitelky Asociace organizací v oblasti vězeňství Zuzany Tinglové nábor odborných zaměstnanců vězeňské služby.
6: Myslím především více psychologů, sociálních pracovníků, vychovatelů a větší vlastně propojení jakoby s dalšími vlastně subjekty, které v tom mohou pomoci, například vlastně poskytovateli z řad neziskového sektoru.
5: Vězeňská služba hledá nové zaměstnance, včetně odborníků, dlouhodobě. Chybí jí stovky lidí. Navrhovaný schodek státního rozpočtu 389 miliard korun je nepřijatelný pro 62% lidí. Vyplývá to z průzkumu společnosti Median. Pro 22% respondentů je schodek přijatelný. Zbytek neví. Voliči vládní koalice návrh spíš přijímají na rozdíl od příznivců opozičních stran. Nejvíc pochopení pro něj mají voliči ANO. Průzkumu se začátkem září zúčastnilo téměř 780 lidí starších 18 let. Mezinárodní agentura pro atomovou energii zprostředkovala dočasné lokální příměří u záporožské jaderné elektrárny na Ukrajině. Organizace na síti X uvedla, že klid zbraní umožní opravy pro obnovu externího zdroje napájení. Jadernou elektrárnu u frontové linie už dřív obsadili Rusové. Od 20. srpna je zařízení bez externího napájení a k chlazení klíčových systémů využívá nouzové dieselové generátory. Zásoby nafty podle jaderné agentury OSN docházejí a pokud se nepodaří napájení obnovit nebo dovést další zásoby paliva, hrozí elektrárně výpadek. V Městském muzeu v Radnicích na Rokycansku dnes otevřeli novou expozici věnovanou Boženě Kamenické. Léčitelka a bylinkářka, přezdívaná Bába Radnická, pomáhala určit nemoc prostřednictvím moči nebo i jen pohledu. Pomoc u ní hledali bývalí politici, ale i umělci nebo obyčejní lidé. Otevření nové expozice sleduje reportér Jan Markup.
7: Nová expozice věnovaná Božině Kamenické připomíná její ordinaci. Je to její stůl, pověstné brýle, ale taky kopie obrazů, které měla na sklonku života ve své plzy.

0: oblačnost, hlavně na severu, výjimečně přehánky. Na večer bude oblačnosti na většině území ubývat. Teploty čekejte mezi 19 a 24 stupni, na jihovýchodě 26, na horách 14 a na Šumavě až 17 stupňů.
1: Doprava.
0: Na dálnici D1 v Brně je kolona z Prahy do Ostravy. Na kilometru 196 v omezení se srazila dvě osobní auta, blokují levý pruh, zdržíte se 20 minut. Na D1 je kolona i směrem na Prahu, popojíždí před omezením u Šmejkalky na 25. kilometru. Silničáři tam předělávají dopravní značení, jede se pouze jedním pruhem a zdržíte se až půl hodiny. Tolik zprávy, teď Aleš Cibulka.
1: Český rozhlas 2.
2: Rádio, které vás baví.

0: Krásné dobré dopoledne vám všem, kdo právě posloucháte Český rozhlas Dvojka nebo Český rozhlas Pohoda. Je tady první sobota v měsíci a proto vysíláme Tobogán z Ypsilonky. Dámy a pánové, je po prázdninách, je po dovolených, začíná v tuhletu chvíli už 37. sezona Toboganu. A říkám to proto, že pokud by platilo, že jaký je první host, taková bude celá sezona, máme se na co těšit. Protože tím prvním hostem 37. sezony je nadcházející jubilant, pan Arnošt Goldflam. Dámy a pánové, milí posluchači, milí diváci, Arnošt Goldflam. Nejen v Ypsilonce, ale i na vlnách Českého rozhlasu. Arnošte.
1: Dobrý den. Stačí.
0: Jen ať tleskají, zasloužíte si to. Ten dnešek vlastně, já už jsem to předestřel, vy to víte, jsou nadcházející 80. narozeniny Arnošta Goldflama. Když jsem dneska poprvé Arnošta viděl, když přišel, tak měl jedinou prosbu, ať téměř, no ne téměř nemluvím, ať téměř vůbec nemluvím o jeho narozeninách. Arnošte, to by byla velmi zvláštní oslava. Jak to uděláme?
1: No, že nebudete o mně mluvit, o těch mých narozeninách.
0: Ale o vás můžem.
1: No, ale decentně a málo.
0: Dobře. A jaké to je, když se tak muži blíží osmdesátka? O narozeninách nepadlo ani slovo, Arnošte.
1: Jasně, jasně. No, podívejte se, když se blíží, tak to je zatím ve výhledu, jo? Horší bude, až udeří, ale... Já vlastně jsem si říkal, že bych to nechtěl slavit, že bych to nejradši utajil, no ale to se mě asi nepodařilo, jak je vidět. Já totiž jsem kdysi si myslel, že já tak dlouho nevydržím. No. A zatím jsem teda vydržel. Můj tata, ten se dožil 98 let a každých 7 let střídal manželky. A moje maminka bohužel zemřela brzo, v 48, a tak já jsem si myslel, že se nedožiju víc než 48, protože jsou po ní hodně. No ale jak je vidět, tak jdu za tím tatou naším. Ale jak dlouho dojdu, to nevím teda. A jak daleko, no. A co jste se ptal?
0: Jestli slouží paměť, jestli je to pořád dobrý.
1: Ne, je to čím dál horší. A proto já jsem si řekl, že už nebudu v divadle hrát, protože už nejsou schopen se naučit texty. Takže já už můžu jenom improvizovat. Jo? A to jsem se naučil na provázku od Polívky a od Pechy, protože jsem s nima hrál hodně. A takže jenom si můžu vymýšlet. Upřímně řečeno, všechno, co dělám, tak si vymýšlím. Nic není pravda. Jo, no.
0: Tak odtud už míří jenom cesta do politiky. Tam jsou samí takoví, kteří to dělají velmi podobně. Arnošte, má to nějakou výhodu, ten věk, že říkáte, tohle už nemůžu, tohle možná bolí, ale že si říkáte, hele, já už můžu v těch 80 něco, co by kdysi nešlo, třeba ještě v 60, v 50, má ten věk u chlapa nějakou výhodu, ať no, se máme na co těšit?
1: No, můžete umřít, jo.
0: Ano.
1: To je teda jistý, jo.
0: Jo.
1: Ale... Víte, já jsem celý skoro život dospělej prožil v Brně. Až do mých 54 let a pak jsem se přesunul do Prahy, protože jsem tady, jak my v Brně říkáme, skvaltoval mladou manželku a narodili se nám děti ve druhé várce, ve 54 syn a v 60 dcera. A já tady...
0: Děkuji.
1: Já tady vlastně žiju taky proto, že já mám tu ženu, teď jsme strávili, to můžete zatleskat, stříbrnou svatbu s tou mou paní, děkuji. A to je výhoda, že ona je skautka. A já, když potřebuju k nějakému doktorovi, tak všechny ty skautky jsou prostě její z oddílu. Takže já chodím k obvodní lékařce, k vážce. Chodím na endokrinologii ke kvíčale. Se štítnou žlázou chodím k měsíčkovi. Potom mám... Co mě ještě je?
0: S tou pamětí, jestli taky někam chodíte, Arnošte.
1: Jo, mám psychiatra. Taky tam jdu pozítři. Ale ten není skaut bývalej, jo? A ještě mám nějaký... No nevím, musí A to je právě to, co přísluší tomu věku.
0: Ano.
1: Že člověk si méně pamatuje a nedá se s tím nic dělat už, no. To je. Ale to nevadí.
0: Krásný výhled do budoucna. Arnošte, dneska si to setkání tady v YC, ten dnešní tobogán, budete jenom užívat. A když vám vypadne nějaké jméno, cokoliv, my vám poradíme. Tady bude tolik lidí, tolik mladých poradců a poradkyň, kteří vás milují a přišli na tuhletu vaší oslavu. To je skaut vedle skauta, co teď dorazí.
1: Výborně.
0: No, kromě kvíčali všichni tady budou. Posaďte se u nás, respektive u vás v YC. Dámy a pánové, hlavní hrdina toho dnešního narozeninového, se nesmí říkat, toho nenarozeninového toboganu, Arnošt Goldflam. No a dovolte mi, abych pozval rovnou k první písni ansámbl Ypsilonky. Přicházejí Jiřina Vacková, Bára Skočdopolová, Martin Bohadlo, Krištof Mende, Petr Vršek, Martin Janouš, Lenka Loubalová, Honza Jiráň. Jsou tady v kompletní sestavě. Tady je ano, jeden mikrofon a opět z minula už to máme nacvičeno. Velmi poprosím, kdybyste uvedli někdo z vás, je vás tady dosti na to, kdo je z vás v tuhletu chvíli nejvíc fundován, Petr Vršek, ano, aby uvedl, co to je za píseň, o čem to je a vůbec.
2: Je to píseň z představení Babička, Dichtung und Wahrheit, kterou režíroval Arnošt Goldflam, překvapivě. A je to Babička skutečná a vysněná, co si zrežíroval a vymyslel jsi to.
1: No a co? O co
2: ti jde? Nic, jsem to tak shrnul.
0: To si budu pamatovat, tu otázku jsem si zamiloval přes věřka. A o co ti jde jako? Teď. To je otázka na zpěvačku před výkonem, to si byl, jako o co ti jde? Jseš tady od zpěvu, tak tvořte.
2: Ano.
0: Tobě jde o co? Taky zpívat. To je, Arnošte, děkuju, to si budu pamatovat. O co jde vám, to vím, vy jste přišli. No jo, to je dobře.

0: tak neskonale rád. Tak rád.
1: Děkujeme za první píseň našeho dnešního Toboganu s Ypsilonky. Děkujeme ansámblu.
2: Já jenom přidám, že když jsem já v Brně kdysi začínal jako mladý umělec a myslel jsem si, že budu malířem, to se nenaplnilo, ale já jsem si koupil gramofon kufříkovej a tam se dali hrát ty desky 78, že jo, otáček, ale já jsem už na další desky neměl, poněvadž jsem dělal ve slévárně a vydělal jsem málo a tak jsem měl jenom jednu desku, tu 78. A tam byla ta píseň Hlelu nastoupá, víš, a tak. Takže jsem hrál furt dokola tuhle desku a od té doby všechno, co jsem režíroval v divadle, v každé inscenaci jsem tam tu píseň nacpal.
1: Dámy a pánové, využijeme toho, že je tady Honza Jiráň na jevišti. Pojď sem za námi, Honzíku. Hele, jubilant, a ty máš tedy jakoukoliv možnost přihodit sem k nám jakoukoliv vzpomínku, jakýkoliv postřeh?
3: No, já musím říct, že jsem velmi vděčný osudu, že jsem Arnošta mohl potkat a že jsme spolu docela hodně často spolupracovali.
1: Ano.
3: Musím říct, že s Arnoštem se moc hezky pracuje, protože on má rád herce. Takže on, když přijde na to zkoušení, tak my se skoro dereme o to, abychom v té inscenaci mohli být. Já navíc mám velmi osobně rád jeho humor a jeho lavírování. On má rád i sentiment. Ale nikdy nesklouzne ke kýči, ale ten sentiment je strašně pro mě příjemný v těch jeho inscenacích, takže se na ty jeho inscenace a na ten jeho humor hodně těším. Měl jsem i tu příležitost mockrát Arnošta režírovat, protože jsem s ním natočil možná 10 CDček, že jo, některý byly Arnoštovy texty, třeba Tatínek není k zahození, ne, to jsme točili spolu. Úžasně mi zahrál v Tracyho Tigrovi ve velkém obsazení, kde bylo asi 20 herců toho psychiatra. Taky nikdo jiný by to nezahrál. Úžasný výkon. Točil jsem tvůj horor, jak se to jmenovalo?
2: Standardum Hrůzy.
3: Takže mám obě zkušenosti, že nechává se vést, jako když jsem pomyslně tím režisérem já, a zároveň velmi laskavě vede nás jako herce a tím, že nás má rád a sám je hercem, tak je to velmi pěkná spolupráce. Velmi často, když přijdu poprvé někam na návštěvu, tak si vzpomenu na Arnoštovu rodinnou vzpomínku, kterou bych byl rád, kdyby si na ní vzpomněl. V jeho rodině se dlouho mluvilo o nové sedací soupravě. Pamatuješ novou sedací soupravu?
2: Pamatuju.
3: Já kamkoliv přijdu jako poprvé, tak koukám, jestli tam nemají novou sedací soupravu. To mi zůstalo už asi 40 let.
2: A ty nevíš možná, jak to bylo. Můj tata byl šetrnej. Jo? A šlakomej trošku, ale byl to můj otec. A on koupil skutečně v 60. letech sedací soupravu, dvě křesla, takový sofa, nebo jak by se řeklo. A poněvadž to bylo nový, tak z toho nesundal ten igelit. A já se pamatuju, že když jsem pak v 70. a 80. letech přišel k němu, furt tam ten igelit byl. Jo? Ale naštěstí to bylo tak docela ještě v klidu, protože já znám jednoho kolegu, herce, který, když jsem vykládal tuto historii, tak on mě říkal, no to nic není proti mé tetě. My, když jsme přišli k ní, tak jsme museli povolit kalhoty a stáhnout si je pod kolena, a v trenkách jsme si mohli sednout na tu její sedací soupravu. Jo? Prostě návštěva, když přišla, tak do trenek. No.
3: A teď si představ, že já kdykoliv přijdu poprvé někam, tak právě čekám tu prosbu. Prosím vás, tak tady máme novou sedací soupravu, takže kdybyste si povolil pásek. No.
1: Ale to je nádherná představa, ale jsou takový lidé, dlouho měli lidi, že měli třeba dálkovej ovladač v igelitovém pytlíku, aby si ho nezašpinili, že jo? To máte do dneška možná někteří, ale to taky bývalo hodně častý, že jo? Ale já vám musím prozradit takovou věc, která byla kouzelná, když jsem přišel do zákulisí, seděli tam oba tito dva pánové a musím teda říct, že Honza Jiráň, kterému se taky blíží kulatiny, byť tedy ještě o 10 nižší, až jako vyzvídal na Arnoštovi, jaké je to stáří, jako co všechno přijde. A přišlo mi to jako taková hezká kamarádská debata, do které jsem se okamžitě zapojil, protože mě se blíží 50, a říkám, oba kluci jsou ještě dál, ať vím, co mě čeká. K čemu jste dospěli, Honzo? Jako 70, to je dneska nic, co tebe čeká.
3: Tak je to nic, ale je to spravedlivý.
1: No to jo.
3: Každýho, koho to potrefí, tak si myslím, že bude mít asi stejnou zkušenost, jako měl před 10 lety Arnošt. Ale Arnošt byl velmi optimistický, že mávnul rukou, když jsem se ho zeptal, jak to bylo v 70. Takže mi dodal odvahu a dodal mi sílu do další desítky.
1: Jo. Čili Arnošte, dokdy je to dobrý pro nás chlapi? Podívejte, tady lačně se dívají, jsou tady mladší než my. Jak dlouho se máme těšit?
2: Já bych řekl, no? Možná někteří se netěšte vůbec teda, jo? Ale já bych řekl, že tak do těch 75 to ještě se dá vydržet.
1: Jo?
2: Jo, jo, jo.
3: Arnošte, ale já bych využil příležitosti, když jsme tady spolu na jevišti. Víš, co mě vždycky zarazilo a nikde jsem se to nedočet. Proč ti tatínek, když seš Arnošt, říkal Ríšo?
2: Prosím tě, to nikdo neví.
3: To nikdo neví. Ale říkal ti celý život Ríšo, že jo?
2: Ano, ani on to nevěděl. Vlastně, když jsem se ho na to ptal, ale říkal mě krátce Ríšo, jo? A můj synek, který otíček, který mu je teď 25 let, který, protože jsem se ženil, ale už jsme ho měli na rukou, a on je Pražák, že jo? A začal mě říkat po pražsky táto. A já, když jsem slyšel to táto, já jsem si říkal, no já ho snad ani nebudu mít rád. Jo? Ale oblíbil jsem si ho, jo. A i tady to táto, jo.
1: Ne, ale je fascinující, já jsem to taky někde čet toho Ríšu a říkal jsem, to se musí ptát toho Arnošta každý. Já děkuji, že jsi se na to zeptal. Odpovědi jsme se nedočkali, ale...
2: A nedočkáte ani, proč to nikdo neví.
1: Ale kdyby to nějaká jako Arnoštku, Ríšánku, já nevím.
2: Ne, to teda je fakt, že já mám ještě druhý jméno, Arnošt Boris.
1: To vysvětluje toho Ríšu.
2: Tak to by jako šlo.
1: Jako Borisku, Ríšo, no. Borišum. Děkujeme, ano.
2: Jo, po skalinách.
1: A z toho vznikl Ríša. Arnošte, měl jste přijít, aby tohle všechno jste se tady dneska dozvěděl. Dámy a pánové, Tobogan z Ypsilonky pokračuje dál. Další hosté jsou připraveni v zákulisí, ale než nám zmizí Honza, teď je píseň, kde ty budeš mít téměř hlavní čtvrtý hlas, takže...
3: Ano, přijdu na závěr se čtvrtým hlasem a je to píseň právě z toho představení o babičce.
1: A poprosím tedy Jiřínku Vackovou, Báru Skočdopolovou, Martina Bohadla, Krištofa Mendeho, Petra Vrška, Martina Janouše, Lenku Loubalovou, samozřejmě Honzu Jiráně, všichni jsou připraveni. Jsme v Ypsilonce, vy jste napřímo Českého rozhlasu. Dnes Tobogan z Ypsilonky na počest Arnošta Goldflama a je tady další píseň z inscenace Babička.

0: Dobrou.
1: Já vám dám dobrou noc. Za malou chvíli se znovu uvidíme. Honza Jiráň, děkujeme Honzíku, že jste tady byl s námi. Dámy a pánové, a přichází další host, který neodmyslitelně patří samozřejmě k Ypsilonce, ale i k Arnoštovi, pan Oldřich Navrátil. Oldo, vítej. Krásné dobré dopoledne, krásný dobrý večer. Posaď se u nás. Tak prosím tebe, první otázka, velmi obecná, a je to na tobě. Co povíš o tomto sympatickému muži, kterému se blíží kuletiny, o nichž se nesmí mluvit? Co napadá tebe jako první?
2: Tady snad není nikdo, kdo zná Arnošta díl než já. To já jsem Arnošta potkal poprvé na škole na JAMU v roce 1972. To už je teda 54 let.
3: My jsme spolužáci
2: s Arnoštem. A já tehda jsem přišel z Třebíče, protože to je rodné město, takové rodné maloměsto, a přišel jsem do toho velkého Brna a potkal jsem tady toho Arnošta Goldflama, který měl černé vousy do půl břicha. Prostě naprosto nepřekonatelná figura. Já jsem se skoro až trošku lek. Jsem říkal, ježišmarie, tak s takovým já tady budu teďka na škole. No a pak jsme se potkali a dobrý. Nevím, proč si teda barví ty fousy teď na bílo, protože teda je měl černý jak uhlí.
1: Já jsem rád, že jsi to popsal, protože mně došla taková věc, možná vám taky, že já si Arnošta vůbec nedokážu jako vybavit jako mladýho. Já jsem měl vlastně pocit, že vy jste byli jako v tomhle věku vždycky, už odmala.
3: A to máte pravdu, protože já poměrně brzo jsem byl plešatý, už když mě bylo asi 25. A to mě poprvní pustili v brněnské Šalíně sednout. Jo? Mladý děvče vstala a nabídla mě svoje místo. A od té doby jsem se vlastně moc nezměnil. Akorát musím Oldu opravit. Já jsem neměl černý vousy, já jsem měl hodně tmavě zrzavý.
2: Ano.
3: Viď?
2: Tak, no. Tak to bylo. No a to Arnoštovi zůstalo, tak jak ho vidíte, opravdu originální postava. A nedávno točil s nějakou německou režisérkou a ta se rozplývala na tom, jak vypadá, jakou má vizáž, a škoda, že vás není takových víc. A Arnoš povídá, když jste si nás všecky vybílí. To je strašný.
1: To je hrozná poznámka. No a když, to už nepřeběž tohle, ale když se vrátíš do těch školních let, co se ti tak vybaví? Jaká to byla doma? Brdo, 70. léta, co to bylo za dobu?
2: No byla to doba, jakkoliv tady v té společnosti to bylo jako, že velmi šlo to do tuha, tak já jsem to tam vůbec nepociťoval, protože my jsme se tam pohybovali ještě v okolí toho Provázku a že jo, a teď ten Bolívka, Peca a Goldflam a Krobot, a to pak bylo takových nádherných figur a ta atmosféra byla prostě, že my jsme tu dobu blbou nějak nevnímali.
1: Je pravda, a hned se na to zeptám, Arnošta, že pro moji generaci vzpomínky na tuhle dobu divadlo na Provázku, ten ansámbl, který tam tenkrát byl, je něco, co my už jsme nezažili. Samozřejmě zůstalo pár záznamů a tak podobně, ale muselo to být fascinující. Jak vy na tu dobu vzpomenete? Každý, kdo tam byl, vzpomíná tak, jako že laťka byla tak vysoko, že už celý život potom marně hledal něco, co by se tomu trošku vyrovnalo.
3: No, já jsem během školy tam hrál malé role na Provázku. I když jsem studoval režii, přece jenom, že jsem byl taková figura, jak říká Olda, jsem dostal tam hodně příležitostí. Například jsem hrál Krába v Alence v říši divů a různě několik takových figur ještě. No a naštěstí já jsem dostal umístěnku po škole do tehdejšího satirického divadla Večerní Brno, ale to už satiricky nebylo a dobrý to tam taky nebylo. A byl tam výborný herec, starý pán, a ten říkal, prosím vás, neprovokujme, teď my musíme dělat, aby jsme tady se dožili do penze, jo. Ale on neměl už dlouho, tak už to bylo. Ale já jsem druhý rok si řekl, že to nevydržím. A tak jsem odtamtud prchl, rozvázal jsem smlouvu hned a prchl jsem a šel jsem po městě a nevěděl jsem, co budu dělat. Myslel jsem, jenom abyste věděli, já jsem vystřídal několik zaměstnání. Já jsem byl ve slévárně, byl jsem ve skladu na výstavišti a pak jsem byl pár let rozpočtářem. Dělal jsem rozpočty na chemická zařízení. Posléze, když viděli, že na ty kotle velký nestačím, tak mě přeřadili na potrubí. Takže jsem dělal potrubí. No a tehdy taky jsem se zamiloval a do jisté Alenky a dali jsme se dohromady na výročí Velké říjnové revoluce a opustila mě na Mezinárodní den žen. Proto si to celý pamatuju takhle, jo. A tak já jsem si řekl, že musím změnit svůj život, být na starší kolena. No a bylo mě asi 22, přihlásil jsem se na JAMU, na režii, a oni mě ku podivu vzali. No a od té doby jsem teda se tomu věnoval, no až do loňského roku, když jsem si řekl, že už jsem moc starý, že už nebudu zabírat místo mladším.
1: Ale ne, ozvalo se v zákulisí, ale ne, ale... A jak se tak vaše cesty osudu rozešly? Sešli jste se, ty jsem tě říct, sešli jste se kluci, vidíte, jak se mi blížíte 50, už říkám kluci 80 a 90 pomalu, ale sešly se ty vaše cesty až tady v Ypsilonce? Díky Ypsilonce jste se znova potkali, nebo jste se míjeli? Vydávali jste se?
2: Vydávali jsme se.
3: Vydávali jsme se, Olda taky dlouho hrál jednu moji hříčku,
2: ano,
3: takovou.
2: Ano. Jeden den.
3: Jeden den pro jednoho herce a tak občas jsme se tak potkávali.
2: Ano, byli jsme.
3: Ale jinak, Olda, byl jste Třebíče a oni tam měli cukrárnu. A já, když jsem tam přijel jednou, tak jsem byl fascinován, protože oni měli v kuchyni takovou růži a ta byla...
2: Pivoňku.
3: Co?
2: Pivoňka to byla.
3: Jo, pivoňka a ta byla z peří. A to se mně strašně líbilo a Olda, když se tam s tou Třebíči rozloučil, tak mě ji dala, já ji mám doma furt. No...
1: To je hezký propojení. A jak se tetelí Olda krásně, jako ty, jak je na to pyšnej. No. Jak pivoňka našla svoje místo.
2: Ještě k tomu, jak jste tady mluvil o tom tatovi, protože on o něm vždycky velmi krásně vyprávěl, o tom tatovi. A tata prostě se rozved nějak na hodně starý kolena, dejme tomu v 90 nebo v 93 dokonce se rozved.
3: Ale to bylo naposledy.
2: To bylo naposledy, jo.
3: No nic. Po 7 letech měl vždycky novou přítelkyni, když po smrti teda mojí maminky, jo.
2: A dožil se těch 98 let teda, ale už byl sám. A Arnošt povídá, kdyby on měl babu, tak tu stovku udělal. Arnošt babu má, tak uvidíme. Co?
3: Uvidíme.
2: No.
3: Uvidíme. Ale musím říct, tak když se rozvedl v těch 93, tak mě řekl, Ryšo, dej do novin, to bylo svobodný slovo, tedy dej inzerát. A tak já jsem dal inzerát a říkal jsem, ale tato, když tobě je už tolik roku, co já tam mám napsat? A on říká, napiš tam starší pán, dobře zajištěný, hledá prostě seznámení. No, já jsem říkal, tato, ale ty nejseš starší pán, ty jsi starý pán. On řekl, to nevadí, napiš starší. A dal jsem ten inzerát a on byl, přihlásilo se několik adeptek a tata si teda vybíral, protože on měl rád, když ta žena nebo ta kandidátka byla trochu baculatá, čili některý hned vyřadil, říkal, ona je taková vyschlá. No. A ty baculaty, to se s nima domluvil vždycky po týdnu, protože se přihlásilo asi 6-7 kandidátek a každý týden s nima měl náš tata schůzku, vyptal se jí, jak žije, a tak mě říkal třeba o jedné, ty, ona mě byla sympatická, to jo, ale já doma bych sebou sekl, umřel bych a ona má každý čtvrtek se svýma kamarádkama takzvané žurfix. Oni se scházejí v cukrárně a já bych se svalil a nebylo by mě pomoci, tak tuto ne. Tu jsme museli vyřadit. No, ale nakonec, jak Olda říká, zůstal sám, že už jsme tu ženu žádnou nenašli, no.
1: Musel to být úžasný člověk, úplně ho vidím. Dámy a pánové, milí posluchači, 37. sezona Toboganu startuje tady v Ypsilonce. Kulatiny tu slaví Arnošt Goldflam, je tady Oldřich Navrátil a přichází další host. Dámy a pánové, Tobogan z Ypsilonky vysíláme už po třetí a je tu dáma, která zatím nemá ani jednu absenci. Přichází i teď, dámy a pánové, paní Jaroslava Krečmerová. Jaruško, krásné dobré dopoledne na éterových vlnách, ahoj.
0: Ahoj Arny, ahoj Arny, ahoj. Nádherný Jinoch, Jinoch.
1: Rádi tě opět, vidíme stálý inventář nejen Ypsilonky, ale i toboganů z Ypsilonky. Tak prosím tebe, tento sympatický muž, který tady sedí vedle nás, Arnošt Goldflam, co tobě se vybavuje jako první, co by tu dneska mělo zaznít?
0: No, že jsme mu hrozně vděční v Ypsilonce, že s námi udělal nádherné představení, které hrajeme. Teď tady není Barunka, která by řekla to datum premiéry, ale udělal pro nás moc hezký představení s Jirkou Lábusem a s ostatními kolegy. Vratká prkna se to jmenuje. A myslím, že to měl hrozně rád téma jednoho italského filmu, viď, který byl možná už před 30 lety. Marcello Mastroianni a jeden jeho kolega dělali takový ty umělce, který prostě večer hrajou v divadle a přes den se přiživujou všemi možnými...
3: Buď zdrav umělce,
0: ano,
3: se
0: děkuju.
3: To jmenuje.
0: Vidíš, to je paměť. No? To je paměť. Ten film se jmenoval Buď zdrav umělče. Já si ho pamatuju. Vynikající film, to je opravdu 40 let, možná 50. A on to chtěl tady hrát, že by to hrál samozřejmě Jirka Lábus a tak. A oni, myslím, nedali nám práva na to, no. Viď? Tak ten Arnošt sedl a přes vánoční svátky napsal hru. Chápete to? Za 10 dnů. Udělal inscenaci, kterou my hrajeme asi 18 let.
3: No a já musím ale říct... Co?
0: Řekni, že si řeknu, o co ti jde? Vždycky.
3: Ne, to jsem nechtěl.
0: Že tě chci pochválit, že to
3: ale
0: je úžasný.
3: Chtěl jsem říct, že když jsme zkoušeli tady, ano, tu inscenaci, tak Jaruška prudila. No. A já jsem si nosil při těch vratkých prknech svačinu vždycky. Aha. A koupil jsem si dva rohlíky. No, a Jaruška, jak ona nesměla, je taková akurátní, tak já jsem seděl tady v první řadě a ty dva rohlíky jsem položil tady na ten koberec.
0: No,
3: a Jaruška honem utíkala na záchod,
0: no,
3: utrhla tam papírový utěrky, ty zelený, ty ručníčky a přicupitala a ty dva rohlíčky mě položila na to.
0: Děkuju.
3: Takže Jaruška je taková pečovatelka.
0: Já jsem taky skautka totiž, víš, no, taky jsem skautka, jo. Víš, no. Taky jsem.
1: A jakou máš přezdívku? No, taky víte.
0: Teda Rajka, no.
3: Já?
0: Rajka.
1: Rajka?
0: No, nevím, asi Jarka Rajka, no, ale...
1: Já jsem se jako Rajko Doleček, ale to s tebou nemá nic společného.
0: To je pravda. No, ale my hrajeme opravdu všechny inscenace, co s námi Arnoš za těch 30 let udělal, tak my je hrajeme kromě tedy té babičky, která se ale třeba zase obnoví.
3: A kromě srdce.
0: A srdce, máš pravdu. Oh, to bylo nádherné. Ještě čekáme, čekáme.
3: Ne, já už jsem to vzdal.
0: Ale... Prosím,
3: jo, teď mě bude 80
0: no
3: letos.
0: No tak,
3: to nemá cenu.
0: Lidi, prosím tě, teď pan Suchý je mu 95.
3: No
0: Jiřinka Bohdalová, 95.
3: A to je jiný divadlo.
0: Ale my to zvládneme.
1: Jaruška, vypadá, že je vyslaná od vedení divadla, aby přišla, vytáhne podepsanou smlouvu.
0: Ano,
1: to je namlouvání krásný.
0: Svačinky budem nosit, všechno, budem tě vozit, no. Budem tě chovat v náručí.
3: Jo, jo.
1: To je slovo do pranice. No. Ale a o co ti jde?
0: Jo. To by se mohla jmenovat nová inscenace. O co ti jde?
1: Nová inscenace, o co ti jde? No, ale máme tady hosty, gratulanty. Jeden je připraven a za malou chvíli na nás promluví, podívá se na nás, byť tu s námi nebude osobně, no říkám to proto, abych vás nalákal, ale ještě předtím další píseň. Ze šaten se sem vyřinula celá řada dalších ypsilonských osobností. Přináším vám mikrofon. Tak a řekněte nám stručně, o co vám teď půjde.
4: Tohle je krásná píseň s hudbou Dominika Renče z představení Let do nebe a jmenuje se Fonfon.

0: Ypsilonské mládí dnes připomíná tady v Toboganu písně s inscenací, které tady v Ypsilonce režíroval Arnošt Goldflam. Povídáme si o divadle, o tom, jak jste začínali, ale Arnošte, důležité je pro každého tady umělce, kdy ho objeví celý národ hromadně, čili kdy ho zaznamená televize, kdy vysílají něco důležitého v televizi. Já vás zaznamenal jako dítě a říkal jsem si, kdo tohle je. A mám na mysli, dívám se teď na své vrstevníky, Manéž Bolka Polívky, vzpomenete si na to? To je Vedro Hergot.
1: Jo,
0: a já jsem si říkal, kdo je ten chudák, no, kde ho sehnal, který ho tam takhle zneuctil, ten pan Polívka. To přece bylo místo, kdy vás musel národ objevit jako chudáčka, který ho tam vzal, Bolek Polívka, a takhle ho tam zničil.
2: To bylo, tam je Vedro Hergot.
0: Ano.
2: Ano. A on mě týral, jakoby teda, abych říkal tam, jo? A říkal, ne. A já jsem to dělal na druhou stranu, schválně. A on zase, tam. Takže jsem to prostě set. A to je z představení, kde jsme hráli Bolek, Chantal a Jirka Pecha.
0: Čili to nebyla improvizace pro ten pořad, to bylo z inscenace?
2: To bylo z inscenace, ale ne doslova, to jsme ještě rozvinuli potom. No. Takže tam je Vedro Hergot, to chtěl, abych udělal takový jakože zamýšlení.
3: A ještě jednou si tam Arny vysel za hlavu
2: ruka,
3: dolů.
2: No. Ruka dolů.
3: Ruka dolů.
2: Jo, no. Takže, genální. Ale to bylo velmi populární. Zařadili to mezi několik nejlepších scének.
0: Ano.
2: Teda v televizi. No tak jsem si užil i v té televizi něco. A
3: ještě si hrál člověka, kterému někdo, nebo on ztratil peněženku. Ne, počkej, dceru, to byl vlastně jako Shylock, ne? A že tam byla další, ještě v jiném dílu si dělal, jako, že myslím, Shylocka, který ztratí dceru. A on ti říkal, tak měj pocit, jako, že ztratíš peněženku. A on tě pak pověsil hlavou dolů, dal ti na hlavu takovou, jakoby, takovýho ježka na hlavu, ty si visel dolů, měl si takhle falešný oči.
2: To bylo v Lotrandovi Zubejdovi.
3: Ale ne, to bylo v Bolkově Manéži.
0: Jo.
3: To bylo v Manéži, ty si visel za nohy v Manéži.
0: No, marně lapu v hledišti, to je díl, který si viděla Jiruško sama. Ale
3: ne, že ty to máš tolik rolí, že si to ani nepamatuješ.
2: No, mám hodně, no.
3: To bylo nám. Myslím, že jsem ti i psala SMS-ku, jak jsi byl vynikající, no. Že to určitě. No.
0: Jo, teď je ideální, když u mě říká, jo, to si vzpomínám, ne, ale proč jsem se na to ptal? Jaruška, žena činu, předevčírem nápad, pozveme Bolka Polívku. Není nic jednoduššího, než zavolat Bolkovi a pozvat ho, že jo, samozřejmě, pač
3: Bolek nemá. Já myslela, že to máte dávno domluvený, že prostě kdo jiný by tady ještě měl být než Bolek.
0: Bolek sice natáčí v tuhletu chvíli, nicméně ve chvíli, kdy se dozvěděl, co se tu teď děje, tak zařídil to, že sjednal mobilní telefon, doba už je moderní, takže nám mohl natočit vzkaz, takže Arnošte, teď za námi tady na tom plátně, jen a jen pro vás dnes aktuálně natočený vzkaz Bolka Polívky. Ano, tam je Vedro Hergot, Bolku zdravíme.
4: Kolik? 80? To je neuvěřitelný ten Arnošte. Dobře, vypsilonce, no já tam Nemůžu, tak já. Tak já mu popřeju Arnoštovi. Arnošte, co my dva si budeme povídat? Arnošte, 80 let, to je hodně. Francouzi říkají 80, což znamená 4x20. Tak je to takové útěšné. No, naše poslední vrch, co mám s Marcelkou, vyrostly na tvých pohádkách. A Marcela říká, že já už k těm pohádkám zase dorůstám. Opravdu moc, ta poslední, moc dobře se to čte. Jo, prosím tě, Arnošte, koupil jsem dvě ještě knížky za svoje peníze, tak mě musíš taky podepsat. Přece jenom máš těch 80, to víš. Tím podpisem získají na ceně. A doště, mám tě moc rád. Moc tě zdravím, kamaráde, příteli drahý. Ahoj.
0: Bolek Polívka a jeho pozdrav v toboganu pro Arnošta Goldflama.
2: K tomu mám příhodu. Já jak na starý kolena se nám teda mojí ženě drahé Petrušce, tady sedí moji tcháni, můžou to potvrdit, tam jsou ty dva. A oni, když byli děti malí, tak nám hlídali ty děti, jo, velmi laskavě a tak. A já jsem je přezval SSáci. Ale ne proto, že by byli zlí nebo špatní, ale proto, že to byla zkrátka senior service. Jo, tak to byli moji milovaní tcháni. A je fakt teda, že my jsme vrstevníci vlastně, jo. Tchán je starší Kája a tchýně Irenka je o 3 roky mladší než já. Takže já jsem mezi nima. No a s tím Bolkem je taková klasická příhoda, že když se nám narodila dcerka Mimuška, ne, syn Otíček, tak se nám narodil a já jsem byl tehdy, jak Bolek měl tu farmu ještě, tak jsem tam byl a šli jsme na procházku a on říká, Marcelka by taky chtěla děcko, protože ona chytla toho malého Otíčka a nedala ho z ruky. Já jsem říkal, no tomu se nevyhneš, to jinak ona tě opustí. No, šel čas a narodil se jim synek. Jo? Pak to mě hned hlásil, no tak pak se nám narodila dcerka, jemu se narodil další synek a potom ještě dcerka Mariánka. A to jsem mu napsal, že už teda odstupuju ze závodu. Jo, že už konec.
3: No vidíš.
0: Tak já jsem rád, že tohle překvapení se zalíbilo. Jaruško, děkujeme za úžasný nápad. No a přidáme další píseň, co to bude tentokrát. Opět se dívám k pianu, protože to je taková napínavá chvíle pro všechny rozhlasové posluchače, aby si to dokázali představit, než sem dorazí na některé příští setkání v Ypsilonce, kdo vyjde ze šaten. A já vím, že by to měla být bledá luna, která vládne, ano, Kafkova proměna, ansámbl je tu a já přicházím s mikrofonem. Kdo je mluvčí této písně? Děkuji velmi.
1: Je to písnička z představení Proměna France Kafky. Já často ty písničky totiž nazývám úplně jinak, než se doopravdy jmenujou. Ale asi teda Bledá luna se to jmenuje.
0: Již přísvit bledé ludy vládne, ano.

0: Arnošt jednou přišel na zkoušku, říká, teď cestou tramvají jsem vymyslel text. A to je on.
1: Fakt je
0: úžasný.
1: Děkujeme městskému dopravnímu podniku hlavního města Prahy, že je takto inspirativní. No a teď už volám na scénu všechny, kteří tady dneska byli, protože se pomalinku budeme loučit. A v tuhle tu chvíli vždycky putuje i mikrofon mezi vámi. Minule jsme vzpomínali na Jana Šmída a teď je to na vás. Je tu mikrofon a chcete vy cokoliv popřát, přidat jakoukoliv historku, cokoliv, co se vám vybaví ve spojitosti s Arnoštem Goldflamem, teď je ta pravá chvíle.
2: Tak já jsem chtěl pogratulovat k tomu, k čemu gratulovat nemůžu, takže ti vlastně negratuluju, protože o tom nevím. Tak, a ne, já mám historku jenom s Arnoštem, jako ono jich je milion, ale jednakrát se dotýká mě a mý rodiny, protože jednou Arnošt během zkoušení proměny, já tam hned u Řehoře Samsu, on to režíroval, Arnošt to víme, tak on přišel a říkal, ty Petře, víš, že máme stejně staré manželky? A já jsem se tak zasmál srdečně. A on říkal, no ne, počkej. A teď přemýšlej, kdo je na tom hůř.
1: Petr Vršek a Příporutek, přesně tohle to jsem myslel. Děkuji. Mikrofon putuje dál, dámy, pánové.
2: A jenom se zeptám, Arnošte, o co ti jde? Tak.
1: Ne, o co nám všem tady jde, to je prostě otázka, která se tu dnes vznáší, to si budu pamatovat.
3: Tak já navážu ještě na Jendu Jiráně, který říkal, že Arnošt má rád herce. A důkazem toho je, že v každé jeho inscenaci tam je vždycky nějaké jídlo, spotřební rekvizita. V jedný polívka, v druhý nějaký namazený chleba. A nebo třeba bábovka. Takže Arnošte, děkujeme za tady ty bonusy, které nám do těch představení dáváš. A pak teda ještě bych zmínil jednu příhodu s Arnoštem. Já jsem vlastně hraju v představení Vratka Prkna, což je představení z divadelního prostředí a mám tam vlastně takovou výhodu a nevýhodu. Ta nevýhoda je taková, že čekám celý představení až do konce, abych měl ten výstup. Ale pak je hnedka ta výhoda, protože tam mám dlouhý monolog a všechny pošlu do háje. A vlastně si to strašně užívám, protože to je vlastně jako je dobrý pocit si to na tom jevišti užít, prostě tam je všechny jako odeslat. A já jsem byl na castingu na seriál Sanitka 2, co režíroval Filip Renč, a měli jsme tam mít monolog. Já jsem říkal, ale ty já žádný nemám, ale pak jsem si vzpomněl na tenhle vlastně díky tomu. A já jsem díky tomu tu roli dostal. A tak jsem šel za Arnoštem, protože jsem měl radost, tak jsem si říkal, že bude mi taky radost a že mu to musím sdělit, tak jsem mu říkal, Arnošte, tak prosím tě, díky tomu monologu já jsem dostal tu roli. A čekal jsem, že mě bude gratulovat a bude mít radost. A on se takhle podíval přes ty zlatý brejle a říkal, a co z toho budu mít?
1: Děkuju moc, Olda navrátil.
0: No, nic. Vlastně popřáli jsme ti a příští v roce 2046 to ti bude ta stovka, pokud se nerozvedeš. Já doufám, že ne. Takže za 20 let tady. No, a je to.
1: Dámy a pánové, z dnešního toboganu se Ypsilonky se loučí Ondřej Navrátil, Jaroslava Krečmerová, kompletní ansámbl Ypsilonky a samozřejmě i oslavenec pan Arnošt Goldflam. No a Arnošte, na závěr co jiného než hle lů.

0: Oldo, Oldo, co mi k tomu povíš?
1: A co?
2: No, líbí se ti to, ale to ten konec.
1: To je strašný. A jo, to je strašný. Kde jste studoval, mladý muži?
0: Konzervatoř Brno.
1: No tak to leda.

0: Bylo 12 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Hlavní zprávy.
0: Slapy poprvé v historii doplňují kvůli suchu průtok Vltavy. Orlická přehrada klesla na historické minimum. Speciální vyslanci amerického prezidenta přiletěli do Moskvy. Zítra by měli jednat i v Kyjevě. Počasí bude polojasno až oblačno, teploty do 24 stupňů, na jihovýchodě až 26. Hlavní zprávy přináší Naďa Procházková. Dobré poledne. Průtok Vltavy začala kvůli suchu poprvé v historii doplňovat Slapská přehrada. Nahradila tak Orlík, jehož hladina klesla na historické minimum, zhruba 15 metrů pod běžnou úroveň. Vodohospodáři proto z Orlíku vypouštějí už jen tolik vody, kolik do něj přiteče.
2: Snížení odtoku omezilo i provoz vodní elektrárny na Orlíku. Nepokryje tak už poptávku v hodinách, kdy je spotřeba elektřiny nejvyšší. Domácnosti to ale podle mluvčího ČEZu Martina Schreiera nepocítí.
3: Samozřejmě na cenu elektřiny to vliv nemá, protože nahrazování dodávky dostanou v tuto chvíli za úkol další elektrárny.
2: Z Orlíku teď odtéká skoro třikrát méně vody než normálně. Právě tenhle rozdíl teď musí pokrýt Slapy, vysvětluje mluvčí povodí Vltavy Pavlína Mertlová.
4: Od této chvíle dotuje odtok 40 metrů krychlových za sekundu z vodního díla Vrané Slapská nádrž, kde hladina začala pozvolna klesat.
2: Podle vodohospodářů bude hladina Slapské přehrady klesat každý týden až o metr a půl. Anna Millerová, Český rozhlas.
1: Český rozhlas Dvojka. Posloucháte hlavní zprávy.
0: Zvláštní vyslanci amerického prezidenta Donalda Trumpa Steve Witkoff a Trumpův zeť Jared Kushner jsou v Moskvě. Dnes by se měli setkat s ruskými představiteli a v neděli dorazit na jednání do Kyjeva. Podle prezidenta Trumpa předloží plán na ukončení války na Ukrajině.
5: Průlom v rozhovorech o zastavení konfliktu se podle agentury Bloomberg nečeká. Podle zdrojů agentury blízkých Kremlu trvá zásadní rozpor v tom, že Rusko od Ukrajiny žádá územní ústupky, hlavně na Donbasu. Vedení Ukrajiny se ale odmítá vzdát jakékoliv části země. Kyjev vyhlásil na dobu konání schůzek až do poledne 8. září dočasný klid zbraní. Ke stejnému kroku ale nepřistoupilo Rusko. Nálety hlásilo letiště v Kyjevě a také mezinárodní letiště v nedalekém Borispilu. Witkoff a Kushner chtěli na jednání do Kyjeva přiletět a ne se dopravit po zemi. Není tedy jasné, jestli do Kyjeva vůbec dorazí. Z Ukrajiny Pavel Novák, Český rozhlas.
0: Desítky tisíc lidí se očekávají v Bělehradě, aby se rozloučili s nedávno zesnulým generálem bosenských Srbů Radkem Mladičem. Ten strávil posledních 15 let života ve vězení v nizozemském Hágu. Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii mu uložil doživotní trest za spáchání genocidy ve Srebrenici a dalších válečných zločinů. Srbsko ve čtvrtek poslalo pro jeho tělo vládní letoun, na jehož palubě byl kromě rodinných příslušníků i ministr spravedlnosti.

0: Mezi stanicemi IP Pavlova, Muzeum a Italská v Praze po roce a čtvrt znovu jezdí tramvaje. Dělníci úsek obnovili a vybudovali napojení na budoucí trať přes Václavské náměstí. Práce asi za 225 milionů korun trvaly od poloviny června minulého roku. A pokračuje redaktor Dominik Kučera.
1: Poprvé po několika měsících dnes na pražské zastávce muzeum vystoupila paní Klára.
2: Samozřejmě to tady nejezdilo dlouho, tak jsme na to všichni čekali a vypadá to moc hezky, tak si myslím, že to lidem pomůže.
1: Dodává, že teď bude mít jednodušší cestu do práce.
2: Vystupovala jsem většinou na IPáku, takže jsem jezdila od tam, no, nebo nějakým autobusem, nebo pěšky.
1: Dělníci upravili křižovatku Legerovy ulice s Vinohradskou a z ní napojili trať na už dříve postavené koleje mezi starou a novou budovou Národního muzea. Popisuje Jan Šurovský z pražského dopravního podniku.
3: Co pokračuje dál dolů, je trať TT Václavské náměstí, která ještě tedy bude trvat do června příštího roku.
1: Obnovu trati nad Národním muzeem dělníci dokončili o půl roku dříve, než dopravní podnik plánoval.
0: Ve Strakově akademii dnes odstartovala kampaň Aktivní září. Ta po celý měsíc motivuje ke sportu a aktivnímu způsobu života děti, dospělé, ale i instituce a organizátory sportovních akcí. Kampaň je letos po čtvrté. Podílí se na ní Hospodářská komora a Česká komora fitness. Podporu získala i od Světové zdravotnické organizace. Podrobnosti má Jana Havardová, předsedkyně nadačního fondu Aktivní Česko, který měsíční kampaň pořádá.
4: Je to měsíc plný aktivit, pohybových aktivit, které mají přivést širokou veřejnost k pohybovým aktivitám potom následně v průběhu celého roku. Takže je tam plno akcí, které jsou náborové pro děti, pro dospělé i pro seniory do dlouhodobých aktivit.
0: Tenistka Linda Nosková slaví postup do osmifinále US Open. Wimbledonská šampionka porázila domácí Lihovou ve třech setech a čeká jí souboj s Ukrajinkou Kostiukovou. V New Yorku naopak končí Jiří Lehečka, který prohrál s Řekem Cicipasem 1-3 na sety a taky Karolína Muchová. Američance Navarové podlehla 0-2.
5: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
6: Počasí.
0: Bude oblačno až polojasno, na severu se výjimečně objeví přehánky. Na večer bude oblačnosti na většině území ubývat. Teploty 19 až 24 stupňů, na jihovýchodě až 26, na horách kolem 14. Zítra čekejme slunečno, na severu a severovýchodě přechodně oblačno. Teploty 18 až 22 stupňů, na horách kolem 13.
6: Doprava.
0: Na D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové popojíždí kolony za sjezdem na Městec Králové. Na 60. kilometru je zúžení kvůli frézování vozovky. Projíždí se jen odstavnými pruhy, zdržíte se kolem 20 minut. Na dálnici D1 hlásíte silný provoz a kolony u Šmejkalky před omezením na 24. kilometru, a to v obou směrech. Dobře dojďte. To byly hlavní zprávy. Teď už omeletky Haliny Pavlovské.
7: Milí posluchači Dvojky, pořád netrpělivě čekám, až začne houbařská sezóna. Vnuk už chodí do školy a protože je v 9. třídě, lehce plánuje svou budoucnost. Já se budoucností moc nezabývám, spíš se mi vybavuje minulost. Třeba den, kdy jsem se před 50 lety vdala. Bylo teplé září. Svatební noc jsem s čerstvým manželem prožila na seně ve stodole kousek za Prahou. A chvílemi jsem byla v šoku, co jsem to udělala. Napadalo mi, že jsem svůj život svázala s někým úplně cizím. S tím cizincem jsem pak měla dvě děti a když umřel, měla jsem pocit, že odumřel kus mne samé. Nebojte se, nebudu se nostalgicky ohlížet za tím, co bylo. S nadějí budu očekávat dny příští. A proto tématem dnešních omeletek bude pozitivní myšlení. Omeletky právě začínají. A vy jistě všichni víte, že se jedná o polední komorní show se mnou, s Halinou Pavlovskou.
6: Český rozhlas Dvojka.
8: Rádio, které vás baví.

Milí posluchači Dvojky, nemohu se v rámci optimistického myšlení nezmínit o svatbě mé kamarádky. Podle zvyku vhodila do davu svých kamarádek a bývalých spolužaček svatební kytici. Pověra říká, že kdo ji chytí, tak se do roka vdá. Nikdy bych nevěřila, jak ošklivé zranění na obličeji může způsobit puget růží utemovaný do krepáku. Ovšem pravdou je, že potrefená kamarádka Táňa se do roka vdala. Vzala si ošetřujícího lékaře. Já pořád věřím v dobrotu lidí. Nemohu třeba nikdy zapomenout, jak jednou na slapech při výletu lodí spadla mému manželovi do vody peněženka. Po několika dnech nám přišla poštou domů se vzkazem. Vážený pane, pevně věřím, že tato peněženka nebyla ve vaší kapse, když se ocitla ve vodě. Synovi mého kamaráda pošlapali optimismus hned první den, když nastoupil do práce. Úžasně se oblékl, protože měl být zaměstnán v marketingovém oddělení jedné velké firmy. Na chodbě ho potkal šéf a požádal ho, aby ho následoval. A dovedl ho k prázdnému akváriu a řekl mu, ať ho vyčistí. No a syn kamaráda mu vysvětlil, že právě složil závěrečnou zkoušku z ekonomie na renomované univerzitě a že je i členem věhlasného akademického klubu. No vidíte, odpověděl šéf, tak to určitě zvládnete. Dcera Natalka nám doma vyprávila o kamarádovi, co si dělal řidičák na nákladák a absolutně depresivně říkala. Dělá tu zkoušku už po pátý. Nejdřív projel na červenou, pak při parkování narazil do zaparkovaného vozu a nakonec měl zacouvat na volné místo na parkovišti před budovou autoškoly. Sešla plyn a zůstal stát. Pak mu ale došlo, že zařadil neutrál. Tak zařadil znovu a projel přímo dveřmi do kanceláře až k pultu. A měl štěstí, že nikdo nepřišel k úrazu. A můj syn jen zvedl hlavu a suše se zeptal, a udělal tu zkoušku? Moje maminka skvěle vařila, ale přitom si za skvělou kuchařku vůbec nepovažovala. Tvrdila, že jí i dělá potíže usmažit volské oko, aby žloutek zůstal celý. Pamatuju si, jak jednou u nás poprvé přespal můj muž. A u snídaně se ho má maminka servilně zeptala. Jak si dáš vejce, pokud tak ovšem dopadne?

Milí posluchači Dvojky, v dnešních omeletkách řešíme pozitivní myšlení. Když mi bylo 20, tak jsem brigádně pracovala na příjmu klientů v manželské a předmanželské poradně. K mým pracovním povinnostem patřilo přečíst a zařadit zápis od poradce či terapeuta, u něhož klient byl ten den na konzultaci. V paměti mi utkvěl jeden záznam od sexuologa. Klient odchází impotentní, ale spokojen. Oba jsme dělali, co bylo v našich silách. Tuhle jsem od dcery dostala krásnou podprsenku. Byla jsem úplně v šoku, jak dokonale mi padne. Jak si dokázala vybrat správnou velikost? Natalka se ukázala jako maximální profík. No, nejdřív jsem si ji zkusila na koleno, ale to se mi zdálo malý. Tak jsem si ji natáhla na hlavu. Většina spisovatelů, jsem přesvědčena, že skoro všichni, jsou velmi duševně nemocní lidé, kteří své zklamání nad malými činy nahrazují velkými slovy. Já sama jsem příkladem. Když mi bylo 17, tak jsem napsala báseň a přesně si vzpomínám, že jsem tehdy v jednom verši měla. A pánbu zabušil na svůj nebeský buben a vesmír se pohnul o bilion světelných let. V praxi to znamenalo, že jsem svého spolužáka opila 5 deci vína a on mi pak sáhl na prsa. Jednou jsem v New Yorku ve velmi drahém obchodním domě chtěla zabít prodavače. Byl elegantní jako advokát a ptal se mě, co si přeji. A já jsem vtipně odpověděla. No zatím se jenom dívám. Vrátím se, až ze mě bude milionářka. No a jak je libo, odpověděl prodavač optimisticky. Máme otevřeno až do 7.

0: Milí posluchači Dvojky, dnes si povídáme o pozitivním myšlení. Má kamarádka není optimistka, má povahu po prababičce. Vypráví se, že když jim za války přivezli uhlí, tak se všichni hrozně radovali, že jim nebude v zimě zima a nadšeně výskali. Jen babička chmurně mlčela, až se jí někdo zeptal, babi, co je? Ty nemáš radost? A babička odpověděla, no jo, děti, ale čím budeme topit za rok? Paradoxní je, že kamarádíme spolu, protože já jsem kamarádčin pravý opak. Já jsem zřejmě potomek hrdinky severu proti jihu Scarlett O'Harové, protože žiji podle jejího hesla typu nemám peníze, bolí mě ledviny, musím dokončit scénář. Ne, dneska na to nebudu myslet. Budu se tím zabývat až zítra. Poměrně spolehlivě mi krátký pocit štěstí dokázala často zničit moje maminka. V létě mě jednou třeba na chalupě budla včela. Strašně jsem otekla. Druhý den jsem se zaradovala, když si mě máma prohlédla a řekla, už to jde docela hezky dolů. Jenže pak máma dodala, už jsou ti zase vidět vrásky. Violet Jessopová pracovala na zaoceánských parnicích. Nejprve sloužila na Olympiku, když se v roce 1911 srazil s britskou válečnou lodí. Olympik se nepotopil. Potom nastoupila na sesterskou loď, jmenovala se Titanic. Titanic se v dubnu 1912 potopil. Violet přežila. Člověk s běžným půdem sebezáchovy by možná od této chvíle hledal zaměstnání třeba v knihovně. Violet se ale vrátila na moře. Za první světové války sloužila jako zdravotní sestra na třetí sesterské lodi, na Britanniku. V roce 1916 Britannik najel na minu a taky se potopil. Violet byla v záchranném člunu, který začali nasávat stále se otáčející lodní šrouby a na poslední chvíli z člunu vyskočila do vody. A člun byl následně rozsekán lodní vrtulí. Přežila i to. No a potom ještě desítky let pracovala na lodích. Do důchodu odešla až v roce 1950 a stala se díky svým lodním nehodám nesmrtelnou.
1: Omeletky Haliny Pavlovské
2: na Dvojce.

0: Milí posluchači dvojky, jste pesimisté nebo realisté? Tak dnes buďte optimisty. O pozitivním myšlení jsou dnešní omeletky a o tom, že si vždycky spravíte náladu, když pohladíte psa. O tom všem si dneska povídáme v omeletkách. A já jsem si právě ke psům našla jednu svou starší povídku, která mě osobně pořád moc dojímá. Jmenuje se Otíčkovi. Tak se totiž jmenoval náš černý labrador. A já vám teď tuhle povídku přečtu. Otíčkovi aneb starý pes. Táta umřel v létě. Bylo 12. Táta seděl na gauči a oči upíral někam za hranice našeho obýváku. Někam do jiné dimenze, kdy na něj čekala, aspoň se snažím tomu věřit, jeho maminka, tatínek i 17 sourozenců. Tátovi by bylo za měsíc 90 let a byl dokonale oblečen, dokonale vymydlen a oholen a po jeho boku jsem byla já a moje dcera, tátova milovaná vnučka. Máma v okamžiku tátovy smrti u něj neseděla. Vařila paní doktorce v kuchyni kávu, ale její jasný hlas zněl celým bytem. Táta umřel tak, jak bych chtěla umřít já. Uprostřed rodiny, doma. Mrzelo mě jen, že se mu u nosu dělala taková malá bublinka a já ji zběsile otírala, jako by na tom záleželo. Když táta odešel, bylo mi smutno. A protože přišly Vánoce, byla to ideální příležitost, aby mi kamarád daroval otíka. Černého labradora se vznešeným jménem Otelo. Otík byl uličník, nesoustředěný pejsek, který do všeho nemotorně strkal, který se neúnavně točil za svým ocáskem a který dokázal v minutě rozcupovat moje lodičky za 7000. Jednou jsem vzala otíka ke kamarádce na noc do garzonky. Když jsme se ráno probudili, vypadal pokoj jak po návštěvě ožralé heavy metalové kapely. Dokonce i ve zdi byla díra a lustr visel maličko nakřivo. Z otíka se vyvinul vášnivý lovec. Když jsme jednou jeli na chalupu, tak se nám ztratil v lese. Nezabíralo žádné pískání a volání. Bylo úplně jedno, že otík absolvoval speciální psí výcvik a že v něm byl natolik dobrý, že ho doporučili jako asistenčního psa. Otík lovil v lese 3,5 hodiny. Pak se vrátil s větvemi zabodnutými do kůže, s vášnivým pohledem a žízní jako trám. Otík miloval mě, všechny členy rodiny a žrádlo. Jeho nejoblíbenější místo bylo umyčky. Kontroloval naše talíře, jako bychom zmáčkli čudlík s označením předmytí. Otíkův mocný růžový jazyk pečlivě olizoval drobečky a flíčky omáčky a my jsme se nikdy nedokázali doopravdy rozčílit. Otík dokonale aportoval. Do úmoru nosil házené tenisáky a když už jsme nedokázali únavou zvednout paži, tak měl strašně smutný pohled. Jednou jsme byli na procházce na pláni pod horami. Byl krásný den. Otík běhal sem a tam a mizel na obzoru a zase se vynořoval. Ocas mu kmital ze strany na stranu, jazyk mu vlál ve větru a svítily mu oči. Otík vyzařoval dynamickou sílu a my se radovali, že má radost. Tehdy svítilo slunce. Obloha byla modrá, beránci měli tvar medvídků a vzduch svěže vonil. Otík se vynořil z lesa. Nádherná černá šelma. Podívej, má klacíček, řekla jsem šťastně. No to je pěkný klacek, opravil mě partner. A pak nám ota doběhl a my zjistili, že s tlamy mu nevisí větev, ale že se ota zakousl do srnčí nohy. Byla dlouhá, stehno s kolenem i lýtkem. Provoněný letní den se v okamžiku proměnil v mrazivý horor. Otík miloval přírodu. Nejradši se proháněl u hřbitova. Buď v Praze, protože kousek od hřbitova bydlíme, a nebo u hřbitova u naší chalupy, kde jsme pohřbili tatínka. Otík se tak strašně rád venčil, že jsme si před ním museli dávat pozor na jazyk. Nesměli jsme ani říci, že jdeme ven. Chtěl by jí taky. Museli jsme konverzovat v jinotajích. Říkat třeba, asi bychom za chvilku měli změnit prostor a posunout se do jiných míst. Nebo třeba, tak já se odstraním a co byste eventuálně chtěli nakoupit. I v těchto momentech se ale Ota tvářil nesmírně podezřívavě. A já si dnes myslím, že moc dobře věděl, o čem je řeč. Když byli Otíkovi 4 roky, dostal brachu. Buldočka Jima. No to byl strašně rozmazlený spratek. Otík ho v noci hřál. Venku ho chránil před psími predátory. Ale jakmile šlo o naše pohlazení, buldošek žárlil, vyskakoval na Otu, cenil své křivé zoubky a sápal se mu po krku jako sci-fi příšerka gremlin. Otík byl trpělivost sama. Ale když šlo o maso, tak skrčil čenich jako hladový vlk a hrozivě vrčel. Jak Jim stárnul, tak Otíka čím dál víc uzurpoval a Otík, který by ho dokázal překousnout jako klobásku, ustupoval jako moudřejší, skoro všem jeho rozmarům. Právě s Jimem Otík jasně prokazoval svou inteligenci. Nejenže rozuměl slovům jako ven a chalupa a jet a venčit a procházka a všem běžným povelům, ale Otík uměl dokonce používat strategii a taktiku. Když jsem se třeba vrátila od někud z natáčení a oba psi mě nemohutně vítali, tak najednou vzal Otík tenisák a začal s ním kroužit kolem Jimíka tak dlouho, dokud nevyprovokoval jeho hamounství. Jim chtěl totiž vždycky přesně to, co měl Ota. Jim se proto rozhodl Otíkovi tenisák sebrat. A Otík před Jimíkem běžel až na zahradu, tam vyplivl míček daleko před sebe a v mezičase, kdy ho Jim hledal, běžel Otík ke mně, položil mi pracky na ramena a měl mě jen sám pro sebe. Nikdy nezapomenu, jak jsem jednou psala nějaký scénář ve své pracovně v druhém patře. Buldočka Jimíka jsem měla sebou. Byla zima. I v pokoji bylo dost chladno. Bála jsem se, že se Jim nachladí od podlahy a chtěla jsem, aby radši vyskočil na pohovku. Hop, plácala jsem do gauče, aby na něj buldočka nalákala. Jim měl krátké nožky a byl líný. Nechtělo se mu vyvíjet žádnou námahu. Kulil na mě svá černá očka a seděl na zemi jako pecka. No a pak se to stalo. Nejdřív jsem slyšela funění, pak Ota rozrazil dveře a mocným skokem se přenesl na Válendu. Štiknul a mně bylo jasné, že mi říká: potřebuješ, aby někdo seděl na gauči. No a když ten malej blb toho není schopnej, tak snad ti budu na tom gauči stačit já. Dlouho mě nenapadlo, že Otík stárne. Až právě na chalupě jsem si uvědomila, že Otík se sice za tenisákem honí se stále stejným nadšením, ale že už za chvilku dýchá stěžka jako moje kamarádka, která od svých 15 kouří denně 60 cigaret. Když jsme šli kolem hřbitova, tak Otík už neběžel až k lesu a zpátky, ale držel se poslušně na dohled. A pak jednou Ota u nás doma hrabal na dlaždicích packami, jak mu podjížděli. A on se marně snažil postavit. To už bylo Otíčkovi asi 14 let. Měl šedý čumák, oči zakalené stářím, vypadaly mu zuby a špatně slyšel. Otík byl najednou starý pes. Jen jeho láska k nám a k jídlu zůstala stejně mladá. A když jsem hladila jeho hrubou srst, když jsem mu dávala maso přímo do tlamy, protože sousta vůbec neviděl, tak jsem si uvědomila, že právě teď mám Otíka nejraději. Že ho miluju nejen pro jeho povahu, ale pro všechna ta léta, kdy žijeme spolu. Že se mi bude strašlivě stýskat po všech jeho zvicích i zlozvicích. Po jeho mohutném těle, které se mi vždycky motalo v cestě. Po jeho hladovém pohledu, kterému jsem nikdy nedokázala odolat. A krmila jsem Otíka přímo ze svého talíře. A najednou mi došlo, že štěňátka jsou sice roztomilá, vonavá a heboučká, ale než se z nějakého stane můj nejvěrnější kamarád, že to bude moc dlouho trvat. A že je to vlastně divné, že u lidí tahle prostá pravda často neplatí. Že hlavně muži se často zakoukají do štěňátek, opustí své sivé manželky a pořídí si nový pelíšek. Je to pár dnů, co otík usnul navždy. Nemyslím si, že je v psím nebi. Co by si tam počal? Otík dal přece naší rodině přednost před každou fenou. Věřím proto, že tam někde leží Ota u nohou svému pánovi a kouká, co by schramstnul. A doufám, že někdy uslyším milostné vyznání, které bude znít: miluju tě, stejně jako svého starého psa.
1: Omeletky Haliny Pavlovské.
2: V sobotu a v neděli v pravé poledne
1: na Dvojce.

0: Kotíčkovi a neb starý pes. Tak se jmenovala povídka, kterou jsem vám přečetla před písničkou Zde na dvojce v omeletkách. A teď mám pro vás připravený příběh, který mi do omeletek poslal posluchač pan Karel Daňhel. Jeho příběh má název Anděl Pepa a neb paměti divadelního ředitele. Každé ráno stejný rituál. Rychle zaparkovat auto tam, kam nedosáhne žádný zákaz, popadnout tašku a vyrazit přes staré město k divadlu. Cestou koupit 3 rohlíky a ještě stačit posnídat, než vyběhnu schody do ředitelny. Kdykoliv jsem se zakousnul do rohlíku, vynořil se z vedlejší uličky bezdomovec zvaný Pepa. Dobrý den, nemáte šéfíku pár drobáků? Nemám, jen samé tisícovky. Zahulhal jsem mezi sousty a mazal co nejrychleji pryč. Co kdyby mi chtěl Pepa třeba rozměnit? Už mi i docela lezl na nervy. Jednak jsem si připadal jako strašný lakomec a pak mi navíc pokazil krásný zážitek ze starých romantických uliček, neboť Pepa rozhodně ozdobou města nebyl. Začal jsem jeho jednoznačně zištní pozdrav tvrdě ignorovat. Pepu to očividně uráželo, neboť mě již považoval za kámoše, nebo aspoň za dobrého známého. Až jednou vidím popelnici, sáhnu do kapsy a chci odložit zmuchlaný sáček od rohlíků. A nevím, jak se to stalo, ale do sáčku se mi nějak připletly klíčky od auta. Zaslekl jsem jen tiché cinknutí někde z hlubin popelnice. Sáhnu do kapsy, klíčky pryč. Nahlédnu do popelnice, mezi všelijakou šepleť. No a udělalo se mi mdlo. Byl jsem však statečný a ponořil ruku do nevábného materiálu a mezi modré pytle. Dobrý den, pane řediteli, to vás tak špatně platí? Samozřejmě baba ze sousedního domu. Jinak obchodní podomní zástupkyně jakési společnosti prodávající granule pro psy. Zkrátila si cestu domů z trhu právě přes mou uličku. Ale ne, jen jsem si odložil sáček od rohlíků. Odkvačila a ještě se dvakrát otočila. Uf, opět jsem se rozhlédl. Nikde nikdo. Znovu jsem otevřel popelnici. Nazdar řediteli, co ty tady? Třídíš? Jo, třídím. Byl to starosta města, který kolem prosvištěl na kole. Naštěstí nezastavil a šlapel k radnici. Pak se objevili školáci a za školáky průvod důchodců z Pečováku, kterým jsem nedávno dělal přednášku o divadle. Byli očividně rádi, že mě vidí. Já ne. Náhle jsem uviděl anděla. Byl to Pepa. Osvítila mě geniální myšlenka. Nevíš-li si rady, obrat se na odborníka, nejlépe na specialistu. Dobrý den, povídám. Nemáte prosím chvilku? Spadly mi klíčky od auta do popelnice a potřeboval bych je vydolovat. No dovolte, co pak jsem nějakej. Já na popelnice nejsem, já mám svoji hrdost. Nejsem jako ti od nádraží. Já kasíruji jenom fajnový lidi. Vylevil jsem z kapsy 20. Pepovi zasvítili oči. No dobře, že jste to vy. Tak vám ji zapadíka prolustruju. Pepa kouknul pod víko, vyhodil 3 modré pytle a nic. Postával jsem opodál předstíraje, že si prohlížím renesanční z grafita na vedlejším domě. Pepa nacpal pytle zpět a vypadal bezradně. Náhle se sehnul a zvedl něco ze země za popelnicí. Vítězoslavně mi podal klíčky a upaloval s mým padíkem k nejbližší hospodě. Druhý den na mě čekal už na kraji uličky. Dobrý den. Dobrý den, odpověděl jsem zdvořile. Dal jsem mu 20 a druhý den taky. Další den jsem to vzal oklikou, uličkou za kostelem. Dobrý den, pane řediteli, mám nové zboží a udělám vám cenu. Děkuju, já psa nemám, já chodím do jídelny, řekl jsem babě. A vrátil jsem se do staré uličky. V kapse pár drobáků a vyhlížím svého kámoše. Pro Pepu jsem totiž fajnový člověk.
1: Omeletky Haliny Pavlovské
2: na dvojce.

Anděl Pepa a nepaměti divadelního ředitele se jmenoval text, který mi do omeletek na dvojku poslal poslucháč pan Karel Daniel. Snad i vy si uděláte čas, ponoříte se do vzpomínek a popíšete mi své pocity, zážitky. Moc se na ně těším a slibuji, že je někdy v následujících omeletkách svým čtením zprostředkuji ostatním posluchačům. Své příběhy posílejte na adresu halina@rozhlas.cz a nebo na adresu Českého rozhlasu 2 omeletky Vinohradská 12 Praha 2 120 00. Josef Čapek řekl: optimismus sice usnadňuje život, ale neřeší ho. Pokud nalezneme klady, alespoň nějaké v každé situaci, prožijeme docela ucházející život. Pokud se rozhodneme hledat jenom zápory, čeká nás peklo. Optimisté žijí déle. A štěstí člověka nezávisí na jeho síle, ale na jeho náladě. No a já osobně si myslím, že optimistou na zabití je většinou člověk, který má pevné zdraví, nádherné partnerství, hodně peněz a který je na tom prostě po všech stránkách lépe než my. Myslete pozitivně a poslouchejte omeletky. Vaše Halina Pavlovská.

0: Žárovky. Mladí vědci a vědkyně mění svět.
1: Angína, trhání zubů nebo jakákoliv operace mohou být už za pár let život ohrožující hrozbou. Na vině je takzvaná bakteriální rezistence, kdy přestávají fungovat dostupná antibiotika. Změnit se to snaží mikrobioložka Stanislava Bezdíček-Králová, která nová antibiotika hledá i na Antarktidě.
0: Žárovky. Už tuto sobotu po 18. hodině na Dvojce.
2: Nenechte si ujít v České televizi.
3: Zdánlivě nesouvisející případy.
4: Vy jste přece specialista na sériové vrahy.
3: Které vedou do jednoho bodu.
5: Téměř dokonalý zločin.
6: Smrt nastala okamžitě, je tady zhruba týden.
7: Máme souhlas se zadržením.
8: No takže jeden pro něj.
9: S tím já nemám nic společného.
10: Že by zatím byly fakt jenom prachy.
11: Všechno je to úplně jinak, než si myslíte.
3: Nová řada kriminálního seriálu Jiřího Stracha, Docent.
12: Hodný místo pro vraždu.
3: Premiéra zítra večer na ČT1 a v iVysílání.
0: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

0: bylo 13 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Lidé letos častěji telefonují za jízdy s mobilem v ruce. Podle policie o desetinu víc než loni. Nepálští záchranáři našli po 10 dnech pátrání dalšího živého člověka v zatopených elektrárenských tunelech. Počasí bude polojasno až oblačno, teploty do 24 stupňů, na jihovýchodě až 26. Zprávy a Naďa Procházková. Dobré odpoledne. Při telefonátu s mobilem v ruce za jízdy letos do konce srpna policisté přistihli víc než 26 100 řidičů. To je o desetinu víc než za stejné období loni. Nepozornost přitom může mít fatální následky.
2: Auto totiž za 3 vteřiny ujede 50-kilometrovou rychlostí více než 40 metrů, říká Tomáš Neřold z Besipu.
3: I ten úplně krátký odklon pozornosti znamená situaci, kdy se může na silnici stát spousta věcí a já na ně nestihnu reagovat.
2: Krátce může řidič mobil v držáku použít při ovládání navigace. Ani telefonování za jízdy přestupek být nemusí, říká Jan Straka z dopravní policie.
4: V podstatě, pokud budete mít handsfree, což dneska většina moderních vozidel má, tak telefonovat můžete.
2: Zadržení mobilu při řízení může řidič dostat 4 body a pokutu až 3 500 korun na místě nebo až 10 000 korun ve správním řízení. Sára Adamcová, Český rozhlas.
0: Záchranáři v Nepálu našli v tunelu vodní elektrárny dalšího živého člověka. Jde o občana Číny, který pracoval na vodním díle, když ho minulý týden zasáhla obrovská povodňová vlna. Během několika hodin je to už 4. zachráněný, který v tunelech přežil.
5: Naplňují se naděje záchranných týmů, že díky znalosti tunelů, vzduchovým kapsám a souře šťastných okolností mohla část lidí v podzemním labirintu přežít. V mimořádně náročných podmínkách tam teď pracují kromě nepálských záchranářů i odborníci z Číny, Austrálie nebo Indie. Zatímco v některých tunelech a vodních šachtách se dostanou maximálně 100 metrů do útrop těchto betonových staveb, jinde už jsou až 700 metrů hluboko. Vojáci, záchranáři i dobrovolníci pracují i v noci, protože každým dnem naděje na záchranu dalších živých lidí rychle klesá. Z Asie David Jakš, Český rozhlas.
0: Ve Slavičíně na Zlínsku se dnes lidé připomenou 28 amerických letců, kteří v roce 1944 zahynuli při letecké bitvě nad Bílými Karpaty. Letos totiž uplynulo 80 let od exhumace a převozu jejich těl na hřbitovy v západní Evropě a Spojených státech. Oficiální část slavnostního aktu začne v 16 hodin a zúčastní se ho americký velvyslanec Nicholas Merrick. Součástí programu bude pokládání věnců, přelety vojenských letounů i se skoky parašutistů. Silný vítr dnes zastavil horní úsek kabinové lanovky na Sněžku. Mimo provoz bude zřejmě celý den, informoval o tom vedoucí lanovky Jiří Špetla. Podle dat z poštovny Aneška měl dnes dopoledne na Sněžce vítr v nárazech rychlost až 90 km za hodinu. Lanovka může být v provozu do rychlosti větru 60 km. Na Sněžku se tak můžou lidé dostat pěšky z mezistanice Růžová hora. Trasa měří 2,5 km.
6: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Bude oblačno až polojasno, na severu se výjimečně objeví přehánky, na večer bude oblačnosti na většině území ubývat. Teploty 19 až 24 stupňů, na jihovýchodě až 26, na horách kolem 14.
1: Doprava.
0: Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy popojíždí kolona před omezením u Šmejkalky. Na 25. kilometru předělávají teď dopravní značení. Jezdí se jedním pruhem. Zdržení je kolem 25 minut. Na D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové čekejte kolony za sjezdem na Městec Králové. Na 60. kilometru začíná zdržení kolem 5.

činci, půl policejního sboru, něco mrtvol, jeden blázen, jeden divadelní kritik a spousta zábavy. Nekonečná pohostinnost, rozsáhlá dobročinnost a všeobjímající laskavost dvou roztomilých stařičkých dam skrývá jedno velké a opravdu temné tajemství. Slavnou americkou crazy komedii uvedl na česká jeviště Jan Werich. Z jeho úpravy vychází i rozhlasová adaptace. Režisérka Izabela Šenková obsadila do hlavních rolí Reginu Razlovou a Jitku Sedláčkovou. Dále účinkují Václav Fílek, Jakub Žáček, Petr Nárožný, Pavel Kříž, Miroslav Krobot, Milan Štajndler a další. Tak se hezky bavte.

0: Věříte, pane pastore, že jsme s Martou celý týden vzpomínali na vaše kázání?
1: Ani nevíte, slečno Brewsterová, jak mi vaše chvála těší.
0: Chutnají ti koláčky, tedy?
2: Mňam, mňam.
0: Nedáte si ještě jeden, pane pastore?
1: Ne, děkuji, už opravdu nemohu.
3: Žluté, nebezpečí!
1: Prosím.
3: Musíme si dát pozor na Japonsko.
1: No to jistě.
3: Nejdřív je ale nutné vyřešit otázku panamského průplavu.
0: Nechceš ještě šálek čaje tedy?
3: Ne, děkuji, tetičko.
0: Vám ale naleji, pane pastore. Snažíme se s Martou, aby náš dům byl stále útočištěm míru jako za tatínka. Ostatně nic se tu nezměnilo, nebýt Mortimera, ani bychom nezavedli elektriku.
1: Váš synovec žije jen při umělém osvětlení, že?
0: To dělá to jeho nešťastné povolání. Dnes půjde zase do divadla.
1: Já vím. Jde tam s Ellen.
0: Jsme s Martou obě šťastné, že do divadla chodí právě s vaší dcerou.
1: Musím přiznat, že jejich rostoucí důvěrnost pozoruje s jistou obavu.
0: Proč pro boha?
1: Má strach z jeho vztahu k divadlu.
0: Ale jaký pak vztah? Prosím vás, vždyť o něm jen píše do novin. Mortimer divadlo nesnáší, o tom, čemu rozumí, ho psát nenechají, tak píše o divadle. Kdo pak to k nám jde? A strážníci Brophy a Klein, vítám vás.
4: Dobrý den.
5: Dobrý den.
4: Jaké zprávy mi přinášíte?
5: Pane prezidente, nic nového.
4: Výborně, děkuji. Pánové, pov?
6: Dobrý den, důstojný pane.
5: Přicházíme pro ty hračky.
1: Dobrý den. Je to od vás opravdu krásné schánět a spravovat hračky pro chudé děti.
6: Zaháníme nudu. Lepší než čistit revolver pořád dokola.
0: Tedy dojdi pro tu krabici.
7: A nasteč! Hurá!
0: Vaší paní už je lépe. Uvařili jsme jí se sestrou trochu polévky. Počkejte, donesu vám ji.
5: Nedělejte si starosti.
6: Ta už jiná nebude. Pořád se musí o někoho starat. A je jedno, koho volíte.
1: Nekonečná dobrota.
5: Pane prezidente, slíbil jste, že nebudete troubit.
4: Musím svolat vládu. Máme poradu.
5: Dřív troubil i v noci. Sousedi pak volali nás, všichni se ho trochu bojí.
1: Je přece úplně neškodný.
6: Teď si myslí, že je Roosevelt. Bývalo to i horší.
5: Taková vážená rodina a takový cvok.
6: Jeho otec, bratr Slečen, byl prý genius, taky střelený.
5: A dědeček byl úplný magor. Vydělal miliony na mastičkách. Považte, tady z toho udělal úplný špitál. Zkoušel to tu na lidech. Vždycky to nevyšlo.
6: Ale policie ho nechávala na pokoji. Byl dobrý při pitvách. A vyznal se v jedech. Každopádně sestry zaopatří.
5: Ne, že by utráceli pro sebe, to zas ne.
1: Já prosím, u jejich rozsáhlé dobročinnosti vím.
6: Dovíte sotva desetinu, pane pastore. I my jsme na celou její šíři přišli jen náhodou, když jsme pátrali po jednom nezvěstném starci. V realitní kanceláři tady kousek mají sestry nahlášený pokoj k pronájmu. Nepronajímají nic. Ale když se na něj někdo přijde podívat, tak neodejde s prázdnou, na to vemte jet.
5: Takhle, oni hledají lidi, co potřebují pomoct.
8: Božínku, to je milé překvapení. Dobrý den.
6: Dobrý den, slečno Brewsterová. Zastavili jsme se pro ty hračky.
8: Tedy ho vojsko, já vím.
5: Pan prezident je nahoře. Ještě potřebuje souhlas vlády.
8: Vaší paní už je lépe?
2: Děkuji, ano. Prý jste jí uvařili polévku.
0: Tady ji zrovna nesu, Marto. Ty už jsi doma.
8: Ano, představ si, Abby, na tu amputaci se zítra podívat nemůžeme.
0: Ale to je škoda. Tu máte pořádně, tu polévku vaší paní ohřejte. Už to neseš tedy? To si hodný, to je pořádná krabice.
3: Můj generální štáb. Dal jsem je do penze.
6: Děkujeme, pane prezidente. Musíme běžet.
3: Velím si sám. Odchod!
2: Naschledanou, pane prezidente. Naschledanou, dámy.
6: Naschledanou, pane pastore.
1: Snažili jste se mu někdy vymluvit, že je prezident?
0: Chrání Bůh.
8: Je tak šťastný. Jednou jsme mu navrhovali, aby byl George Washington. Měl by nějakou změnu.
0: Ale on si vlezl pod postel a že prý raději nebude nikdo.
8: Tak to už je nám milejší Roosevelt než nikdo.
1: Jistě, jistě. Tady toto prohlášení by měl podepsat.
8: Jaké prohlášení?
0: Pan pastor laskavě zařídil, aby se tedy dostal do sanatoria Šťastný domov. Až tady nebudeme. Jeho ředitel, pan Witherspoon, se na něj zítra přijede nenápadně podívat.
8: Ale proč to má podepsat už teď?
1: Lépe tu připravit dříve, než se prozřetelnosti zlíbí vás povolat. A teď už musím běžet.
0: Pozdravujte, Ellen. Pane pastore, nesmýšlejte špatně o Mortimerovi, protože je divadelní kritik. Někdo to dělat musí. Naschledanou. Marto, dnes budeme muset večeřet později.
8: Ano, a proč?
0: Jako na zavolanou tedy. Odebereš se do Panamy a vykopeš nové zdymadlo pro kanál.
3: Skvělé! Hned vykonám přípravy na cestu.
0: Abby?
8: Ano. Opravdu?
0: Ano.
8: Co jsem tu nebyla?
0: Ano. Drahoušku, nemohla jsem na tebe počkat.
8: To se musím jít podívat dolů.
0: Ne, ne. Nebyl čas, měl přijít pan pastor a sama bych to nesvedla.
8: Tak kde?
0: Podívej se tamhle. Do truhly.
8: Ne, ne.
0: Počkej. Někdo jde. To je Elenka. No pojďte dál, drahoušku.
9: Dobré odpoledne. Tatínek tu není?
8: Teď odešel, museli jste se minout.
9: A šla jsem přes hřbitov. Přišel už Mortimer?
0: Dosud ne.
9: Měli jsme se tu sejít.
8: Jako slušný muž by on měl přijít pro dívku domů.
9: No, chodit pro dívku na faru není pro muže moc lákavé.
10: Ahoj, tety. Ahoj, Ellen.
8: Vítám tě, Mortimere.
0: Ahoj.
8: Marto, pojď, nádobí volá.
0: Vy dva? To buďte jako doma.

0: Rozumíš jim?
1: Nevěrohodné. Polopatismus, nedostatek imaginace. Prostě špatně zahrané. Vydržíš s večeří po divadle? Prý to není dlouhé.
0: Je to činohra?
1: Ano.
0: Škoda. Po muzikálu si mě jednou i políbil. Pravda, po Ibsenovi si mi řekl, že jsem anticky krásná. Ale s tím si normální děvče neví rady. Všem po muzikálu si mi řekl, že mám hezké nohy. A já je mám. To mi připomíná, že musím tatínkovi říct, aby na mě dnes večer nečekal.
1: A na pastorovu dceru toho víš o životě dost. A stejně nechápu, že jsem se do dcery z takové rodiny zamiloval.
0: To je kapitulace a jasné vyjádření. Ano?
1: Není co odkládat. Co kdybychom se vzali už dnes v noci?
0: No, obávám se, že tatínek bude chtít být u toho.
1: Vsadím se, že i svatební obřad dokáže proměnit v nudu.
0: Chceš si mě vzít nebo psát kritiku na průběh obřadu?
1: Profesionální deformace. Dobře, ale ať je svatba do měsíce.
0: Domluvím se s tatínkem na datu.
1: Jen aby nebyla nějaká premiéra. V říjnu jich bývá spousta.
2: Vítám tě, Mortimere!
1: Pane prezidente, dobrý den. Podle vašeho cestovního oblečení a té tropické přilby vidím, že se někam chystáte.
2: Panama volá! S Bohem!
0: Kam jde?
1: Do sklepa. To je jeho Panama. Kope tam koryta pro zdymadla.
0: Báječně to s ním umíš.
1: Tedy ho jsem měl vždycky radši.
0: Radši než koho? Než mě?
1: Ale ne, než Jonatana, mého druhého bratra.
0: O tom jsem nikdy neslyšela.
3: Jonatan je černá ovce rodiny. Byl z těch chlapečků, co trhají křídla motýlům.
0: A co dělá teď?
1: Ani nevím. Chtěl být doktorem, ale nebavilo ho studovat. Tak to začal dělat pokoutně. Přišli mu na to? Tak zmizel.
4: Nechci vás vyhánět, ale nepřijdete pozdě do divadla?
1: Máme půl hodiny čas.
0: Musím skočit domů. Tatínek se vždycky chce společně pomodlit, když jdu s Mortimerem do divadla. Jsem tu hned, vezmu to přes hřbitov.
4: Má na tebe dobrý vliv?
1: Tetičky, budeme se brát.
5: Cože? Bože můj, Marto, Marto!
4: Co se děje?
5: Mortimer a Elena se budou brát.
4: Mortimer!
5: My jsme tajně doufali, že to takhle dopadne. Udělal si z ní šťastné děvče.
1: Podívejte, jak ze samé radosti skáče přes hroby. Nikde jsem tu nechal položený program divadel, neviděli jste ho?
5: A dej teď pokoj s divadlem.
4: Kdy a kde bude svatba?
1: No to s tím souvisí, byla to taková růžová obálka.
4: To musíme oslavit, dojdu pro víno.
1: Nedali jste ji někam?
5: Ani jsme ji neviděli. Kde jsi nechal, tam ji máš. Doufám, že vám dneska v takový den v divadle zahrají něco hezkého. Jakže se to jmenuje?
1: Vraždu neutajíš.
5: Pane bože. Abby, máme ještě ten dort?
1: Ani bych tam nemusel chodit. Přesně vím, co bude. Hrdina bude co si hledat, přijde k nějakému kusu nábytku, ano, třeba k takovéhle truhle, otevře víko, to děsivě zavrzá a on uvidí mrtvolu.
6: Mrtvolu!
1: Tetičko, Abby! Tetičko, Marto!
4: Ano, drahoušku.
1: Vy jste měli v úmyslu poslat tedy ho do sanatoria, že?
4: Ano, do sanatoria Šťastný domov. Všechno je zařízeno, zrovna dneska to pan pastor přinesl tedy mu k podpisu, tady to je.
1: Musí to i hned podepsat.
4: Pan pastor to také říká, kdyby se s námi něco stalo.
1: Musí to podepsat okamžitě, je ve sklepě, tak zavolejte ho.
5: Ale tolik to snad nespěchá.
4: Jakmile tedy začne kopat průplav, není vůbec k odtržení.
1: Tedy musí do sanatoria ještě dnes večer.
5: To ne. Až po naší smrti.
4: Co živi budeme, tedy ho neopustíme.
1: Tak dobře. Musím vám říct něco strašného.
5: Co pak?
1: My jsme si mysleli, že je neškodný.
5: Ale vždyť je neškodný.
1: Byl neškodný, byl. Teď musí být pod dozorem. lékařským dozorem.
4: Proč jsi najednou na něj tak zasedl?
1: Tedy se dopustil vraždy.
5: Ale nesmysl.
1: Tady v té truhle je mrtvola.
4: No, to my víme, drahoušku.
1: Aha, cože? Vy to víte?
5: No ovšem, ale s Tedym to nemá nic společného.
4: Podívej, nejlíp bude, když na toho mrtvého pána zapomeneš.
5: Nikdy bych si teda nemyslela, že budeš strkat nos, kam nemáš.
1: A kdo to vůbec je?
4: Hoskins, pan Adam Hoskins, vyznáním metodista, víc nevíme.
1: A co se mu stalo?
5: Umřel.
1: Takže on si vlezl do vaší truhly a umřel.
4: Páčku, nejdřív umřel.
1: A jak umřel?
4: Bože, Mortimer, nebuď tak zvědavý. Umřel, protože se napil vína s jedem.
1: Aha, dobře, a jak se ten jed dostal do toho vína?
5: Protože ho dáváme raději do vína. V čaji je přece jen trochu cítit.
1: Vy jste mu dali jed do vína?
4: Ano, a já ho pak musela uložit do truhly, šel k nám pan pastor.
5: Tak. Teď všechno víš a rychle na to zapomeň.
4: Myslím, že máme s Martou nárok na nějaké to tajemství.
5: Ne, abys to povídal Ellen.
1: Co si počneme?
5: S čím, drahoušku?
1: V té truhle je mrtvola.
4: Ano, pan Hoskins.
1: Kriste na nebi, přece vás nemohu vydat policii.
4: Mortimere, ovládej se, si už dost starý, aby...
1: Ne. Pan Hopkins...
4: Hoskins, drahoušku?
1: To je jedno. Nemůžeme ho tam nechat.
5: Samozřejmě, že ne.
4: Tedy už dole kope, zdymadlo.
1: Vy ho chcete pochovat ve sklepě?
5: Ovšem, s těmi druhými jsme to taky tak udělali.
1: Tady ve sklepě? S jakými druhými?
4: S těmi druhými pány.
1: Kolik jich je?
5: Počkej, tenhle bude 11.
4: Ne, má drahá, je 12.
5: Pak, to se pleteš, je teprve 11.
4: Ale prosím tě, rovný tucet to je.
5: Toho prvního nemůžeš počítat.
1: Kdo byl ten první?
4: Pan Micheli Baptista.
5: Nemůžeme ho počítat, umřel přirozenou smrtí.
4: Pronajali jsme mu Jonathanův pokoj.
5: On byl chudák tak opuštěný.
4: Pak ho zrovna v tom křesle, jak se jíš, ranila mrtvice. A jemu se ve tváři rozprostřel takový klid a mír. Tak jsme si s Martou řekli, viď Marto?
5: Ano.
4: Že když budeme moci pomoci i jiným chudákům ke klidu a míru, nebudeme váhat ani okamžik.
1: A to vás jeho mrtvola nevyděsila?
4: Ani ne, tvůj dědeček mýval doma vždycky nějakou tu mrtvolu.
5: No po dvě.
4: A tedy si zrovna začal hrát ve sklepě na Panamu. Pana Micheli ho považoval za oběť žluté zimnice, takže musel mít okamžitý pohřeb.
5: Vidíš, my si s tím umíme poradit sami.
4: Hned nám bylo jasné, že podruhé nemůžeme spoléhat na takovou šťastnou náhodu.
5: A Mortimere, pamatuješ ještě na ty kilímky s jedy po dědečkovi?
4: Marta ráda vynalézá recepty.
5: Dělám to takhle. Na galon bezinkového vína kávovou lžičku arzenu, půl lžičky strychninu a jen tak špetičku ciankály.
1: Pane jo, to tedy může mít říz.
4: No to bych prosila.
5: A teď musíme do kuchyně.
4: Škoda, že nezůstaneš na večeři, Mortimere. Hned ti pomůžu.

0: To jsi ty.
1: Tatínkovi jsem všechno řekla. I to, aby na mě dnes nečekal.
0: Jdeš domů, Ellen.
1: Jdeme přece do divadla.
0: Ne, nepůjdeme.
1: Děje se něco?
0: Ne.
1: Myslím, že mám právo na obširnější odpověď, když budeme svoji.
0: Svoji?
1: Před půl hodinou si mě požádal o ruku.
0: Ano, to platí. No tak co, půjdeš už?
1: Ne.
0: No, doufám, že po svatbě budeš spolupracovat líp.
1: To já taky.
0: Ellen, počkej. Bože můj. Haló? Ede, prosím, musíš za mě poslat někoho do divadla. Jak nemáš? No, dobře, tak jedno jednání bych snad zvládnul. Jo, a můžeš mi na zítra smluvit schůzku s naším právním zástupcem? Díky. Teto Marto? Teto Abby?
2: Ano?
0: Musím přece jen jít do divadla. Něco mi slibte.
2: Napřed musíme vědět, co.
0: Mám vás upřímně rád. A nechci, aby se vám něco stalo.
2: Co by se nám mohlo stát?
3: Chtěli jsme před večeří uspořádat smuteční obřady.
0: Obřady?
3: Takové, jaké se sluší a patří pro metodistu.
0: Nemůžete s tím počkat, až se vrátím?
2: O, ty by ses chtěl připojit. Uvidíš, že se ti to bude líbit. Vzpomínáš, Marto, jak Mortimer krásně zpíval, než začal mutovat?
3: Vzpomínám.
0: Nesmíte se nikoho pustit, dokud se nevrátím.
2: Spolehni se na nás.
0: Děkuji. Sbohem, tetičky.
3: Mortimer dnes není nějak ve své kůži.
2: Právě se zasnoubil. To rozruší každého muže.
3: Budeme potřebovat ještě jeden zpěvník.
2: Víš, drahoušku, je sice řada na mě, abych předčítala modlitbu za mrtvé, ale přišla si o pana Hoskince, tak to přenechám tobě.
3: To je od tebe hezké. Půjdeme se převléknout.
2: Půjdu otevřít?
3: Ale slíbili jsme Mortimerovi, že nikomu neotevřeme.
2: Kdo by to mohl být?
3: Počkej.
2: Jsou tam nějací dva páni. Nikdy jsem je tu neviděla. A u chodníku stojí nějaké auto.
3: Ukáž.
2: Také je neznám. Budeme dělat, že nejsme doma.
4: Pojď dál, doktore. Dům mého dětství. Strašně jsem se těšil, že odtud vypadnu. A teď jsem šťastný, že se tu můžu schovat.
5: Jo, chef. Správná skrýš.
2: Kdo jste? Co tu děláte?
4: Ale. Tetička Abby. A tetička Marta.
3: Jděte pryč.
4: Já jsem Jonatán. Váš synovec Jonatán.
2: Nevypadáte tak.
4: Ale já jsem Jonatán. A tohle je doktor Einstein.
2: A to není Einstein.
4: Ne, Albert. Doktor Hermann Einstein. Jak vidím, máš stále ten prsten, který ti babička koupila v Anglii. A ty, Marto, nosíš vysoký límec, aby nebylo vidět, že ti dědeček poleptal krk kyselinou.
3: No. Hlas má jako Jonatán.
2: Ty jsi měl nějaký úraz.
4: Za můj obličej může tady doktor Einstein, plastický chirurg.
3: A já už ten obličej někde viděla. Ano, v tom hororu vzpomínáš, Abby? Ten vrah?
2: Já ne.
5: Milé dámy, já už udělala Sonimu Dry. Nové obličej. A ten film jsem viděl taky. Právě než jsem ho operoval. Tak si doma, Johnny. Co on mi o vás všechno napovídal. Jak se na vás těšila. Už věříte, že to je Jonatán?
2: A kde ses všude toulal?
4: V Anglii, Jižní Americe, Austrálii. Posledních 5 let jsme byli v Chicagu. Tetičky moje, vy jste se nezměnili vůbec. Takhle si vás pamatuju. Sladké, milé, pohostinné. No. Co náš malý tedy? Jestli pak se opravdu dal na politiku. Co? Víš, doktore, on chtěl být odmala prezidentem.
2: Tedy se má dobře a Mortimer taky.
4: No, o něm vím. Dokonce jsem četl, co píše. Konečně si může vylít všechnu žluč, co v něm byla už jako v klukovi.
3: Tak, Jonatane, rádi jsme tě viděli.
2: Nesmíme nechat připálit večeři.
3: Jestli pospícháš, Jonatane, tak s Bohem.
5: Tak, kam teď? Tuhle tvoj tvář policie zná. Musím ti co nejdřív udělat novou. Ale kde? A pak máme Spinalza. Nemůžem jezdit z mrtvola v kufru auta.
4: S tou krysou si nelám hlavu.
5: Neměl si ho zabíjet.
4: Říkal, že vypadám jako Frankenstein. A za to můžeš ty.
5: Já ti to, Johnny, přešiju. Ale musím se nejdřív najíst.
2: Opravdu se to málem připálilo. Tak, Jonatane, jsme rádi, že jsi na nás vzpomněl, ale nikdy jsi tu nebyl spokojený a my taky neměli klid.
3: Tak jsme se přišli rozloučit.
4: Však si svoje chování pořád vyčítám.
2: Ty jsi býval bič boží.
4: Já vím, no, ale je mi líto doktora Einsteina.
5: Ne?
4: Slíbil jsem mu, že ochutná večeři od nejlepší kuchařky na světě.
2: Vážně? Dnes jsme nikoho nečekali, tak nevím.
3: Udělala jsem chili con carne.
4: Tvoje chili con carne.
3: Snad bychom...
4: Děkujeme za pozvání.
2: Tak si musíme pospíšit. Kdybyste se chtěli, Jonatane, trochu upravit, můžete použít dědečkovu laboratoř.
4: Ona ještě existuje?
2: Jistě, tak jak byla. Ale máme všichni na spěch. Marto, jdeme.
4: Dědečková laboratoř. Dokonalý operační sál.
5: Škoda, že ji nemůžeme použít.
4: Až doděláš mě, tak sakra, z toho koukají pěkný prachy. Na půdě je místo aspoň pro 10 lůžek. A lidi, co potřebujou přešít, je všude...
5: Ty, co potřebujou přešít, nejvíc už jsou zašity. Ale tety nás tu nechtějí.
4: To nech na mě.
5: To by byla hauptrafe. Dům pěkně stranou a tetičky už mám rád jako vlastní. A to ticho.

0: Vynikající. Co, doktore?
1: So good, já.
0: Doktora jsem poznal v Londýně. Můj život to úplně změnil.
1: Když jsme mu sundali obvazy, musela mi ho ošetřovatelka představit.
2: Neříkejte. Teď už ale určitě pospícháte.
3: Generále, je čas!
0: Slíbil jsem, že s panem prezidentem podniknu inspekční cestu do Panamy.
2: Ne, tedy! Do Panamy ne. Ostatně tvůj bratr Jonathan a jeho přítel už taky musí do hotelu.
0: Pane prezidente, tady pan plukovník nás doprovodí.
3: Zhůru, dolů!
4: Dolů?
3: Jich je dole!
4: A co? Jdeme!
0: My nebydlíme v hotelu.
2: Ne?
0: Jeli jsme přímo sem. Tady je můj domov.
2: Tvůj pokoj pronajímáme.
0: Jo, obsazený?
5: Momentálně ne, ale bude.
0: Milé tety, potřebujeme se někde vyspat. A vy víte, jak umím být nepříjemný, když mi někdo nevyjde vstříc.
5: Tak pro dnešek.
0: A z dědečkovy laboratoře uděláme operační sál. Čekáme velkou klientelu.
1: Johnny, představ si, že... A tetičky jsou ještě vzhůru.
0: A právě nás pozvali, abychom u nich bydleli.
2: Můžete tu přespat. Jdeme, Marto.
5: Jen dnešní noc.
1: Víš, co je dole? Víš, co je Panama kanál? Jáma jak ulitá pro pana Spinalza.
0: Panečku, to by byl fór. Moje tetičky, smrt volou ve sklepě. Zajedeme autem dozadu ke hřbitovu a prostrčíme oknem.
2: Jonathane, pokoj je připravený.
0: Ještě dojdeme přeparkovat auto.
5: To není nutné.
0: No to. Tam, co stojí, je to proti předpisům. Jdeme, doktore.
5: Abby, co si počneme? A co uděláme s panem Hoskinsem?
2: V té truhle nemá žádné pohodlí, musíme ho co nejdříve odnést.
3: A pan plukovník byl kanálem natřen, prý ideální rozměry.
2: Tedy žlutá zimnice zkosila další oběť.
3: Tak, musím to nahlásit plukovníkovi.
2: Ne! Nesmíme vyvolat paniku, musí to být tajemství.
3: Státní tajemství?
2: Ovšem, že státní.
3: Máte slovo prezidenta Spojených států?
2: Běž napřed do Panamy, až zasneme dům, vrátíš se pro toho pána. A pak provedeme pohřební obřad. Běž.
3: Ano, ano.
5: Převlečeme se, než usnou. Aby... Vždyť já pana Hoskinse ani neviděla.
2: Na metodistu je to docela hezký člověk.
5: Jonathane, proč sem lezeš oknem?
0: Podáme si tudy věci.
2: Nahoře je vše připraveno, můžete jít spát.
0: No, my nechodíme tak brzo, ale vy si klidně běžte lehnout.
2: Musíte být unaveni, my chodíme spát mnohem později.
0: A to se nemá. Tak, hýbaj na kutě.
5: No, my ještě...
0: Spát a ruce na deku.
5: Dobrou noc.
0: Nástroje můžeme vynosit ráno. Jdem pro Spinalzu.

0: žlutá zimnice dosud nevyskytla. Snad se nenakazím. Ale povinnost je povinnost.
1: Vlez dovnitř, já ti ho podám.
2: Držím ho. Někdo klepe. Šony, polez, držíme ho tamhle, do té truhly. Jo, už jdu, už běžím.
3: Kdo jste? Slečno Marto, slečno Abby?
1: To je doktor Einstein. A kdo jste vy?
3: Jsem Ellen Harperová, bydlím vedle. Jdu za slečnami Brewsterovými. Co tu děláte vy?
1: My jsme tu doma.
3: Nikdy jsem tu nikoho tolik podobného Frankensteinovi neviděla.
1: Jsem Jonathan Brewster.
3: A vy jste ten Mortimerův druhý bratr. Tak, no to je vše v pořádku a já můžu jít domů.
1: A vy jste si myslela, že není vše v pořádku?
3: Měla jsem dojem, že se někdo plíží kolem domu.
2: Já myslím, že bychom měli slečnu nechat odejít.
1: Já myslím, že ne.
3: Puste mě, okamžitě mě puste!
4: Čiže soukromý pohřeb?
5: Co se to tu děje?
1: Chytili jsme lupiče.
5: Zatelefonuji na policii.
1: Už jsem tam volal.
3: Mortimere!
6: Proboha, já jsem ještě pořád v divadle. Kdo to je?
1: Vrátil jsem se domů.
5: To je tvůj bratr.
6: Ty jsi byl vždycky příšera, ale aspoň si tak nevypadal.
1: Zapomněl jsi, co dovedu?
2: Klid, Sonny, klid.
5: Tak chlapci, musíte se hned začít hádat.
6: Není tu vítán.
1: Byli jsme pozváni.
5: Na jednu noc.
6: A kde budou spát?
5: V Jonathanově bývalém pokoji.
6: Ale tam budu spát já.
3: Už se nikam nechystáš?
6: Ne.
3: Oh, to je dobře.
2: Sonny, můžeme spát tady. Nezapomeň na Spinalza.
1: No tak jo, já na pohovce a ty na té truhle.
6: Truhle? Fajn, nebudeme se hádat. Tady budu spát já.
2: To je zbytečná ohleduplnost. Víš, Sonny?
1: Jistě. Nechceme být na obtíž. Budeme spát tady. Jdeme se pro věc. Pojď, doktore.
3: Mortimere.
6: Co pak je s tebou?
3: Chtěli mě zabít.
6: Zabít? Mm-hmm. Abby, Marto!
5: To mi ne, to Jonathan.
6: Ale proboha, ty se celá chvíješ. Nemáte nějaké prášky?
5: Ne, a co trochu čaje?
6: Dobře. Vy někam jdete?
5: Proč?
6: Že jste takhle slavnostně oblečené. Teď ve 12. 12. Tucet. Eleno, musíš okamžitě domů.
5: Chtěli jsme přece oslavit vaše zasnoubení. Uděláme čaj.
7: A přineseme víno.
6: Dobře. Ne, víno ne.
3: Mortimere, co se to tu děje?
5: Jak?
6: Co se to tu děje?
3: Napřed si mě pozval na večeři a do divadla. Pak si mě požádal o ruku, pak si mě vyhodil. A teď mě tvůj bratr málem uškrtil. Mortimere, máš ty mě vůbec rád?
6: Miluju tě. Miluju tě tak, že si tě nemůžu vzít.
3: Zbláznil ses?
6: Ne, ale to je jen otázka času. Rodinné zatížení, chci říct přetížení.
3: Lepší výmluvu nemáš?
6: Dědeček zkoušel své lektvary na mrtvolách.
3: Vyneslo mu to slušný majetek.
6: A co tedy a Jonathan?
3: A to jsou bratři a ne ty.
6: Žádný Brewster by neměl mít děti. Škoda, že jsem to nevymluvil svému otci.
3: A co tvoje tety? To jsou ty nejhodnější bytosti, co znám.
6: Ano, ale i ty mají svoje libůstky. Jo, to mi připomíná, musím se podívat, jak se na té truhle dá spát. Další. Ale to není pan Hoskins.
2: Musíš okamžitě pryč.
3: Ale já tě mám ráda.
2: Jestli mě máš ráda, tak vypadni.
3: Ty mě nedoprovodíš.
2: Prosím tě, těch pár kroků přes hřbitov.
3: Ty kritiku.
2: Tety jsem a obě.
8: Co pak se stalo?
2: Slíbili jste mi, že sem nikoho nepustíte.
5: Ale Jonathan si otevřel sám.
2: Ty dva nemyslím. Kdo je tohle?
5: To není pan Hoskins.
2: Chceš říct, že ho vidíš poprvé?
8: No to je mi pořádek. Co pak si sem může přijít lehnout každý, kdo si zamane?
2: Mlč, to je určitě další nájemník.
8: Podvodník to je. Jestli si myslí, že ho pohřbíme v našem sklepě, tak je na omylu, velkém omylu.
2: A kde je teda pan Hoskins?
5: Že by už byl v Panamě?
2: Vy už jste ho pohřbili?
8: Ne. A asi chudák čeká tam dole. Co přišel Jonathan, neměli jsme volnou chvilku. Vždycky jsme toužili po dvojitém pohřbu, ale abych četla modlitby nějakému přivandrovalci. Nikdy.
5: Nikdy?
2: Ve sklepě je 12 mrtvol, jak vám mám věřit?
5: Jak si o nás můžeš myslet, že bychom lhali? To my nemáme zapotřebí.
2: Bože můj! Vidět tohle na divadle, napíšu, že je to naprosto...
1: Mortimere, na slovíčko.
2: Na to nebude čas, Jonathane. Okamžitě vypadnete.
1: Kufry si budeš balit ty.
2: Tvoje hostování tady skončilo.
1: Tak hele, pisálku.
8: Marto, schválně, pojď se podívat do té truhly.
1: Ale teď to ne.
2: Aha. Jen ať se teta do té truhly podívá. Teto Eby, já se ti omlouvám. Mám pro tebe ale dobrou zprávu. Jonathan i pan doktor odjíždí a beru s sebou i svého kamaráda. Jonathane, máš poslední šanci odejít.
1: Polož ten telefon. Ty jsi neviděl, co se stalo panu Spenalzovi?
5: Kdo je pan Spenalzo?
8: To jsem ti říkala. Přivandrovalec.
9: Dobrý večer, dámy.
5: Dobrý večer, strážmistře. Potřebujete něco?
9: Viděl jsem světlo, tak jsem se polekal, jestli někdo nestůně. Tak já zas půjdu.
2: Ale jen pojďte dál.
5: To je náš synovec Mortimer.
8: A to je náš druhý synovec Jonathan.
9: Jste mi nějak povědomí?
1: Opravdu?
9: Neviděli jsme se už?
1: Vyloučeno.
2: Jonathan odjíždí. Běž si spakovat. Posaďte se u nás.
9: A děkuji. Tak, my jsme vlastně ze stejné branže.
2: Ano?
9: Vy jste kritik a já píšu divadelní hru. U policie jsem jen dočasně sbírám materiál. 12 let. Netušíte, co všechno se tady dá zažít.
2: Myslím, že tuším.
9: No, já se budu muset jít hlásit na stanici.
2: A o čem je ta vaše hra?
9: Vás to zajímá. Tak já vám povím zápletku.
2: Pane bože, zase zápletku.
10: Guten Abend.
2: Zápletku? Jsem s ní. Ty už jdeš, bratře. Sbohem, pane doktore. Ale musíte si odnést všechno, co jste si sem přinesli. Strážníku, dopovíte mi to příště.
9: Ale já ještě nejdu. Musím vám to vylíčit. Já si tu sednu.
2: A nepůjdeme do kuchyně?
5: Trochu čaje. Co říkáte?
8: Jen pojďte. Sbohem, Jonathane.
1: Tomu říkám kariéra. Smolit hru s policajtem.
2: A ven. Všichni tři.
1: Běž napřed, doktore. Já si tu musím s bratrem něco vyřídit.
11: Měj rozum. Nechává nás jít.
1: To je mezi námi od dětství. A ty svoje nástroje odnes do sklepa.
2: A pan Spenalza půjde, odkud přišel.
11: Tam ve sklepě v té jámě mrtvola.
1: My tady zůstaneme.
2: Inspektore!
1: Když mu řekneš, co je v truhle, já řeknu, co je ve sklepě.
9: Pane Mortimer, tak já bych už začal.
6: Před tolika lidmi, někdy později, v soukromí.
9: Tady blízko je bar. Ve sklípku se jmenuje.
1: A proč ne tady ve sklípku?
9: Ale klidně, mně je to jedno. Tudy?
6: Ne, počkejte. Běžte do toho baru a cestou se ohlašte na stanici. A pak se v tom baru sejdeme, počkám tam na vás.
11: Vypadal jako smutný hund.
8: Už jsou pryč. Ne. Aha. Ale slyšeli jsme někoho odcházet?
1: To byl Mortimer a pan O'Hara. Nezbylo něco k jídlu? Něco sežeňte, než odnesem pana Spenalzu do sklepa.
8: Ale tam zůstat nemůže, je cizí.
1: Ale proč ne? Už tam má společnost.
5: Asi myslí pana Hoskinse. Ale ten je náš. Toho známe.
8: A krom toho už je tam nával, je tam 12 hrobů.
1: 12 hrobů? Vy jste zavraždili?
8: Jak je pak zavraždili? To jsou skutky milosrdenství. Zbytek místa budeme potřebovat pro sebe.
5: Takže pana Spenalzu si pěkně odneste.
11: 12! Zrovna jako ty, Johnny.
1: 13!
11: Toho ve Phoenixu nemůžeš počítat.
1: Jo? No tak to potřebuju o jednoho víc.
6: Tak jsem tady.

0: Vůbec se mi nelíbí, co tam Jonatan dělá. To je náš dům a náš sklep.
1: Nenecháme si ho takhle znesvěcovat.
0: A to jsme panu Hoskincovi slíbili, křesťanský pohřeb. Teď bude ležet vedle nějakého přivandrovalce.
2: Kde je tedy?
0: Kde jsi byl?
2: U notáře.
1: Teď v noci? Proč?
2: Pro potvrzení k tedy jeho hospitalizaci. Až to tedy podepíše, můžu s Jonatanem zatočit.
0: Jak to?
2: Svedeme to na tedyho šílenství. Jinak vás nedokážu ochránit.
0: Nás chrání policie, proto si platíme daně. Dojdeme si pro ní. Pojď, Marto.
2: Ale to nemůžete.
1: A proč ne?
2: Když jim povíte o panu Spenalzovi, najdou i pana Hoskince. A možná i všechny ostatní.
0: Znám zdejší policie líp než ty. Určitě nebudou chtít strkat nos do našich věcí.
2: Počkejte! Musím mluvit s Tedym. A sundejte si ty černé šaty. Vypadáte jako pohřební sestrstvo.
1: Už aby byli pryč, viď, Abby?
3: Nebyl tu Mortimer?
0: Ano, je u Tedyho. Zařídí, abyste do rána zmizeli.
1: S Bohem, Jonatane.
0: S Bohem.
3: S Bohem. A rozlučte se taky s Mortimerem.
4: Uhladil jsem to jako srdcelo. Teď můžeme jít vyspat.
3: Zapomněl jsi na Mortimera?
4: Ne teď? Sony, nech to na zítří. Nebo pozítří. Zítra tě mám operovat.
3: Právě proto to musím udělat dnes.
4: Gottes will. Tenhle tvůj pohled znám.
3: Uděláme to jako v Melbourne.
4: Bože můj, to trvalo 2 hodiny. Co jako v Londýně? Tam to bylo einzwei. Víš, že máme spěch?
3: Kde máš nástroje?
4: Neřeknu.
3: Kde je máš?
4: A neřeknu.
3: Ve sklepě teda. Tak já si je najdu.
5: Tiše, pane prezidente.
6: Nemohu nic podepsat, když nesvolám kabinet.
5: Tohle je tajný dekret.
6: Tajný? Dobrá, jen se převleknu.
4: Měl byste odejít hned, ein, zwei, drei.
5: Vy byste měl odejít.
4: Já vás varuju. Zmizte. Chytil jste toho málo na divadle?
5: Divadlo není k ničemu. Vemte si to dnešní představení. Hlavní hrdina je v domě se 2 vrahy. A myslíte, že odejde? Ne. Posadí se a čeká, až ho svážou.
3: A čím?
5: Ty jsi tu ještě? Šňůrou od záclon. To je, panečku, imaginace.
3: Nám bude stačit. Drž ho, doktore. A teď to skončíme. Čekám na to. Od malička. Doktore.
4: Jo?
3: Skalpel, prosím.
4: Jonatane, udělej mi to kvůli. Jako v Londýně, ano.
3: Ne, doktore. To musí být umělecké, teatrální dílo.
4: Tak, dobře. Ale potřebuju se něčeho napít. Viděl jsem tu nějakou lahev. A tady to je. A sklenice taky. Gesundheit.
3: No. A taky na zdraví. Na zdraví mého mrtvého bratra.
4: My God! Já to všechno fiplil. Teda, filil.
3: Idiot. Tedy bude tedy na řadě zítra.
4: Takže teď ten rychlej způsob? Jo.
3: Nemáme na výběr.
7: Pan prezident musí s tím troubením přestat.
3: Už jsme mu tu trumpetu vzali, pane strážmistře.
7: Můžu dál? Rád bych mu osobně domluvil. Pane Mortimere, vy jste mě vypek. Čekal jsem na vás ve sklípku celou hodinu. Co se to tu děje?
4: Pan Mortimer nám předvádí scénu z toho dnešního kusu.
7: Ježíš Maria! Tak to je dočista ukradený z druhého jednání mojí hry. Tak já vám to povím od začátku. A ten roubík vyndám pak. Teď poslouchejte. Tak, Celé se to odehrává během prohibice v Chicagu. Kde jinde, že? No, hlavním hrdinou je soukromý detektiv Tvrďák, ale chytré, rozumíte. Jednou odpoledne se mu v kanclu zjeví.
8: Krásná.
7: Dnes Dvořák, jak může usnout? Takže jsme v hale toho domu. Hrdina stojí ve tmě, srdce mu bije jako zvon. V tom se klika, mělo by se na ní posvítit čtychem, co říkáte? Začne pomalu hejpat.
9: Poldové! Pane Oháho, já vás poslechnu jindy. Omluvte mě.
7: Ale přijdete o to nejlepší. Tak on tasí revolver a zavolá, pojďte dál.
10: Co se to tu děje?
7: Představ si tu kliku, Brofy. Pan Mortimer poslouchá moji hru.
4: A to jsem musel svázat?
10: Měl by se jít hlásit na stanici, je tam po tobě scháňka. Pojďte, pane Mortimer, já vám pomůžu.
7: Prezident zase troubil.
4: Spousta lidí nám volalo. Asi to nebude moc zůstat.
5: Taky si myslím.
7: No, tak já vám to v rychlosti dopovím.
5: A dost.
7: Co to tu zbí za chlapa?
5: To je můj bratr.
10: Ten co utek?
5: Teď se vrátil.
10: No, Meku, odvolej tu pátračku, máme ho. Je u Brewstru.
4: Vstávejte, chlape.
3: Už je konec?
10: Ne,
3: už to prasklo. A teď se můj pan bratr s vámi rozdělí o odměnu.
4: Odměnu?
3: No, já vám něco povím. Vy si myslíte, že moje tety jsou učiněné svaté, co? Tak já vám říkám, že tady ve sklepě je 13 mrtvol.
10: Tedy?
4: Co je to za nesmysly?
10: Opatrně o těch dámách, opatrně!
3: No? Tak pojďte se mnou do sklepa. Já vám něco ukážu.
4: Nesmysl.
10: Dojdi tam s ním.
4: Nestojím o to být s ním sám ve sklepě. Vypadá jako Frankenstein.
3: Co si to dovoluješ, ty?
10: Okamžitě puste mého kolegu! Pozho! Tomáš!
4: Nebylo to policejní násilí.
10: Ne, pendrek.
7: Dále? Co to tu, chlapi, děláte? Brofy, Kleine? Říkal jsem vám, že si to vyřídím sám. Kladl odpor?
10: To ale není ten, co troubí na trumpetu. To je jeho bratr. Škrtil Kleina.
4: Je nám nějakej povědomej.
7: Povědomej? Kdybyste si prohlídli na strážnici zatýkače. Na tohohle pána je vypsaná odměna a tímto se o ní hlásím.
10: Pokoušel se nás nalákat do sklepa?
4: Že prý je tam 13 mrtvol.
7: A to vás rovnou netrklo, že utek ze Smoghausu. Co ty, Shakespeare? Kde jsi byl celou noc?
11: Psal jsem s panem Brewstrem hru.
7: Aha. Tak na to teď budete mít spoustu času. Strážmistře O'Hara, jste suspendován.
11: A mohl bych si někdy na strážnici půjčit psací stroj.
7: Zmizte! Tohle odveďte.
4: Bože můj, to je materiál.
7: 13 mrtvých ve sklepě.
10: Je jich tam 13.
7: Kdo jste?
12: Prezident Roosevelt.
10: To je ten, co troubí.
13: Dobré ráno, pane prezidente.
12: Kdo to tu leží? Další oběť žluté zimnice?
7: Žluté zimnice?
12: Ti ve sklepě jsou oběti žluté zimnice.
7: Odkryjte konečně toho chlapa.
4: Brofy, vezmeme ho do kuchyně.
10: Jdeme.
12: Doprovodím vás.
5: Dobrý den, pane komisaři. Jsem Mortimer Brewster.
7: Jste si tím jistý?
5: Rád bych s vámi probral záležitost mého bratra Teddyho. To je ten, co troubí.
7: Měl by být internován do ústavu.
5: Úplně s vámi souhlasím. Vše je připraveno. Půjde do šťastného domova.
7: Výborně.
5: Ještě bych rád zdůraznil, že je odpovědný za všechno, co se tu stalo. Těch 13 mrtvol ve sklepě.
7: Já vím. Jako by nestačilo to troubení. Víte, co by se stalo, kdyby se ta pitomost s mrtvolami začala šířit mezi lidmi? A pověsti o žluté zimnici k tomu?
5: No, tomu by přece nikdo nevěřil.
7: Byste se divil.
5: Prominete? Dále.
8: Dobré ráno, miláčku.
5: Dobré ráno.
8: Tohle je pan Witherspoon, ředitel Šťastného domova. Přišel se seznámit s Teddym.
5: Vítám vás.
14: Děkuji.
7: Komisař Rooney, rád vás vidím. Doufám, že si ho odvezete už dnes.
14: Nevěděl jsem, že...
8: Dnes ještě ne.
5: Podívej, Eleno, co kdyby si šla domů? Já ti pak zavolám.
14: Netušil jsem, že je to tak naléhavé.
6: To je naprosté porušení subordinace. Takhle se jedná s prezidentem?
7: To je on, pane řediteli.
5: Okamžik. Pane prezidente, mám pro vás skvělou novinu. Vaše volební období právě skončilo.
6: Tak to se mohu vypravit do Afriky.
5: Výborně. Tohle je pan Witherspoon, tvůj průvodce po Africe.
6: Skvěle, jdu si pravý stroj. A milé tety, právě včas odjíždím do Afriky. Není to kolosální?
5: Dobré jitro.
0: To je hostů.
5: Komisař Rooney.
0: Vítám vás, komisaři, zdaleka nevypadáte tak protivně, jak o vás mluví, vaši podřízení.
5: Tedy v noci zase troubím.
0: Co nejpřísněji s ním promluvím.
5: A tohle je pan Witherspoon, ředitel Šťastného domova.
0: Dobrý den. Přišel jste se seznámit s Teddym?
7: Přišel si ho odvést.
0: Dnes?
1: Ne, dokud jsme naživu.
0: Tu trumpetu mu zabavíme.
7: Je mi líto, zákon je zákon.
0: Půjde-li on, půjdeme taky.
1: Ano, musíte nás vzít sebou.
15: Lituji, dámy, ale to je vyloučeno. Náš ústav je jen pro duševně nemocné.
1: To je škoda. Mysleli bychom na něj s významnou částkou.
15: Bůh ví, že bychom nějaký větší obnos potřebovali, ale...
7: Omlouvám se, dámy, ale nemám na vás celý den. V okrsku je spousta nezvěstných starších mužů.
5: Opravdu?
7: A váš synovec tady roztrušuje, že ve sklepě máte 13 mrtvol.
0: Ale v našem sklepě je 13 mrtvol.
1: Jestli to tedy mu pomůže... Tak vám je ukážem.
0: Jeden pan Spinalzo tam nepatří, ten musí jít pryč. Ale ostatní jsou naši páni.
1: Každou neděli tam nosíme květiny.
7: Pane řediteli, já myslím, že byste tyto dámy mohl s klidným svědomím ubytovat.
0: Opravdu vám je můžeme ukázat.
7: Mně stačí vaše slovo. Jak se na to díváte teď, pane řediteli?
15: Museli by podepsat patřičné listiny.
1: Když budeme zase s Teddym, tak vám podepíšeme všechno.
0: Kde to mám podepsat?
15: Tady, prosím.
9: Nenechte se rušit, jen proklouznu jako Maus. Jako Kleidemaus.
15: Ale to je mrzuté. Potřebujeme podpis lékaře.
5: Pane doktore, podepsal byste nám laskavě tyto papíry?
9: Jistě, aber schnell.
0: Pan doktor odchází.
9: Já? Jste Zeit.
7: Děkuji vám, doktore, moc jste nám pomohl. Zajdu do kuchyně za tím vrahounem. Měl být společníka. Tak 50 let, výška 160, německý přízvuk. No, nebudu zdržovat. Naschledanou.
9: Auf. Bye bye.
5: Ellen, málem bych na tebe zapomněl. Zdržíš se ještě, viď?
8: Ano, buď bez starostí.
15: A teď vy, pane Brustre, podepište se jako nejbližší příbuzný.
5: Jistě. Tady?
15: Aha. No, a máme to kompletní.
0: Neměl byste zajít za Teddym a poradit mu, co si vzít sebou?
1: Nahoru a doleva.
0: Tak, Mortimere. A teď bude tento dům tvůj.
5: Myslím, že je v něm příliš vzpomínek.
1: Musíte mít kde bydlet, když budete svoji.
5: Ale to je ještě daleko. Bůh ví.
8: Bůh ví, že se vezmeme rychle.
1: Abych šla udělat něco k snídani.
5: Hrnek kafe. Potřebuji hrnek kafe.
8: Mortimer bude snídat u nás, že? Jdeme.
6: Okamžik! Witherspoone, podržte mi to. Zapomněl jsem pádlo.
7: Antona nebudeme potřebovat. Mám před domem auto.
6: Jdeme.
15: Padej, Frankensteine.
1: Tak ty nás opouštíš, Jonathane.
7: Vrací se do Indiany. Postaraj se tam o něj do konce života.
0: To máme radost, že máš kam jít.
1: My se také stěhujeme.
0: Do šťastného domova.
16: Neodkážete dům církvy? Konec konců s hřbitovem by krásně splynul. S Bohem, tetičky. Já už asi svoje skóre nezvýším, ale vy taky ne. Je to plichta.
7: Dost řeči, chlapi, vemte ho. Jdeme.
1: Chudák, nikdy neuměl prohrávat.
0: Po kom to asi má? Pane Witherspoone, máte ve šťastném domově rodinu?
9: Já nemám rodinu.
1: Patrně jste tam všichni taková jedna velká rodina.
9: Víte, jako ředitel ústavu si nemohu nějakou familiérnost dovolit.
0: Ale to si musíte často připadat osamělý.
9: To je pravda. Velmi osamělý. Ale povinnost je povinnost.
0: Marto, měli bychom panu Witherspoonovi na cestu nabídnout skleničku bezinkového vína.
1: Náš vlastní recept.
9: Bezinkové víno? Děkuji. Tedy v domově budou muset být naše vztahy zcela formální, ale teď bezinkové víno. Když jsem ho před lety pil, myslel jsem, že je to naposledy.
0: Kde pak? To až u nás. Na zdraví.

0: komedie Jezinky a Bezinky, pod kterou je podepsán jako autor Joseph Kesselring. Přeložili Marie Brajnlová-Fantová a Zdena Verichová. Dramaturgem byl Martin Velíšek. Účinkovali Regina Rázlová, Jitka Sedláčková, Petr Nárožný, Miloslav Kénik, Jiří Rozkot, Milan Steindler, Kateřina Hrdinová, Václav Jílek, Jakub Žáček, Pavel Kříž, Jan Teplý, Miroslav Krobot a Libor Hruška. Technická spolupráce, zvuk Tomáš Pernický, zvuková spolupráce Daniel Kordík, produkce Dana Rajchová, Eva Vovesná. Příběh natočila v roce 2025 režisérka Izabela Šenková.
1: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
3: A my už se teď vydáváme na Přeštické pivní slavnosti, kam přijela ranní dvojka. Slovo předáváme Daliboru Gondíkovi, Regině Květoňové a Jakubu Kalčovi.
1: Přijela k vám ranní dvojka.
4: Ano, je to tak, jsme v samotném srdci Přeštic. Chtěl bychom vás pozdravit, protože přijela ranní dvojka do centra. Doslova do centra nejenom hluku, ale také samé radosti. Vítám vás tady všechny u kašny svatého Václava. Krásné, hezké odpoledne. Jsme tady.
5: Jsme v Přešticích, máme za sebou parádní vystoupení se spoustou našich fanoušků a možná i nových fanoušků. Rozdali jsme všechno, co jsme měli a dostali jsme zpátky od vás dobrou náladu, s kterou budeme vysílat do celé naší krásné České republiky z Přeštic.
4: Je tady i Jakub Kaloč.
6: Já vás vítám také a já jsem měl tu možnost přijet z Prahy do Přeštic vlakem. Byla to moje premiéra, já jsem nikdy tímto směrem vlakem nejel a můžu vám říct, že je to nádhera. Tak pokud všechny cesty měly víc do Říma, tak ne, vedou do Přeštic.
4: Kdybyste slyšeli tady nějakou heavy metalovou hudbu, tak to jsme si samozřejmě nechali připravit, protože my tento žánr na dvojce nehrajeme úplně často, nehrajeme ho tam vůbec a právě dnešním dnem jsme začali. Hudební dramaturgie ale Přeštických pivních slavností bude pro vás, aspoň doufáme, zajímavá, protože my si s tím vždycky s Reginou a s Jakubem hrajeme. A protože je tady známé Přeštické prase, je to tak, Přeštické prasátko, Přeštický čuník, kanec jsem pak slyšel a potom je tady, myslím, místní nějaká známá restaurace Přeštická svině. Tak jsme hledali písničky, které se týkají tohoto tématu. No a asi ta nejznámější, tou začneme.
5: Musíme, ta je trošku taková od podlahy, možná se do ní zavlníte, protože budou pochodovat tři čuníci.

0: Ranní dvojka a pivní slavnosti v Přešticích.
1: Posloucháte Ranní dvojku, která vysílá odpoledne a máme tady řadu hostů, kteří nám přišli něco zajímavého říct o Přešticích. Pokud byste o nich nic moc nevěděli, tak od toho je tady naším důležitým hostem vedoucí městského muzea, které se jmenuje Dům historie Přeštická, paní Drahomíra Valentová. Dobré odpoledne.
2: Krásné odpoledne.
3: Dobrý den, Drahomíro. Asi, jestliže se bavíme o domu historie Přeštická, tak bychom asi historii Přeštická a Přeštic měli začít.
2: Jistě. Co vás zajímá?
3: No, kdy to všechno vzniklo?
2: To my nevíme.
3: To my vůbec nevíme.
2: My víme pouze to, že první písemná zmínka o Přešticích je z roku 1226 a dnes je jeden ze dnů, kdy si to 800. výročí užíváme. Je to zmínka na listině krále Přemysla Otakara I. a je tam mezi svědky zmíněn náš velmož Svatobor z Přeštic.
3: To, když jedeme do Přeštic, tak se člověk, dejme tomu, jedeme třeba od Plzně a tak jako jedete a on nás tady pozdraví obrovský barokní kostel. Kde se tady vzal?
2: No, je to poutní kostel, vzal se tady kvůli paně Marii Přeštické, protože my máme v Přešticích zázračnici. Je to divotvůrkyně Přeštická, kvůli které právě na pohořku postavil Kilián Ignác Dizenhofer jako architekt, ale stavebníky byli kladruští benediktíni, kteří město vlastnili po několik staletí.
3: Kromě toho, že je teda nádherně barevně vybaven, tak je to nevybaven. Barevně vyveden, to je to slovo. Je důležitý se zeptat kolegyně, která ví. Tak je to opravdu dominanta, ale pojďme ještě třeba k nějakým slavným rodákům Přeštic a Přeštická.
2: Máme. A máme tady našeho Josefa Hlávku, který byť není světoznámý, tak je to velký muž České republiky, byl to velký muž Československa a byl to také velký muž Rakouska-Uherska. Prostě byl velký a zůstane velký, protože je to jeden z největších mecenášů, jaké kdy tahle republika měla. Z jeho financí, které on vydělal a naspořil, vznikla nadace nadání Josefa Marie a Zdeňky Hlávkových, které dodnes financují, poskytují legát Přeštické škole, poskytují legát Klatovské škole, poskytují legát na nákup sbírek Národnímu muzeu, poskytují medaily Josefa Hlávky a vydávají vědeckou literaturu mladých začínajících vědců. Starají se o zámek v Lužanech, starají se o kapli tady v Přešticích, kterou Josef Hlávka má pro sebe a pro celou svoji rodinu, pro své dvě ženy.
1: A je tady ještě jeden přeštický rodák, bez kterého by každý rok Vánoce nebyly Vánocemi, aspoň tady u nás v Česku.
3: A ještě má takové příjmení, které s tím jednoznačně souvisí.
2: Ano, je to náš milovaný Jakub Jan Ryba, který se zde narodil a žil zde do 5 let. On vlastně zažil stavbu tohoto kostela. Ta byla 10 let už jakoby ve stavbě, kdy on se narodil v roce 1765. A on tady měl babičku a dědečka a své další tři tety. Pocházeli vlastně z Přeštic. Jeho dědeček Jan Kárník byl zde významným učitelem, varhaníkem a hudebníkem. Jeho maminka nádherně zpívala, takže pocházel z hudebně založené rodiny i tady z Přeštic. A v 5 letech odešel se svým otcem do jeho rodiště, do Nepomuka.
3: Navštívili jsme aspoň symbolicky prostřednictvím rozhlasových vln Dům historie Přeštická s Drahomírou Valentovou. Moc děkujeme.
2: Prosím.
3: A teď si pustíme další písničku, která se týká... Ozzy Osbourne ožil, jsem se teď právě dozvěděl tady. Mama, I'm coming home, ale my ještě domů nejdeme, my si pustíme úplně jinou písničku. Je to písnička skupiny Vltava, která se jmenuje Prasátko. Možná si na ní nepamatujete, je z 90. let, ale ten videoklip byl poměrně významný pro jednoho českého herce. Ten se jmenuje Bohumil Klepl a on v tom klipu vystupuje. A tenkrát mi říkal, Dalibore, představ si, já budu hrát v televizním videoklipu, konečně budu slavnej. On chtěl Bohušek, byl vždycky strašně slavnej. A oni ten klip natočili a on pak mu přišel a říkal, hele, ono, mě to nějak nedošlo, ale já jsem, když jsem přemýšlel nad tím, o čem ta písnička je, tak jsem zjistil, že to prasátko jsem já. Tak si tu písničku pustíme, protože je zábavná, veselá, příjemná. No a týká se hlavně přeštického tématu. Takže máme tady prasátko.

0: Ranní dvojka dnes přijela do Přešnic na pivní slavnosti.
1: Ano, a my neochutnáváme zatím pivo, protože se potřebuje nejdřív pořádně najíst. Já bych tady vlastně chtěl přivítat dalšího hosta. Je to Miroslava Kuncmanová. Dobrý den, Miroslavo.
2: Dobrý den.
1: Já to tady takhle trošku jenom poladím, protože my tady maličko improvizujeme, jestli si nechceš přesednout, abys to regionu neměla takhle na dlouhou ruku. My společně něco ochutnáme?
2: Já si myslím, že ochutnáme. Já jsem vám přivezla ochutnat židovské brambory. Možná, že se vám to zdá takové úplně obyčejné jídlo, ale je to typické jídlo tady z Přeštická.
1: Typické čím tedy? Bude to souviset s vepřovým masem?
3: To asi ne, když je to židovská záležitost.
1: Právě, to je mi jako zvlášť.
2: S vepřovým zatím ne.
1: No.
2: Bude to vlastně souviset s takzvaným husařením. To kromě toho, těch vepřů nebo prasat, které se tady pěstovaly, tak vlastně tady se husařilo takzvaně, pěstovaly se husy ve velkém. A to je recept, který pochází přímo tady odsaď.
1: To znamená, my se tady bavíme nejenom o vepřovém, ale o husím mase, což možná je pro někoho překvapivá informace.
3: Tady se opravdu ve velkém chovali husy?
2: Tady se opravdu ve velkém chovali husy a v leckterých teda hejnech bývalo i 100 kusů a to už se potom neříkalo hejna, ale říkali se stáda.
1: Jo, stáda. Fakt.
2: Přesně tak. A teď si představte, že teda vlastně ty husy se šlejškovaly a
1: no
2: ta hospodyně musela připravit z 50 až 100 kil šrotu ty šlejšky. Tady se samozřejmě nejdříve propařily, potom se pekly a sušily. No a šlejškovaly se tím způsobem, že se vlastně do toho jícnu pomocí palců nacpaly zobákem ty husy. No a těch šišek se tam dalo tolik, jak dlouhé ty husy měly krky.
1: Ale ono už se to teď asi nedělá, že jo? Teď už se to považuje trošku za týrání.
2: Je to drastické.
1: No, protože já si pamatuju, nevím, jestli mi to říkala babička nebo maminka, nebo jsem to slyšel, že jsem byl jako kluk, já jsem nejet. Nebo jsem měl nějaký problémy, jsem říkal, já ti to nacpu do huby jako kuse šlejšky. Já jsem vůbec nevěděl, co to tenkrát znamená.
2: Musím se vám přiznat, že já jsem teda zažila tadyhle to krmení nebo to šlejškování. Mě ty šlejšky tak strašně vonily, že jsem měla vždycky ukrutnou chuť. Prostě ochutnat, jo. A moje babička ta dovedla vykrmit husu, která měla 2 kilová játra. Já vím, je to až teda patologie, ale je to tak.
1: No jo, tak nás se to takhle dělalo. My prý něco dokonce opravdu ochutnáme, to znamená, pane Vrchní, je tady pan Vrchní z místní restaurace a pivovaru Přešek, je to pan Jakub Kaloč, můžete ho přivítat potleskem, on vám potom i načepuje pivo. Já si myslím, že bychom to mohli ochutnat. My tady určitě máme i takový ty vidličky dřevěný, jednorázový. Pojďte to ochutnat, my tady máme docela obecenstvo. Začneme my.
3: Začneme a nám paní Kuncmanová zatím řekne, což je v těch městičkách, vidím, já poznám brambory a maso.
2: Určitě. Tak původně teda tam maso nemělo být, ale byly tam vlastně husí škvárky. Já jsem říkala, že se vlastně ty husy šlejškovaly, když dosáhly určité teda hmotnosti, tak probíhaly takzvané teda zabijačky husí. To se ty husy nahnaly do rybníka, aby měly čisté peří a potom se teda zabily. Pařilo se, škubalo se a samozřejmě kuchalo. Každá ta hospodyně už měla úplně najisto svoje zákaznice a třeba v roce 1860 jenom do Plzně se prodalo na 6 000 těch husí.
1: Jo, takhle.
2: Ale v té domácnosti těch husí moc nezůstalo. Tam zůstaly takzvané vočvaňky, se tomu říkalo. To když se prostě ta husa jako začistila, tak se okrájela ta kůže, nějaký zbytky toho sádla a vyškvařilo se to. Bylo toho poměrně dost, tak se vymýšleli tedy recepty, kde by se právě tohle sádlo s těmi škvarky dalo využít. A to je právě tento recept, který se jmenuje židovské brambory. Židovské brambory proto, že jsou tam 3 ingredience, které jsou jasné pro židovskou kuchyni. A to je, jak už jsem říkala, to husí sádlo, česnek, majoránka.
1: Jo, to je majoránka. Já jsem majoránka. Si celou říkal, co to je. Je to tady moc dobrý. My to tady ochutnáváme hromadně. Mám tady jednu z našich milých posluchaček, která si odnesla knihu, kafe, propisku, machršňůru, vějíř a Reginu Květoňovou. Takže pojďte...
2: Ještě, jestli dovolíte, ale...
3: pocházím ze Skoče.
2: Dodala to, že se jsou známé tím, něco myslela si husy, polévkou a omáčkou. Říkalo se tomu, nebo říká se tomu zelnice. A je to z hlávkového zelí, které se tady také pěstovalo. Z vyprávění maminčinovým, že chodili jako děti a vykousávali tady ta srdíčka z těch hlávek. No nicméně je to vlastně taková jakoby polévka, omáčka, zalitá smetanou, není tam žádné jiné koření než sůl a kmín a trošku octa. A my jsme to vždycky jedli a byla to krásná teda vlastně chvíle, kdy každý dostal do hlubokého talíře nebo do misky právě tuhletu zelnici a doprostřed stolu se dal velký pekáč s těmi bramborami a teď jsme povídali, co se za ten den stalo a bylo to úplně krásná, romantická prostě chvíle.
1: My ještě tady máme od vás knihu s trochou nostalgie, aneb československá retro kuchařka, ale ta teda vůbec nevypadá jako kuchařka, vypadá to spíš jako životopis Oldřicha Nového.
3: Ano, jako nějaká historická knížka.
1: To nádherný.
3: Máte to moc hezky uděláno. Tam najdeme co za recepty?
2: Prosím?
3: Co tam najdeme za recepty?
2: Tak tohle je vlastně třetí díl, ta celá edice se jmenuje S trochou nostalgie. První díl se má podtitul aneb jak se vařilo a jedlo za císaře pána. Druhý podtitul je Ta naše kuchyně česká, tam najdou recepty vlastně z první republiky a tenhle třetí díl je vlastně od těch 50. do 70. let. Takže najdou se tam takové recepty dávno už i zapomenutých institucí, třeba jako byly bary, takové ty mléčné bary, jo, koktejly různé, ale také třeba se prodávalo takzvaně přes ulici v řeznictví. Já jako malá holka jsem si myslela, že nemůžu jít nakoupit, když nepřejdu tu ulici. Já jsem tomu zhoře nechápala. Ale prodávali se tam různé polívky, guláše. Takže to všechno se tam najde. Jsou tam také třeba staré recepty ze starých jídelních lístků, to, co se dřív v restauracích vařilo. Jsou tam také recepty třeba ze školních jídelen. Jo? Je to tak nějak... Ono to nezáleželo na tom jenom, jestli teda to chutná dětem třeba, já nevím, hrachová kaše. Ale když tam byla prostě kuchařka, která tomu dovedla dát, komu dala volské voko, nebo tam dala k tomu kornoutek ze šunky, tak se to hned všem líbilo a jeli jsme to s velkou chutí. Takže to tam všechno v té knížce lze najít.
1: No a když už tedy ochutnáme nějaký dobrý recept, tak ho musíme něčím zalít. A vzhledem k tomu, že jsme v Přešticích na pivních slavnostech, tak by to asi chtělo to dobré přeštické pivíčko. Takže já vás tedy pozvu do pivovaru a budeme hledat pana Sládka, protože kde je Sládek, respektive jak se dřív zpívalo, kde je Stárek, tak tam je Mládek.

0: Ranní dvojka a pivní slavnosti v Přešticích.
1: Jak zpíval Valdemar Matuška, píme ho až do rána bílého, to vám jaksi zajistit nemůžu, ani slíbit, protože my tady vysíláme, ale můžeme ho třeba ochutnat. A jak my jsme sem přijeli, tak nám vlastně bylo řečeno, musíte ochutnat nějaké místní pivo. Pivovar Přešek, Přeštický pivovar. Dobrý, tady jsou samé malé pivovárky, abyste věděli, o čem se tady bavíme. Tak jsme tam zašli a mě tam zaujal takový název toho piva a nevěděl jsem, co to je, Štulc. A já říkám, prosím vás, co to znamená, ten nějaký místní výraz nebo něco podobného? Ne, to je příjmení Sládka. A ten tady sedí, Pavel Štulc.
2: Dobrý den.
1: No, zdravím. To je dobrý.
2: To byla na mě past od majitele.
1: Jo, takhle, oni to vymysleli.
2: Oni to vymysleli, ale neřekli mi to.
1: Počkejte, vy jste říkal od majitele, ale to je městský pivovar. Je to
2: ano, ale provozovatel...
1: Jasně, takhle, ano.
2: Provozovatel pivovaru a restaurace, pan Macák, můj kamarád, zapomněl se mi o tom zmínit.
1: Jasně.
3: A čím se Štulc pivo vyznačuje, pane Štulci?
2: Je to polotmavá jedenáctka, není tak hořká, takže vhodná zejména pak pro ženy a dá se pít vlastně za každého počasí.
1: Kromě Štulce, tam máte ještě nějaké pivo, které se jmenuje po někom, vašemu nějakým spolupracovníkovi?
2: Spolupracovníkovi ne, nicméně se snažíme pohybovat v jménech tady v Přešticích a okolí, takže desítka se jmenuje Přešek, dvanáctka Kilián, Apa, dvanáctka Jakub po panu Rybovi.
3: Ale to není po našem Jakubovi, já myslela, že tady máš pivo.
1: Ty máš tady pivo, víš to? Jako...
4: No, vím, když jsme se dohodli už.
2: Teď už to vím, že i po něm.
4: No, děkuju. Já vám nic neřeknu, prostě, ale...
1: Je to moc dobrý, jenom jsem vám chtěl říct, milí posluchači, takové zjištění. Máme tady Jakuba Kaloče. Pak je tady s námi, na té akci přijela k nám ranní dvojka, zvukař Jakub Veselý. Pak je tady ještě Jakub Anče, který to tady celé staví. Pak je Jakub Švec a to je...
3: Můj synovec, ale ten tady není. Ale máme tady ještě Jakuba Nesvadbu, který chodí některé pátky k nám do vysílání a pro vás, co jste tady, moderuje, když nemoderujeme my.
1: A vy tady ještě čepujete Jakuba, jo? Takže moc tak to je perfektní.
4: A víte, kdo je tady nejstarší z Jakubu?
1: No, tak... To víme. My jsme vám, pane Sládku, přinesli jeden takový dárek, protože... počkej ještě. Tady je restaurace... Už jsme to zmiňovali, kterou asi třeba posluchači někteří neznají, která se jmenuje Přeštická svině. Je to myšleno asi spíš jako ve vztahu k těm prasatům, než k tomu, že by tam obsluhovala nějaká zvláštní servírka. A tento výraz se líbil dokonce úplně jinému pivovaru. A Jakub, právě váš nový spolupracovník, vám přivezl dva dárky. Jeden se jmenuje Černá svině, to je jako černý pivíčko takhle, abyste ochutnal. A druhý se jmenuje Bílá svině.
2: Nemám brýle, ale já se to pak přečtu.
1: Pivo bílé pšeničné, Národní muzeum pivovarnictví. Tak tady máte takhle dva dárky.
2: Děkuji.
1: Pane Sládku.
2: Kdybych měl málo piva, tak já ještě tady...
1: A teď nám řekněte, protože vám tu otázku asi musíme položit. Doufám, že když už si dáte pivíčko, tak to své vlastní by se dalo.
2: Pochopitelně. Jaké jiné?
1: Jaké jiné. A Sládek, kdyby náhodou někdo nevěděl, protože slyšeli jsme písničku, kde je Stárek, tam je Mládek. Ale kde je Sládek?
2: No Sládek je teďko tady v Přešticích na náměstí, sedí a vybavuje se do mikrofonu.
1: A jak vypadá vaše pracovní nasazení?
2: Jako děs, pane profesore.
1: Jako děs. Ne.
2: Tak... já jsem tam vlastně sám na to, takže od toho, že si všechno umeju, připravím, našrotuju si slad, uvařím, přetáhnu si to do spilky, posléze pak stáhnu do tanku a ochutnávám.
1: Já to jako herec znám, protože občas se mi stalo, že na mě nikdo nepřišel, to znamená, já jsem přišel na jeviště, roztáhl jsem si oponu, sám jsem si řekl ten monolog, pak jsem si sám zatleskal, zatáhl jsem oponu a šel jsem domů. Takže něco podobné.
2: Ano. A zase je výhoda, že když se něco stane, jak je jasný, za to může.
1: Sládek pivovaru Přešek, pan Pavel Štulc byl naším dalším hostem, děkujeme.
2: Děkuji. Přijďte.
1: Přijdeme moc rádi a naše
3: no a chtělo by to nějakou prima písničku do restauračního zařízení. Existuje nějaká taková?
1: Ano, tu mám. Prosím vás, existuje na světě chlapík, který se jmenuje Post Malone. Je to americký zpěvák, rapper, který teď hraje pořád country music. A ten má na jevišti, a je to velmi zvláštní, protože je, já nevím, 60-kilovej, on má na jevišti úplně všude samý plechovky. Když řeknu, co to je za pivo, tak to říct můžu, protože to se u nás neprodává, prodává se to v Americe. Píše se to B-U-D a je to BAT. A celá ta audience, celé to hlediště je úplně nadšeno tím, že on tam stojí, zaspívá něco a dá si tam jednoho bada. Tak ale tím nepropaguji samozřejmě alkoholismus, vůbec nesme na pevných slavnostech. A tu jeho písničku, překrásnou písničku, kterou sice složil pro Pokémony, když měli 25. výročí, si právě teď v našem odpoledním vysílání ranní dvojky pustíme.

0: Tak to byl Post Malone, veliký piják piva v našem odpoledním vysílání, kdy ranní dvojka, která nikdy nespí, se natlačila i do vysílání sobotního odpoledního speciálně pro Český rozhlas Dvojka. Jezdíme po vlastech českých, navštěvujeme nejrůznější náměstí, nejrůznější městské slavnosti, v tomto případě pivní slavnosti. Minulý týden to byl Švestka Fest, povídali jsme si o švestkách. Ale teď nás čeká, nevím jestli úplně na švestkové omáčce, ale povídání o vepřovém. Má to jakousi logiku, protože Regina, když jsme to připravovali, říkala, prosím tě, to přeštický prase, to je základ. Tak jsme si říkali, jasně, tady se všude kolem Přeštic chová jenom prase. Chovají se tady samá prasátka. Tak jsme zjistili, že největší chov přeštických prasat je v Kroměříži. Tak tam jsme za 14 dní a tam se budeme bavit asi o něčem jiným. Ale nakonec jsme teda našli člověka, jmenuje se Zdeněk Pašek, já ho velmi rád vítám ve vysílání.
1: Dobrý den.
0: A když jsem mu zavolal, říkám, Zdeňku, dobrý den, vy tady chováte ta prasata, tak co jste mi odpověděl?
1: Že jsem drobnochovatel jenom. Máme farmu na hovězí dobytek.
0: Jo, takže takhle to pokračovalo ten rozhovor.
1: Máme jenom jako zábavu jenom.
0: Ano. A vaše manželka, s kterou jsem mluvil jako první, říká, my máme hovězí, my vůbec nemáme vepřový. Ale přece jenom o těch přeštických prasátkách si něco říct můžeme. Jo. Jestli to prase je něčím tedy specifické.
1: Tak ono to prase se tady objevilo tak v 19. století. Ale dřív se jako ty lidi spíš vyžadovali sádelnatý typ a potom v tom okolo toho 20. století tak se to začalo křížet tady s německým prasetem, vozili se německý prase a to prase bylo chovaný tady okolo Přeštic, Klatovsko a Domažlicko a ten, podle mě to Přeštice dostali jako tady, že to bylo ve středu, jo? Ve středu toho chovu. Potom jsem teda vozili ty německý

0: Prasata krmí to skřížili. A je to jako, je to takový, není to sádelnatý, je to tak středně masově sádelnatý prase, jo, že to není jako na dnešní dobu to není moc dietický, jako jo.
1: Jo, tak.
0: Ale potom se to během války, tak se to povedlo, po válce to vlastně bylo pomalu na vyhnutí, protože už ty lidi už chtěli jako víc masa, než to sádlo. Tak potom v 60. letech se to povedlo znova jako nastartovat. Až potom to teda zase ustoupilo, protože ty lidi spíš chtějí maso, že jo? Nahradilo to bílý ušlechtilý prase, protože ona tady, to přeštický prase, má tu kotletu jako menší, končí kotletu, krátký svaly. A má to krátký svaly a má to víc sádla, jako. Ale je to prase strašně hodný, jo, není to jako problémový, aby někde jako, jo, je takový jako normální, jo, není to takový steklou, no. A takže oni to potom křížili s landrasem, ale chtěli do toho landrase dát takovou tu dobrotu a tu odolnost, jo, protože třeba to prase, my se teda zabýváme doma chovem mangalic, což je teda podobný prase, ale jako to je ještě sádelnatý typ, takže ty jako jsou chlupatý, kudrnatý. A oni právě, ty vydrží v zimě. My je chováme na louce, jsou celoročně venku a příští rok chceme zkusit, tak je to přeštický prase venku, tak se radíme různě s veterinářema a řekli, že to pohodě vydrží. Jako jo.
1: Já teda se přiznám, Zdeňku, úplně nejsem teda odborník, ale já si nemůžu představit chlupatý, kudrnatý prase.
2: Kundelatý?
1: Ne, kudrnatý se říkal.
0: Kudrnatý, no.
1: Kudrnatý, ne kundelatý.
0: On je chlupatý, kudrnatý.
1: A to vypadá jak, já nevím, Filip Blažek, nebo prostě Roman Holý, nebo...
0: No přeštický prase, to je vlastně specifický, že ono má takovou jako kratší hlavu, má ty klopouchový uši a má černou hlavu a černý zadeček, ale ten střed těla má jako šedivý.
1: Jo. Je takhle vícebarevný, takže se pozná.
0: Jo, jo, jo.
1: To myslím, že bylo v jednom díle v Chalupářích ten syn... Jo, jo. Té cikánské rodiny, že jo, namaloval to prase gumu asfaltem, říkal, že no. Jako tam jedno, takže takhle si to máme představit. No,
0: takže dneska tady není možnost sehnat jako normálně do domácího chovu, kdyby se chtěl vykrmit přeštický prase čistý, jako neseženete, tak je nás tady pár chovatelů, který máme jako křížence, jo.
1: A je možný, nebo vnímáte to tak, vy teda dobře primárně chováte hovězí, ale... Že zákazník nebo ten konzument je na to třeba citlivý, že někdo, já nevím, kupuje kuře nějaké, že by třeba někdo vyloženě chtěl, ne, já chci přeštické vepřové.
0: No, ono to sleduje během teďka těch posledních asi 10 let, tak se to jako to jméno přeštického prasete černostrakatýho oprášilo, dali tomu teda nějaký příběh a je o to zájem, jo. Ale ono to prasátko je nejlepší zabíjet do 70 kil, protože dřív to vozili na praskou šunku, jo, takže... Ale když se to potom přeroste do určitý váhy, tak je to hodně jako... Je to prorostlým tukem a... Někdo to vyhledává, někdo ne, no, ale ty mladší ne, teda.
1: Zase ty Pražáci to všechno snědí. Naším hostem byl Zdeněk Pašek, děkujeme. Chovatel. Nádhera. No a my si zase pustíme písničku, která teda je trošku o něčem jiném, ale jmenuje se Máme rádi zvířata, prosím vás.
2: No ale ty máme rádi zvířata.
1: Je to jistě. Stále posloucháte

0: Například ježek.
1: Ranní dvojka dnes přijela do Přeštic na pivní slavnosti.
2: A s naším hostem Miroslavou Kuncmanovou, kterou už jsme tady jednou zpovídali a ochutnali jsme židovské brambory, nebo brambory po židovsku, s usími škvarky původně tedy, budeme ještě chviličku zpovídat, protože si můžeme říct něco právě o vepřovém.
0: A konkrétně o tom přeštickém, protože už to tady padlo, ale paní Miroslava Kuncmanová to upřesní, jak se to má s tou pražskou šunkou.
3: Přesně tak. Vlastně před druhou světovou válkou se pražská šunka dělala výhradně z přeštického prasete. Po té válce se to trošku jako rozmělnilo, ale myslím si, že to je právě nejvhodnější kolem těch 80 kil hmotnosti toho prasete. Ta šunka je nejkvalitnější.
0: No a k tomu vepřovému, ještě konkrétně přeštickému, je také nutno dodat, aby bylo řečeno vše, co být řečeno má.
3: Přesně tak. V roce 1964 bylo přeštické černostrakaté plemeno uznáno samostatným plemenem a je vlastně chováno jako genetická rezerva, což si myslím, že je úžasné.
0: Tak to už máme asi doplněné znalosti. A teď ještě, paní Kuncmanová, měla byste i nějaký recept na vepřové? My rádi vaříme, tak si rádi něco poslechneme, abychom si to pak mohli zkusit.
3: Tím, že tady už taky to padlo, že vlastně je to maso sádlnatý typ, tak jak je všeobecně známo, ten tuk je nositelem chutě. Takže pro mě nejlépe udělaný teda vepřový pašík, nebo teda pašík tady přeštický, je na cibuli a na kmíně. A ta chuť je sama o sobě perfektní.
0: Jaká příloha se k tomu ideálně hodí?
3: K tomu se hodí celkem všechno. Já to osobně to mám ráda s domácím chlebem.
4: To je pravda. Když je chleba dobrý, tak to je všechno vyhráno.
3: Přesně tak.
2: Moc krát děkujeme, Miroslava Kuncmanová. Stále vysíláme z Přeštic. V tomto případě jsme si povídali o přeštickém praseti, což je zvíře. Je to zvíře?
0: Je to zvíře. A ty máš nějaký zvíře?
2: Jasně. Jean-Paul Belmondo, to bylo zvíře.
0: To jo.

0: Hraní dvojka dnes přijela do Přeštic na pivní slavnosti.
1: No a když už zazněla filmová hudba, tak my ještě musíme s paní Kuncmanovou připomenout jednu takovou lehce filmovou záležitost, respektive záležitost, která se týká jednoho známého filmového českého herce.
2: Přesně tak, je to pan Jindřich Plachta, který do Přeštic velice často jezdil, měl tady nějaké příbuzenstvo a v restauraci nebo v hostinci u Brčku jednou napsal na zadní stranu obrazu: jsem rád, že mě počítáte mezi kance. Ať jsme kanci, jen když nejsme svině. Zdravím vás, Jindřich Plachta.
3: To je krásně, přesně jeho styl. Tak děkujeme moc ještě za tuto připomínku paní Kuncmanové, ale já ještě bych se na chviličku podíval do toho kostela.
1: Souhlasím, já myslím, že už jsme se najedli, probrali jsme všechna taková světská témata, chtělo by to něco duchovního.
3: Chtělo by to zpytovat svědomí. A kde jinde než v kostele, při zvuku varhan. A já jsem rád, že jsme do našeho vysílání mohli také pozvat varhaníka místního chrámu, pana Petra Blaška. Dobrý den.
4: No, dobrý den.
3: Já když jsem se vás ptal, jestli jste vystudoval konzervatoř, nebo proč hrajete na varhaně, tak vy jste říkal, že jste konstruktér.
4: Já neslyším. Nebo,
3: že jste konstruktér. Já budu takhle k vám, počkejte, já budu takhle k vám. No. Že vy původní profesí jste něco jiného.
4: No, takhle je pořád, samozřejmě. Ale když to mluvím od začátku, tak když tady sedíme a koukáme, tak vidíme kostel a vidíme dokončený kostel, to znamená, jsou tam i ty, už ten, ty věže barokní. Já jenom v rychlosti ještě opakuju, kostel se postavil v roce 1775 a Kladrubský klášter, který to financoval, byl zrušený, takže to zastavili a zavřeli kostel takovýma věžema, což ještě určitě pamatujeme, a bylo to celý léta prostě takhle nedokončený. Když se potom vyhořela ještě ta věž a tuhle to, tak potom přišla první světová válka, pak byly sbírky, pak byla druhá světová válka, zase byly sbírky, pak přišla ten minulý režim, tak zase to nebylo, takže až po sametové revoluci se dostavili věže, byla dělaná sbírka, hodně nám pomohli taky z Německa, dali peníze na to, takže teďka konečně máme kostel, jak má být, barokní. A ještě vzpomenu, já pamatuju z války, že ten kostel, který byl dřív bílej, tak letadla, které lítaly ze západu, americký, anglický, tak se tady rozdělovali nad kostelem na různý směry, jo. A když to bylo v noci, tak zase merklínský rybník. Tak to je ke kostelu. No a v tom kostele jsou varhany, na který hraju. Ovšem, hraju tam od 13 let jako dítě, ale můj otec byl vynikající varhaník, to byl hudební skladatel, učitel hudby a náboženství a já jsem prostě dělal, protože otec hrál na varhany, tak já nesměl na studie, takže jsem šel do Škodovky, vyučil jsem se dřevomodelářem a potom Škodovka mi už pustila na školy, takže já už potom jsem jako udělal průmyslovku a dělal jsem konstruktora a projektanta, takže teď odpovídám na tu otázku, že jsem dělal celý život ve Škodovce konstruktor, projektant, no a potom jsem si potřeba víc přivydělat, tak jsem dělal i svářeče tady na porobetonce a na tom. Tak to je také k tomu. Takže teď v tomu kostelu, takže tam hraju na varhany od těch 13 jako dítě už, ale byl tam můj otec. No a hraju do dneška. Jak tam dlouho budu ještě nahoru vycházet, protože tam je 44 schodišť, takže je to trošku problém, ale zatím tam vylezu, takže to tam ještě odehraju. A kdo bude hrát po mně, nevím, protože dneska nikdo zadarmo hrát nechce.
3: Vy jste zlatý host do rádia, já jsem vás podle mě jenom pozdravil, já jsem se ani na nic nezeptal a vy rovnou jedete, to je úplně perfektní. Petr Blažek, varhaník, skočte si někdy do kostela si poslechnout, ještě máme asi minutku.
4: Ještě bych chtěl říct tím varhanům, ty varhany to jsou ještě varhany, které jsou mechanický, to znamená, že se to musí všechno táhlama, to jde prostě na ty píšťaly, takže jde to stěžka, takže se hraje těžko nějaká technická prostě ty skladby. Je to trošku náročnější.
3: A možná jenom, jak říkám, ještě máme minutku, můžeme si sem zajít na Vánoce a zaspívat si Hej mistře, vstaň bystře?
4: Vstaň mistře, ano.
3: Vstaň mistře.
1: Hrajete tady Rybovku?
4: Rybovku teďka už taky ne. To byl odřív plný kůr, dneska to prostě všechno uhasíná. Uhasíná to, no prostě, no oni říkají, ty mladí, musíme si zvykat. Už je to vlastně jiný, než to bývalo. Tam vždycky byli, tam hrál třeba se ještě ten z Příchovic, měl kapelu velkou, jezdil po Evropě, tak ten taky tam chodil a dal hodně muzikantů, že jaký.
3: To, teďka... no, ono, ono se ten... Počkejte, vy zpíváte?
5: Ježiš. Zpíváme...
3: Ježiš?
5: Sbor Karmína Přeštice zpívá 25 let, nebo ještě víc. 30 let Rybovu mši.
4: Já se omlouvám, paní Karmino.
3: Ano, je, je to venku. Můžeme... Děkujeme moc krát za připomenutí. Tak jo. V našem vysílání byl místní varhaník Petr Blažek. Děkujeme.
4: Taky děkuju a přeji pěkný den.
3: Tak jo, tak my se vlastně pomaličku musíme rozloučit, protože naše vysílání zpravidla musí skončit na sekundu, úplně přesně, tak si to tady vyzkoušíme, musíme skončit v 57.00. Tak snad už jenom několik posledních slov, posledních vět, jestli se tady třeba všem úplně líbilo, tak bychom měli asi všem poděkovat, viď Regino, Jakubu Kaločovi bychom měli poděkovat za to, že nám přinesl paní Kucmanové nádherné židovské brambory.
1: Dostali jsme taky krásnou kuchařku, z které budeme určitě čerpat i nadále v našem vysílání, takže vás všechny zpravíme o receptech, které se nám povedly, o těch, které se nám úplně nezdařily. No, přijedeme se sem podívat asi o Vánocích na Rybovku, no a...
3: A jinak, pane Blažku, oni prej ty kluci schánějí varhaníka, ty pekelníci, co tady hrajou už hodinu a půl ten heavy metal. Tak mají si tam smůlu. Můžete s nima mají smůlu. Tak my vás pozveme do hospody. Mějte se krásně.

0: bylo 15 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Snížení odtoku z Orlíku omezilo výrobu elektřiny. Dodávky domácnostem to ale neohrozí. Ruský prezident Putin nakázal armádě třídenní pauzu v útocích na Kyjev. Počasí zítra bude slunečno, teploty do 22 stupňů, na jižní Moravě až 24. Zprávy má pro vás Naďa Procházková. Dobré odpoledne. Hladina Orlické přehrady klesla kvůli suchu na kritické minimum. Je zhruba 15 metrů pod běžnou úrovní. Kvůli nedostatku vody teď Orlík vypouští jen tolik, kolik do něj přitéká. To je asi 15 metrů krychlových za sekundu. Menší odtok vody omezuje výrobu elektřiny v Orlické elektrárně. Na dodávky domácnostem to, ale podle mluvčího ČEZu Martina Schreiera vliv mít nebude.
2: Ty elektrárny jedou podle manipulačního řádu a samozřejmě na cenu elektřiny to vliv nemá, protože nahrazování dodávky právě té elektřiny do sítě dostanou v tuto chvíli za úkol další elektrárny, další zdroje schopné rychlého najetí a rychlé dodávky do sítě.
0: Roli Orlíku teď poprvé v historii přebírá Slapská přehrada. Z její zásob vodohospodáři doplňují vodu potřebnou k udržení průtoku Vltavy. Navrhovaný schodek státního rozpočtu 389 miliard korun je nepřijatelný pro 62% lidí. Vyplývá to z průzkumu společnosti Median. Pro 22% respondentů je schodek přijatelný, zbytek neví. Voliči vládní koalice návrh spíš přijímají na rozdíl od příznivců opozičních stran. Nejvíc pochopení pro něj mají voliči ANO. Průzkumu se začátkem září zúčastnilo online téměř 780 lidí starších 18 let. Ruský prezident Vladimir Putin nařídil, aby armáda po dobu 3 dnů neprováděla útoky na ukrajinský Kyjev. Podle agentury Interfax to řekl mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. Souvisí to s plánovanou nedělní cestou amerických vyjednavačů do Kyjeva. Zástupci Washingtonu Steve Witkoff a Jared Kushner dnes přiletěli do Moskvy, kde by se měli podle agentury TAS setkat s Putinem. Zítra by pak měli přicestovat do Kyjeva. Obchodní řetězce v Česku začínají na pokladnách využívat AI skenery. Týká se to třeba společnosti Albert, Kaufland nebo Globus. Technologie pomáhá vybrat správné zboží, zrychluje tak nakupování a šetří práci obsluhujícímu personálu. Valašské Meziříčí na Vsetínsku dnes ožilo 6. ročníkem festivalu Zažít Valmes jinak. Akce se každým rokem přesunuje na jiné místo ve městě. Letos láká na koncerty, divadla a další aktivity na nábřeží Bečvy pod zámkem Žerotínů v okolí Vodní ulice.
3: Festival to znovu oživil jedno z míst ve Valašské Meziříčí, která běžně tolik neží. Tentokrát se hlavní dění soustředí kolem Vodní ulice. Už od 13. hodiny tady přicházejí hlavně rodiny s dětmi, ty si můžou vybrat z koncertů, divadel nebo workshopů. Největším lákadlem je ale dobrodružné hřiště, kde si děti z palet staví vlastní domečky. S rodiči si můžou taky vyzkoušet různé hudební nástroje nebo zajít k řemeslným stánkům. Program, který připravilo více než 20 místních spolků a organizací, potrvá až do půlnoci. Gabriela Hickl, Český rozhlas.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Počasí.
0: Zítra bude slunečno, na severu a severovýchodě přechodně oblačno. Teploty 18 až 22 stupňů, na horách kolem 13.
1: Doprava.
0: Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna hoří kamion za sjezdem na Trhový Štěpánov. Na místě jsou hasiči. Na kilometru 62 to teď tedy bude neprůjezdné. Na D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové popojíždí kolona za sjezdem na Městec Králové. Je tam zúžení mezi 60. a 63. kilometrem. Zdržení směrem do Prahy je teď asi na 10 minut. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy teď už po Česku s Václavem Žmolíkem.
4: Dobré odpoledne, vážení a milí výletníci. Karosa Vysoké Mýto, Transporta Chrudim, Orličan Choceň, ETA Hlinsko anebo Ztratílek Vysoké Mýto. Tak to jsou slavné firmy z nedávné anebo i dávnější historie. Jejichž výrobky si pamatujeme anebo i stále máme doma. A proč o tom mluvím? Všechny tyto značky totiž připomínají v Krajském technickém muzeu Pardubického kraje, které je jednou z novinek letošní turistické sezóny a které můžete navštívit ve Vysokém Mýtě. Já už jsem tam byl a návštěvu jsem si opravdu moc užil, protože mě prováděl osobně muž, který stál u zrodu i realizace tohoto nápadu. totiž ředitel muzea Jiří Junek. V následující hodince můžete tu prohlídku zažít společně se mnou. Tak příjemný a inspirativní poslech.
5: Český rozhlas Dvojka.
6: Rádio, které vás baví.

0: V tomto okamžiku už vám přeji krásné odpoledne, vážení a milí posluchači Českého rozhlasu Dvojka od nové chlouby Vysokého mýta v Pardubickém kraji, což je Krajské technické muzeum. Před jehož budovou mě uvítal jeho ředitel Jiří Junek. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: To je splněný sen, tohle muzeum, nebo jak je možné je nazvat?
1: Já myslím, že jste to nazval zcela správně, určitě splněný sen, protože my už jsme, bych řekl, 10-20 let se velice intenzivně věnovali historii firmy Sodomka a vlastně i karosy. No a samozřejmě exponáty, jako jsou automobily, autobusy, jsou poměrně veliké, takže my jsme neustále jaksi otravovali našeho zřizovatele, že potřebujeme nějaké pořádné velké prostory, což nejdříve vypadalo, že to nebude tak jednoduché, no a najednou, jak to tak bývá, z ničeho nic se objevil tento objekt bývalé zemědělské školy, kde mimochodem je třeba hala, která sloužila jako hala pro zemědělskou techniku, kam se nám krásně ty autobusy vejdou. No a byť to ze začátku vypadalo, že se bude opravovat dlouhé roky a na několik etap, tak najednou se objevily dotační tituly, ty správné z Evropské unie, no a najednou to nabralo obrovskou rychlost a pak až to byl, bych řekl, takový trošku adrenalin, protože jsme za rok a půl museli mít opraveno, postaveno, včetně expozic, takže jsme se dostali z jednoho extrému, kdy máte pocit, že budete stavět desítky let a ani se konce nedočkáte, až po druhý extrém, že během roku a půl musel být hotovo.
0: No a letos z jara jste otevřeli, máte za sebou první měsíce provozu. Proč má Pardubický kraj vlastně vůbec technické muzeum?
1: Tak celá ta myšlenka vlastně se odpíchla od toho, co už jsem říkal. To znamená, že toto naše muzeum věnuje už dlouhé roky historii firmy Karoserie Sodomka a následně tedy Karosa. K tomu přibyly další technické obory, další podniky, jako byla třeba například firma Stratile, která vyráběla hasicí zařízení. No a ona ta technika na nás tak začala nabalovat a lepit, až jsme tedy jaksi došli k tomu záměru, že bychom mohli pro celý Pardubický kraj se věnovat právě technice a všem těm technickým odvětvím, které tady byly, třeba traktorům.
0: A zrovna kolem nás projel.
1: A že bychom to právě mohli dokumentovat pro celý Pardubický kraj. Ta myšlenka se, bych řekl, uchytila, zalíbila se, no a tady ji máme jaksi zhmotněnou právě v tom našem novém muzeu.
0: Co všechno v něm návštěvník najde?
1: Tak my tady máme 8 tematických expozic, tak je to expozice věnovaná cyklistice, pak je to taková nejmenší expozice, ta je věnovaná elektrospotřebičům, kde hlavně zmiňujeme slavnou firmu ETA Hlinsko. Třetí expozice je věnovaná velice zajímavé firmě Hine Gotwald z Brandýsa na Torlicích, která nejdříve dělá nábytek, ale potom později automobilové sedačky a vlastně vyrábí dodnes, i pod jiným označením. Další expozice, ta největší část je věnovaná firmě Sodomka a výrobě automobilů, no přesněji karosérii automobilů. V další expozici se věnujeme hasičským zařízením, hasičské technice a hlavně firmě Stratilek a firmě Smékal. Pak jsme chtěli alespoň trošku vyzdvihnout a zmínit jednu úžasnou firmu z Pardubického kraje a to byla firma Transporta Chrudim, která mimo jiné dělala eskalátory a dělala lanovky. Další expozici je expozice věnovaná letectvu. Konec konců Pardubický kraj je kolébkou českého letectví, díky Janu Kašparovi. No a končíme expozicí, která se jmenuje Když jde venkov s dobou a ta návštěvník ukazuje, jak obrovský pokrok byl na přelomu 19. a 20. století učiněn v zemědělství od té vyloženě ruční práce po tu mechanizovanou. Takže to jsou ty naše expozice. Dále tady máme halu s autobusy, s tou naší velkou technikou, která slouží jako depozitář, ale my během prázdnin, během víkendu tam návštěvníky pouštíme, aby ty naše největší exponáty viděli. No a poslední věc, kterou návštěvník tady může vidět při běžném provozu, jsou takzvané otevřené depozitáře. Tam se jí půjdeme podívat, ale vycházíme z toho, že je fajn, aby alespoň část těch předmětů, které jsou ukryty návštěvníkům běžný depozitáři, kam se běžný návštěvník nedostane, tak je zpřístupnit a zabezpečit to tak, aby on se do toho depozitáře podíval, aby ty předměty viděl, protože co si budeme říkat, 95-98, nevím, % všech sbírkových předmětů jsou v depozitářích a opravdu ten návštěvník vidí jenom zlomek.
0: Říká ředitel Krajského technického muzea ve Vysokém Mýtě Jiří Junek, který bude také naším průvodcem v následující hodince po tomto muzeu a za malou chvíli, hned po písničce, se vám ozveme z jeho nejmilejší expozice. Říkám to správně?
1: Říkáte to výborně.
0: Expozice cyklistiky.

0: Teď už jsme uvnitř Krajského technického muzea ve Vysokém Mýtě a vstoupili jsme s Jiřím Junkem do expozice, která má název Jednou stopou. No a jsme u vysokých kol.
1: Tak nejenom u vysokých kol, my v té první části návštěvníkům představujeme, jaký vlastně byl historický vývoj dnešního jízdního kola, a to od toho nejstaršího typu, od té takzvané drezíny, což si posluchači mohou představit jako jakési velké odstrkovadlo, přes takzvaný kostitřas nebo také myšoutku, to už je zase, si představíme odstrkovadlo, akorát, že na předním kole má pedály. Pak je ta slavná éra těch vysokých kol, která ale byla poměrně krátká, trvala nějakých 15 let. No a pak už navazuje takzvaný bezpečník, to je dejme tomuto kolo dnešního typu, které už má řetěz, který žene to zadní kolo, ale ještě to nemělo volnou běžku, to byl takzvaný furtschlapp. No a až se dostáváme tedy ke kolu dnešní konstrukce, které už má vzadu v náboji volnou běžku, má duše, pláště a tak dále. Takže tady takový stručný vývoj toho, jak to kolo vypadalo, jak vypadá dnes. Tady se návštěvníkům snažíme na takovém modelu ukázat, jak funguje dynamo na jízdním kole. Byť on správně je to alternátor, všichni říkáme dynamo, ale není to tak. Máme tady i ukázku historických zvonků, k ním jsou nahrány jednotlivé zvuky, takže když půjdeme po pořadě, tak je to houkačka, která se na kolo dávala. Pak to byl takzvaný táhlový zvonek, to byl nádherný aparát, který se za pomoci takové pružinky a koženého řemínku přimáčkal na přední kolo a zvonil. Pak je tady siréna nebo sirénka, tak někdo říká.
0: Ano, tak to je opravdu jako ze starých filmů.
1: Tak, pak to byl zvonek tyrlkový, ten my už všichni známe. A pak podle zvuku také zvonek, který se nazval ding-dong. Můžeme jednou, ding-dong.
0: Jak se dívám do další místnosti, tak tady máte trenažéry, které si může také každý vyzkoušet.
1: Tak, máme tady tři jízdní kola. Od kola vysokého, tak to je pro návštěvníka ještě zajímavá věc, že si na ten bicykl může sednout a zjistit, v jaké výšce se ten jezdec vlastně pohyboval. Pak tady máme běžné jízdní kolo bez nějaké přehazovačky, no a kolo už s přehazovačkou. Na všechny ty trenažéry si návštěvník může sednout a dokonce si mezi sebou mohou na těch kolech zazávodit, před ním je displej a jde dokonce reálnou, skutečnou krajinou tady u nás podél Loučné.
0: Já o vás vím, že vy jste propadl vysokým kolům. Jak k tomu došlo?
1: Já jsem nejdřív propadl historickým plášťovým kolům, ale když jsme na různých srazech viděl ty pány, kteří jezdí právě na těch vysokých kolech, tak se mě to moc líbilo. To je jedna věc. A druhá věc, ta je možná ještě důležitější, tak já jsem od malička doma slýchal takovou příhodu, jak můj praděda, který ale pozor, byl narozen v roce 1857, tak jezdil právě na vysokém kole. A on, když se ženil ve svých 50 letech, což tady bylo v roce 1907, a ta vysoká kola už vlastně byly taky muzejními exponáty, tak on to vysoké kolo doma ještě měl. No a vydal se objíždět sousedy, oznámit jim, že tedy se bude ženit, rozvážel koláčky, no a při té jízdě někde spadl do příkopa, všechny ty koláčky rozsypal a tak dále. To já jsem slýchal jako od malička, no a samozřejmě to tak ve mně zůstalo, takže jel jsem na počest tedy mého pradědy Antonína Sautra, no a vlastně dneska držím tu rodinnou tradici a jezdím právě na replice toho vysokého kola.
0: No já vím, že právě letos za sebou máte nějakou dlouhou jízdu.
1: Tak letos je to opravdu dlouhá jízda, bylo to náročné, my jsme se s kamarády rozhodli, že pojedeme po stopách takového závodu z roku 1893, na kterém už ale hlavně jeli ty takzvané bezpečníky, ale snad podle dobových pramenů tam měl být právě ještě jeden jezdec na vysokém kole, no a byl to závod na trase Vídeň-Berlín, což je nějakých 600 kilometrů, takže my jsme se na tuto cestu vydali, no a musíme si říct, že naše země je opravdu specifická v tom, že když přejdete pohraniční hory, tak pak musíte přejet Vysočinu a pak musíte zase přejet další pohraniční hory, takže si tady opravdu kromě trošku roviny okolo Nymburka moc neodechnete, takže to bylo velice náročné, ale nám se podařilo teda tu trasu ujet za nějakých 6 dnů, ujeli jsme celkem 683 kilometrů, byla to paráda samozřejmě, když dojete do Berlína před Braniborskou bránu, tak je to nádherný pocit, ale bylo to bolavé.
0: No i takové věci můžete slyšet, když vás po Krajském technickém muzeu Pardubického kraje ve Vysokém Mýtě bude provádět jeho ředitel Jiří Junek. A ten už prozradil taky správnou odpověď na dnešní e-mailovou soutěžní otázku, kterou vám povím hned po další písničce.
2: Český rozhlas 2.

0: Teď už pro vás mám v sobotním Počesku dnešní soutěžní otázku. Jak se říkalo a říká prvnímu kolu dnešního typu, tedy s řetězovým převodem, které nahradilo takzvaná kola vysoká? Odpovědi i s vaší adresou a PSČ posílejte prosím na e-mail dvojka@rozhlas.cz. Jak se říkalo a říká prvnímu kolu dnešního typu, tedy s řetězovým převodem dvojka@rozhlas.cz. Pro jednoho z vás tady mám knihu typů na výlety z tohoto pořadu Po Česku 3, kterou vydal Radioservis. A stejnou odměnu posílám také paní Marii Čejkové do Olomouce. Ta mi totiž posledně správně napsala, že pan Ladislav Truhlář opravoval vlastnoručně svůj zámek v Lešanech na Benešovsku 25 let. Moc gratuluji. A za chvíli se vrátíme do Vysokého Mýta za nejrůznějšími technickými památkami. A propo, víte, jak vypadají takové otevřené depozitáře? No tak právě do nich nahlédneme.
1: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.

0: Dnešní sobotní počesku je z nového krajského technického muzea Pardubického kraje, které sídlí ve Vysokém Mýtě. Naším průvodcem je zdejší ředitel Jiří Junek a právě teď mě zavedl, no chtěl jsem říct i do expozice, ale ona to není expozice, ono to je něco, co možná mnohé návštěvníky překvapí.
1: Tak, jsou to takzvané otevřené depozitáře a jsou to depozitáře, do kterých my můžeme a chceme a vodíme sem návštěvníky, pouštíme je sem, ale oproti expozici je právě rozdíl v tom, že tady máme ucelené soubory těch takzvaných jednotlivých podsbírek. To znamená, že ten návštěvník ve vitríně na jedné poličce neuvidí jeden, dva kousky, ale opravdu třeba tady jsme konkrétně u podsbírek, jako je užitné umění, porcelán, plastiky a tak dále. Takže třeba na jedné poličce on tady vidí 15, 20 vás. Je to opravdu jako v depozitáři. Dokonce ti kurátoři sem opravdu chodí, když je potřeba, tak vezmou, půjčí, zapíší věci a tak dále. Funguje to opravdu jako normální depozitář, akorát, že je upraven tak, aby se mohli chodit návštěvníci.
0: Ano, je to tedy v prosklených vitrínách, je to krásně nasvětlené, no a tady člověk opravdu vidí celé sbírky, třeba štamprlat.
1: Tak, jak vidíte, tak ty sbírky jsou opravdu bohaté. A máme tady ledasco, ať to jsou ty štamprdlata, různé skleničky s různými motivy, tak jak se dřív kupovali na cestách jako suvenýr. Samozřejmě najdete tady skleničku s Francem Josefem a tak dále. Jsou to věci, které naše muzeum získalo za tu dlouhodobou činnost od toho roku 1871. Jsou to kolikrát věci, které my bychom třeba dnes do sbírek ani nebrali, protože neodpovídají tomu našemu takzvanému sbírkotvornému programu. My se vyloženě soustředíme na věci, které vznikly buď v našem městě nebo v našem regionu. Což u celé řady těchto věcí tak není. Ale jsou to zkrátka věci, které historicky do těch našich sbírek nějakým způsobem přibyly. Oni jsou většinou, jako většina z nich, nesmírně pěkných, takzvaně koukatelných, takže určitě je škoda, aby se nějakým způsobem vyřazovaly, ale už ty jednotlivé sbírky se kolikrát dál nerozšiřují a zůstanou takto v tomto množství, v jakém teď jsou.
0: No a sousední otevřený depozitář, no tak ten je parádní. Tady jsou staré hodiny a také staré zbraně.
1: My ty otevřené depozitáře máme dva. A zatímco v tom jednom si, dle mého názoru, spíše ty exponáty vychutnají dámy, ženy, protože, říkám, je to porcelán, nádobí, jsou tam různé plastiky, tak tady v tom druhém otevřeném depozitáři bych přece jenom si odhadoval, troufnout, že se tady víc zdrží muži, protože tady máme tři podsbírky, jednak to jsou chronometry, kde je spousta nádherných hodin, jednak to jsou nějaké trofeje a sportovní potřeby, no ale hlavně tomu tady dominují zbraně. Takže máme tady vystavenou celou naši podsbírku zbraní, která čítá asi nějakých 320 kusů. Jsou tady zbraně jak palné, tak i chladné, je to tak i rozděleno a myslím si, že návštěvník tady přijde na své, že ta sbírka je poměrně solidní, velká, jsou zde zajímavé kousky.
0: Ale manželku bych nechal vedle.
1: Ale taky dnes ženy také střílí, takže možná by je to také zaujalo.
0: No, z nás určitě. Si střílí. Jiří Junek nás provádí po Krajském technickém muzeu ve Vysokém Mýtě. Posloucháte sobotní po Česku.

0: Tak zvuk letadla už ve výtahu naznačil, kam jsme dojeli, že?
1: Došli jsme, nebo dojeli správně výtahem do expozice s názvem Létáme v tom spolu a ta je věnovaná létání a letecké výrobě v Pardubickém kraji.
0: Tak Pardubickému kraji samozřejmě patří výroba letadel i létání.
1: Je to tak, vlastně Pardubický kraj a konkrétně Pardubice označovány zcela po právu jako kolébka českého letectví, české aviatiky, díky panu Kašparovi a jeho bratranci panu Čihákovi, což tady byli první naši aviatici. A nebyli jediní těch lidí, kteří tady nějakým způsobem se snažili létat nebo snažili se konstruovat zajímavé věci, těch tady byla celá řada. Můžeme si některé z nich v naší expozici připomenout. Hned tady na začátku například máme jednu zajímavou osobu přímo tady z Vysokého Mýta, pana Koblice, který se pokoušel zkonstruovat takzvanou ornitoptéru, což je vlastně létající stroj, který má fungovat na principu, jako když letí pták, to znamená, že se mává takovými velkými křídly. O to se lidstvo pokoušelo hodně dlouho, protože samozřejmě neustále jako nad sebou ty ptáky viděli, jak létají, takže o něco podobného se pokoušeli. Ono nikdo nic takového funkčního nesestrojil, ono to ani vlastně nejde pořádně na principech fyzikálních zákonů sestrojit, ale zkrátka těch snílků byla celá řada. Takového jsme měli ve Vysokém Mýtě a dokonce máme dochované dobové fotografie, kdy víme, že minimálně už jedno křídlo té ornitoptéry měl postaveno. Dokonce se dochovaly i nákresy celé té ornitoptéry, které si pan Koblis dokonce nechal patentovat na patentním úřadě. No a díky tomu my jsme mohli vytvořit takový menší model celého toho aparátu, celé té ornitoptéry, tak jak on si představoval, jak s ní bude lítat pomocí tahání vlastně takových velkých pák, bude mávat křídly. Takže to je jedna z takových zajímavostí, ale najdeme jich tady celou řadu.
0: Já jenom povím, že ta fotografie, kterou tady máte vystavenu, tak je ze dvora domu číslo popisné 86 ve Vysokém Mýtě a je z 20. let 20. století. Takže ještě tenkrát se o to pokoušel. Co tady připomíná Jana Kašpara?
1: Tak, Jana Kašpara připomíná určitě model jeho slavného letounu Blériot, který je zde zavěšen u stropu. No a máme pochopitelně tady k němu také některé fotografie. Máme tady otištěn i plakát k jeho vzletu. No a možná bychom mohli zmínit to, že ve Vysokém Mýtě v roce 1911 uskutečnil veřejný vzlet pana Kašpara. On sem letadlo nechal dovést vlakem. Tady na dnešním letišti dokonce podnikl takzvanou aviateckou produkci, to znamená, že tady vzlétl, zakroužil obecenstvo nad hlavou, lítal asi 10 minut, přistál, doplnil palivo, znovu vzlétl, znovu kroužil nad lidmi a pak už odletěl přímo do Pardubic.
0: Máte tady opět trenažéry, řízení a ovládání letu si tady může každý vyzkoušet.
1: Tak tohle je věc, na kterou já jsem velice pyšný, velice hrdý, protože je to replika takového mechanického trenažeru, které se používaly ve 20. a 30. letech, jak třeba u nás v Československu, ale třeba hodně v Německu. Ono to bylo spíš trenažer pro, dejme tomu, děti nebo pro mládež. No a oni, když si sedli na sedačku, tak před sebou měli páku řízení a pedály nožního řízení a před sebou na jakési tyči právě měli takový model letadla. No a oni, když tahali za tu řídící páku a šlapali na ty pedály, tak podle toho se to letadlo pohybovali. Čili oni viděli přesně, jak to letadlo na co reaguje, co se v tom letadle děje, jaká křídla jdou nahoru a jdou dolů, co dělá kormidlo a tak dále. Takže oni si tím mohli zkusit první základy jakési pilotáže.
0: Ano, je to tak, když ovládám knipl, tak se opravdu letadlo točí různě do stran a naklání.
1: Ano, je to tak, ale zároveň je to propojeno táhly, takže vidíte, co dělá směrovka, co dělá výškovka, co dělají křídelka na konci těch velkých křídel, takže je to opravdu velice názorné.
2: Po Česku s Václavem Žmolíkem
3: na dvojce.

0: chrám.
1: S Jiřím Junkem teď v Krajském technickém muzeu Pardubického kraje ve Vysoké Mýtě se stupujeme do expozice, která v tomto muzeu zkrátka nemůže chybět, a to je expozice, která je věnovaná automobilům a autobusům, protože tyhle dopravní prostředky k Mýtu zkrátka patří, že?
2: Tak myslím si, že když se řekne Vysoké Mýto, tak asi každý si představí firmu Karosa a výrobu autobusů, ale základ této firmy je potřeba hledat v roce 1895, kdy do Vysokého Mýta přišel z Krouny Josef Sodomka starší. Založil zde firmu na výrobu kočárů, která se ale později díky jeho synovi stala slavnou tím, že vyráběla nádherné karoserie jak na osobní automobily, tak později i na autobusy.
1: A my právě teď stojíme u jednoho nádherného sportáčku Aero 50 Dynamic. Slavný to vůz, že?
2: Je to tak, je to možná taková vlajková loď karosárny Sodomka, každopádně je to vlajková loď našeho muzea, my se s tímto automobilem všude chlubíme na našich propagačních materiálech, ale to auto nebo hlavně ta jeho karoserie je opravdu jedinečná svým tvarem. Ono u těchto aut, kterých bylo vyrobeno u Sodomky 8, možná 9, my ani přesně nevíme, tak bylo typické to, že měli takovou výraznou chladičovou masku, měli veliké blatníky takového kapkovitého tvaru, vzadu na výku kufru byla taková ploutev, takže tím vším se ty automobily vyznačovaly. Ale musíme říct, že i když jich bylo vyrobeno 8, tak vlastně každý byl něčem jiný. Ať už tím, že třeba měl jiný počet míst, někde byl čistě jako dvoumístný automobil, jiný byl zase čtyřmístný, každé auto mělo trochu jinou chladičovou masku. Jo, zkrátka těch rozdílů byla celá řada, takže na těch fotografiích vždycky krásně poznáte, o jaký konkrétní automobil se jednalo. Bohužel ne u všech těch automobilů víme, kdo byl jejich majitel, ale třeba jeden z těch vozů Aero 50 Dynamic tak koupil pan doktor Kabeš, majitel továrny Aero, pro svého syna k jeho 21. narozeninám. 21. narozeniny tehdy byly významné narozeniny, protože člověk se stával plně plnoletý, takže táta dal synovi pořádný dárek té plnoletosti.
1: Ano, milionářský synek se radoval z krásného vozu. A Vysoké Mýto, to jsou pochopitelně taky autobusy, a my už teď vstupujeme do výstavní haly, která je plná právě zdejších autobusů.
2: Tak v této hale jsou naše největší sbírkové předměty, autobusy Karosa. Začínáme legendárním autobusem Škoda 706 RTO, takzvané RTOčko, u nás provedení Lux, to znamená ta nádherná okénka nad tím zavazadlovým prostorem, takže nad tím každý určitě uroní slzu nostalgie, protože když už jsme v tom nejezdili jako v linkovém autobusu, tak určitě celá řada to zažila jako třeba klubové autobusy, takže na to máme všichni velké vzpomínky. Já teda se občas bavím nad tím, že kdokoliv přijde a do toho autobusu nakoukne a vidí tam ten motor vedle řidiče, tak skoro každý řekne, a když jsem byl malý, tak nějaký řidič na ten motor posadil a tam jsem jezdil.
1: Ano, všichni jsme tam seděli.
2: A já mám pocit, že celé Československo jezdilo na motoru RTOčka. S výjimkou mě, já teda ne. Byť jsem mě měl kolikrát. Takže to je autobus legendární RTO. Následujeme dalším autobusem, to už je autobus řady Eš 11. Konkrétně tady je to ta takzvaná Eš LK, to znamená Škoda Linková. Tady máme ty 3 devítistovky. No a za tou vězeňskou devítistovkou stojí ještě jeden zajímavý autobus. Je to autobus HD12. Jsou to dálkové autobusy, které se v Karose začaly vyrábět v 90. letech, no na začátku 90. let, a byla to taková ta snaha právě v tom porolučním období udělat nějaký opravdu zajímavý konkurenceschopný autobus. Designově se ten autobus opravdu velice povedl, ale o něch bylo vyrobeno asi nějakých 100 kusů a přece jenom to byla spíš taková jakoby ruční výroba, nebyla to žádná pásová výroba, a proto i dneska třeba ten autobus hodně trpí korozí a dneska ty autobusy už vůbec nevidíme. A jenom taková zajímavost, když si opět pamětníci vzpomenou na rok 98 a příjezd našich hokejistů z Nagána, tak když jeli z letiště na Staroměstské náměstí a byli na té střeše a tak dále, tak to byl právě autobus HD12 vyrobený tady ve Vysokomýtské Karose. Byl to tento typ.
1: Tak já děkuji za provedení po Krajském technickém muzeu Pardubického kraje ve Vysokém Mýtě jeho řediteli Jiřímu Junkovi. Přeji hodně spokojených návštěvníků a taky muzejníků, ať vás to těší a baví.
2: Já vám děkuji a my se budeme snažit, aby se naše muzeum rozrůstalo dále a dále.
1: Od mikrofonu se s vámi, vážení a milí posluchači Dvojky, loučí také Václav Žmolík. Naslyšenou se těším opět za týden v tomto čase na Dvojce z jiného úžasného místa naší země.

0: Mrazivé léto.
1: Rozhlasová hra na dvojce.
0: Filip umí mluvit s duchy.
2: Tehdy jsem cítil, že na mě Sněhurka zavolala. Neslyšel jsem to, ale cítil. Nechtěla tam už ležet, být sama a nahá.
1: Smrt je ale šelma nenasytná a na svůj čas si dokáže počkat.
2: Spatřil jsem ji. Byla tam šelma, obživlý stín. Zastavila se za mříží a dívala se na mě žlutýma očima.
0: Zvedá se vítr.
1: Premiéra tajemného příběhu Kateřiny Surmanové v neděli po 20. hodině na dvojce.
0: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Výjimečný.
1: Galerie současných osobností Česka.
0: Tentokrát houslový virtuos Pavel Šporcl.
3: Já teda cvičím stále, pořád vím, kde jsou moje limity a co chci nejenom dokázat, co se týká kariéry, ale i hraní.
0: Výjimečný.
1: V neděli po 18. hodině na dvojce.
4: Dnes večer v České televizi.
5: ČT1. Výjimečný rok světově proslulého operního pěvce. Premiérový dokument Štefan Margita Čas přítomnosti. ČT2. Z kláštera do náruče osudového muže. Z chudé šlechtičny nejmocnější dámou Francie. Angelika Markýza Andělů. A ČT Art uvádí přímý přenos zahajovacího koncertu Mezinárodního hudebního festivalu Dvořákova Praha 2026 s událostmi v kultuře v přestávce. Sobotní večer s Českou televizí.
6: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

0: Bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Ruský prezident Putin vydal rozkaz k třídennímu zastavení útoků na Kyjev. Předseda SPD Okamura chce snížit schodek státního rozpočtu úsporami na ministerstvech vedených ANO a motoristy. Počasí zítra bude slunečno s teplotami do 22 stupňů, na jižní Moravě až 24. Zprávy a Naďa Procházková. Dobré odpoledne. Ruský prezident Vladimír Putin nařídil pozastavení útoků na Kyjev. Ruská armáda by na ukrajinskou metropoli neměla útočit další 3 dny. Informuje o tom ruská agentura Interfax s odvoláním na mluvčího Kremlu. Do Kyjeva by zítra měli přijet američtí vyjednavači Steve Witkoff a Jared Kushner. Vyslanci amerického prezidenta Donalda Trumpa jsou dnes v Moskvě, kde mají v plánu schůzku s ruským prezidentem Putinem. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský už dřív slíbil, že v době návštěvy Witkoffa a Kushnera v ruském hlavním městě zajistí bezpečnost tamního vzdušného prostoru. Snížení schodku státního rozpočtu by bylo podle předsedy SPD a sněmovny Tomia Okamury možné docílit úsporami na ministerstvech vedených ANO a motoristy. Okamura to dnes řekl televizi Nova. Rozpočet s druhým největším schodkem v historii ve výši 389 miliard korun vládě předložilo ministerstvo financí. Podle Okamury by se mohly zrušit například humanitární dávky pro ukrajinské uprchlíky.
2: V letošním roce tak Ukrajinci na dávkách dostanou celkem a dostali téměř 8 miliard korun, plus ještě platby zdravotního pojištění za nepracující Ukrajince jsou další 4 miliardy, dohromady 12 miliard. Takže já bych chtěl, aby politickým rozhodnutím vláda součástí SPD to nejlépe škrtla celé.
0: Vicepremiér Karel Havlíček z hnutí ANO ale už dřív řekl, že Ukrajinci jsou důležitou součástí české ekonomiky. Podle ministerstva práce třeba za rok 2024 převyšovaly příjmy z daní a zdravotního pojištění od Ukrajinců náklady na humanitární dávky skoro o 10 miliard korun. Meziročně o 10 víc případů telefonování za jízdy s mobilem v ruce letos do konce srpna zaznamenali policisté. Přestupku se podle policejních statistik za 8 měsíců dopustilo víc než 26 100 řidičů. Nepozornost přitom může mít fatální následky, říká vedoucí BESIPu Tomáš Neřold.
3: Ten úplně krátký odklon pozornosti znamená situaci, kdy se může na silnici stát spousta věcí a já na ně nestihnu reagovat. Navíc takovéto přepínání, že si řidiči myslí, že vlastně se vždycky rychle podívají na tu silnici, úplně nefunguje, protože oči se sice podívají, ale ten mozek nepřepne.
0: Archeologové dokončili výzkum 2500 let starých kostí v Býší skále v Moravském Krasu. Patřili holčičce z doby halštatské. Spolu s ostatky dívky tam odborníci našli i kovové kroužky, zřejmě náušnice, které naznačují dívčino vysoké společenské postavení a bohaté zázemí. Nově zveřejněné detaily k nálezu z konce roku 2024 popisuje archeolog Martin Golec.
4: Zorganizoval se velmi rychle nějaký záchranný výzkum. Byl tam vlastně zoolog, paleontolog, archeolog. On se nevěděl, jestli to je lidské nebo není. Záhy se zjistilo, že to lidské je. Potom se zjistilo, že to vlastně je malé dítě a započal se teda ten výzkum.
5: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Zítra bude slunečno na severu a severovýchodě místy přechodně až oblačno. Teploty 18 až 22 stupňů, na jižní Moravě až 24, na horách kolem 13.
1: Doprava.
0: Dálnice D1 je ve směru z Prahy do Brna neprůjezdná za sjezdem na Trhový Štěpánov. Na 62. kilometru hasiči likvidují požár kamionu. Sjíždí se na kilometru 56, ale doporučuje se sjet už na 49. a obě to přes Tehov, Zdislavice a nebo Čechtice. Pozor, objížďky jsou jen pro osobní auta a dodávky. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. Hezké odpoledne.
1: Český rozhlas Dvojka.
6: Rádio, které vás baví.
1: Vypravěči na Dvojce.

0: Dobrý den, vážení a milí, na Českém rozhlasu Dvojka začínají Vypravěči a se mnou ve studiu na Vinohradské třídě v Praze je Daniela Brzobohatá.
1: A se mnou logicky na Vinohradské třídě je Václav Kopta. Dobrý den.
0: Dobrý den vám všem a tak, jak je novou tradicí v tomto pořadu, představíme vám naše dnešní hosty formou takového malého kvízu. Možná, že někteří z vás už uhodnou, kdože to s námi usedl ve studiu. Já s dovolením začnu. Inspirují ji hrdinové všedních dnů, ale i takové osobnosti jako Tomáš Baťa či Milan Rastislav Štefánik. Ve svých knihách, podcastech či přednáškách zdůrazňuje, že štěstí se nehledá, ale buduje. Svůj život zasvětila baťovské filozofii. Mezi její nejznámější díla patří knižní bestseller Inspirace Baťa. Ráda cituje baťovskou myšlenku, že práce přes čas je projevem neschopnosti organizovat si čas a uvědomit si vlastní hodnotu. Jednou z věcí, která ji v současné době nejvíc zajímá, je, co by Tomáš Baťa řekl na umělou inteligenci. Ředitelka nadace Tomáše Bati ve Zlíně

0: Divadelní, filmový a televizní herec, hudební talent a jeden z představitelů Tomáše Bati v připravovaném muzikálu Klan Baťa na letní scéně Muzea Kampa. Marek Lambora, vítej.
1: Dobrý den, děkuju moc.
2: Já začnu u dámy. Gabriel, kdy a hlavně proč vám vstoupil do života Tomáš Baťa?
3: Tak teď to vím téměř přesně, protože to vždycky počítám v prosinci a je to 19 let. To už je neskutečně dlouho.
2: Není.
3: A při psaní první bakalářské práce, když jsem potkala absolventy Baťovy školy práce a přišlo mi na nich něco jako velmi zvláštního, takže mě vlastně nezaujal Baťa, ale lidé, kteří u Baťi studovali, protože pro mě ve 20 bylo fascinující, že někomu zestárlo tělo, ale absolutně ne duch. Já jsem měla 20, oni měli 90 a oni měli mnohonásobně víc životní šťávy jak já, takže já dnes říkám, že všichni mi nejbližší přátelé jsou mrtví a každý čeká nějakou tragédii a ona tam není, nás jenom dělilo 70 let a oni se pro mě stali životní inspirací, proč nebýt baťovsky vzdychací typ.
2: Právě, a vy jste tenkrát do toho prvního setkání s absolventy Baťovy školy práce měla nějaké širší povědomí, nebo jenom to obecné, co víme všichni, že Baťa rovná se boty a...
3: Já ani to ne, asi, do svých 20. Ne, jako pro mě prostě Baťa byly boty, které bych si asi nešla úplně koupit, to si tak koupí máma, babička, teď se jich asi dotknu. Ne, já jsem studovala ve Zlíně, původně ze Zlína nejsem, jako mě nenadchly ani ty baťovské domečky, prostě jako nic. Mě nenadchlo to, co on vybudoval, ale co vzbudil v těch lidech. Protože pak už jste je poznali, jo? Jako, že šel člověk, který má rovná záda, brutální skrup v oku. A díky té jejich energii, tak já si říkám, tyjo, když ten chlap dokázal v těch lidech vzbudit tohle a vybudovat něco takového v oboru, který ani jako nebyl jeho, teď jako jsem měl soustředit na ty boty, ne? Na to vzdělávání a rozvoj, tak jsem tak jako pak začala pátrat. No a už je to 19 let denodenně.
0: Marko, já už jsem na začátku zmiňovala, že ty jsi byl obsazen do inscenace Klan Baťa nebo do muzikálu na Kampě. A co ty jsi věděl o baťovském odkazu do té doby, než jsi byl konfrontován přímo s rolí Tomáše Bati?
1: No tak vzhledem k tomu, že jeden z mých nejlepších kamarádů je Viktor Javořík, což je velký baťovec, řekl bych, tak on mě sám prováděl Zlínem a ukazoval mi vlastně Baťovy domy přesně, který mě třeba konkrétně se moc líbí. A tak se mě snažil nějakým způsobem jako inspirovat tím Baťou, protože on tím opravdu žije. Takže něco málo jsem věděl, ale to nejvíc, co se snažím načerpat, dělám teď. Je to pár dní, co jsem začal s přípravou. Mám knihy Inspirace Baťa, jedničku i dvojku, což jsem vlastně dostal od Viktora k narozeninám, kdy jsem ještě ani nevěděl, že ta role přijde. Což bylo hezký, protože měsíc na to mi volali z Kampy, že by mě chtěli na Tomáše Baťu, já už jsem ty dvě knihy doma měl, což mi přišlo takový hezký oslý můstek k té postavě.
0: Je v té přípravě na tuto roli něco specifického, speciálního, vzhledem k tomu, že se jedná o výraznou osobnost našich dějin a zároveň by mě zajímalo, v čem je to pro tebe výzvou?
1: Myslím, že to bude těžký, protože spousta lidí má o Tomáši Baťovi nějaký přehled a to, jak o něm smýšlejí. Takže nechci říct, že bych se potřeboval trefit do toho, jak se ho vizualizuje spousta lidí, ale nějakým způsobem očekávání o té postavě spoustu lidí má, si myslím. A mě teď zajímá to, jak ho vidím já. Jsem teď velmi na začátku toho veškerého čtení a toho chycení se té postavy, ale tohle si myslím, že bude jako minimálně nějakým způsobem náročný, no. A to taky mu dát step, což nevím, jestli Tomáš Baťa, řekněte Gabriel, jestli stepoval nebo ne, ale nejsem si úplně jistý.
3: Asi nestepoval, ale miloval divadlo, hrál divadlo, pak ho vyloučili, protože nechodil na zkoušky, takže jim to kazil. A miloval tanec a zpěv. Do jaké míry mu to šlo, si nedovedu úplně představit, ale právě spoustu lidí si jako myslí, že to byl jenom biznis. Vůbec, ne? On jako miloval kulturu.
2: Představte si, jak je ta herecká práce nevděčná, přátelé, prosím, berte to jako lehkou ironii. Já, když vás, Marku, poslouchám, tak jste si možná všiml mého lehce navinulého přikyslého úsměvu, protože já takový, až skoro bych řekl fanatický vyznavač Baťova odkazu, navíc člověk, který hrál už ve dvou inscenacích na té Kampě, jak je to pro Boha možné, že jsem nebyl, jak si zařazen do toho castu tohoto představení. Tím jsem se zabýval, dokonce jednu chvíli jsem se tím i trápil, ale pak jsem se začal smát, když jsem viděl první vizuály a první plakáty a tiskovku, kde to byl teda jeden krasavec vedle druhého, samý jako urostlý mladí jinoši, navíc ke mně začaly doléhat zvěsti o stepování a podobně, tak jsem začínal pomalu, ale jistě chápat, že tady musím se smířit s tím, že prostor ani pro takového fandu odkazu Tomáše Bati, jako jsem já, se místo nenašlo. Já vám samozřejmě budu držet palce, upřímně se z toho radu, teď to myslím opravdu vážně, nejsem až tak jako závistivý hlupák, který by si říkal pro boha, proč mezi těma krásnýma klukama není zrovna 60-letý pan Kopta. Respektu. Gabrielo, jak vy se těšíte na tohle představení? To bude asi velká sláva, co říkáte?
3: Já velmi. A nám to nádherně zapadá do toho konceptu Baťa 150. Uhum. A já když jsem to viděla, jak je to netradiční, protože já ten projekt znám už víc než rok. Uhum. Ale jenom pracovně, jenom skrz ty konzultace, jak Baťa, tohle Baťa, tamto Baťa. A pak to najednou dostalo ten obrys. A já říkám, to je fantastické. Já když jsem tam viděla ty barvy, ty lidi, ten život, říkám, to je Baťa.
0: Vy jako velká znalkyně Tomáše Bati, si říkám, že když přijdete do divadla, kde je zpracována nějaká tematika, která se týká Tomáše Bati, jestli se dokážete nechat nést tím příběhem, i když je tam nějaký odklon od té reality, že vlastně vnímáte tu divadelní nadsázku, anebo jste tam taková netrpělivá.
3: Mě to dojímá. Zaprvé jsem na to neskutečně pyšná, že to téma někdo zpracuje. Protože občas mám takový pocit, že tady v Česku vzhlížíme ke všem okolo a neumíme si vytáhnout to podstatné. Takže když se přišlo s tím, že bude Baťa, tak já říkám, wow, je to skvělé. Asi se pochválím, že jsem na sebe pyšná, že tohle nechytám, že jako těch nepřesností je spoustu, ale člověk prostě nemůže být úchylý. Tam jde o tu podstatu, jde o tu emoci a to jako jestli to bylo přesně tak nebo tak. Pokud zůstane vykreslený ten charakter, jakž takž ty vztahy, možná kdyby jsme tvrdili, že měl Baťa 5 milenek, tak jako asi bych se zvedala, že jako úplně jako ne. Nikdy nebazírujeme úplně na těch detailech. Pokud ten detail nehraje zásadní roli, tak je to naprosto zbytečné. Já učím roky na univerzitě a já nikdy své studenty neskouším z toho, kdy založil tohle, kdy tamto. Já jim na začátku semestru řeknu, že chci dva, jenom letopočty, aby uměli, kdy se narodil a umřel. A to jenom kvůli tomu, že až ty květiny budou moc dlouho u té sochy, tak ať jdou a vyhodí je, protože ví, že před nebo po. Ale jinak absolutně ne. Já říkám, že z toho předmětu si oni mají odnést emoci. Já je ani neskouším. Když prostě to představení dohraje, ti lidé by měli odcházet s tím, že prostě co chceš, můžeš, baťovsky.
0: Maximálně můžou podotknout, že tomu Lamborovi to v tom stepu moc nešlo.
3: Že Baťa by to dal líp, jo.
2: Dobře, určitě se k odkazu Tomáše Bati, ale i ke spoustě dalších věcí, které budeme chtít probrat v dnešním díle Vypravěčů dostaneme, ale to všechno přijde až po prvním hudebním předělu, o který se postará Martina Partlová, která zaspívá píseň Bolím.
4: Tak se přemlouvám, abych ti věřila, všechny ty slova, co říkáš a věty, co plynou, tak se přemlouvám.

0: Přátelé, spolupracovníci, pojďme na další část, protože jenom polovina lidstva chodí obuta řádně, že? A proto jsme se sešli v těchto vypravěčích, abychom navázali na odkaz mě, tedy Tomáše Bati. Takhle jsem to měl nacvičený, ano.
1: Můžu se vás zeptat, kolikrát jste to viděl, ten záznam?
0: Asi 2500.
1: Jo, tak vidíte, to od vás tam nabíhají čísla.
2: No. Já si teď jenom říkám, kolik zmatených posluchačů začalo přelaďovat rádio, protože mají pocit, že poslouchají něco úplně jiného.
0: Ano, posloucháte Radio Zlín. Pojďme na chvilku od toho Bati. Daniela už to tady zmínila, my jsme se oba nějaký čas skandalizovali v takové té soutěži, kde známé osobnosti za pomocí maskérů a kostymérů se převtělují do různých osobností československého nebo světového showbiznisu. Marku, co vám tahle prazvláštní epizoda s tou podivnou karaoke show dala?
3: Myslím, že nejvíc mi to dalo asi to, že už se nikdy nebudu stydět v šatech, si myslím, dámských.
0: Ano.
3: Protože
0: těch
3: interpretek jsem tam stvárnil poměrně dost. Nedovedu vlastně teďka asi ani vyjmenovat, koho všeho jsem tam dělal, protože už to přece jenom nějakých 5-6 let bude. Ale vím, že jsem byl šíleně nervózní celou tu dobu, co jsme to točili, těch 10 dílů. Protože na to opravdu, sám uznáte, moc času nebylo. Vlastně týden. Jenom ten týden.
0: Týden.
3: A za týden nastudovat to, jak ten interpret se konkrétně v té jedné verzi toho klipu nebo v té písni jako pohybuje, jak vyslovuje, jak tančí, co dělá, vlastně navnímat to za týden, naučit se tu choreografii, text, zpěv a všechno dohromady a pak to vystřihnout před lidma v tom studiu, bylo šílený. A já jsem vůbec neměl takovýhle pěvecký zkušenosti na to, abych si jako byl jistý v těch kramflecích, jo? Což mě teda opravdu velmi vyškolilo, musím říct.
0: Jistý v kramflecích, to je pozoruhodná poznámka, protože já jsem třeba stvárňoval Tinu Turner a ta si zatraceně dávala záležet na těch kramflecích. To byly prostě štekle jak pro modelku. A mám takový bizarní zážitek, který vždycky si na to vzpomenu, i do snu se mi to vrací. Na tu Tinu mě líčili zhruba 4, možná 5 hodin. To je hodně práce, než se některé části, zejména obličeje, odstraní, aby se nahradili jinými silikony. A teď jsem se proměňoval v dost podivnou bytost. U paní Turnerovou to opravdu nepřipomínalo moc. A seděl jsem tam a tak jsem podřimoval a vedle mě usedla Erika Starková, která tam byla jako host v tom díle a vystupovala. Pozdravili jsme se, ona měla sebou svoje malé dítě a já jsem usnul a probudila jsem se tedy už jako Tina Turner, vyděsila jsem se a v momentě, kdy jsem popadla dech, tak jsem přes to zrcadlo, kde předtím seděla Erika Starková, jsem se vyděsila a do smrti na to nezapomenu, protože v tom křesle vedle mě seděl James Brown a Coil. A to vám je tak podivná srážka s realitou, než ti to dojde, víš, po těch 4 hodinách toho odpoledního spánku, než se srovná člověk se svojí jinou identitou. A když ta půvabná dáma, která vás před chvílí pozdravila, je najednou černošský zpěvák a kojí. Panečku, to by i Baťa čuměl teda s prominutím.
3: To rozumím.
2: No Gabrielo, přijmu takovouhle výzvu, si myslím, že chce nadhled a chce to lehkost. Vy jste hravá?
1: No, jako je to skvělá výzva.
0: Je to
1: taková
0: cesta,
1: vlastně baťovská, protože manažeři u Baťů, už když to byli opravdu vysoce postavení, tam se vždycky říkal jako vedoucí, protože šéf byl jenom jeden a buď byli ředitelé nebo vedoucí, tak jejich vzdělání byla právě pantomima, alternativní divadlo, kresba, prostě pohybové věci. A třeba jste měli pohybem těla vyjádřit, že jste chutný čokoládový puding, aby na vás ostatní měli chuť. Tak toho prostě vypadáte jak idiot, když to neumíte. To tak je. Ale oni vlastně dělali jedinou věc, že pracujete přesně s tím předsudkem, který mám já, že to jakoby nedokážu, že to neumím. A oni pak tím sledovali ještě jednu věc, aby se lidé příliš neprožívali. Že čím prostě jste na té vyšší pozici, tak se děje ta věc, že máte strach, abyste u něčeho právě nevypadali příliš strnule, nebo bez nějaké úcty. A vlastně vy jdete a dobrovolně to zažijete, že u toho nevypadáte úplně reprezentativně třeba tady těch aktivit a ta mysl to přežije. Takže pak nemáte takový strach, když se vám to třeba stane, že si stoupnete na té dílně a máte mluvit k těm lidem a teď vám třeba dojde, že káráte za něco, za co úplně jako nemohli a teď se začnete stydět a stáhne vás to, tak vlastně vy už jste to párkrát zažili. A on to ten Baťa říká, že jak se jako začneme sami prožívat a mít takový ten pocit, že jsme někým víc, tak jsme skončili.
0: Já teď zase odbočím k jinému tématu. Otázka, kterou teď položím, se týká vás obou. Zkuste se podívat do průběhu svého života, do minulosti přes rameno. Řekněte mi, začnu třeba u vás, Marku, jaký byl nejdůležitější okamžik průběhu vašeho dospívání, puberty, řekněme, nebo někdo říká zlom, který se naprosto zásadně vepsal do vašeho života, třeba nějaké rozhodnutí, maturita, první večírek. Nevím, nechci podsouvat, ale co to bylo za okamžik?
3: Tak pro mě určitě stoprocentně to byly přijímačky na Pražskou konzervatoř, protože já jako kluk z Ústí nad Labem jsem tehdy studoval gymnázium osmiletý a byl jsem v polovině a tam vlastně z ničeho nic přes mého tehdejšího kamaráda, vlastně od té doby jsme se neviděli, podle mě. A on udělal největší věc, protože mě přitáhl do dramatického kroužku, kde vlastně vznikl ten nápad přihlásit mě na Pražskou konzervatoř. A od té doby mě se úplně změnil svět a změnil jsem se i já, podle mě, velmi. A myslím si, že tím, že se ve mně konečně mohlo otevřít nějaký mý já, který tam pořád bylo a tak se jako dralo ven skrz nějaký třídní důtky a různé věci, které si myslím, že už v té době byly jako něco, co ze mě chtělo ven šaškařit. Takže stoprocentně přijímačky na konzervatoř, protože jsem tam objevil něco, co opravdu miluju, a to je ta herecká profese. A nedovedu si vlastně představit, co bych ve svém životě dělal, kdyby mě ten osud nenasměřoval právě do té Prahy na tu konzervatoř.
1: Já bych chtěla neskutečně říct něco veselého a pořád jsem přemýšlela, čím bych to doplnila. Ale vlastně ten můj zlomový okamžik asi byl, když mi umřel táta, ale do toho už jsem znala ten baťovský odkaz a vím, jak mě to dokázalo v té době podržet. A protože i ta smrt, když vás zasáhne u někoho blízkého, tak najednou pochopíte to baťovské, že je potřeba si to užívat, ty momenty, a ne se u toho jenom prožívat. A že někdy příliš lpíme na detailech, které si pak vlastně vůbec nepamatujeme. A on, ten Baťa, má jednu dobrou myšlenku, že lidé si nebudou pamatovat, co jsme měli na sobě, ani o čem jsme spolu mluvili, ale jak jsme se vedle sebe cítili. Už je to třeba 13 let, ten táta, a vždycky, když jsem v takové té fázi, kdy jako mám tu tendenci se začat prožívat, protože takhle by to mělo být, tak si tady vzpomenu na tohle a vlastně říkám, je to dobrý a jede se dál.
0: Setkáváte se s mladými lidmi, z vysokoškoláky, a mě by zajímalo, jestli pořád ještě někdy narazíte mezi těma mladýma lidma na takové ty stereotypy, které se někdy v rodinách i dědí. Takový ten dávný pohled na Baťův odkaz, že to byl jenom vykořisťovatel, že to byl člověk, který žil z práce dělnické třídy, který zapříčinil pád stovek a tisíců živnostníků, kteří tenkrát padali jak hrušky ze stromu díky tomu kapitalistovi. Žije mezi lidmi tenhle podivný odkaz Baťova života dodnes?
1: Mě má pán Bůh rád, já ty lidi nepotkávám. Já občas, jakože když chci být trošku jako takový malý masochista, tak se jdu podívat na komentáře pod nějakým baťovským článkem. Mm-hmm. A tam se vždycky někdo najde.
0: Jeden aspoň.
1: Jo, jo, i dva, tři, jako ježiš, co s Baťou. A tím, jak do toho vidíte, tak pro mě, já z toho mám vždycky radost, protože já pak jdu psat nějaký baťovský článek, jak to teda u těch Baťů bylo. Ale co se týče jako tady těch středních škol, tak já jsem naopak fascinována tím, jakým ten Baťa dává smysl. Protože když jim jakoby otevřete tu baťovskou filozofii, já bych v životě nevěřila, že třeba studenti gymnázia z Brna mi budou na Instagram posílat svůj postup v deníku růstu baťovské. Jak se učí mít vztah sami k sobě a netrestat se za to, že občas nedodrželi tu disciplínu. Že není důležité, jestli to vždycky vydržíte, ale jestli se k tomu vrátíte. Mě třeba ty firmy jsou ochotny platit opravdu jakoby nemalé částky za to, že jim jdete koučovat ten top management. A pak jdete na učiliště, kde vám v pátek po obědě, v červnu, kdy už se všichni vidí někde jinde, dají 100 automechaniků ve věku tak 16-17 let. Ty tam nechceš být, oni tam nechcou být. Máš ty 2 hodiny. A já první 3 minuty říkám, ty tady umřeme, prostě všichni tu umřeme. A za 7 minut byli moji. A byli úplně boží. A fakt to skončí po těch 2 hodinách v pátek a oni, můžeme vám i s něčím pomoct do té vily a my bychom chtěli tohle a my bychom chtěli tamto a víte, v čem já tohle a tohle a tohle, a teď jako jedou a to je úplně něco, kdy si říkáš, ty jo, protože jít a odpřednášet to firmě, která tě chce, to není takové umění, Běžte za těma 17letýma, kteří si říkají, Ježíš Mario, teď jako 2 hodiny dějepis. Takhle to vypadá, jo.
2: Víc po obědě, kdy klesá energie.
1: Úplně. Úplně, proto mám Baťa 2hodinový pauzy na oběd.
0: Bohu díky nám zatím ve studiu energie neklesá, jenom připomenu, že stále posloucháte Vypravěče na Českém rozhlasu Dvojka. Našimi hosty jsou Gabriela Končitíková a Marek Lambora a o další hudební předěl se tentokrát postará John Lennon.

0: Stále jsme ve studiu Českého rozhlasu Dvojka, posloucháte pořád Vypravěči. Gabrielo, já když jsme vás tady na začátku představovali, tak jsem zaznamenala tu zvídavou otázku ohledně umělé inteligence. Co by tak Tomáš Baťa řekl na nástup umělé inteligence? Máte už na to odpověď?
1: Já si myslím, že on to řekl. Právě, jako před více než těmi 100 lety, protože on se přátelil s Karlem Čapkem, jemu slovo robot není vůbec neznámé a jeden z prvních citátů, nebo vůbec prvních Baťových myšlenek, která mě velmi zaujala, tak on říká, můžeš lidem zaplatit za jejich ruce, můžeš si je koupit a lidská práce bude nahrazená strojem. Vlastně už je nahrazená strojem. Lidské myšlení bude v budoucnu nahrazeno strojem. Lidem můžeš platit za to, že pro tebe myslí a koupit si jejich myšlenky. Mm-hmm. Co se nikdy nedá nahradit strojem, podle Bati je lidská duše. Nedá se koupit duše, nedá se koupit vztah. To si můžeš jedině získat tím, jaký jsi. A tam se to pak vlastně kloní k tomu, kdy jako není rozdíl mezi Baťou a kýmkoliv jiným. Protože to, co on říká, platí pořád. Ani po 100 letech nemůžete nikomu zaplatit za to, aby za vás tvořil vztah k jiným lidem. To tvoří člověk jenom na základě toho, jak má vztah sám k sobě. A tam vlastně začíná celá baťovská služba. Nejprve vybuduj sám sebe a pak všechno ostatní. Protože to je to klišé, které je kolem toho Bati. Platil trojnásobné mzdy. To, jak jste se ptali, jako jestli ty lidi občas reagují negativně na Baťu, tak ani ne, ale říká se, no tak když někomu platíš trojnásob než konkurence, tak to je přece jasný, že k tobě půjdou. On platil trojnásobek v roce 1912 a nechtěl tam pracovat téměř nikdo. Platí trojnásobek v roce 25 a venku stojí 200 lidí. Muselo se změnit on a firemní kultura. A to je to, co on prostě říká. V době krize ty lidi neudrží peníze. V době krize je udrží vztah. Vztah je takový, jak ty se k ním chováš, jak s něma sdílíš. A on by si myslím šel tou cestou, že kde můžeš lidské myšlení nahradit strojem, nahraď ho strojem. Proč? Lidi mají energii, lidi se můžou sebe dotýkat, smát, zažívat emoce, vytvářet vztah. Myslím si, že by Baťa nenahradil paní na recepci avatarem, protože by tam chtěl tu paní, která na vás mrkne, pochválí vám tričko, zasměje se na vás, protože tvoří vztah. A on říká, že i v budoucnu jejich jediná konkurenční výhoda bude ta služba. A to je to, že jsme tu prostě pro sebe. A to je to, co on pak říká, že to jako probouzí tvůrčího ducha a pak už to jede.
0: Já zároveň doufám, že avataři nenahradí ani herce, že pořád budeme na jevišti potkávat vás oba.
2: Já bych se toho nebál, protože ta výchozí myšlenka je v tom, že nejsme stroje a v tom je obrovská výhoda. Zvukař úplně strnul, ne?
0: I já jsem se lekla, jestli náhodou tady nesledujeme.
2: Kolegy Sobotky jsem si vypůjčil, zavolení, zdravíme Martine. No, žijeme v hyperkorektní době, která na nás všechny klade obrovské nároky, co se týče opatrnosti různých výkladů a výroků. Asi víte moc dobře, co mám na mysli, že dříve nevinný žertík, který způsobil lehké pousmání, dnes může být jako dosti brutálně považován za sexistický a podobně. Nevím, jak se nám to přihodilo, ale jak znám vzpomínky na Tomáše Baťu, to byl člověk přímočarý, a který vyžadoval upřímnost a rovné jednání od svého okolí. Marku, dovedete si představit, že by chlap s těmito postoji a názory na otevřenost a nároky na otevřenost a upřímnost, že by v téhle podivné době obstál?
3: Já si myslím, že jo, protože to je to nejcennější, když člověk mluví na rovinu. Dobře, jak pochválit, tak i říct opravdu, když se mu něco nelíbí, a mám pocit, že se to učíme vlastně stále. A myslím, že nikdo z nás to pořádně neumí a třeba ani nikdy umět nebude. A je to vlastně to nejtěžší, co třeba mě osobně velmi dlouho trvalo naučit se říkat ne. Měl jsem pocit, že se každému musím zavděčit, ale pak jsem si na ten pomyslný piedestal musel dát sám sebe, protože je to můj život a nikoho jinýho. Takže si myslím, že by obstál velmi, naopak si myslím, že by to za ním
2: no,
3: šlo
2: stejně.
3: No ale měl
2: by obrovské problémy, o tom jsem přesvědčený, že ta jeho otevřenost...
3: Záleží byla... v jakém tématu samozřejmě.
2: No, obecně si ano. Myslím.
1: Kdo s tím měl problém už ve své
2: že
1: době.
2: Aha. On
1: nedržel takovou tu korektnost, že za váma prostě přijde ministr a vy byste si z toho měl sednout na židli, že ministr vám jde věnovat pozornost. A Baťa říká, že ne, že na tu schůzku nejde a už vůbec nejde na ten oběd. Nedej bože, by se z té jeho energie najedl. Prostě ne. Já vím, že ten člověk krade a prostě tak, že já nebudu s ním ani jednat, ani obchodovat. Až budete mít na ministerstvu někoho rovného, tak mi ho sem klidně pošlete.
2: Takhle odmítl i nejeden čestný doktorát.
1: Tak on prostě říká, hele, tak ho dejte všem dělníkům, jako které tady máme, protože my to tvoříme spolu, to je další velké téma, kdy ten Baťa nemluví, já jsem vybudoval, on vždycky říká my. A říká, a víte co, jako když si u té práce budeme říkat pane doktore, já nevím, jestli to bude fungovat líp, ale jako klidně. Jo, on z toho prostě dělá legraci. Ne, oni nepoužívali tituly právě, no. Že za člověka mluví to, jak se chová k druhým lidem a odvedená práce. No a jinak k tomu vašemu, ne, Marku, to je jeden z prvních kurzů, když vás přijali k Baťům. Nauč se říkat ne. Tím nejvíc budeš prospěšný té firmě, protože ta firma tak dokáže lépe odhadnout prostě tvůj limit. On se moc bojí lidí, kteří na všechno řeknou ano, jsou baťovská hesla. A to, které mě fascinuje v poslední době, je nebuď zlý ze samé dobroty. Jak ty chceš pořád všem vyhovět, pro všechny všechno udělat. A ty už vlastně potom nemůžeš, nemáš čas nic a on si nikdo neřekne. Ten Marek je hodný, on chtěl. Oni si řeknou, aha, ani termín nedodržel. To je to, že my, jako my neumíme vidět, co je zatím. A jinak takový tip i pro posluchače, když to neumíš, tak místo slova možná říkáš ne. A tím se to učíš. Jak už tě napadne, jakoby poprvé, tak možná bych mohl, tak oni říkají ne. My trpíme tím pocitem, že když to neuděláme sami, tak to nebude. A oni říkají vůbec, možná jsi vytvořil příležitost pro někoho jiného, kdo na to čeká.
0: Pojďme u toho, Marku, ještě zůstat, u toho tvého ne, že ses to naučil říkat. Jakým způsobem tedy přemýšlíš o tom, jakou práci vzít, kde už nepotřebuješ být, protože budeš mít pocit, že třeba něco podobného už si v minulosti dělal. Jak máš vlastně nastavené to přemýšlení? A zároveň s tím už pokládám rovnou další otázku. Nebojíš se, že potom skrz tvoje ne bude tvůj telefon mlčet?
3: To je samozřejmě jedna z největších obav podle mě herců obecně. Protože to je ale přesně taková zvláštní mantra, která nám svazuje ruce a hlavu. Jo. A já jsem už párkrát na pár věcí neřekl, co se týkalo nabídek i větších, i menších. A musím říct, že nikdy se mi nestalo, že by ty lidi na mě zanevřeli. Nikdy. Myslím si, že jednak to je tím, jak to neřeknete. To je důležitý, si myslím, protože pokud to opravdu tak cítíte a chcete se s tím nějakým způsobem popasovat co nejčestněji, tak to vždycky každej vycítí a nemá s tím sebe menší problém. Pokud to je z něčeho, co není úplně pravdivý, mám pocit, tak tam něco takového může nastat. Ale já si to ani už nechci připouštět, že by ten telefon neměl na základě mýho ne zvonit, protože si myslím, že to vůbec s tím nemá co společného. Ještě k té první části otázky, jak se rozhoduju, jakou práci vzít nebo nevzít, tak já jsem začal poslední roky dávat na svou intuici, co cítím, když ta nabídka přijde úplně na začátku. Vždycky během toho, jak nad tím přemýšlím, jestli tu nabídku vezmu nebo ne, tak se trochu zamotám a vyválím se v tom a hodně mě to bolí a musím se zastavit, zpomalit a říct, dobře, tak teď vůbec nevíš, co se děje, tak si jenom připomeň, co si cítil, když ta nabídka od mý agentky nejčastěji jako přišla. A o čem jste se bavili, když jste to probírali poprvé. Ale jinak se snažím teď poslední dobou nad tím přemýšlet tak, že bych chtěl vykračovat ze své komfortní zóny, což si myslím, že mě zatím posouvalo nejvíc, ať už jsme v pořadu Tvoje tvář má známý hlas nebo jiné velké postavy na jevišti nebo před kamerou, tak pokud mám možnost vyjít ze své komfortní zóny a trošku se toho bojím, co se stane, tak to mě vlastně láká. Ale to neznamená, že bych nebral něco, co bych cítil, že mi je ušitý na míru nebo tak.
0: Tak já mám pocit, že tím stepem vlastně vykročíš z komfortní zóny. Velmi. A že je tvoje základní podmínka splněna.
3: No, ano, ano.
2: Já byl třeba vychován tak, že dvakrát odmítneš, po třetí se ti neozvu. Je to pitomost. Není to pravda. Agenti ani producenti v momentě, kdy si na vás nespomenou, to není pomsta, nebo je to prostě jenom shoda okolností. Všechno si vytváříme v palicích a ve své ješitnosti a v domněnkách. A ty jsou vždycky slepou uličkou.
0: No a co poradit tedy v takovém případě, Gabrielo, když si můžeme stavět my sami nějaké vlastní zábrany v hlavě a do jisté míry se tím blokujeme, limitujeme?
1: Ani by mě to nenapadlo, že mi s váma bude část toho mého baťovského srdce tak plesat, protože to je úplně základ. Když ty lidi přijali k Baťům, tak to je to, co on prostě říká, hele, my nemáme problém ty lidi naučit pracovat. My máme problém je naučit samostatně přemýšlet a přemýšlel nad tím, čím to je. Lidi necítí sebehodnotu. My pořád tlačíme na víc charakteru, na víc hodnot ve společnosti a ten Baťa jde od začátku. On říká, člověk, který cítí sebehodnotu, chce tvořit hodnotu ve světě, protože jinak se mu s tím nežije dobře. On říká, myšlenka nikdy nesmí řídit člověka. Člověk řídí svoje myšlenky. Úplně základ je komunikace. Ale aby člověk uměl komunikovat sám se sebou, Baťa má krásné moto. Celý svět o tobě bude pochybovat. Nemusíš i ty sám. Jo, jakože to je úplně zbytečné. A on právě říká, co kdyby náhodou se to dalo udělat tak hříšně, že když už si sám sebe představuješ, jak to nepůjde, budou se ti smát a to má druhou dobrou myšlenku, říká, cirkus, který máš v hlavě, většina lidí nevidí. Proč to nehraje k tvojemu potěšení? On se to začne učit už ve 20, protože on narazí jenom na odmítnutí. Takže on si začne to stavět sám v té mysli. A to je to, jakoby vybudoval jsem člověka. Oni ty lidi naučili jinak přemýšlet. Já když jsem měla 20 a neuměla jsem to popsat, co ten Baťa udělal, protože do toho ještě v těch 20 tak nevidíte, tak já jsem říkala, že on československému člověku narovnal záda. A to je to, co on říká, zbavme se té svojí malosti a velikost nás nalezne sama.
2: Já jsem se začal smát ne vůbec nad vašimi myšlenkami, ale v okamžiku, kdy jste citovala Tomáše Baťu, nebo že jste řekla, že Tomáš Baťa narovnal těm lidem záda, tak my oba s Markem jsme podvědomě udělali. Takže já myslím, že tu práci děláte dobře, Gábi, a my máme o čem přemýšlet, že ano. My máme dokonce k tomu i uspůsobenou takovou krátkou pauzu, o kterou se teď postará Vlasta Redo. Stále posloucháte Vypravěče.

0: Gabriela Končitíková a Marek Lambora stále našimi hosty ve Vypravěčích. My už víme samozřejmě, čemu se věnujete dnes, ale jak jste o svých životních krocích a životních cílech přemýšleli jako děti? Marku, kam tě to směřovalo? Bylo tam pořád to, jak jsi to nazval, šaškováním? Už od dětství, že jsi tak nějak si s tím pohrával, s touto myšlenkou, nebo přeci jenom si chtěl být popelářem, řidičem kamionu, nevím.
1: Popelářem jsem určitě chtěl být, jako každý možná malý kluk. Se mi líbilo, jak je v tom taková svoboda nějaká. Mám pocit, že se člověk chytí vzadu toho auta a jede. Prostě. A mně to přišlo neuvěřitelně svobodný, když jsem byl malý. Ale nejsem si jistý, jestli to šaškování, jak jsem říkal, nevnímám až teď zpětně k tomu svýmu dětství, protože já jsem opravdu dost zlobil, jak na základní škole, tak i v polovině té poloviny toho gymnázia první, protože jako poznámky byly poměrně dost častý, ta třídní důtka taky proběhla. Proto teď, když nad tím přemýšlím, tak si říkám, jestli to právě nebylo už něco, co se ve mně začalo probouzet, že jsem potřeboval něco víc, než jenom sedět v té lavici a nemít žádný humor. Pořád jsem vyrušoval, furt jsem si ze všeho dělal legraci a nějakým způsobem se plet ostatním do řeči, jo, když to řeknu takhle. Ale nemyslím si, že by mě to hnalo jako vědomně k něčemu takovému, protože mamka nás i mýho bráchu postavila vždycky před věc, hele, každý musíte dělat nějaký kroužky, to vás nějakým způsobem rozvíjí. Takhle nám dala na stůl různý kroužky od sportu, po keramiku, po klavír, po hudební nauku a my jsme si vybrali. Já jsem dělal klavír a karate. Brácha začal karatem a skončil u volejbalu. A myslím si, že to karate mě hodně formovalo, co se týká jednak mýho těla, obecně, že jsem získal povědomí o tom, jak fungují ruce, jak se padá, což si myslím, že vedlo potom k tomu tanci nějakým způsobem, že jsem dokázal zavnímat od hlavy až k patě, co to tělo moje už umí a jak se dovede pohybovat, tak i nějakému respektu k životu. Karate je i, krom toho, že vás učí nějaký sebeobraně, tak je i o tom duchu. Dost lidí třeba neví, že ty bojové sporty jsou hodně o nějakým vnitřním respektu a o nějakých mantinelech, jak by se člověk měl člověku chovat už jenom během toho zápasu, že se nějakým způsobem ctí ten soupeř, že se nesměje poraženým a tak dále, což všechno jde. Takže si myslím, že mě hodně formovalo tohle, což byla taková tvrdá část toho mýho malého já a zároveň tam byla taková hezká, jemná, což byl ten klavír. Hmm. Takže tyhle ty dvě věci se myslím spojily potom v to, že na té konzervatoři jsem tak rozkvet.
0: Gabrielo,
2: jsi taky tak nad tím jako přemýšlela, že já jsem byla přesně to dítě, které ve třídě nechcete, protože já jsem hodně četla, mě vždycky bavila literatura a já jsem byla takový ten rozum rada, že když už nemáš co číst, tak čteš ty encyklopedie. Já jsem všechno věděla, vždycky takový ty věci, co jako absolutně vědět nepotřebuješ.
3: Hermiona.
2: Ale právě, že vůbec ne. Fakt ten malý průserář, kterého to nudilo v té škole a já jsem koukala z toho okna a vím, že už v té době jsem jako malý dítě, to byla třeba druhá, třetí třída, měla problém s těmi pseudoautoritami. Že musíte mít úctu jenom proto, že je to pan učitel. A úplně mě překvapilo, že už v tomhle věku jsem byla schopná rozlišovat, že ten člověk si tu úctu nezaslouží, protože je nespravedlivý. A naopak byli profesoři, kterým i na gymnáziu nebo na vysoké jsem mu visela na rtech, protože ten člověk měl to něco v sobě. A toho člověka si vážíte. A ty kroužky, tak u nás to bylo vtipné. U nás se ti rodiče velmi snažili, aby právě na flétnu, na výtvarku. A já jsem byla takové to dítě, co šlo, udělalo to, aby teda ta máma byla spokojená. Protože ta jedna ségra byla na sport a já jsem měla být na to umění. Ta učitelka z výtvarky naprosto nešťastná. Já si strašně vždycky vzpomenu na Loufanánek Hagen, když ho posílali do těch uměleckých škol a paní učitelka to komentovala stylem netrapte mne ani chlapce, tak takhle to asi vypadalo u mě. Ale takový ten můj životní koníček, mě to přišlo i s tím Baťou. No.
3: Pojďme se vrátit na chvilku do Baťovy školy práce, zejména té dívčí. Já jenom pro posluchače, kteří neví úplně přesně, již tak mě opravte, ale to byl teda zatraceně tvrdý režim. Holkám bylo 14 let, když se nastupovalo a v 6 hodin budíček, rozcvička, společná snídaně, pak trada do fabriky. zvyky. Až do oběda docela tvrdá makačka, po dvouhodinové pauze návrat zpátky do pracovního procesu na chvilku na inter a žádný osobní volno. Do školy večer. No, 14-letá Gábinka zvládla by to, protože to je opravdu zatraceně tvrdý režim, který tam vládl.
2: A nedokáži říct si, že bych to zvládla. A mám velký obdiv ke všem, kdo to zvládli. A to byly moje první knížky. Baťovský Zlín, Mladé ženy, Baťovský Zlín, Mladí muži, protože tak se říkalo těm studentům. Ale mě brutálně zaujaly ty ženy. Ta výuka, ta byla úplně fenomenální. A moje máma, když ty knížky přečetla, tak řekla, Baťa byl tyran. V životě bych tam svý dítě nedala. A minulý rok, to bylo 100 let od založení těch škol a já jsem poprvé reprintovala sama sebe, protože já nevím, já už mám za sebou třeba si 16. 17. knížku o Baťovi a tohle byly úplně ty první. A z takové té úcty k těm pamětníkům, tak jsme to minulý rok vydali znovu, jsme to spojili a já jsem se s ní o tom bavila pak a říkám, no jo, ale ono je to jinak. Vyber si svoje těžké. Protože vy jste ve 14. přišli k Baťovi, ten režim byl tvrdý, ale vám bylo 18 a vy jste uměli ty věci, které se dneska učíme třeba kolem té třicítky. Sebehodnota, hodnota času, hodnota přátelství, nemusím se zalíbit všem. Oni je učili tato témata. Plus do toho chodíte do té práce, vyděláváte ty peníze a ono opravdu v přepočtu na dnešek ti pánové tam končili ve věku 20 let a měli plus minus něco jako 5 milionů. Ty dámy měly míň, to bylo tak mezi 3-4, protože oni neřeší mzdy z pohledu gender, ale z pohledu té pracovní pozice. A prostě některé, které byly fyzicky náročnější, byly lépe placeny. Tak z tohohle důvodu. Ale oni šli do života a věděli třeba, jakého si chcete vybrat životního partnera. Vy byste si nenašli manipulátora ani manipulátorku, protože vlastně vám to nedělá dobře. A najednou jste vlastně fungovali jinak. Vy jste měli tu hodnotu v těch 20. Nikdo se nenaučí svoji sebehodnotu z toho, že vás každý neustále chválí, vodí za ruku a podobně. To je pak ta filozofie Baťa, kdy ona fakt říká, že každý, kdo ti neustále pomáhá, neustále tě omlouvá a dělá ti to jednodušší, tě vlastně nejvíc ubližuje. On tě vzdaluje od toho, protože Baťa říká, že člověk, který je šťastný, má úplně jiný pracovní výkon. A pro Baťu šťastný není ten, kdo je na určité pozici, má určité věci, nějaký vztah, ale kdo cítí sebehodnotu. A to on říká, že v tom je ta spravedlnost.
3: Ještě než se rozloučíme, já se musím pozeptat i vás, Marku, protože máte tu sportovní výchovu v dětství a v dospívání. To je určitě důležitý základ. Přesto myslíte si, že v případě, že byste se vrátil teď do svých 15 let, dovedete si představit takhle tvrdý režim, že byste to přijal, že byste byl ochoten se omezit natolik ve své osobní svobodě a v tom pubertálním rozletu, kdy si každý kluk připadá jako pán světa. Zvládnul byste to takhle spartánský režim?
1: No, kdyby mě to opravdu bavilo a zajímalo a chtěl bych v té dané věci být nejlepší, tak bych proto dovedl udělat hodně. A mluvím o tom z toho důvodu, že na té konzervatoři ten režim asi nebyl takhle tvrdý, určitě.
3: No, to určitě. Teď jsem říkal, to jsem moc vědav, jak to ten Marek diplomaticky popíše.
1: Chtěl jsem tím říct, že já jsem na té škole toho dělal hodně navíc a velmi jsem se snažil ze všech těch předmětů dostat to nejvíc, co mě se líbí nebo nějakým způsobem lichotí. A opravdu jsem tam makal velmi. Zvláštně, že na té základce a na tom gymnáziu jsem byl takový jako prevít, a na té konzervatoři jsem byl vlastně skoro až jako šprt. A je to tím, že mě to neuvěřitelně bavilo a zajímalo a každá ta hodina byla pro mě úplně nová, jiná, každý ten předmět. A dovedl jsem proto obětovat hodně volného času a hodně sil a energie. Takže kdyby mě něco mělo takhle nabíjet a bavit, tak bych byl schopný to zkousnout, pokud ne, tak bych tam nevydržel ani den.
3: Jsme skoro na konci, mě to nedá, musím tu otázku položit. Já jsem poprvé v životě své agentce a svému okolí i vám, Gabrielo, naznačil, že pokud jde o chystaný velkofilm na motivy života a odkazu Tomáše Bati, který, jak doufám, bude realizovan, řekl jsem jasně svůj postoj, budu hrát cokoliv, budu hrát kohokoliv, jakoukoliv roli, dokonce i komparzní a prosím pěkně klidně i zadarmo, ale prostě budu tam, ano. Proto se musím, Danielo, promiň, já se na to musím zeptat, bude ten film?
2: Bude.
3: Dobře. A bude. Už se ví, co teda budu hrát?
2: Ne, ale máme vás tam na seznamu.
3: Výborně, takže vrátní nebo správce výtahu. Budu se moc těšit. V jaké fázi jsou přípravy?
2: Já si myslím, že už je dobroušený teď scénář. Alice Nellis jej si myslím, že téměř přepsala. A byl dokončen na podzim, v létě jsme na něm pracovali, teď ho Jiří prochází.
3: Aby... Jiří Havelka, musíme...
2: Ano. Aby vychytal řekli? Poslední věci a myslím si, že se začne na něm pracovat, tak aby se realizoval.
3: Držíme palce nejenom my, kteří se řadíme k obdivovatelům Baťova odkazu, ale myslím si, že i obecně diváci se mají na co těšit a že i v souvislosti s představením, o kterém jsme taky mluvili, které se chystá na letní scéně Muzea Kampa, důstojně vytvoříme vzpomínku na 150. výročí narození Tomáše Bati.
0: A my se musíme bohužel loučit s našimi hosty Markem Lamborou a Gabrielou Končitíkovou. Moc krát vám děkujeme za to, že jste tu s námi dnes byli.
3: Děkuju i já, přijďte i příště, budeme se na vás těšit a posluchačům děkujeme za poslech. No a někdy zase příště. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.

0: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Žárovky.
1: Mladí vědci a vědkyně mění svět.
2: Angína, trhání zubů nebo jakákoliv operace mohou být už za pár let život ohrožující hrozbou. Na vině je takzvaná bakteriální rezistence, kdy přestávají fungovat dostupná antibiotika. Změnit se to snaží mikrobioložka Stanislava Bezdíček-Králová, která nová antibiotika hledá i na Antarktidě.
1: Žárovky.
0: Už tuto sobotu po 18. hodině na Dvojce.
3: Objevte novou speciální nabídku obkladů a dlažeb v koupelnách Ptáček. Vybírejte ze skladového sortimentu keramických obkladů a dlažeb od renomovaných výrobců. Například keramická dlažba Aleppo od španělského výrobce Argenta je interiérová dlažba s matným povrchem a betonovým vzhledem za neuvěřitelných 199 korun. Nenechte si ujít příležitost ušetřit. Akce platí jen do 30. října. Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve vašem regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny, 3D návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
4: Bylo 17 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
4: Vězeňská služba plánuje postavit 3 nové výrobní haly přímo v areálech věznic. Navržený schodek rozpočtu je nepřijatelný pro 62% lidí. Počasí zítra bude slunečno s teplotami do 22 stupňů, na jižní Moravě až 24. Zprávy přináší Naďa Procházková. Dobré odpoledne. V Česku pracuje přes 60% práceschopných vězňů. Zájem by jich mělo být. Vězeňská služba pro ně ale nemá místa. Do 3 let chce proto postavit 2 nebo 3 výrobní haly za desítky milionů korun přímo v areálech věznic.
5: Opravdu tam máme převis vězňů, kteří by mohli pracovat. Takže na nás, aby jsme tu práci sehnali.
6: Říká šéf vězeňské služby Tomáš Hůlka. Víc příležitostí by měly přinést právě výrobní haly, slibuje ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO.
7: V tuhle chvíli typujeme prostory, které budou vhodné. Už dnes víme, že postavíme další výrobní halu v Příbrami.
6: Nová pracovní místa jsou součástí 10leté koncepce vězeňství. Jejím dalším bodem je nábor zaměstnanců vězeňské služby. Potřeba jsou podle ředitelky asociace v oblasti vězeňství Zuzany Tinglové, zejména odborníci.
8: Aby bylo více psychologů, sociálních pracovníků, vychovatelů.
6: Koncepce je na 10 let. Podle odhadů by všechna opatření v ní stála přes 29 miliard korun. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
4: Navrhovaný schodek státního rozpočtu 389 miliard korun je nepřijatelný pro 62% lidí. Vyplývá to z průzkumu společnosti Median. Pro 22% respondentů je schodek přijatelný, zbytek neví. Voliči vládní koalice návrh spíš přijímají na rozdíl od příznivců opozičních stran. Nejvíc pochopení pro něj mají voliči ANO. Průzkumu se začátkem září zúčastnilo online téměř 780 lidí starších 18 let. Podzimní dovolenou letos lidé plánují strávit hlavně v Česku. Ukázal to srpnový průzkum agentury Czech Tourism, ve kterém odpovídalo 1000 lidí. Na dovolenou v Česku se letos chystá 71% z nich, což je o 20% bodů víc než loni. Průměrně plánují 7denní dovolenou a utratit chtějí zhruba 8000 korun. Nejčastěji chtějí lidé navštívit Jihočeský a Jihomoravský kraj, říká ředitelka agentury Czech Tourism Tereza Hofmanová.
9: Pro regiony má cestování mimo hlavní sezónu velký význam, prodlužuje návštěvnickou sezónu a pomáhá udržet služby i pracovní místa po větší část roku.
4: Na podzimní dovolené v Česku chtějí lidé hlavně sportovat nebo vyrazit na pěší tury. Naopak do zahraničí letos na podzim plánuje odjet jen 31% Čechů, tedy o 13% bodů míň než loni. Běžecký závod dnes omezuje dopravu v centru Prahy. Do 22 hodin bude uzavřená dolní polovina Václavského náměstí, ulice Na Příkopě a náměstí Republiky. Změny se dotýkají taky tramvajů a autobusů. Při samotném závodě policie omezí provoz i v dalších ulicích, říká mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman.
10: V rozmezí od 17.30 do 21 hodin budou neprůjezdné ulice Revoluční, nábřeží Edvarda Beneše, Štefánikův a Čechův most, nábřeží kapitána Jaroše ve směru do centra a také Letenský tunel.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
4: Zítra bude slunečno, na severu a severovýchodě území přechodně oblačno. Teploty 18 až 22 stupňů, na jižní Moravě až 24, na horách kolem 13.
1: Doprava.
4: D1 ve směru z Prahy do Brna je za sjezdem na Trhový Štěpánov opět průjezdná, hořel tam kamion, je tam tedy fronta, ale už se postupně dává do pohybu. Na D1 směrem do Prahy popojíždí fronty před Šmejkalkou na 25. kilometru. Tam se zdržíte asi 20 minut od sjezdu na Choceradi. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy, teď už to jsou příběhy z kalendáře.
11: Pěkný den a stále ničím nerušený poslech dvojky vám přejí Jan Kovařík
12: a Jitka Novotná. Dobrý den.
11: Podíváte-li se s námi do kalendáře, zjistíte, že máme 5. září a já rád prozradím, že jsme pro vás přichystali takto datované příběhy z kalendáře.
12: Co vám ale jen tak snadno neprozradíme, je naše dnešní téma. Každopádně pro vás máme jako vždy připraveny 3 indicie, které vás k němu nepochybně navedou.
11: První indicií budiš jméno, konkrétně mužské jméno perského původu, a to zní Farok.
12: Druhou indicií je pro změnu místo, totiž východoafrický ostrov Zanzibar.
11: Máme tu tedy jedno jméno perského původu, jeden africký ostrov, a já to celé podtrhnu nápovědou královna britského roku.
12: Tak co, drazí posluchači, našli jste pomyslný průsečík na naší mapě indicií? Věřím, že ano, a pokud si náhodou nejste jisti, řešení úvodního kvízu vám prozradíme po písničce.
1: Český rozhlas 2.
0: Rádio, které vás baví.

0: příbězích z kalendáře se teď přeneseme na ostrov Zanzibar na východoafrickém pobřeží, kde se narodil 5. září roku 1946 Farouk Bulsara.
1: Prvorozený syn párského Inda Bomiho Bulsary a jeho ženy Jer. Přestože srdce mnoha fanoušků jednoho z největších zpěváků právě zaplesala, jistě se najdou ještě tací, kterým jméno Farouk nic neřekne.
0: Pokud patříte do té druhé skupiny, nezoufejte. On je totiž Farouk, mnohem známější pod svým pseudonymem Freddy.
1: Ano, tušíte správně, že nebudeme pokračovat o muži jménem Freddy Bulsara, ale že řekneme Freddy a následovat bude Mercury. Právě on je naším dnešním oslavencem.
0: Báječný britský zpěvák a skladatel, člen rockové skupiny Queen.
1: Muž proslulý nejen svým zpěvem, ale také charizmatem a extravagancí. Ale vraťme se ještě aspoň na chvíli zpátky na Zanzibar.
0: Freddy se narodil do rodiny britského státního zaměstnance. Ostrov byl totiž tehdy ještě britským protektorátem.
1: Podle jeho vlastních slov byl zbožňovaným dítětem a na ostrově prožil privilegované dětství. Ovšem v pouhých 7 letech Freddy Zanzibar opouští.
0: Rodiče totiž usoudili, že to nejlepší, co mohou pro syna udělat, je poslat ho do anglikánské internátní školy svatého Petra v indickém Panchgani, nedaleko Bombaje.
1: Jakkoliv drsně to pro nás může znít, podle Freddyho pro něj byla právě škola zásadní formativní zkušeností. Naučil se tam postarat se sám o sebe.
0: Ale jak už to tak bývá, cesta k oné samostatnosti nebyla lemována růžemi.
1: Mladičký Bulsara byl zpočátku plachý a nejistý a kvůli svému předkusu si vysloužil nejen posměch, ale i přezdívku Zoubek.
0: Kdyby tak tehdy ti posměváčci jenom tušili, kam to Zoubek jednou dotáhne.
2: Jitka Novotná
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na Dvojce. She

0: Na dvojce v příbězích z kalendáře zase jednou putujeme časem. Píše se rok 1956 a Farrokh Bulsara, dnes ve světě známý jako Freddie Mercury, je stále žákem internátní školy svatého Petra v indickém Panchgani.
1: Ve škole vynikal zejména ve sportu, miloval hokej, sprint či box. V 10 letech se stal školním přeborníkem ve stolním tenisu a ve 12 pak získal školní pohár za všestrannost. Kromě sportu prý tíhl také ke kreslení.
0: Takže tu prozatím máme všestranného sportovce s výtvarnými vlohami, ale promiň, já bych se rád dostal k hudbě, přece jen dnes mluvíme o Freddiem Mercurym.
1: Neboj se, Honzíku, všeho do času. Podle jedné verze to byl ředitel školy, kdo napsal Freddieho rodičům, aby zvážili, zda synovi nepřiplatit za výuku hudby. A tak se Mercury dostal ke klavíru.
0: Řekla jsi podle jedné verze, jak zní ta druhá?
1: Podle té druhé to byla Freddieho teta, kdo si všiml hudebního nadání mladého Mercuryho, tedy vlastně Bulsary.
0: Ať už to byl kdokoliv, kdo budoucí hudební hvězdu přivedl k hodinám klavíru, byl to Freddie, kdo se o něch hodin po pár letech zase vzdal.
1: A vysvětlil to následovně. Pak jsem toho nechal, protože víceméně hraju podle sluchu a vůbec neumím hrát z listu. Noty mi moc nejdou a trvá mi to.
0: Toto ostatně potvrdil i Bruce Murray, jeden ze členů Freddieho první kapely Hectics.
1: Podle něj byl Mercury skutečně zázračným dítětem a dokázal zahrát cokoliv. Stačilo mu poslechnout si písničku z rádia a v zápětí ji vystřihl na poprvé a bez chyby.
0: To tedy smekám. Skupině Hectics se tak prý rozrůstal repertoár každou středu, vždy po poslechu rozhlasové hitparády.
1: Považte, že Hectics vznikly už v roce 1958, tedy ve Freddieho 12 letech. Hráli převzatý rock'n'roll, rhythm and blues a západní pop.
0: No, tak si myslím, že na indické internátní škole z toho musel být docela slušný poprask.

0: V roce 1963 se hrdina dnešních příběhů z kalendáře po 9 letech v Indii natrvalo vrátil za rodiči na Zanzibar. Kromě vzdělání si ze školy svatého Petra přivezl i přezdívku Freddy.
1: V lednu 1964 ale začala na Zanzibaru krvavá revoluce a všechno, co mělo jakoukoliv souvislost s čímkoliv britským, arabským či indickým, muselo pryč.
0: Raději nebudeme zabíhat příliš do detailů oné revoluce, jen si řekněme, že nucená emigrace do Británie bylo to nejlepší, co mohlo v oné době rodinu pana Bulsary potkat.
1: V Británii Freddy vystudoval grafický design, ale hned po získání diplomu se rozhodl naplno věnovat své pozapomenuté vášni z Indie, totiž hudbě.
0: Sláva, hurá, díky bohu. Nic proti grafickému designu, samozřejmě, ale přece byste, přátelé, nechtěli, aby si Freddie Mercury broukal Bohemian Rhapsody někde nad skicákem.
1: Jeho rodina však tvé, ba ani Freddieho nadšení nezdílela, Jitko. Jak vzpomínala Mercuryho matka Jer, s manželem doufali, že je to jen takové období a že z toho synáček brzy vyroste.
0: No naštěstí pro hudbu, pro britský rock zvlášť a pro nás všechny jeho velké obdivovatele byl Freddie Mercury neoblomný.
1: Máme tu další důležité datum. 23. srpna roku 1969 zaspíval svou první píseň proplatící diváky. Byl to tehdy Elvisův Jailhouse Rock a Freddie se prý tak styděl, že úvodní sloku odspíval zády k publiku.
0: Ta ostýchavost mu ale dlouho nevydržela. Jak řekl Brian May, kytarista skupiny Queen, Freddie vždycky vypadal jako hvězda a taky se jako hvězda choval, i když byl dočista švorc.
1: Mercury vystřídal několik kapel, ale s žádnou to nebylo nadlouho, za což prý mohl především jeho perfekcionismus a taky touha velet. Zlom nastal v okamžiku, kdy se Freddie přidal ke kapele Smile.
0: Smile, čili úsměv, se proměnil v královnu, tedy skupinu Queen, a parta britských mladíků ve hvězdy světového formátu.

0: ze Zanzibaru, žák indické internátní školy svatého Petra, absolvent grafického designu, klavírista z donucení a velká světová hvězda je dnes protagonistou příběhu z kalendáře. Nedivte se, 5. září 1946 se narodil Farrokh Bulsara, kterého uctívají miliony lidí po celém světě pod uměleckým jménem Freddie Mercury. Popsali jsme jeho privilegované dětství, formativní zkušenost na internátní základní škole i muzikantské začátky u klavíru v kapele Hectics, kterou zakládal jako 12-letý, a doprovodili jsme jej až k setkání s budoucími hvězdnými spoluhráči v kapele Smile.
1: Možná, že i k vašemu překvapení se za Freddieho hlasem vydáme do vědeckých laboratoří. Právě tam se společně s badateli pokusíme rozkrýt unikátnost toho skvostného vokálního projevu. Pokud je ovšem tato unikátnost slovy postižitelná. Já se obávám, že si ukládáme docela sisyfovskou práci. Ten hlas tady každopádně zůstává, oblažuje nás a s ním i Freddie Mercury, jehož odkaz zůstává živý nejenom v kumštu, ale v nemalé míře rovněž v medicíně. Však poslouchejte.
2: Kafka, proces. Jednotlivec proti systému. Svět bez východiska. Balet Národního divadla opět uvádí inscenaci Kafka proces v choreografii Maura Bigoncetyho podle románu France Kafky. Vtáhne vás do temného světa Josefa K. a jeho zápasu s absurdní byrokracií a anonymní mocí. Kafka proces ve Stavovském divadle od 30. září. Více na národnidivadlo.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
3: Český rozhlas Dvojka.
4: Rádio, které vás baví.
3: Příběhy z kalendáře. Významné osobnosti, zásadní objevy, historické události.
4: Každý den po 17. hodině.
3: Na Dvojce.

0: Dnešní příběhy z kalendáře věnujeme velké hvězdě světové rockové scény jménem Freddie Mercury. Narodil se 5. září roku 1946. Když jeho nová kapela přemýšlela nad tím, jak se bude jmenovat, přicházeli muzikanti s rozmanitými názvy, třeba Grand Dance nebo Rich Kids, ale Freddie trval na svém. Kapela ponese název Queen.
1: Jak říkal, je to sice jen jméno, ale je královské a zní nádherně. Je to silné slovo, univerzální a bezprostřední. A s novým jménem kapely si zpěvák rovnou pořídil i nové příjmení. Napříště jej svět bude znát s příjmením Mercury.
0: Kytarista Brian May později řekl, že to pro Freddieho bylo takové svlékání staré kůže, které mu pomohlo být tím, kým chtěl.
1: Skupina Queen odehrála svůj první koncert v roce 1970 a od té doby do toho její členové šli naplno a odmítali polevit. Neúnavně zkoušeli, koncertovali a čekali na příležitost prorazit.
0: Píle a tvrdohlavost se vyplatila. O 3 roky později vychází první studiové album a skupina vyráží na turné jako předskokan Mudd the Hoople, jedné z nejvýraznějších britských kapel té doby.
1: Podle mnoha dobových svědectví pódiový výkon Queen v mnohem překonal to, co by se od předkapely dalo očekávat.
0: A tak na sebe nenechalo dlouho čekat druhé album, ani další šňůra s Mudd the Hoople, tentokrát však už po Spojených státech amerických.
1: Tohle turné bylo předčasně ukončeno kvůli onemocnění kytaristy Briana Maye a kapela se vrátila zpátky do Británie, aby tu začala připravovat svou třetí desku.
0: Album Sheer Heart Attack, vydané v roce 1974, se dostalo na 2. místo žebříčku ve Velké Británii. Dobře se prodávalo v celé Evropě a ve Spojených státech získalo dokonce zlatou desku. Skupina zažívala nepopiratelný úspěch na obou stranách Atlantiku.
1: A právě tenhle úspěch narýsoval přímou linku k historickému milníku. Tím byl pro Queen rok 1975. Vyšlo přelomové album Night at the Opera a celý svět věděl, že rock má definitivně novou královnu.
2: Jitka Novotná
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na dvojce.

0: Protagonista dnešních příběhů z kalendáře, Freddie Mercury, byl výjimečný nejen svým vystupováním, charizmatem či extravagancí, ale především tím, co dělá zpěváka zpěvákem, tedy hlasem.
1: Jeho rozsah přesahoval 3 oktávy a přestože byl přirozeně bariton, většinu písní zpíval v tenorové poloze. Životopisec David Brett popsal jeho hlas takto.
0: Během několika taktů dokázal vystoupat z hlubokého hrdelního rockového chrapláku do něžného živoucího tenoru a pak dále do vysokých tónů dokonalé koloratury, čisté a krystalické ve vysokých polohách.
1: Španělská sopranistka Montserrat Caballé řekla, že rozdíl mezi Freddiem a téměř všemi ostatními rockovými hvězdami byl v tom, že on svůj hlas prodával.
0: Tomu říkám uznání z úst nejpovolanějších. Byla to právě tato diva, která s Mercurym natočila mimo jiné píseň Barcelona, jednu z oficiálních skladeb olympijských her v roce 1992.
1: A teď, přátelé, opravdu zbystřete. Freddieho hlas nejenže nedal spát milionům posluchačů, ale on nedal spát ani některým vědcům.
0: Moment, to zní zajímavě, jsem jedno ucho.
1: No, v roce 2016 provedl výzkumný tým pod vedením profesora Christiana Herbsta studii, jejímž cílem bylo pochopit přitažlivost Mercuryho hlasu.
0: To jsem tedy zvědav, na co páni vědci přišli.
1: Tým identifikoval jako jedinečné charakteristiky Mercuryho hlasu jeho výrazně rychlejší vibrato nebo skvělou práci s dynamikou. Vědci dokonce použili endoskopickou videokameru ke studiu rockového zpěváka, který byl přizván, aby napodobil Freddieho hlas.
0: Omlouvám se, ale já dám před vědou přednost té docela obyčejné fascinaci z Freddieho hlasu, aniž bych se to snažil jakkoliv vědecky pochopit.
1: A já jsem zcela na tvé straně, Honzo.

0: Ačkoliv je životní odkaz Freddieho Mercuryho, našeho dnešního hrdiny z kalendáře, především hudební, svou smrtí zanechal významnou stopu i jinde, konkrétně v medicíně.
1: Mercury byl první velkou rockovou hvězdou, která zemřela na komplikace spojené s AIDS. A tak byla jeho smrt milníkem nejen v obecném povědomí o této nemoci, ale zejména v boji s ní.
0: V roce 1992 založili zbývající členové skupiny Queen charitativní nadaci The Mercury Phoenix Trust, která celosvětově bojuje proti AIDS. Od doby vzniku se nadaci podařilo vybrat miliony liber, jež byly využity k boji s tímto onemocněním.
1: Freddieho spoluhráči také uspořádali speciální koncert, aby zvýšili povědomí o AIDS, a i tam se vybírali peníze na výzkum nemoci.
0: Koncert se konal 20. dubna 1992 na londýnském stadionu Wembley, tedy v místě, kde Freddie stanul na vrcholu své slávy.
1: Před 72 tisíci diváků vystoupila celá řada hostů těch nejzvučnějších men. Jen pro příklad Robert Plant z Led Zeppelin, Elton John, Metallica, David Bowie, Annie Lennox, Guns N' Roses, George Michael a mnozí další.
0: No to zní jako něco, co si málo kdo mohl nechat ujít. Dojemné, velkolepé a smysluplné.
1: A představte si, že tahle show byla živě přenášena do 76 zemí a její sledovanost v televizi se odhaduje na 1 miliardu diváků. To je neuvěřitelné číslo.
0: Přímo fantastické. V roce 2021, tedy téměř o 30 let později, pak britská televize BBC Two odvysílala dokumentární film Freddie Mercury – The Final Act. Pojednává právě o Mercuryho posledních dnech a o tom, jak jeho spoluhráči a přátelé připravili tento nezapomenutelný koncert.
1: O rok později, na 50. ročníku mezinárodních televizních cen Emmy, snímek Freddie Mercury – The Final Act získal cenu za nejlepší umělecký pořad.
0: A odkaz Freddieho Mercuryho žije a pomáhá dál nejenom v hudbě, ale i v medicíně.
2: This song is one of my favorites. It's called Somebody to Love.

0: Farrokh Bulsara, který byl a je celému světu známý jako Freddie Mercury, byl hrdinou dnešních příběhů z kalendáře, které pro vás připravil scénárista Jakub Šafránek.
1: Freddie, chlapec původem z indické rodiny žijící na ostrově Zanzibar, vystoupal až na samý vrchol hudebního Olympu a jednou provždy našel své místo v rockové síni slávy.
0: Kluk, který měl pro svůj výrazný předkus školní přezdívku Zoubek a svou první kapelu Hectics, založil už ve 12 letech na indické internátní škole.
1: Vystudovaný grafický designér, jehož hrdlo skrývalo dar s rozsahem přesahujícím 3 oktávy.
0: Prohlásil, že žít do 70 by byla nuda a tento svět opustil v 45. Jeho sochu v nadživotní velikosti byste mohli najít ve švýcarském městě Montré a není bez zajímavosti, že její autorkou je česká sochařka Irena Sedlecká.
1: A najdeme, Honzo, i nějaký citát na závěr?
0: Ale beze všeho. Já myslím, že se nejlépe hodí citát, kterým Freddie odpověděl na dotaz zvídavé novinářky, proč je právě skupina Queen jednou z nejúspěšnějších kapel vůbec. Cituji. Proč jsme tak úspěšní, miláčku? No, je to mým neodolatelným kouzlem, samo sebou.
1: Tedy, miláčku, to se ti povedlo.
0: To já ne, to Freddie. Tak zase příště, přátelé, u příběhu z kalendáře se těšíme na shledanou.
1: Mějte se hezky, naslyšenou.
2: Jitka Novotná
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na Dvojce.

0: Příběhy z kalendáře.
1: Představujeme vám významné osobnosti a zásadní objevy.
0: Připomínáme historické události a bereme vás na zajímavá místa.
1: Vydejte se s námi do historie, která zaujme, překvapí i pobaví.
0: Příběhy z kalendáře.
1: Každý den po 17. hodině.
0: Na dvojce. Mrazivé léto.
1: Rozhlasová hra Na dvojce.
0: Filip umí mluvit s duchy.
2: Tehdy jsem cítil, že na mě Sněhurka zavolala. Neslyšel jsem to, ale cítil. Nechtěla tam už ležet, být sama a nahá.
1: Smrt je ale šelma nenasytná a na svůj čas si dokáže počkat.
2: Spatřil jsem ji. Byla tam šelma, obživlý stín. Zastavila se za mříží a dívala se na mě žlutýma očima.
0: Zvedá se vítr.
1: Premiéra tajemného příběhu Kateřiny Surmanové v neděli po 20. hodině na dvojce.
3: Je naprosto nezbytné.
1: Český rozhlas Dvojka uvádí koncertní poctu k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
0: Hana Zagorová 80.
4: Rybičko zlatá, přeji si.
1: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
0: Marty Jandové,
1: Evy Burešové,
0: Kateřiny Marie Tiché,
1: Terezy Maškové,
0: Veroniky Kekubařové,
1: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
0: 24. listopadu v pražské Lucerně.
1: Více na www.zagorova80.cz.
5: Socher slaví 100 let.
6: Mimořádný zahajovací koncert bude zároveň inaugurací nového šéfdirigenta Eliase Grandiho. Ten symbolicky oživí program historicky prvního koncertu orchestru Radiožurnálu. Smetanova předehra k Prodané nevěstě či Beethovenovy romance s houslistou Janem Mráčkem. Buďte součástí výjimečného večera. Slavnostní zahájení z té sezony 24. září v Rudolfinu. socher.rozhlas.cz.
7: Bylo 18 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
7: Snížení odtoku sorlíku omezilo výrobu elektřiny. Dodávky domácnostem to ale neohrozí. Zvláštní vyslanci amerického prezidenta jednají v Moskvě o ukončení agrese vůči Ukrajině. Počasí zítra bude slunečno s teplotami do 22 stupňů, na jižní Moravě až 24. Zprávy a Naďa Procházková. Dobré odpoledne. Hladina Orlické přehrady klesla kvůli suchu na kritické minimum. Je zhruba 15 metrů pod běžnou úrovní. Orlík teď vypouští jen tolik vody, kolik do něj přitéká. Menší odtok omezuje výrobu elektřiny v Orlické elektrárně, ale na dodávky domácnostem to podle mluvčího ČEZu Martina Schreiera vliv mít nebude.
8: Ty elektrárny jedou podle manipulačního řádu a samozřejmě na cenu elektřiny to vliv nemá, protože nahrazování dodávky právě té elektřiny do sítě dostanou v tuto chvíli za úkol další elektrárny, další zdroje schopné rychlého najetí a rychlé dodávky do sítě.
7: Roli Orlíku dnes poprvé v historii převzala Slapská přehrada. Z jejich zásob vodohospodáři doplňují vodu potřebnou k udržení průtoku Vltavy. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský si telefonoval s vyjednavači amerického prezidenta Donalda Trumpa. Steve Witkoff a Jared Kushner dnes jednají v Moskvě s ruskými představiteli, včetně prezidenta Vladimira Putina. Podle Trumpa tam přijeli s plánem na ukončení války. Zítra se američtí vyjednavači přesunou do Kyjeva. Zelenský na síti X uvedl, že Ukrajina už schválila plán schůzky a že se těší na věcné jednání. Rusko a Ukrajina slíbili přerušení útoků na hlavní města v době návštěvy amerických vyjednavačů v Moskvě a Kyjevě. Mimořádný objev dnes představili archeologové lidem ve jeskyni Býčí skála v Moravském Krasu. Jsou to ostatky děvčátka s náušnicemi staré 2 500 let, tedy z doby halštatské. Figurínu v replice dobového oděvu naaranžovali přímo v místě nálezu. Akce byla součástí setkání přátel halštatské kultury. Příznivci archeologie při ní rekonstruují život lidí té doby.
9: Tady vaříme pravěkým způsobem. Víme, co jedli z různých zbytků, co tady rostlo.
10: Vysvětluje Milan Kilar u ohniště s kotlíky plnými jídla.
9: Samozřejmě recepty se nedochovaly, experimentujeme.
10: Desítky lidí v dobovém oblečení ukazovali třeba výrobu železa, tkaní nebo pravěké hudební nástroje. Přímo v jeskyni vědci ukázali, kde našli ostatky halštatského děvčátka.
11: Měla 6 až 9 měsíců.
10: Říká archeoložka Zuzana Goles-Mírová.
11: Pro nás je hlavně klíčové, že jde o pohřeb dítěte, protože děti se ve spoustě období nepohřbívají buď vůbec, anebo se nacházejí zcela výjimečně, což je tento případ.
10: Originální artefakty v listopadu vystaví Muzeum Blanenska. Z moravského krasu Vlasta Gajdošíková, Český rozhlas.
7: Mezinárodní hudební festival Dvořákova Praha dnes v pražském Rudolfínu otevírá svůj 19. ročník. Tradičně se pořádá v měsíci, kdy byl světoznámý skladatel by slavil narozeniny.
12: Zahajovací koncert se odehraje v režii Orchestra Filharmonika de la Scala.
10: Říká ředitel Dvořákovy Prahy Jan Simon.
12: Která přijede se svým vlastně kmenovým dirigentem a člověkem, který už nikoho jiného než tento orchestr a Concertgebouw v Amsterdamu dirigovat ani nechce. A to je legendární Ricardo Chailly.
10: Ti společně se salzburskou solistkou Julie Hagen zahrají Dvořáků violončelový koncert Hámol a Novosvětskou symfonii. Koncerty festivalu Dvořákova Praha potrvají až do 23. září. Michaela Pištěláková, Český rozhlas.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: Počasí.
7: Zítra čekejme slunečno, na severu a severovýchodě přechodně oblačno. Teploty 18 až 22 stupňů, na jižní Moravě až 24, na horách kolem 13.
5: Doprava.
7: Připomínáme kolaps dopravy na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna za sjezdem na Vlašim. Na 62. kilometru hořel kamion, náklad stále doutná, jsou tam hasiči. Kamiony pouští jedním pruhem, jinak je dálnice uzavřená směrem od Brna na 56. kilometru. Dopravu odklánějí na Trhový Štěpánov, předtím se ale kolona skoro nehýbe. Navíc na dojezdu na 51. kilometru se srazila 3 auta. Jsou tam záchranáři, sjíždějte nejpozději na 49. kilometru. Metru exit Vlašim a dá se objet přes Tehov, Zdislavice a Čechtice. Ovšem není to pro kamiony, jen pro osobní auta a dodávky. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. Teď už to jsou žárovky.
5: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
5: Český rozhlas Dvojka. Žárovky. Mladí vědci a vědkyně mění svět.
1: Dnes s Pavlou Hubálkovou.
13: Angína, trhání zubů nebo jakákoliv operace mohou být už za pár let život ohrožující hrozbou. Na vině je takzvaná bakteriální rezistence, tedy stav, kdy přestávají fungovat dostupná antibiotika. Změnit se to snaží mikrobioložka Stanislava Bezdíček-Králová, která nová antibiotika hledá i na Antarktidě. Dnes ji ale vítám v pražském studiu.
14: Ahoj Pavli a děkujem za pozvání.
5: Český rozhlas Dvojka. Žárovky.
13: Prosím, objasni nám, jak spolu souvisí Antarktida a hledání nových antibiotik. Proč nestačí pracovat v brněnské laboratoři?
14: V podstatě my v rámci toho hledání antibiotik jsme narazili na pomyslný jako skleněný strop, kedy stále, pokud pracujeme s mikrobmi z tunajších půd, které byly vždycky zdrojem antibiotik, tak my konštantně objavujeme to, co už bylo objavené. To znamená stále dookola penicilín, stále dookola tetracykliny a aby jsme vlastně preskočili tuto část, tak je důležité z někde, kde byly jiné selekčné tlaky a kde se ty antibiotika vyvíjaly jinak, čo je pro nás jako perfektní příklad právě ta Antarktida.
13: Takže tam jezdíte za tím extrémním podnebím a podmínkami?
14: V podstatě extrémním podnebím, kombináciou podmienok plus izoláciou, protože to je jediný perfektně izolovaný kontinent, kde nedochádza k presúvaniu tých mikrobiálnych komunit, ako je to inde vo svete.
13: Ja když asi řeknu, že hledáš antibiotika, tak si možná naši posluchači představí ta platíčka už těch léků. Co přesně ty děláš? Jak se hledají antibiotika na Antarktidě?
14: No, najskôr sa musí nájsť tie baktérie, alebo teda ten genetický podklad tých baktérií, dá sa pracovať s oboma typmi informácie. A potom sa snažíme geneticky zistiť, ktorá z týchto baktérií alebo z tej genetickej informácie smeruje k tým úplne novým chemickým látkam, čo dokážeme určitým spôsobom predikovať. A potom sa vlastne snažíme donútiť tie baktošky, aby nám tie antibiotika vyprodukovali v tých laboratórnych podmienkach, čo je za mňa akoby tá najťažšia časť tej práce.
13: A když se teda vrátíme na tu Antarktidu, tak co přesně si tam dělala, jak probíhá ten tvůj výzkum?
14: To je strašně pěkná otázka, protože já mám pocit, že většinu času kopem díry do zeme, že to vůbec není tak zajímavé, jako by mohlo být. Ale tak vlastně my primárně pracujeme s

0: Případ, který karlovarská kriminálka řešila ve spolupráci se Středočeským krajem, začal 23. ledna roku 2018 nad ránem. Tehdy se na policii v Mladé Boleslavi dovolala mladá žena s prosbou o pomoc. Náhle prý zmizel její dobrý kamarád Damián. S o pár let mladším mužem byla 25-letá Eva často v kontaktu. Teď se ale vyděsila, že se mu něco stalo a měla k tomu pádný důvod. Dostala od něj podezřelou zprávu.
1: Měl v noci z 22. na 23. ze svého mobilního telefonu poslat SMS zprávu, hodně divnou SMS zprávu, kterou ona si přečetla a nevěřila tomu, že to psal Damián. Myslela si, že to psal nejspíš její bývalý přítel Jaromír, tudíž se Jaromíra pokoušela dovolat po ránu a ten jí řekl, že sice za Damiánem den předtím jel, ale neví, kde se nachází, doma nebyl, tak zase odjel pryč. Ona na základě toho, že se nemohla dovolat Damiánovi, zavolala na policii a nahlásila, že ho pohřešuje.
0: Karlovarský kriminalista Rudolf Flaška se o pátrání dozvěděl ještě ten den, 23. ledna. A zároveň ho Středočeši informovali, že přes veškerou snahu se jim Jaromíra, kterého podezírali, zatím nepodařilo vypátrat.
1: Tyto prvotní úkony samozřejmě dělali kolegové ve Středočeském kraji, územní odbor Mladá Boleslav. Nás se to začalo týkat z důvodu, že Jaromír byl spjat s Karlovarským krajem, měl tady rodiče, měl tady bývalou manželku, měl tady dítě a tak dále. V minulosti tady na několika místech bydlel, takže s tímto krajem byl velmi spjat a jelikož jak Damián, tak Jaromír byli v pátrání, takže bylo možné, že se nachází někde tady.
0: Karlovarský operativec Boris Novický se jako vášnivý pátrač okamžitě snažil získat informace, od kterých by se mohl odrazit.
2: Pro mě to začalo zvláštním způsobem, protože o prvotním oznámení samozřejmě ve Středočeském kraji já jsem vůbec neslyšel. Nejprve jsem měl informaci, že potřebujeme provádět nějaká šetření a pomoc Středočeskému kraji, kde pravděpodobně došlo ke spáchání vraždy a je možný, že mrtvola plus pachatel budou v našem karlovarském kraji.
0: Policejní hlídky i detektivové prošly všechny nemocnice pro případ, že by se Damianovi něco stalo a musel být hospitalizován. Kontrolovali se jeho známí i známí Jaromíra, ale zvažovala se i možnost, že odjel na výlet a nevzal si sebou telefon. Způsob, jakým se náhle odmlčel, ale nedával smysl ani jeho blízkým.
1: Nenechal třeba nějaký vzkaz na rozloučenou, nezavolal ani své mámě, prostě bylo to nezvyklé, že by se tak dlouho neozval. Takže se tam počítalo i s tou verzí, že mohl být úmyslně zavražděn. Bohužel všechna šetření byla negativní a tudíž byly zahájeny úkony na neznámého pachatele pro trestný čin omezování osobní svobody. Nevědělo se, jestli v té době Damián je ještě živý, takže by se mohlo jednat o vraždu nebo o nějaké těžké ublížení na zdraví s následkem smrti. Nevědělo se, kde se nachází, takže ten paragraf zbavení osobní svobody byl asi takový nejpřiléhavější.
0: Protože první rozhozené sítě žádný výsledek nepřinesly, karlovarská kriminálka si znovu detailně procházela informace od středočeských kolegů. A vazby sledovaného trojúhelníku byly skutečně neobvyklé.
1: Damián byl mladý kluk, který bydlel v rodinném domě. V tom rodinném domě v minulosti s ním bydlel jak Jaromír, tak paní, která s Jaromírem byla před nějakou dobou v partnerském vztahu. Ten jejich partnerský vztah skončil z důvodu, že se Jaromír velmi nevhodně sexuálně choval k její malé dceři. Ona to tedy nahlásila a byly zahájeny úkony na pohlavní zneužití ze strany Jaromíra na její malé dcerce.
0: SMS zpráva, kterou Eva dostala od Damiána v noci z 22. na 23. ledna, skutečně vyznívala, jako by ji za Damiána napsal její bývalý partner Jaromír.
1: Damián píše, aby vyvinil Jaromíra z toho, že on spáchal nějaký sexuálně motivovaný trestný čin. Takže Damián, přestože tu SMS zprávu nepsal on, ale napsal ji Jaromír z jeho telefonu, tak tam uváděl, jak byl zamilovaný, jak myslel, že spolu budou, jak se snažil rozeštvat Jaromíra, což se mu nedařilo, zase se měli k sobě vrátit. Vychválil tam, že jestli si Jaromíra váží, takže to je ten nejlepší člověk, nejférovější a ať s ním zůstane, že se k ní bude dobře chovat. A hlavně tam zmínil i ten motiv, že opravdu ta malá dcera měla něco sexuálního, ale nebylo to s Jaromírem, bylo to s Damiánem. A ten Damián té malé holčičce měl vsugerovat, že se jednalo o Jaromíra a ona to vlastně takhle řekla i mamince.
0: Už když Eva zprávu dostala, bylo jí jasné, že něco není v pořádku. Styl psaní se Damiánovi vůbec nepodobal a byla si jistá, že jí psal někdo jiný. Použitý slovník jasně ukazoval na Jaromíra. Ten ale stále nebyl k nalezení. Na Eviny telefonáty asi dvakrát zareagoval, jenže policie se ho marně snažila vypátrat. Podezření, že Jaromír má s Damiánovým zmizením něco společného, měl brzy potvrdit nález, který na policii přinesla Damiánova maminka.
1: Matka Damiána přišla druhý den s tím, že před domem Damiána se nachází jeho auto, které mělo v sobě kameru, která se zapínala ne zapnutím motoru, ale reagovala na pohyb. Takže ona si tu kameru vzala, z karty stáhla záznam a zjistila, že na tom záznamu je vidět Jaromír, jak odvádí, podpíraje Damiána do auta den předem v noci, jak ho tam nakládá na zadní sedačky a následně odjíždí.
2: Samozřejmě jsme věděli, o koho se jedná, věděli jsme, jaké to podnikání u něj bylo v minulosti. Dělal taxikáře, vlastnil nějakou restauraci, popřípadě měl i, myslím, Tip Sport. Takže v těchto směrech jsme měli samozřejmě kde hledat. Kde šly peníze, tam byl on, kde se peníze vracely, tam chyběl. Takže měl docela dost dluhu ten člověk a z tohohle důvodu byl rozhazovačný, rád si užíval. Byl takový sebestředný člověk, narcista trošku.
0: Středočeši i karlovarští měli rozhozené sítě na mnoha místech, kde by se Jaromír mohl schovávat. A ještě 23. ledna skutečně přišla zásadní zpráva z Jičínska.
1: Jaromír občas zvedl telefon, nakonec byl zadržen i na základě toho hovoru, protože řekl, kde se nachází, takže hlídky tam zajeli, zadrželi ho, ale on se samozřejmě nevyjadřoval, kde by se Damián mohl nacházet, pořád se přidržoval jenom toho, co už měla policie zjištěno.
0: 23. ledna, chvíli před půlnocí, byl 45-letý Jaromír vyslechnut a jeho prvotní výpověď brzy vzala za své.
1: Samozřejmě Jaromír byl konfrontován s tímto, že byl viděn, jak nakládá, tudíž ta jeho verze, že přišel do domu, Damián tam nebyl, on se zase sebral a jel pryč, padla. On tedy reagoval novou verzí, že opravdu přišel k Damiánovi. Damiánovi mělo být nevolno, požádal jej, aby ho odvezl do nemocnice, tudíž on mu pomohl do auta. A jak jeli po dálnici, tak tam viděli nějaké stříbrné BMW, u kterého chtěl Damián vysadit, že už je mu lépe, takže ho tam Jaromír vysadil. On viděl, jak tam šel k nějakému chlapíkovi a Jaromír odjel pryč, od té doby ho vlastně neviděl.
0: Co se dělo dál? Ale stále nebylo jasné a pouhé podezření spojeným týmům kriminálek nemohlo stačit.
2: Po stránce zase právní pro nás není mrtvola, není spoustu věcí ohledně vraždy, nedá se tolik šetřit, nedá se to ani kvalifikovat jako vražda, protože když není mrtvola a nejsou důkazy, je těžko případ vraždy.
0: Možnost, že by žárlivý a manipulativní Jaromír svého domnělého soka v lásce někde držel nebo dokonce ukrýval jeho mrtvolu, byla víc než reálná. A tak začaly pátrací akce na místech, se kterými měl Jaromír něco společného.
1: My jsme tady prováděli po všech možných místech šetření, pátrání. Zjistili jsme, že v minulosti měl pronajat dům Jaromír kousek od Karlových varů na takzvaném Hubertusu, kde to znají vodáci, je to i vodácké tábořiště.
2: Tam byl prostě v jedné zatáčce takový rodinný domeček, tam on kdysi se zdržoval, bydlel tam.
0: Kriminalisté měli 48 hodin na to, aby našli důkaz, který Jaromíra usvědčí, a potýkali se s obvyklými potížemi. Věřili ale, že v okolí domku se něco najde. Napovídali tomu informace o pohybu Jaromírova auta a telefonů obou mužů.
2: Ty informace, které všechny policie má, tak se musí udělat a musí prověřit. Takže pokud je tam nějaký poznatek na tom, že by mohl být někde v nějaký zahradě zakopaný, tak samozřejmě musí se informovat majitel a podobně. Tam to má další specifika, který se musí dodržet litera zákona.
1: Na zahradě toho domu byla nalezena jímka, která měla železný čtvercový poklop, a když se ta jímka otevřela, tak uvnitř nejdříve bylo vidět zetlelé nějaké zvířecí tělo. Nejdříve jsme se domnívali, že se jedná o divoké prase, ale to byla mýlka, a následně kolegové zahlédli bundu a pak i hlavu s lidským uchem.
0: Bylo 24. ledna, pozdní večer, a karlovarská mordparta měla konečně tragickou jistotu.
1: Samozřejmě jsme to nečekali, nikdo si nepřál tu mrtvolu najít, ale mrtvola byla nalezena, byl identifikován podle oblečení i podle vizáže jako Damián. Za pomoci hasičského záchranného sboru bylo tělo vyjmuto z jímky a soudní lékaři z fakultní nemocnice Královské Vinohrady, kteří přijeli i s kolegy z krajské kriminálky Středočeského kraje, provedli ohledání, a prvotní ohledání znělo, že Damián na sobě neměl žádná zranění. A podle spojivek bylo jako předběžná smrt stanoveno utonutí.
2: Tady se tělo našlo, takže pro nás to znamenalo vyjmout tělo, zjistit, jaký jsou na něm zranění na tom těle, jakým způsobem mohlo dojít ke smrti, jestli byl živ nebo nebyl živ a podobně, když tam byl hozen. A tím pádem už tady není žádný trestný čin, co se týče únosu, zbavení osobní svobody, ale můžeme se bavit o vyloženě tedy trestném činu vraždy.
0: Vypadalo to, že Damiána někdo hodil do studny živého a kriminálka měla jasného podezřelého.
1: On byl nalezen někdy po 5. hodině odpolední, tak ještě v noci z 23. na 24. byla provedena pitva, při které ty závěry byly jasné. Do té doby nebylo úplně zřejmé, jestli Damián již byl do té jímky vhozen mrtvý, anebo tam byl vhozen živý. Nebylo tedy ani jasné, která z krajských kriminálek by tento násilný trestný čin měla vyšetřovat. Samozřejmě, pokud by Damián umřel někde ještě ve Středočeském kraji, byli by místně a věcně příslušní kolegové z krajské kriminálky Středočeského kraje. Pokud on zemřel někde v Karlovarském kraji, potažmo tím, že byl vhozen do té jímky a utonul, tak pak bychom byli jako místně a věcně příslušní k vyšetřování my jako karlovarská krajská kriminálka.
0: Na vyjasňování kompetencí ale kriminalisté neměli prostor. V 9:30 večer se Jaromíra vzali k dalšímu výslechu.
1: Čas letěl, Jaromír byl v zadržení už nějakých skoro 24 hodin a na to, aby my jsme zahájili trestní stíhání a postavili ho cestou státního zástupce před soud k vazebnímu jednání, bylo strašně málo času, takže jsme se domluvili, že vyšetřovatel zůstane na začátku středočeský, takže ještě kolega ze středních Čech zahájil trestní stíhání pro vraždu ve 3. odstavci, s tím, že byla způsobena velmi trýznivým způsobem. Popsal krásně celý ten skutkový děj od toho, kdy Jaromír navštívil Damiána, kdy došlo k nějakému tomu omámení, dal ho do auta, následně s ním projel až sem k nám do Karlových Varů a ještě zaživa ho hodil do té jímky a následně vzal Damiánův telefon a po 1 hodině v noci poslal tu SMS zprávu.
0: Všechno do sebe logicky zapadalo. Když se ale Jaromír seznámil s tím, z čeho ho policie podezírá a jaké má proti němu důkazy, rozhodl se upravit svoji výpověď a vymyslel novou verzi událostí osudného večera.
1: Věděl, že tělo máme, nebo že už je u policie, věděl, že měl zemřít na to utonutí, takže vymyslel verzi, kdy on přijížděl do Varů, Damián si chtěl vystoupit poblíž pomníku Ivana Hlinky, který se nachází pod golfem. On mu tedy zastavil, On tam vylezl z auta, sedl si tam někde u svodidel, Jaromír odjel, následně se mu to rozleželo v hlavě, takže otočil auto, znovu k němu zajel, naložil ho do auta, ale to už se mu zdálo, že už má být mrtvý. Takže zkontroloval jeho životní funkce, říkal, že mu přiložil ucho k puse, necítil, že by dýchal, na ruce nenahmátl tep, takže si myslel, že je mrtvý. Padly ještě další verze, ale tady to byla jediná verze, kdy opravdu přiznal, že s tím tělem nějakým způsobem manipuloval, že s tím Damiánem projel z těch Luštěnic, kde on bydlel, až sem do Karlových Varů. A to my už jsme měli zjištěno opravdu podle telefonů jak Jaromíra, tak toho Damiána, kde ho brali buňky, kde se pohyboval, i podle různých automatizovaných kontrol vozidel, že jeho vozidlo se pohybovalo tam a ty buňky i s tím vozidlem korespondovaly.
2: Pro mě to byl takový sedmilhář. Furt měnil svoje verze, furt měnil svoje výpovědi, protože samozřejmě věděl v té době, v prvních okamžicích, že policie nemá moc důkazů, takže změnou svých verzí si myslel, že získá různé výhody. Samozřejmě na to, že policie to neví a nakloní to svoje jednání na svoji stranu. Takže pro mě to byl prostě opravdu pohádkář. A změna těch jeho výpovědí postrádala i smysl.
0: Boris Novický s karlovarskými kolegy musel znovu do terénu. Bylo potřeba najít víc usvědčujících důkazů proti muži, který byl pravděpodobným vrahem. Svůj život příliš nezvládal a většinu času se zabýval tím, jak své dluhy zakrýt dalšími půjčkami.
1: On se živil jako řidič, jak taxislužby, tak nákladní dopravy. Předtím tady u nás na Karlovarsku měl Tip Sport a hospodu. A byl to takový hoštapler trochu, na peníze moc nehleděl, takže měl dluhy.
0: Po 48 hodinách si karlovarská kriminálka, na jejímž území ke zločinu došlo, případ převzala, Jaromíra obvinila a definitivně skončil ve vazbě.
1: Byl ohrožen vysokým trestem 20 až 25 let až do životí a my jsme začali samozřejmě řešit všechny ty motivy, které ho k tomu vedly. Stáhli jsme si spis z Mladé Boleslavy ohledně toho pohlavního zneužití, začali jsme vyřizovat domovní prohlídky v místech, kde by Jaromír mohl mít nějaké věci. Tam se nám podařilo zajistit počítač, kde on se přihlašoval na internet a v tom počítači byly velice zajímavé věci. On se přihlašoval na stránku, kde zjišťoval, jakým způsobem by se dal někdo usmrtit.
0: Šlo o článek, který vyšel v prosinci 2017 na známém serveru pod názvem Postup deviantů – omámit a znásilnit. Vyhledal a otevřel si ho celkem v 76 případech. Karlovarská mordparta proto při domovních prohlídkách hledala drogy, kterými mohl Damiána nadopovat.
1: Hledali jsme pořád nějaké prostředky, kterými by mohl být Damián omámen, protože při soudní pitvě byla Damiánovi odebrána krev, ale v jeho krvi nebyly žádné látky, které by ho mohly omámit přítomny.
2: Následovaly další domovní prohlídky, další šetření, že jsme tam hledali různé omamné látky a tehdy v jeho místech při domovní prohlídce, té garáže, myslím, že to bylo v garáži, se našla takový plyn, který se používá při startování vozidel, takový ten rychlostart a ten obsahuje éter a to si myslím, že bylo to, co on použil vlastně k tomu omamení a pak ho odvezl.
0: Důkazy do řetězce přibývaly. A Jaromír stále upravoval svou výpověď.
2: Ten děj, který tam proběhl, už se skládá, ta mozaika. Ona to neslyšel, prostě pokud slyšel malinko nějakou odlišnou informaci, kterou dostal, byť třeba přes advokáta nebo od nás, tak samozřejmě tu svoji verzi malinko se poupravil, aby byl ten dojem, že on je ten, který je nevinnej a vlastně ten, který říká zásadně pravdu.
0: Potvrdilo se i podezření, že sexuálně zneužil malou holčičku své tehdejší přítelkyně Evy.
1: Po zahájení trestního stíhání ve speciální výslechové místnosti řekla všechno tak, jak bylo, tak, jak o tom mluvila už předtím před maminkou, že ji Jaromír pohlavně zneužíval, ale z důvodu, že ona byla opravdu malinká, tak nechápala, o co se jedná a tudíž to bylo podle trestního zákoníku bráno, že byla bezbraná.
2: Damian to 100% viděl. Podle mě se mu svěřila ta holčička. protože měli vztah dobrý, znali se dlouho, teda dlouhý leta, takže si myslím, že k němu měla větší důvěru, on si s ní víc hrál, měli k sobě trošku blížší vztah.
0: Sexuální napadení holčičky bylo důvodem, proč se Eva s Jaromírem rozešla definitivně a podala na něj trestní oznámení. S tím se nehodlal smířit.
2: Ta nálepka toho pedofila, to bylo asi to nejsilnější, co ho tlačilo k tomu, aby přesvědčil podle mě Damiana. Damian se přesvědčit nenechal. Nevím, jak to probíhalo, protože Jarda se k tomu nevyjádřil. Takže ta jejich poslední schůzka, ty jejich poslední rozhovory, které tam byly, než ho odvezl z toho domu, tak museli určitě probíhat kolem toho. A bylo to asi natolik silný, že ten Jarda se rozhodl pro tuhle tu věc.
0: Příliš to ale nedomyslel. Když zjistil, že Eva ho skutečně udala, začal ve své majetnické a žárlivé mysli spřádat velkolepou pomstu, která ho ze zneužití dívky zároveň i vyviní. Podezříval totiž Evu z nevěry.
1: Ten motiv byl následně zcela jasný. Je možné, že Jaromír se k tomu nikdy nevyjádřil, ale je možné, že měla nějaký vztah potom i s Damiánem a jelikož Jaromír měl k ženám vždycky velmi majetnické sklony, nedokázal asi něco takového unést, tak i ta malá holčička se stala jakým tím objektem dostupným pro něj.
0: Následky chladnokrevné pomsty ale nedomyslel. Když Damiánův telefon použil ke svému vyvinění, poslal zprávu plnou lží a manipulace. Takový ale Damián nebyl.
2: To znění té SMSky samozřejmě tam bylo, jaký ten Jarda je perfektní chlap, jaký je rodinný typ a o všechno se stará, má zájem prostě, aby zkvétala rodina. A přitom vlastně to byl člověk, který pohlavně zneužíval tu malou holčičku, tu dcerku. Takže když se podíváme z tohohle pohledu, využívat toho, že je někdo po smrti a poslat z jeho mobilu na sebe kladnou SMSku, aby tím získal náklonost té své bývalé partnerky a zastínil tedy znásilnění či pohlavní zneužívání dítěte. No to je jako nechutný už v tomhle směru.
1: Jaromír to nikdy nepřiznal, tvrdil, že ničeho takového se nedopustil a tak, jak vypovídal jako podezřelý, tak když jsme si to dali do souvislostí, tak on vlastně jediné, co udělal, tak bylo, že udělal přestupek proti pohřebnictví tím, že Damiana mrtvého neodvezl někam do nemocnice, kde by byl zkontrolovaný, ale hodil ho do té jímky. Tak jak to viděl Jaromír. On nepočítal s tím, že se najde, v případě, že by nebyl Damian nalezen, tak by nejspíše Jaromír byl odstíhán pro zbavení osobní svobody a dál by se hledalo tělo. Samozřejmě vražda bez těla je vždycky nejhorší na prokázání.
2: Omámil ho, vedl ho omámeného do vozidla, protože maminka Damiana potom našla kameru, která byla pohybová, na pohybový čidlo a jakmile prošel někdo kolem auta, tak se prostě kamera sepla, tak tam bylo vidět, že si ho přitáhl Damiana do auta, přivedl, podpíral ho, naložil ho, odjel s ním. Byl omámený, naložil ho na zadní sedačky.
1: Můj osobní pohled na to je ten, protože jsme pak nechávali zkoumat ještě to mrtvé zvířecí tělo. Bylo zjištěno podle fotky, kterou jsme dohledali, že se nejspíš jedná o psa, kterého Jaromír dříve vlastnil. A vypadalo to, že když byl nucen se z toho domu stěhovat pryč, tak ten pes mu byl nepotřebný, neměl s ním co udělat, takže ho nejspíše zabil ať už předtím, anebo tím, že ho vhodil do té jímky a pes vysílením se utopil. Tak dle mého názoru využil to, co už měl jednou vyzkoušené, a použil to znovu, protože i předtím mu to prošlo.
2: Pochody lidské mysli jsou zvláštní u každého z nás. Na vypjaté situace zoufalí lidé dělají zoufalé činy. Že? Takže to byl jeden ze zoufalých činů a taky se mu nevyplatilo.
1: Jaromír byl odsouzen k 28 letům trestu odnětí svobody, což je ta vyšší hranice. Jemu se to samozřejmě nelíbilo, podal si odvolání, ale vrchním soudem mu to bylo potvrzeno. Člověk zcela bez emocí, člověk bez citů, narcistního ražení, takže měl rád jenom sám sebe, ostatní podceňoval. To, co dělalo potěchu jemu, bylo správně, nebral ohledy na další lidi.
2: Pro mě to znamenalo velká hrůza, protože když si vzpomenu, že by někdo byl hozený do nějaký jímky a utopit se teda ve fekáliích, to asi je docela nechutný. Takže pro nás tohle bylo docela takový impuls k tomu, jak se asi stavěl ten Jarda k tomu životu, k tomu svému kamarádovi. A já jsem teda byl přesvědčený, že žil asi, že to bylo zaživa. A proto jsem říkal, že to je nechutný. A ještě nechutnější zakrýt vraždou další trestný čin. Prostě to je vidět, že ten člověk nemá vůbec žádný cítění, žádný morální zásady.

0: Kriminálka Mirka Vaňury.
1: Všechny díly si můžete poslechnout na webu Dvojky, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
2: Tak to byl další díl populární kriminálky s podtitulem Vrahova tajemství autorů Dany a Mirka Vaňurových. Za mixážním pultem seděl mistr zvuku Leoš Sedláček. Už teď si, přátelé, také tento díl můžete znovu poslechnout na webu Dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Pokračování kriminálky s podtitulem Vraždy, co nebyly vraždy, uslyšíte na Dvojce ve středu 9. září krátce po 18. hodině.
3: Mrazivé léto.
4: Rozhlasová hra na Dvojce.
3: Filip umí mluvit s duchy.
5: Tehdy jsem cítil, že na mě Sněhurka zavolala. Neslyšel jsem to, ale cítil. Nechtěla tam už ležet, být sama a nahá.
4: Smrt je ale šelma nenasytná a na svůj čas si dokáže počkat.
5: Spatřil jsem ji. Byla tam. Šelma, obživlý stín. Zastavila se za mříží a dívala se na mě žlutýma očima.
3: Zvedá se vítr.
4: Premiéra tajemného příběhu Kateřiny Surmanové v neděli po 20. hodině na Dvojce. Mrazivé léto.
1: Četba na pokračování na Dvojce.
4: Grenouille má neobyčejný talent.
6: Znám všechny pachy světa. Všechny, které jsou v Paříži, všechny. Jen je nedovedu pojmenovat. Ale názvy se dokážu naučit.
4: A neváhá ho využít za jakoukoliv cenu.
6: Vůně, která jsem zavála ze zahrady, byla vůně rusovlasé dívky, kterou tenkrát zavraždil. To, že opět našel ve světě tuto vůni, mu vehnalo do očí slzy blaženosti.
4: Parfém.
1: Román Patejka Ziskinda, každý den po 22. hodině na Dvojce.
7: Český rozhlas Dvojka.
4: Rádio, které vás baví.

0: Slavné evergreeny 20. i 21. století.
1: Jak je znáte i neznáte.
0: Vítá vás klub Evergreen.
1: A my dva s ním.
0: Daša
1: a Jan Smigmátor.

0: Přátelé, vítejte v klubu Evergreen.
1: Prázdninové reprízy nejzajímavějších klubových setkání uplynulé sezóny jsou za námi a my jsme opět tady v premiéře.
0: Od studiových mikrofonů vás zdraví Jan Smigmátor
1: a Daša.
0: A protože první zářijové setkání si žádá pořádný rozjezd, odstartoval ho brněnský B-side band Josefa Buchty skladbou Gordona Goodwina Sing, Sang, Sang.
1: Důvod je víc než slavnostní. Tenhle výjimečný orchestr totiž letos slaví 20 let od svého založení.
0: 20 let od chvíle, kdy Josef Buchta v Brně rozhýbal kapelu, která si postupně našla vlastní zvuk, vlastní cestu a nakonec i publikum daleko za hranicemi běžné big bandové posluchy.
1: A když mluvíme o začátcích, nesmíme vynechat legendárního brněnského tenor saxofonistu a aranžéra, dlouholetého člena big bandu Gustava Broma Zdeňka Nováka.
0: Člověka, který pro B-side band napsal obrovské množství aranžmá a měl velký podíl na tom, jak tenhle orchestr v prvních letech své existence zněl.
1: A právě z toho zvuku, z přesnosti i z odvahy pustit se do různých žánrů vzešly i spolupráce s výraznými osobnostmi nejen české hudební scény.
0: Jako první to dnes budou hlasy Monkey Business, zpěváci Matěj Rupert a Tereza Černochová.

0: Stále posloucháte Český rozhlas Dvojku, první zářijový klub Evergreen, který jsme se po prázdninových reprízách rozhodli věnovat brněnskému B-side bandu kapelníka Josefa Buchty a jeho 20. výročí založení.
1: A když už dnes slavíme tyhle kulaté swingující narozeniny v rozhlasovém éteru, sluší se taky říct, že slavit se bude i naživo.
0: Hned 28. září na svatého Václava zazní v brněnském kostele svatého Jakuba misa jazz Jaromíra Hniličky a spolu s ní i světová premiéra jazzových variací na svatováclavský chorál Pavla Zlámala.
1: Tohle samozřejmě nebude zcela běžný koncert. K B-side bandu se připojí komorní orchestr Brno, smíšený sbor Ars Brunensis, dirigent Dan Kalousek a jako solisté vystoupí Ondřej Ruml, Kristýna Daňhelová a Jaro Dolník.
0: A 20. listopadu oslavy vyvrcholí v Městském divadle Brno, tedy v místě, kde se před 20 lety odehrál první koncert B-side bandu.
1: Speciálními hosty tohoto slavnostního večera budou Jiří Korn, Michal Prokop, Jiří Langmajer, Kristýna Daňhelová a taky americký nadžánrový zpěvák Lawrence Cowley, spolupracující s Beyoncé, Pharrellem Williamsem, Dianou Ross nebo kapelou Postmodern Jukebox.
0: Takže jestli máte rádi velkokapelový zvuk v jeho nejrůznějších podobách, svůj podzimní kulturní kalendář si raději dobře pohlídejte.
1: A my teď v našem rozhlasovém narozeninovém výběru zamíříme k hostům, kteří B-side band propojili se světovou scénou.
0: Nejprve to bude král současného jazzového vokálu Kurt Elling a hned po něm legendární vokální kvarteto New York Voices. K němuž se zcela rovnoceně vespíval Vojtěch Dyk.
1: Mimochodem všechny nahrávky, které vám dnes nabízíme, pocházejí z výběrového alba, které vydal B-side band před 10 lety, tedy přesně v poločase své dosavadní hudební cesty.
2: Ladies and gentlemen, please let me say welcome to Mr. Kurt Elling.

0: Kurt Elling, Vojtěch Dyk, New York Voices a za nimi fantastický B-side band.
1: U Vojty Dyka se ale musíme zastavit o něco déle.
0: Protože tohle spojení nebylo jen jednou z mnoha spoluprací. Pro B-side band to byla velmi zásadní etapa, která orchestru pomohla dostat big bandový zvuk k úplně novému publiku.
1: A pro Vojtu to zase byla mimořádná škola práce s velkým orchestrem a se swingovým repertoárem, který se ovšem brzy začal proměňovat a tahle parta hudebně vyrážela nejrůznějšími směry.
0: V této hvězdné win-win sestavě vznikl koncertní záznam Live at La Fabrica, potom první studiové album nazvané jednoduše Deska a později také velká bilance 10 let být ve swingu s Janáčkovou filharmonií Ostrava.
1: A hlavně přišla řada vyprodaných turné, koncerty na festivalech a pocit, že big band může oslovit i publikum, které by si k němu možná samo cestu nikdy nenašlo.
0: Swingová hravost se ale nikdy neztratila. Ostatně následující tři nahrávky jsou toho krásným důkazem.
1: Jedna dětská písnička inspirovaná Ella Fitzgerald, jeden český evergreen z dílny Václava Hybše a Zdeňka Borovce a jedna swingová elegance s britskými Pupini Sisters.
0: V klubu Evergreen vám zpívá kmotr mého nejnovějšího alba Here and Now Vojtěch Dyk.
1: A tomu za zády skvostně duje 20. narozeniny slavící B-side band.

Já bych chtěl vám říct takový příběh, rodinný příběh. Já jsem mýval dědečka. A to byl Forst. A ten mi říkal jedno. Kdo neumí jodlovat, není chlap. A taky se nikdy neožení. A když se ožení, tak špatně. Když neumí jodlovat.

0: Ano, i takhle může znít Big Band. Ovšem pouze za předpokladu, že se do něj kromě preciznosti a muzikantského mistrovství nastěhuje i pořádná porce nadhledu.
1: B-side band ale nestojí jen na zpěvácích, byť se po jeho boku za ta léta vystřídala opravdu hvězdná plejáda men.
0: Je to především kapela složená z výborných instrumentalistů z vod jazzových i klasických, kteří tenhle zvuk drží pevně pohromadě už 20 let.
1: A jedním z těch excelentních muzikantů, kteří z B-side bandem pravidelně přináší radost i milovníkům instrumentální hudby, je fenomenální saxofonista Michal Žáček.
0: V následujících minutách navíc zazní skladba ostravského klavíristy Borise Urbánka, která mluví skoro za vše.
1: Sax with me.
0: B-side band a Michal Žáček.

0: první zářijový klub Evergreen po 9 prázdninových reprízách je ve finále.
1: Závěr bude navíc opravdu výjimečný. K B-side bandu se totiž připojí osobnost, která má na české hudební scéně naprosto mimořádné místo.
0: Zpěvák, klavírista, skladatel, muzikant s nezaměnitelným hlasem i rukopisem. Roman Dragoun.
1: S B-side bandem se v průběhu uplynulých 20 let potkal na scéně hned několikrát.
0: Vkusné big bandové aranžmá, které dokonale podtrhuje podstatu písně, tak získal i Zdroj. Jedna z nejzásadnějších písní Romanovy kariéry, zhudebněná báseň jeho tatínka, akademického malíře a básníka Františka Romana Dragouna.
1: B-side band ji ovšem neobléká do okázalého big bandového kabátu, spíš nechává vyznít její vnitřní sílu a jen symbolicky doplňuje barvy na paletu zvuků.
0: B-side bandu přejeme k 20. výročí spoustu inspirace. Úspěšné koncerty, i ty, na které jsme vás dnes zvali, nadšené publikum a kapelníkovi Josefovi Buchtovi a taky jeho skvělému produkčnímu týmu hodně sil, radosti, odhodlání a chuti táhnout tuhle zářivou jazzovou káru dál.
1: A vám, přátelé, děkujeme, že jste i po prázdninách znovu zavítali do klubu Evergreen a že se na vlnách dvojky budeme potkávat zas a zas.
0: Za týden jsme zpět, ale už teď se na vás těšíme. Jan Smigmátor
1: a Daša.
0: A teď už honem ke Zdroji. V doprovodu B-side bandu Josefa Buchty
1: hraje a zpívá
0: rokový apoštol Roman Dragoun.
2: Ze Zdroje, odkud světy slyší a do věčnosti rotují rány bouří. Já se v duši

0: Přeju příjemný sobotní podvečer z dvojky, přátelé. Už za chvíli tady bude pohádkový seriál Příběhy kocourka Mefista. No a ve 20 hodin budeme vzpomínat na Freddieho Mercuryho v hodinovém hudebním pořadu, který připravil Martin Hrdinka. Ve 20 hodin tady na dvojce.
1: Český rozhlas dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
3: Dobrý večer, milé děti. Zdraví vás skřítek Hajaja. Moře zná kocourek Mefisto jen z obrazů svého pána Lea a z jeho vyprávění. Dnes se k němu konečně pojede podívat. Jak se mu bude moře líbit? O tom se dozvíme z dalšího dílu seriálu Příběhy kocourka Mefista s názvem Jedeme k moři.

0: Dobrý večer, děti. Moje zranění z kocouří bitvy se rychle hojila. Za pár týdnů už jsem se cítil úplně fit, nic mě nebolelo. Dokonce jsem si ve sklepě domů dokázal ulovit pár myší jen tak pro zábavu. Sklep jsem měl rád. Poprvé mě do něj vzal Leo, když si šel pro barvy. Mezi policemi se táhla spousta pavučin a mě bavilo chňapat po nich tlamičkou. Ne, že by mi nějak zvlášť kutnali, ale příjemně se rozplývali na jazyku. Leo si ze mě dělal legraci, že vypadám jako Erika, když jí cukrovou vatu. Leovu neteř Eriku jsem neviděl od doby, co si mě Leo odvezl do Boloni. A tak jsem byl moc překvapený, když jsem jednou v podvečer před naším domem zaslechl její hlas. Vykoukl jsem z okna a uviděl, jak vyskakuje z auta na chodník. Chvilku na to vystoupila Eričina máma Anna a brzy už zvonili u dveří. Sotva jim Leo ho otevřel, Erička mu vběhla do náruče. Pak se začala rozhlížet po bytě a jak mě zmerčila na gauči, už se ke mně hrnula. Je, Mephisto, ty už jsi veliký, vykřikla vesele. To bylo objímání a hlazení. Byl jsem taky rád, že ji vidím. A čubrnil jsem, o jaký kus povyrostla. Leo nabídl Aně i Erice, že můžou zítra ráno vyrazit společně k moři. Není to daleko. Cestou se ještě staví pro Alici. Erika zatleskala a zavískla jupí, jako vždycky, když měla radost. Ale Anna řekla, že nepojede a raději se projde po Boloni. Strejdo, a může jet Mephisto s námi? Abychom se trochu užili, když jsme se tak dlouho neviděli. Zkoušela to Erika a vrhala na Lea a Anu úpěnlivé pohledy. Leo kývl hlavou. Bylo mi jasné, že brzy konečně uvidím to nekonečné modré jezero, co znám z jeho obrazů. Na zítří jsem se tedy po dlouhé době opět ocitnul v autě a musím podotknout, že s prázdným žaludkem. Nemyslím, že by na mě Leo zapomněl, spíš se bál, že mi bude špatně jako prvně, tak mě radši nechal bez snídaně. A je pravda, že tentokrát to nebylo tak hrozné. Erika mě celou cestu šimrala dvěma prstíky přes klec na zádech. Leo řídil a vedle něj seděla Alice, kterou jsme nabrali před jejím domem. Nevím, jak dlouho jsme jeli, ale přišlo mi to jako chvilka. Z auta jsem toho moc neviděl, jen rozložité špičky stromů, co vypadaly jako roztažený deštník. Leo řekl Erice, že se jmenují Pinie. Cestou to byla trochu nuda, tak jsem usnul. Vzbudil jsem se až na místě, když Leo s Alicí začali vykládat divné věci z kufru. Nevěřil jsem vlastním očím, co všechno sebou lidé kromě vlastního těla berou k vodě, když se chtějí vykoupat. Auto stálo na kamenité cestě lemované stromy. Hned jsem si všiml, že v místech, kam nedopadal jejich stín, se písek i kameny zdály mnohem teplejší. Docela to pálilo do tlapek. Erika mi nalila vodu do misky z láhve, co vzala sebou. Jakmile jsem se napil, řekl Leo, že půjdeme na pláž. A pak jsem zažil něco, na co hned tak nezapomenu. Taková potupa. Leo vzal moji klec, ale nepokynul mi, abych si do ní vlezl. Obrátil se na Eriku a podával jí cosi, co silně připomínalo Alexovo vodítko. A opravdu to bylo vodítko. Ale ne pro psy. Pro kočky. Pro mě. Nemohl jsem uvěřit, že Leo tohle myslí vážně. Eričko, vezmi Mephista na vodítko. Na pláži kočky nesmějí volně běhat a nechci Mephista dávat do boxíku. Dám ho tam, až půjdeme na oběd. Bránil jsem se, co to šlo, a pořád jsem škubal krkem, abych se z toho hrozného provázku vykroutil. Ale neměl jsem šanci. Erika si mě vedla jako nějakého hafana. Byla to hrůza. Cestou na pláž jsme potkali i několik koček a kocourů. Nikomu nepatřili a zřejmě žili venku. Poléhávali ve stínu kolem cest. Zdejší lidé jim nechávali na chodnících misky s vodou a s granulemi. Asi neměli lehký život. Ale víte, jak já jim v tu chvíli záviděl jejich svobodu a jak jsem se před nimi styděl. Konečně jsme došli na pláž a já uviděl moře. Lesklo se jinak než jezírko za Aniným domem. Jeho hladina se vlnila a vonila po soli a rybách. Ale nevlezl bych za nimi za nic na světě. Ani packu bych do moře nestrčil. Naštěstí to po mně nikdo nechtěl. Zalezl jsem si pod slunečník a držel se od vody dál. Za to Erika s Alicí se ráchali pořád. Výskali a pinkali si s velikým nafukovacím balónem. Několikrát se rozběhli do vody, aby se umyli. A pak zase vyběhli na břeh. Plácli sebou a vyhřívali se na sluníčku. Sotva ale oschli, nenapadlo je nic lepšího, než zase letět zpátky do vln. Zdálo se mi, že to nikdy neskončí. Ale zároveň to vypadalo, že opakované namáčení a sušení kožichu obě baví. Ostatní lidé kolem nás se chovali podobně. Nikdo nebyl úplně nahý, jako ten chlapík s trojzubcem z boloňské fontány, ale moc toho na sobě neměli. Leo se držel se mnou pod slunečníkem a kreslil si tuškou do skicáku. Vlny, zátoku a lodě v dálce. Když přišla doba oběda, šoupli mě do klece a vyrazili i se mnou do nedaleké restaurace. Našli mi hezké místo na volné židli u stolu, odkud se měl pěkný výhled. Všude to náramně vonělo a od pláže pofukoval větřík, takže jsem byl celkem spokojený. Leo si dal grilované ryby. Alici přinesli na talíři černé mušle. Jednu rozlomila a půlku té skořápky použila jako malou naběračku. Vybírala jí vnitřky ostatních mušlí a skořápky odkládala na malý talířek. Vypadala u toho náramně a Leo z ní nespustil oči. Chvilku jsem pozoroval dění v restauraci a pak jsem usnul. Probudil jsem se, až když mě odnášeli zpátky na pláž. Vydrželi tam celé odpoledne, až k večeru se zbalili a nasedli do auta. Tentokrát prospala celou cestu Erička a probudila se, až když jsme zastavili před Aliciným domem, kde jsme se s ní rozloučili. Zanedlouho už Leo odemykal dveře našeho bytu a brzy jsem se dočkal i večeře. Všichni ostatní se také najedli a domluvili se, že se zítra půjdou podívat do muzea, kde Leo pracuje. Pořád jsem netušil, co je to muzeum, a upřímně, bylo mi to fuk. Těšil jsem se na to, že budu mít zítra celý byt jen pro sebe. Už aby to bylo. Čau a dobrou noc. Nevím, jak vy, děti, ale já už se moc těším na zítřejší pohádku. Teď je ale čas zalézt pod peřinu a nechat si zdát něco krásného. Hezké spinkání vám přeje váš skřítek. Hájaja.
1: Je naprosto nezbytné.
2: Český rozhlas Dvojka uvádí koncertní poctu k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
3: Hana Zagorová 80.
4: Rybičko zlatá, přej si.
2: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absalonové,
3: Marty Jandové,
2: Evy Burešové,
3: Kateřiny Marie Tiché,
2: Terezy Maškové,
3: Veroniky Kekubazové,
2: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
3: 24. listopadu v pražské Lucerně.
2: Více na www.zagorova80.cz.
3: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Výjimečný.
2: Galerie současných osobností Česka.
3: Tentokrát houslový virtuos Pavel Šporcl.
5: Já teda cvičím stále, pořád vím, kde jsou moje limity a co chci nejenom dokázat, co se týká kariéry, ale i hraní.
3: Výjimečný.
2: V neděli po 18. hodině na Dvojce.
3: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
6: Přeju příjemný sobotní večer z Dvojky. Už za chvíli budeme vzpomínat na Freddyho Mercuryho v pořadu Martina Hrdinky. V 21 hodin zlaté časy Václava Kopty, no a ve 22 hodin hororová četba Parfém. Přijde také host nočního mikrofora a nebude chybět ani noční proud od 11:30. Ovšem ze všeho nejdřív má slovo Martin Hrdinka.
7: Dobrý den, dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje od mikrofonu tady ze studia Dvojky Martin Hrdinka. Zpěvák, skladatel, textař a muzikant, také člen britské skupiny Queen, Freddie Mercury se narodil 5. září roku 1946. Zemřel 24. listopadu 1991 a tomu bylo jen 45 let. Dnes mu bylo 80 a tak na něj zaspomínáme. Začíná vzpomínka na Freddyho a z dnešního pohledu to vypadá, jako by nikdy nezemřel. Jeho hlas zní z mnoha rádií, televizí, počítačů i mobilních telefonů na celém světě. A ti, kteří mohou, vzpomínají na jeho parádní koncertní vystoupení s parťáky z kapely. Pojďme si připomenout jeho hlas.

Nádhera. Freddie Mercury, John Deacon, Brian May a Roger Taylor, skupina Queen, v tom nejlepším takhle už to nikdy nebude. Když si celý svět v roce 2001 připomínal tvorbu Freddieho Mercuryho a skupiny Queen u nás v Praze v Rudolfínu, se 20. listopadu konal koncert, který se jmenoval Tribute to Freddie Mercury. V hlavní roli Český národní symfonický orchestr a takhle to znělo.

Český národní symfonický orchestr hraje skladby skupiny Queen a dirigentem je Jan Chalupecký. Toho 20. listopadu roku 2001 jsem byl jako moderátor u toho a moderoval jsem ten přímý přenos, který tenkrát vysílal Radiožurnál. Bylo to pro mne něco nového, protože jsem byl poprvé v tomto krásném prostředí jako moderátor, dřív jsem tam byl třeba jako host a zažil jsem celý ten koncert a také jsem zažil úspěchy těch, kteří zaprvé hráli v Českém národním symfonickém orchestru a za druhé zpívali u solového mikrofonu. A to byli Kamil Střihavka, Dušan Kolár, Janek Ledecký a Bára Basiková. A ta bude zpívat hned teď.

Vzpomínáme na dvojice, na výjimečnou osobnost světové populární hudby světového roku a kultury vůbec. Freddie Mercury se narodil, a já to ještě jednou připomenu, 5. září roku 1946, takže by mu bylo 80 let. Zpíval Dušan Kolár a po něm se k solovému mikrofonu dostává Janek Ledecký. Je tady další obrovský hit skupiny Queen a já k tomu jenom řeknu, že v tom roce 2001, kdy se tento koncert připravoval a také konal, protože já jsem chodil i na zkoušky a na různé schůzky kolem toho, nebylo úplně běžné, aby takovéto těleso, tedy Národní symfonický orchestr, hrál skladby nějaké rockové skupiny. To tenkrát, i když dneska je to běžné, ještě byla novinka.

Dvořákova síň pražského Rudolfina, Český národní symfonický orchestr, na kytaru hrál jeden z nejlepších kytaristů u nás, tedy v České republice, Michal Pavlíček, a zpívali jeho tehdejší spolupracovnice. K sólovému mikrofonu se vrací Bára Basiková a zazní jeden z největších hitů skupiny Queen, Save Me. Mimochodem, tenkrát jsem se bavil s aranžéry toho koncertu a ti mi říkali, že to je tak krásná muzika, která se aranžuje do toho zvuku Českého národního symfonického orchestru úplně sama.

Když takhle společně a teď s Kamilem Střihavkou vzpomínáme na Freddieho Mercuryho, tak si schválně zkuste vzpomenout, kdy jste se třeba s jeho hlasem setkali poprvé. Ono totiž tenkrát, když jsme my začali vnímat muziku, já jsem ročník 1966, takže zhruba v roce 1976-78 jsem začal vnímat různé skupiny, měl jsem rád Sweet, Slade a také Queen. A nejprve jsem vlastně slyšel ty nahrávky. Měl jsem dvě LPčka, pak jeden single, ten se jmenoval Flash Gordon, a ten druhý, to byla písnička, kterou jsme poslouchali před chvilkou, Save Me. A vlastně jsem znal jenom hlas Freddieho Mercuryho a samozřejmě zvuk té skupiny. Ale pak jsem ho viděl někde na fotografii. Víte, tenkrát jsme se nemohli dívat na videoklipy v počítači nebo na telefonu, a tak jsme vnímali vlastně jenom tu kapelu a ten hlas Freddieho Mercuryho. A už tenkrát jsem si říkal, že to je neuvěřitelně výjimečný hlas, přestože jsem nevěděl v podstatě, jak vypadá, a už vůbec jsem nevěděl, jak vystupuje. A jeho vystupování, tak to mi dáte za pravdu, to byla neuvěřitelná energie. Tak si jenom představte, že třeba u té následující skladby on stojí před Českým národním symfonickým orchestrem a stejně jako ti, kteří zpívali před chvilkou nebo ještě zpívat budou, si zaspívá tuhle skladbu. A zpívat si můžete i vy.

Vzpomínka na Freddieho Mercuryho, vzpomínka na koncert, který se konal u nás ve Dvořákově síni pražského Rudolfina, a to 20. listopadu roku 2001. Vzpomínáme na výjimečnou osobnost světové populární hudby a světového roku a světové kultury vůbec, a ta vzpomínka je velice příjemná. Víte, často si představuji, co by bylo, kdyby Freddie Mercury žil, co by všechno dokázal od toho roku 1991 až dodnes, kdy svět je bohužel bez něj. A vzpomínám si na to, že v éteru tenkrát, v tom listopadu roku 1991, zazněla věta: královna ztratila krále, královna bude bez krále. A ono to tak je, ale na druhou stranu to můžeme škrtnout, protože Freddie Mercury, přesněji řečeno, jeho hlas žije dál. Od mikrofonu se loučí Martin Hrdinka a show musí pokračovat.

Tak to byla vzpomínka na Freddieho Mercuryho, tak jak ji pro naše vysílání uchystal Martin Hrdinka. A ještě připomínáme, přátelé, že už za pár chvil se na vás těší Václav Kopta.

0: Mrazivé léto.
1: Četba na pokračování na dvojce.
0: Grenouille má neobyčejný talent.
2: Znám všechny pachy světa. Všechny, které jsou v Paříži, všechny. Jen je nedovedu pojmenovat. Ale názvy se dokážu naučit.
0: A neváhá ho využít za jakoukoliv cenu.
2: Vůně, která jsem zavála ze zahrady, byla vůně rusovlasé dívky, kterou tenkrát zavraždil. To, že opět našel ve světě tuto vůni, mu vehnalo do očí slzy blaženosti.
0: Parfém.
1: Román Patrika Ziskinda, každý den po 22. hodině na dvojce. Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví.
1: Zlaté časy s Václavem Koptou.
3: Krásné dopoledne, moji milí. Na Českém rozhlasu Dvojka začínají Zlaté časy a z rozhlasového studia na pražské Hanspalce vás zdraví a vítá váš pravidelný průvodce tímto pořadem Václav Kopta. Tak tedy Zlaté časy. Slovní spojení, které v sobě ukrývá kouzlo vzpomínek, nostalgie anebo životní etapy, která má s odstupem času víc barev, holky v ní byly tenkrát hezčí, měly kratší sukně. No a v kinech běželo víc filmů, na které se vyplatilo vystát frontu. No a zase v písničkách, tam se zpívalo o věcech, kterým jsme rozuměli a jejich refrén jsme si zapamatovali už po prvním poslechu. Jenomže problém je v tom, že každý z nás prožil ty své zlaté časy někdy jindy. A nebo co když ty opravdové zlaté časy prožíváme právě teď? Kdo ví? Pojďme si společně poslechnout několik písní, které obstály v souboji s časem, anebo o kterých si myslím, že v tomto souboji teprve obstojí. Vítejte ještě jednou ve Zlatých časech Václava Kopty. A nebude chybět ani citát. Hloupost je nejzvláštnější ze všech nemocí. Totiž netrpí jí nemocní, ale ti okolo něj. Jacques Prévert.

Úvodní dvě písně dnešních zlatých časů zaspívali Elvis Presley a také Milena Zahrinovská. Úvodní citát byl o nemocích. Hádejte proč? No ano, přátelé, ve svých 61 letech jsem absolvoval svou první operaci. Skutečný chirurgický zákrok, jednalo se o vcelku. Aspoň jsem se domníval, banální operaci, tedy artroskopii pravého kolenního kloubu, nějaká drobná kosmetická úprava menisků, no a druhý den po zákroku tradá domů. Řádně poučen jak lékařem, tak i rehabilitační sestrou, vyzbrojen francouzskými holemi a nezdolnou touhou se co nejdřív vrátit na jeviště, jsem se vrátil do domácího ošetřování a můžu říct, že skutečně vše bylo zalito sluncem. No ale pochopitelně nebyl by to Václav Kopta, aby si i tak obyčejnou a všední věc, jakou je artroskopie kolene, nespestřil vlastní tupostí, k velikému překvapení nejen tedy mých členů rodiny, ale také zdravotnického personálu, protože zhruba po týdnu zdárné rekonvalescence došlo k takové bezvýznamné epizodě. Co může být běžnějšího, než když se večer setmí, že si člověk zatáhne žaluzie. Bohužel žaluzie v mé pracovně, ze které právě teď vysílám zlaté časy, jsou umístěny nad postelí, takže pokud se člověk chce dostat k ovládacím řetízkům, musí zakleknout a natáhnout se. Nejdříve jsem tak tedy učinil, pochopitelně jsem zaklekl levou zdravou nohou i zaklekl jsem a zatáhl řetízek. Pak jsem se věnoval řetízku napravo a jako správný idiot

ty nemocnice, kde mi koleno bylo operováno, a k velikým rozpakům všech lékařů i zdravotnického personálu, proč jsem si to takhle zamotal, mi byl vyňat nebo odčerpán ten punktát, byly mi vzaty různé vzorky a byl také odstraněn jeden z těch stehů po tom operačním vstupu. Přátelé, to vše bez umrtvení. A můžu vám říct, a pravidelní posluchači Zlatých časů vědí, že nejsem žádný hrdina, ale ta intenzita té bolesti, nejen během té punkce, ale během především čištění toho vznisaného otvoru a všech těch nutných operací okolo tohoto zákroku. No přátelé, já vám řeknu, já jsem zocelen tak, že v podstatě já můžu jít rodit. Já jenom doufám, že se tak nestane. V mém věku už by to bylo poněkud nevkusné a myslím si, že ani věda a medicína nejsou tak daleko, aby mi to umožnili. Ale ta míra bolesti, kterou jsem si prošel, a dobře mi tak upřímně řečeno, byla značná. Já už budu jenom doufat, že ten druhý pokus se zdaří a že z toho nakonec nebude takzvaná revize, čili reoperace. Držte mi palce, protože v tom případě byste zase nějaký čas museli poslouchat reprízy Zlatých časů. Ale já zůstávám k optimistou a vždy, když klesám na mysli, používám osvědčený lék a tím je dobrá muzika. Proto právě teď do Zlatých časů přichází The Rydhouse Brothers a my všichni společně si je poslechneme a já vás zdravím, přátelé, a přeju vám pevné zdraví. Dávejte na sebe pozor. Vím, o čem mluvím. Good.

Mezi každoroční radosti a milé povinnosti našich prázdninových pobytů patří také pravidelná návštěva našeho kamaráda a spolužáka, výborného muzikanta a producenta Romana Holého.

Roman Holý je rodák ze Sušice a také tam žije a tráví čas. Je tam obklopen věcmi, které má rád, a on se umí obklopit celý život těmi nejbáječnějšími sbírkami, jaké si jenom člověk dovede představit. Roman je na rozdíl ode mě člověk velmi systematický a má to, čemu se říká tah na bránu. On, když si usmyslí, že třeba začne sbírat takzvané angličáky, tak prosím, kdo z nás by nenarazil ve svých tajných zákoutích a šuplatech na nějakého toho rozbitého angličáka. Ano, Roman se do toho pustí a takový matchbox je pro něj výzva, a dokud nemá úplně kompletní všechny série, tak ta sbírka pro něj není vůbec ničím atraktivní. On zkrátka, dokud nemá kompletní všechna vydání časopisu Čtyřlístek či všechna vydání knížek, které vydali manželé Škvorečtí v Torontu, tak ta sbírka není kompletní. A s podobnou vervou a systematičností se pustil i do založení svých vláčků. Já nevím, jak to přesně nazvat, ten model. U nás v rodině, když se řekne vláčky, tak já si vzpomenu na své smutné dětství, kdy jsem v podstatě celou tu dobu, co jsem byl jinochem, prosil někoho z příbuzných, jestli by nešlo ty vláčky, které jsou u nás na půdě, nějakým způsobem zprovoznit. Totiž ta deska s kolejemi, když se sestavila, tak byla velikosti pingpongového stolu, a to už by bylo hodně radosti. Bylo tam několik křížení, dvě nádraží, dokonce krabice, ve které byly čtyři lokomotivy, jeden lokotraktor. Velice dobře si na to pamatuju, i na vůni těch spálených uhlíků v těch malých motorcích, ale bylo u toho porouchané trafo, takže ty vláčky jsem nikdy ani jednou na vteřinu neviděl v provozu nebo v pohybu, chcete-li. Takže nezbylo, než jimi tak trapně a potupně šoupat po těch zrezivělých kolejích, a uznejte, to prostě není ono. A teď si představte, že jsem před několika týdny vstoupil do svatyně všech vyznavačů elektrických vláčků, a tu nemůže mít nikdo jiný než právě Roman, a objevil jsem něco, co mi za prvé vyrazilo dech, a za druhé jsem se přistihl, že i drobná slza se v mém oku objevila. A já vám doteď nevím, jestli to byla slza závisti, lásky či okouzlení. Nejspíš bych řekl, že to byl takový slzavý koktejl všeho. Totiž Romanovi vláčky mě uchvátily natolik, že jsem půl hodiny nebyl schopen promluvit. Přecházel jsem očima od jednoho detailu ke druhému a žasl jsem nad tím, jaká iluze se dá vytvořit z trochy plastu a elektrického zařízení, ale hlavně s obrovskou dávkou fantazie. Protože tak jako všechno, co Roman v životě dělá, i jeho vláčky obsahují jistý stupeň humoru a nadhledu. A ta práce s detailem, ta byla dechberoucí. A je. Ale hlavně bude, protože stále se na tom modelu pracuje. Představte si, že tam je třeba model nádherného kostelu a u něj přilehlý hřbitov. Večer, když se setmí, tak se na tom hřbitově rozsvítí i svíčky na hrobech. Je tam malá kovárna či ocelárna, nevím, jak to nazvat, ten provoz. V každém případě uvnitř těch budov se rozsvítí červené světlo, zřejmě při odpichu, takže ty detaily jsou tak propracované, a to nemluvím o spleti kolejí a spoustě nejrůznějších dalších detailů, včetně vozového parku. No, já jsem byl úplně ohromen. Zajímavý detail, který musím nějak kulantně okomentovat, jsem objevil v jednom diskrétním zákoutí toho obrovského areálu. A sice všiml jsem si, že je tam skupina filmařů čele s režisérem, který sedí v takové té nezbytné židličce, byl tam mikrofonista, kameraman, asistent a také dva protagonisti, zřejmě muž a žena podle všeho. Až teprve, když jsem se zadíval detailněji, zjistil jsem, že ten žánr, který tam natáčí, by se dal gentlemansky pojmenovat jako film pro dospělé, kde Roman sehnal ty inkriminované figurky těch protagonistů, opravdu netuším. Zasmáli jsme se, ale přesto mi to vrtá v hlavě, kdo tyhle figurky vyrábí a kde se dají sehnat. Jak znám Romana, je to teprve začátek a už teď se těším na příští rok, protože už bude vše v provozu, a to já vám o tom poreferuju, to si pište, protože pro mě to byl naprosto neuvěřitelný zážitek. Teď do zlatých časů po nějaké přestávce přichází král československého rock'n'rollu, který se o jeden trůn dělil s Mickey Volkem. Kdo to může být? No, je to jasné, Pavel Sedláček.

0: každý svátek.
1: Jedním z důvodů, proč se každý rok za naším kamarádem Romanem těšíme do Sušice, je i návštěva, nebo chcete-li, očistná koupel ve Zlatonosné Otavě. Ta řeka má svoje kouzlo. Ta magie nespočívá jenom v té zlatonosné historii, kdy už za času Jana Lucemburského byla uznána jako rýžoviště. Dokonce se tvrdí, že na nějaký ten drobonký úlomek zlata narazíte ještě dnes. Ale to není to, co bych já a moje žena, co bychom v Otavě hledali. My Otavu používáme jako takovou přírodní dobíječku. Čím jsem starší, tím víc si uvědomuju, že můj silný vztah k našim řekám pramení možná i z toho, že jsem se částečně narodil ve znamení raka. Já jsem totiž narozen 21. června a to někdy spadám tedy do blíženců, někdy jsem rak, ale celoživotně moje vodomilství mě provází a čím jsem starší, tím raději se, já to nedokážu říct jinak, rochním v ledových vodách. A úplnou jedničkou v té mé hitparádě je jezera v Kořenově. V Jizerských horách. Vy, kteří do Jizerek jezdíte, určitě znáte ten nádherný úsek s těmi obrovskými kameny. Nad ním jezdí slavná zubačka a tam kousek od toho litinového mostu, to je scenérie jak ze starých kovbojek, tak tam jsou naše utajené tůně, ve kterých se koupeme s manželkou, o kterých skoro nikdo neví, jenom my dva. Je to velmi diskrétní, je to velmi vzrušující, protože ta ledová voda, ta vás teda zatraceně probere, ale současně vás dobije. A dobije vás tak, ty vaše vnitřní baterie, že ať se na mě žádní provozovatelé wellness a všech těch moderních vymožeností nezlobí, tomu se žádná výřivka, ani solárium, ani infrasauna a já nevím, jaké všemožné lávové masáže a kameny, ne. Nic se tomu nevyrovná. Jenom čistý vzduch, slunce, ledová voda a čistá mysl. Přátelé, všem doporučuju, je to zaručený všelék a strašně mě mrzí, že konec tohoto léta už nestihnu prožít v nějaké chladivé koupeli a to z důvodů, které jsem zmiňoval na začátku, tedy z důvodů zdravotních. Mě to nevadí, protože já hledím už teď vstříc tomu příštímu létu, zůstávám veselým optimistou, protože doufám, že se ani v tom příštím létě neupečeme, i když ty prognózy jsou tedy všelijaké, ale ne, my se nenecháme otrávit, protože vždycky, když je nejhůř, a vy to víte moc dobře, skoro bych řekl lépe než já, je tu muzika a to je všelék. I když písnička, kterou si teď pustíme, není úplně nejoptimističtější, napsal Jiří Zmožek a můj otec, je velice smutná, ale je tak nádherně zaspívaná herečkou Janou Hlaváčovou, že jsem se rozhodl i přes její dlouhou stopáž do dnešního dílu zařadit. Jana Hlaváčová a píseň Samotářky.
2: Je peklo i ráj, je říjen i máj, je májový déšť, je tričko a plášť, je láska.

Je zámek i klíč, je cukr a bič, je bahnitá tůň, je bazén, je serka i trám, je obraz i rám.

věčný půst. Je zámek, je klíč, je cukr a bič, je bahnitá tůň, je bazén, je sirka i trám, je obrazný rám, je surový kat, je blázen, je nářek a smích, a je voda a líh, je válka a mír, a je slavík i vír, a je med, a je sůl. A já, jak v plotě kůl,

Mezi pravidelné návštěvníky našich sedánek v Sušici u kamaráda Romana Holého patří také jeho hudební kolega, zpěvák a výborný vypravěč, mimochodem Matěj Rupert. A Matěj otevřel téma, kdy jsem se poprvé setkal se slavnou osobností a jak jsem na daný okamžik zareagoval. To je zajímavé téma k diskusi a okamžitě jsem si vzpomněl na svou takovou první situaci, kdy jsem byl okouzlen nějakou výraznou osobností a bylo to na jevišti, bylo to v semaforu a já už jsem to určitě před lety tady ve Zlatých časech vyprávěl, ale je to takový zásadní okamžik mé začínající puberty, tak pro ty z vás, kteří jste třeba to moje vyprávění tenkrát neslyšeli, jenom v obrysech připomenu, že se jednalo o premiéru představení Jiřího Suchého, Sladký život blázna Vinska. Na jevišti kromě Jiřího spousta krásných slečen, ostatně jako vždy v semaforu. No a malý Václav Kopta s tatínkem Pavlem v Hledišti, zhruba 10 let, 12, 11, nevím přesně. Zkrátka takový začínající puberťák a úplně jsem se do té Moniky Hálové, ano, slyšíte dobře, tehdejší veliká, ještě řekněme dětská hvězda semaforu, Monika Hálová se objevila na jevišti ve slamáčku v puntíkovaných šatech a s rozkošnými podkolenkami. No, neštěstí bylo hotovo, já jsem úplně propadl jejímu kouzlu. Vlastně se dá říct, že jsem se poprvé v životě zamiloval. A to až po uši. Mé srdce 1000 kW, abych citoval klasika, se rozbušilo do té míry, že o přestávce, kdy mě můj otec odvedl do miniaturního divadelního klubu v pražské Alfě v divadle Semafor, tam bylo zakouříno, hlava na hlavě, dá se říct. No a do ruky mi otec vložil takovou tu klasickou dvoudecku restaurace a jídelny Praha 1. Vzpomínají pamětníci jistě s takovým tím poplechu chutnajícím pomerančovým džusem. No a já jsem poslouchal řeči mého otce, jak se baví s kde kým, znal se tam úplně se všema a trošku na mě zapomněl a já jsem tak smutně hleděl směrem ke schodům, kterými se vcházelo do toho klubu. Náhle se objevila má láska Monika Hálová s kloboučkem na hlavě. Šla si dát také něco dobrého do klubu a já v domnění, že se zachovám šaramantně, jsem nevěděl, co dřív a z rozpaků jsem si řekl, že se tak nějak po kovbojsku napiju toho džusu a jak jsem byl v té křeči, tak jsem tu sklenici rozkousl a jako hostý při svatém přijímání jsem zanechal ten střep ve svých ústech, krve jak z vola, možná se dá i vypustit to slůvko jak ostuda a šlo se domů předtím nejdřív na pohotovost. To by nic nebylo proti příběhu, který si s dovolením od Matěje Ruperta vypůjčím, protože je geniální. Vyprávěl totiž o svém prvním setkání se skutečnou světovou hvězdou nebo celebritou, jak by se dnes řeklo, a tím nebyl nikdo jiný než Sean Connery. To byl jeho idol už od dětství, sledoval všechny jeho filmy, samozřejmě i Bondovky a najednou při nějaké společenské akci v Karlových Varech, kde mladičký Matěj seděl na baru a pokukoval. Po ostatních se roznesla zpráva, že tento veliký herec se osobně dostaví do tohoto baru, do toho klubu a že nějakou chvilku tedy setrvá s návštěvníky. No, pro Matěje to byl zásadní okamžik v životě, věděl, že tohle nesmí propást, že to je obrovská šance. Jak říkám, největší idol jeho života a teď má být ve stejné místnosti. Co čert nechtěl, Sean Connery se dostavil a hned se hrnul k baru, kde seděl mladý Matěj Rupert. Všiml si toho, že stojí vedle něj a dotyčný se dal do řeči s lidmi, kteří ho doprovázeli. Matěje si nikdo nevšímal a on celou dobu přemýšlel, jak dá najevo, že je také muž ze showbiznisu, že je zpěvák, že je také herec, že jsme vlastně na jedné lodi, Šone. A takhle se mu honily hlavou myšlenky o tom, jak na něj zapůsobí a teď přemýšlel o tom, jestli ho požádá o autogram a nakonec to vyhodnotil tak, že při prvním kontaktu vlastně stačí jenom se drze pousmát a jasným gestem a pohybem obočí dát najevo, chlape, vždyť my jsme na jedné lodi, já jsem taky ze showbizu. Takhle si to pěkně natrénoval. No a ten kontakt přišel trochu dřív, než očekával. Zavadili o sebe očima, ty velké, nádherné, hnědé oči Mr. Sean Connery upřel přímo na Matěje s trochu vyplašeným výrazem a Matěj se rozhodl, že to je ta chvíle, kdy musí jasným gestem svého obličeje dát najevo, chlape, jsme na jedné lodi. Chtěl to doprovodit i hlasově a jediné, na co se zmohl, bylo, že vydal tento zvuk.
No, Sean zvihl obočí a vlastně jako kdyby tam někdo típnul cigaretu, nebo kdyby někdo tak zašeptal slova, kterým nikdo nerozumí, prostě mu nevěnoval pozornost. A s takovým trochu znechuceným úšklepkem se od Matěje odvrátil a po tomto trapném intermecu už navždy opustil nejenom onu místnost, ale také život mladého Matěje Ruperta, kterému se prostě tohle setkání s celebritou nevydařilo. Nedá se nic dělat. Není každý den posvícení, že ano. Teď si pustíme píseň, kterou nám zaspívá také zahraje Marvin Gaye. Posloucháte Zlaté časy na Českém rozhlasu Vojka.

Mezi velké prázdninové radosti patří i velká rodinná návštěva v Českém Středohoří u mého bratra Honzy, který žije přímo na úpatí Házenburku, což je jedna z dominant Středohoří, necelé 3 kilometry od Libochovic. A samozřejmě, když už jsme byli v Libochovicích, byly tam s námi i naše dcery se svými partnery, tak jsme se s manželkou rozhodli, že po návštěvě hřbitova, kde odpočívají naši předci, vezmeme na takovou vzpomínkovou procházku naše nově příchozí, tedy doufejme budoucí zetě, na Libochovickou Vavřineckou pouť. Mnohokrát jsem ve svých knížkách i vyprávěnkách mluvil o tom, že v rámci toho mého nepříliš vzrušujícího dětství a dospívání patřily tyhle poutě v Libochovickém městském parku mezi absolutní vrcholy sezony. Nebylo nic víc, co by mě rozdráždilo, jako byl příjezd autodromů, Střelnic, Houpaček a tak dále a tak dále. V pozdějších letech se objevily i ty první centrifugy. No, zkrátka Vavřinecká pouť byla absolutním vrcholem všeho, co se za celý rok v Libochovicích v mém dětství událo. A tak jsem se snažil i po těch dlouhých skoro 50 letech ve svém srdci najít alespoň náznak toho rozrušení, které ve mně návštěva toho lunaparku vzbuzovala. No, přátelé, moc tam toho nezbylo, protože ten základní princip zůstal stejný, to ano. Akorát už zmizely Houpačky a vše je nahrazeno adrenalinovými atrakcemi, na které už se člověk bojí i podívat na to, aby do nich sedl. Přibylo ovšem stánků s neuvěřitelně nevkusným zbožím a zbytečným. Nevím, kdo to kupuje, ale pravděpodobně jinak by tam ti lidé asi nebyli a neprodávali. To mi nepřísluší hodnotit. V každém případě jsme procházeli tím lunaparkem a když už jsme tam byli, pochopitelně, že jsem toužil aspoň po jedné návštěvě atrakce. Ne, nikoho jsem nepřesvědčil ani na centrifugu, přátelé, ani na autodrom, ani dokonce na vcelku bezpečnou horskou dráhu, která vypadala tak v podstatě dětsky skoro, jako bych řekl, jako taková dětská prolízačka. Ne, marné naléhání, nikam mě nepustili ani samotného a tak nezbylo, než tedy zajít do Střelnice, protože ta jediná působila dojmem, že by mohla tu propast času nějakým způsobem překlenout. Tam se vůbec nic nezměnilo. Tedy s prominutím kromě cen. Domnívám se, že i dáma, která mi pušku poskytla, byla také ta původní, kterou pamatuju ze svého mládí. No a bohužel i mušky těch vzduchovek byly v podobném stavu. No, budu gentleman, řeknu vám, že se mi moc nedařilo, střílela i moje žena. Nakonec jsme si pár těch nalomených růží odnesli, ale když jsem si uvědomil, kolik jsem zaplatil za ten kousek krepového papíru, kousek drátku a jednu špejli, došlo mi, a teď nepřeháním, že v časech mého dětství, o kterých tady pořád vyprávím, v těch zlatých časech, bych si za cenu těch 4 růžiček užíval více jak 25 jízd na autodromu. No potěš, ale zkrátka čas nezastavíš. Stalo se, život oponou trhnul a čas také, jak vidno. Zůstává tu s námi muzika, teď dokonce ve dvojím provedení je před námi dvojčíslo a já mám pro vás informaci, že nejdříve to bude kapela The Union Gap a také Václav Neckář. Pořád posloucháte Zlaté časy.

Přátelé, a ještě jednu věc bych rád vzpomenul v souvislosti se svojí nedávnou hospitalizací a také rekonvalescencí. Představte si, že jsem si ve svých 61 letech uvědomil, že absolutně nedokážu hospodařit s volným časem. Způsobil to můj workoholismus. Ta etapa mého posledního života, řekněme těch 10-15 let, a to zvyšující se pracovní tempo způsobili, že jsem životem spíš prolétal, že jsem neměl absolutně možnost se zastavit, popřemýšlet, spočinout na pár hodin v křesle a jenom tak se dívat z okna nebo se radovat ze zpěvu ptáků, vzít si hezkou knížku. Těch restů mám samozřejmě spoustu, které jsem mohl napravit a odčinit. A já jsem si ke své hrůze uvědomil, že to vlastně nedokážu. Ta roztěkanost, na které určitě má svůj díl i technika, jako jsou sociální sítě, mobily, ta obrovská spousta často zbytečných a negativních informací, kterými si člověk neustále zahlcuje duši a vidění, tak se mi vymstila a obrátila se proti mně. I když jsem ten čas k dispozici měl, uvědomil jsem si, že s tím vůbec nedokážu hospodařit a ta roztěkanost byla až nepříjemná. Jinak to říct nedokážu. V okamžiku, když jsem seděl na zahradě a bylo jasné, že mě čeká krásná dvouhodinovka s pěknou knížkou na téma samozřejmě jak jinak než Tomáš Baťa, v tu chvíli už se kromě knížky v mé druhé ruce objevil telefon, který mě informoval o tom, že ten a ten mi píše tento vzkaz, v podstatě nic neříkající a nedůležité informace, a já jsem přeskakoval od jednoho k druhému a nedařilo se mi se v tom čase nějak ukotvit. Je to věc, na kterou jsem se rozhodl reagovat tím způsobem, že ty poslední dny, protože já jsem si tu rekonvalescenci vlastní hloupostí prodloužil, tak ty poslední dny se záměrně snažím znovu naučit radovat se zvolna z toho, že nic nemusím. Je zvláštní, když si na to člověk nedá pozor, jak velice snadno vám vaše pracovní úkoly začnou přerůstat přes hlavu a v okamžiku, kdy nikomu nic nedlužíte, máte vše, tak říkajíc, hotovo. Přesto je váš mozek vycvičen natolik, že neustále, jak hlídací pes, štěká u plotu a říká, a neměl bys ještě zalít zahradu, a neměl bys tamhle pověsit jinak ten obrázek, a neměl by si se sebrat a jít nakoupit, a co si uvaříš. Je to hrozné, nepřál bych to nikomu, budu se snažit na tom cíleně pracovat, protože můj pracovní diář už zase začíná hrozit červenými barvami, protože ať už se situace okolo mého kolene vyvine, jakkoliv práce je přede mnou spousta. Mimo jiné se také blíží termín koncertu k výročí k 80. nedožitým narozeninám Hanky Zagorové a to bude velký koncert, na který vás budu zvát v některém z příštích speciálních dílů Zlatých časů. Ten koncert budu mít tu radost, čest a potěšení moderovat. No a samozřejmě, že jako takový malý závdavek k tomuto velikému jubileu, které nás čeká, si teď dovolím připomenout Hanku Zagorovou její dávnou písní Pro panenku. Hanka Zagorová.

A jsme na konci, přátelé. Poslední položkou bude píseň zpěvačky Diane Warwick. No a já se i za týden na vás budu těšit. Do té doby se opatrujte, buďte zdraví, mějte se rádi a nezapomeňte, že týden co týden jsou tu pro vás připraveny zlaté časy. Tak naslyšenou, přátelé.

Tak to byl Václav Kopta a jeho Zlaté časy. Připomínáme, přátelé, že jste poslouchali reprízu pořadu a také to, že už je za chvíli vám nabídneme další pokračování hororové četby Parfém. Zůstaňte s námi.

0: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Výjimečný.
1: Galerie současných osobností Česka.
0: Tentokrát houslový virtuos Pavel Šporcl.
2: Já teda cvičím stále, pořád vím, kde jsou moje limity a co chci nejenom dokázat, co se týká kariéry, ale i hraní.
0: Výjimečný.
1: V neděli po 18. hodině na Dvojce.
3: Přihlaste se do 61. ročníku Dvořákovy mezinárodní rozhlasové soutěže pro mladé hudebníky Concertino Praga a otevřete si cestu na významná koncertní pódia. Soutěžit můžete ve dvou samostatných kategoriích, pro dechové nástroje a pro klávesové a strunné nástroje. Přihlášky přijímáme v průběhu března 2027. Podrobné podmínky a přihlášku najdete na webu Concertino Praga. Soutěž pořádají Český rozhlas a Akademie klasické hudby.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
4: Přeju příjemný večer z Dvojky, přátelé, a zároveň vás zvu k poslechu četby na pokračování. V těchto dnech otevíráme nejčtenější německý román 20. století. Začíná příběh vraha, který chtěl vyrobit nejsvůdnější parfém světa pro ženy, ale také, bohužel, z žen. Začíná příběh Patrika Süskinda Parfém. Z překladu Jitky a Rudolfa Tomanových připravila a režíma Markéta Jahodová a opravdu skvěle čte Miroslav Moravec.

V 18. století žil ve Francii muž, který patřil k nejgeniálnějším a zároveň nejnestvůrnějším postavám této epochy. A jestliže jeho jméno upadlo dnes v zapomnění, tak jistě pouze proto, že jeho génius a jeho jedinečná ctižádost se omezovaly na oblast, která nezanechává v dějinách žádné stopy. Na prchavou říši pachů. Grenouille vypadal strašně. Vlasy mu sahaly až po ohbí kolen, tenký vous až k pupku. Nechty vypadaly jako ptačí spáry a na rukou a na nohou, kde už hadry nestačily zakrýt tělo, mu v cárech odpadávala kůže. První lidé, jež potkal, byli to sedláci na poli poblíž města Pierrefortu, když ho spatřili, před ním s křikem uprchli. Předvedli ho k starostovi města. Tam se k překvapení shromážděných lidí vykázal výučním listem, otevřel ústa a vyprávěl poněkud zajíkavými slovy, neboť to byla první slova, která za sebe po sedmileté přestávce vypravil, ale docela dobře srozumitelnými, že byl na vandru jako tovaryš přepaden loupežníky, zavlečen do jakési jeskyně a tam vězněn 7 let. V té době, že nespatřil ani světlo slunce, ani jediného člověka. Že ho neviditelná ruka živila tím, že mu spouštila do temnoty koš a konečně ho osvobodila pomocí žebříku, aniž věděl proč a aniž kdy spatřil své únosce nebo zachránce. Starosta to bez námitek zaprotokoloval a podal zprávu o událostech markízovi de la Tayat Espinas, lennímu pánovi města a členu parlamentu v Toulouse. Markýz se už jako čtyřicátník obrátil zády k versajskému dvorskému životu. Uchýlil se na své statky a tam žil pro vědu. Právě se vrhl s nezlomným badatelským elánem na velký esej o souvislostech mezi blízkostí země a vitální silou. Jeho teze zněla, že život se může rozvíjet jenom v jisté vzdálenosti od země. Protože země sama ustavičně vyzařuje skázonosný plyn, takzvané fluidum letal, který ochromuje vitální síly a jemuž dříve či později zcela podlehnou. Proto usilují všichni živoucí tvorové vzdálit se růstem od země. A proto, když je stáří sehne a opět skloní k zemi, musí neodvratně podlehnout letálnímu plynu, v něž se nakonec také sami promění procesem rozkladu po své smrti. Když se markýz de la Tayade Espinas doslechl, že se v Pierrefortu našlo individuum, které po celých 7 let sídlilo v jeskyni, tedy zcela obklopeno zhoubným živlem země, byl bez sebe nadšením a okamžitě dal přivést Grenouille k sobě do laboratoře, kde ho podrobil důkladné prohlídce. Shledal, že jeho teorie je co nejnázorněji potvrzena. Fluidum letal už rozrušilo Grenouille do té míry, že jeho 25-leté tělo vykazovalo zřetelně znaky stařeckého chátrání. Někdejší zdravotní stav může být nastolen znovu jedině důkladným vyhnáním fluida pomocí ventilačního přístroje, přivádějícího vytálení vzduch, který vynalezl on sám. Tayade Espinas. Takovýto přístroj měl stát na sýpce svého městského paláce v Montpellieru a jestliže je Grenouille ochoten být k dispozici jako vědecký demonstrační objekt, tak jej nejenom zbaví beznadějného zamoření zemním plynem, ale dá mu ještě slušnou peněžitou odměnu. Když přijeli do Montpellieru, dal odvést okamžitě Grenouille do sklepa svého paláce, rozeslal pozvánky veškerým členům lékařské fakulty, spolku botaniků, zemědělské škole, chemicko-fyzikální jednotě zednářské lóže a ostatním učeným společnostem, kterých bylo ve městě více než 200. A o několik dní později, přesně týden poté, co opustil horskou samotu, stál Grenouille na podstavci ve velké aule univerzity v Montpellieru a byl představen jako vědecká senzace roku shromáždění, které čítalo několik set hlav.
Ve své přednášce ho označil Taillat d'Espinasse za živoucí důkaz správnosti teorie o letálním fluidu Země. Zatímco mu postupně strhával z těla hadry, vysvětloval zhoubný účinek, který měl ničivý plyn na Grenouillovo tělo. Také vnitřní orgány jako slezina, játra, plíce, žlučník a zažívací trakt jsou těžce poškozeny. Jak nadevší pochybnost prokázala analýza vzorku stolice, který je v misce u nohou demonstranta a každý si jej může prohlédnout. Proto lze souhrně říci, že demonstrant může být označen spíše za bytost zasvěcenou smrti než životu. Přesto si referent troufá tvrdit, že tohoto člověka zasvěceného smrti dokáže pomocí ventilační terapie kombinované s vitální dietou během týdne postavit na nohy tak dalece, že příznaky pro naprosté vyléčení budou každému zcela zjevné. A vyzývá přítomné shromáždění, aby se po týdenní lhůtě samo přesvědčilo o úspěchu této prognózy. Přednáška měla obrovský úspěch. Učené obecenstvo referentovi bouzlivě tleskalo a pak defilovalo kolem podstavce, na němž stál Grenouille. Ve své konzervované schátralosti a se starými jizvami a zmrzačeními vypadal opravdu tak impozantně strašně, že ho už každý považoval za napůl zetlelého a beznadějně ztraceného, ačkoliv on sám se cítil naprosto zdráv a silen. Na konci představení ho Taillat d'Espinasse zase zabalil a odvezl domů na sýpku svého paláce. Tam ho za přítomnosti několika vybraných doktorů lékařské fakulty zavřel do ventilačního přístroje na vitální vzduch. Do posady sroubené stěsně k sobě přiléhajících smrkových prken, která byla provětrávána pomocí nasávacího komínu, vyčnívajícího daleko nad střechou a přivádějícího horský vzduch prostý letálního plynu, jenž byl pak zase vypouštěn s pomocí kožené ventilační klapky umístěné na dně posady. Zařízení bylo udržováno v provozu zástupem sluhů, kteří se ve dne v noci starali o to, aby se ventilátory vestavěné do komína nezastavily. A zatímco Grenouille byl tímto způsobem obklopen ustavičně očišťujícím proudem vzduchu, byly mu vždycky po hodině podávány malými dvojitými dvířky vestavěnými po straně dietní potraviny, které vznikaly daleko od země. Holubí polévky, skřivánčí paštiky, ragů z divokých kachen, zavařené ovoce ze stromů, chléb z druhů pšenice, které vyrostly do mimořádné výšky, pyrenejské víno, kamzíčí mléko a krém z vajec slípek chovaných v podkroví paláce. Po pět dní trvala tato odmořovací a revitalizační kůra. Potom dal markýz zastavit ventilátory a odvést Grenouille do umývárny, kde ho po několik hodin namáčeli do lázní z vlažné dešťové vody a konečně od hlavy k patě umyli mýdlem z ořechového oleje z andského města Potosí. Ostříhali mu nehty na rukou a na nohou, vyčistili zuby plaveným dolomitským vápnem, oholili ho, přistřihli a učesali mu vlasy, nakadeřili a napudrovali ho. Byl objednán krejčí i švec a Grenouille dostal hedvábnou košili s bílým žabotem a bílými krajkami na manžetách, hedvábné punčochy, kabát, kalhoty a vestu z modrého sametu a krásné černé kožené boty s přeskami, pravá bota obratně skrývala zmrzačenou nohu. Markýz sám vlastnoručně milostivě pokryl bílým mastkovým zásypem obličeji, nanesl mu na rty a tváře karmazínovou červeně a dodal s pomocí měkké tušky z uhlí z lipového dřeva obočí opravdu ušlechtilou klenbu.

Dovolte, abych byl pohnut. Bylo to poprvé, že někdo oslovil Grenouille Monsieur. Přistoupil před zrcadlo a podíval se do něho. Až do tohoto okamžiku se ještě nikdy nepodíval do zrcadla. Viděl před sebou pána v jemném modrém oděvu s bílou košilí a hedvábnými punčochami a instinktivně se přikrčil, tak jako se vždycky krčíval před takovýmito vznešenými pány. Vznešený pán se ale přikrčil také. A když se Grenouille zase napřímil, udělal vznešený pán totéž. A potom oba strnuli a upřeně se na sebe dívali. Grenouille zamžoural a viděl, jak na něj zamžoural i Monsieur v zrcadle. A jak se kolem jeho karmínově rudých rtů mihl drobný úsměv. Úplně tak, jako by mu chtěl naznačit, že mu není zcela nesympatický. A také Grenouille shledával, že Monsieur v zrcadle, tato za člověka převlečená, maskovaná postava bez vůně, má cosi do sebe. Přinejmenším se mu zdálo, jako by mohla, kdyby se jen trošku zdokonalila její maska, zapůsobit na vnější svět tak, jak by byl Grenouille sám od sebe nikdy neočekával. Přikývl postavě a viděl, že zatímco mu přikývla také, kradmo nadula nozdry.

Příštího dne předstíral Grenoy záchvat závratí a složil se zdánlivě naprosto vysílen a jako by mu hrozilo udušení na divan. Markýz svolával služebnictvo. Volal, aby přinesli vějíře a přenosné ventilátory. A zatímco sluhové spěchali, poklekl ke Grenoyovi, přivíval mu vzduch kapesníčkem nasáklým fialkovou vůní a zapřísahal ho a přímo žebronil, aby se přece vzpamatoval. Aby zrovna teď nevydechl duši, nýbrž aby, pokud je to jen trošku možné, vyčkal ještě do pozítří. Protože jinak je ohroženo na nejzazší mes přežití teorie letálního fluida. Grenoy se svíjel a kroutil, sýpěl, sténal, máchal rukama a odstrkoval kapesníček. A konečně se velmi dramaticky skulil z divanu a zalezl do nejodlehlejšího kouta pokoje. Tenhle parfém ne, zvolal jako z posledních sil. Tenhle parfém ne, ten mě zabije. A teprve, když Tajád Espinas vyhodil kapesníček z okna a svůj rovněž fialkami vonící kabát odhodil do sousedního pokoje, nechal Grenoy pomalu odeznívat svůj záchvat a vyprávěl postupně se uklidňujícím hlasem, že jako parfumér má profesionálně citlivý čich a že už odjakživa, ale obzvláště teď, v období, kdy se uzdravuje, prudce reaguje na jisté parfémy. Že právě vůně fialky ho tak silně odpuzuje, si dovede vysvětlit jenom tím, že parfém Markýzův obsahuje vysoký podíl výtažku z kořene fialky, který pro svůj podzemní původ působí zhoubně na letálně fluidálně napadenou osobu, jako je Grenoy. Ještě teď se v něm všechno svírá, když si jen vzpomene na parfém z toho kořene. Pevně však doufá, že by se okamžitě zase uzdravil, kdyby mu Markýz dovolil navrhnout vlastní parfém k naprostému vypuzení fialkové vůně. To, co tu prosrozumitelnost reprodukujeme v uspořádané nepřímé řeči, byl ve skutečnosti půlhodinový kašláním a hekáním a dušností přerušovaný drmolivý příval slov, který Grenoy podmalovával chvěním a gestikulací a koulením očí. Na Markýze to udělalo silný dojem. Zavolal sluhy, přikázal, aby odstranili z domu všechen fialkový parfém, aby vyvětrali celý palác a rovněž ve ventilátoru s vitálním vzduchem provětrali jeho šaty a Grenoye, aby okamžitě odnesli v jeho nosítkách k nejlepšímu parfumérovi ve městě. Právě toho chtěl Grenoy svým záchvatem dosáhnout. Byl to zvláštní parfém, jejž Grenoy toho dne vytvořil. Podivnější parfém dosud na světě ještě nebyl. Nevoněl jako parfém, nýbrž jako člověk, který voní. Kdyby byl někdo ucítil tento parfém v temné místnosti, byl by si myslel, že tam stojí druhý člověk. Aby napodobil tuto lidskou vůni, velice nedostatečně, jak sám věděl, ale přece dost obratně, aby ji neoklamal, vyhledal si Grenoy v dílně nejváženějšího voňavkáře ve městě ty nejneobvyklejší přísady. Za prahem dveří, které vedly na dvůr, byla hromádka ještě dosti čerstvého kočičince. Vzal si ho půl lžičky a s několika kapkami octa a trochou roztlučené soli jej dal do mixovací láhve. Pod pracovním stolem našel kousek síra z vící nechtu na palci, který tam zřejmě spadl parfumérovi při jídle. Byl už dost starý, začínal se rozkládat a vydával štiplavě ostrý zápach. Z víkakádě se sardinkami, která stála v zadní části krámu, seškrábal trošku čehosi páchnoucího zatuchlou rybinou, smísil to se schnilým vejcem, s amoniakem, muškátem, nastrouhaným rohem a přiškvařenou vepřovou kůží najemno rozdrobenou. K tomu přidal relativně značné množství cibetu, smíchal ty příšerné přísady s lihem, nechal je louhovat a pak všechno přefiltroval do jiné láhve. Na tuto hrůznou základnu, která sama o sobě páchla spíše pozdechlidě než po člověku, položil Grenoy vrstvu olejovitě čistých vůní. Má tu peprnou, levanduli, terpentín, citron, eukalyptus, stlumil je buketem jemných květinových olejů, jako je kakost, růže, pomerančový květ a jasmín a příjemně je překryl.
Po dalším zředění lihem a troškou octa nebylo už z původního základu směsi cítit nic odporného. Latentní smrad se čerstvými přísadami vytratil až do neznatelna. Odpornost byla zkrášlena vůní květin, stala se dokonce téměř zajímavou. A rozklad už ku podivu vůbec nebyl cítit. A to ani v nejmenším. Naopak se zdálo, jako by z parfému vycházela silná, okřídlená vůně života. Grenouille se svlékl do naha a postříkal jim své šaty. Pak si jej jemně vetřel do podpaží, mezi prsty na nohou, na pohlaví, na prsa, na krk, na uši a na vlasy, zase se oblékl a opustil dílnu.

0: Když vykročil na ulici, přepadl ho náhle strach. Neboť věděl, že poprvé v životě šíří kolem sebe lidský pach. Jemu samotnému se zdálo, že smrdí, že zcela odporně smrdí. A nedovedl si představit, že by jiní lidé rovněž neshledávali jeho pach smradlavým. Kradl se nejužšími a nejtemnějšími uličkami dolů k řece, kde měli koželuzy a barvíři své dílny a provozovali svou páchnoucí živnost. Když ho někdo potkal, nebo když šel kolem průjezdu domu, kde si hráli děti, anebo před ním seděly staré ženy, přinutil se, aby šel pomaleji a nesl svůj pach ve velkém uzavřeném oblaku kolem sebe. Od mládí byl zvyklý na to, že když ho lidé míjeli, nebrali ho vůbec na vědomí. Nikoli proto, že by jim pohrdali, jak se kdysi domníval. Nýbrž proto, že nespozorovali nic z jeho existence. Kolem něho nebyl žádný prostor, žádné vlnobytí, které by, tak jako jiní lidé, šířil do atmosféry. Žádný stín, tak říkajíc, který by mohl vrhnout na tvář jiných lidí. Jenom když se přímo s někým srazil v tlačenici, anebo zcela znenadání na rohu ulice, potom byl na krátký okamžik vzat na vědomí. A dotyčný člověk většinou se zděšením odstoupil o krok, zíral na grenuje po několik vteřin, jako by viděl bytost, která by vlastně neměla existovat. Bytost, která ačkoliv je nesporně tady, jakýmsi podivným způsobem není přítomná. A potom zmizel a v příštím okamžiku na něho zase zapomněl. Teď ale v ulicích Montpellieru Grenouille cítil a jasně viděl, pokaždé, když to spatřil znovu, proběhl jim prudký pocit hrdosti, že na lidi jaksi zapůsobil. Když šel kolem jakési ženy, která se sklánila přes obrumeň kašny, všiml si, jak na okamžik zvedla hlavu, aby se podívala, kdo tu je, a potom zřejmě uklidněna zase věnovala pozornost vědru. Jakýsi muž, který k němu stál obrácen zády, se otočil a chvíli se za ním zvědavě díval. Děti, které potkával, se vyhýbali, nikoli ustrašeně, nýbrž proto, aby mu udělali místo. A dokonce, když náhle vyběhli z průjezdů domů a z nenadání se s ním střetli, nepolikali se. Nýbrž proklouzli kolem něho, jako by to považovali za samozřejmé. Jako by už tušili, že se jeho osoba blíží. Několika takovýmito setkáními se naučil přesněji hodnotit sílu a působnost své nové aury. A stal se sebevědomějším a vyzývavějším. Přistupoval rychleji k lidem, těsněji je míjel, dokonce poněkud rozpřáhl paže a jako náhodou se dotkl paží chodce. Jednou jakoby nedopatřením vrazil do muže, kterého chtěl předejít. Zůstal stát, omluvil se a muž, který by se ještě včera při Grenouillově náhlém příchodu zastavil, jako kdyby do něho udeřil hrom, se zatvářil, jako by se nic nestalo. Přijal omluvu, dokonce se mírně usmál a poklepal Grenouillovi na rameno. Opustil uličky a vyšel na náměstí před domem Saint-Pierre. Zvonily zvony. Po obou stranách portálu se tlačili lidé. Právě končil svatební obřad. Chtěli vidět nevěstu. Grenouille tam zaběhl a zamíchal se mezi dav. Tlačil se. Zavrtával se do davu. Chtěl tam, kde stáli lidé nejhustěji namačkáni. Měli kolem něho být co nejblíže, na dotek. Chtěl jim přímo pod nos rozprostřít svůj vlastní pach. A uprostřed tlačenice rozpřáhl ruce a rozkročil se a pruce si rozepnul límec, aby se pach mohl bez překážky linout z jeho těla. A jeho radost byla bezmezná, když zjistil, že ostatní si ničeho nevšímají. Naprosto ničeho. Že všichni tihle muži a ženy a děti, kteří stojí namačkáni kolem něho, se dají tak snadno oklamat. A jeho pach spančovaný z kočičince, síra a octa vdechují jako pach sobě rovného a jeho grénu je kukaččí plemeno ve svém středu přijíma jako člověka mezi lidmi. U kolenou ucítil jakési dítě, malé děvčátko, které bylo zaklíněno mezi dospělými lidmi. Zvedl je do výše s pokryteckou starostlivostí a vzal si je na ruku, aby lépe vidělo. Matka to nejen strpěla, ale dokonce mu poděkovala. A holčička výskala radostí. Tak stál Grenovi aspoň čtvrt hodiny v lůně davu a cizí dítě měl přitisknuté na svatouškovskou hruď. A zatímco táhl kolem průvod svatebčanů, doprovázený duněním zvonů a jásotem lidí, na něž se snesl déšť mincí, propukl v Grenujovi jiný jásot. Černý jásot. Zlý, triumfální pocit, který ho roztřásl a opájil jako záchvat chlípnosti. A musel se ovládat, aby jej neroztříkl jako jed a žluč na všechny ty lidi. A aby jim jásavě nevykřikl do tváře, že z nich nemá žádný strach. Paže k ním necítí ani nenávist. Nýbrž jimi z celého srdce pohrdá, protože jsou hloupí, až to smrdí. Protože se od něj dají obelhávat a oklamávat. Protože nejsou ničím a on je vším. A jako na výsměch přitiskl k sobě dítě úžeji, uvolnil se a křičel s ostatním sborem: ať žije nevěsta, ať žije nevěsta, ať žije nádherný pár. Když se svatebčané vzdálili a když se dav začal rozcházet, vrátil dítě matce a vešel do kostela, aby se zotavil ze svého vzrušení a odpočinul si. Vnitru domu byl vzduch naplněn kadidlem, které v studených chuchvalcích příštilo ze dvou kadidelnic po obou stranách oltáře a jako dusivá přikrývka se kladlo na jemnější pachy lidí, kteří tam před chvilkou ještě seděli. Grenuj se posadil do lavice pod kůrem. Náhle se ho zmocnila velká spokojenost. Vůbec ne opilá spokojenost, jakou pocitoval tenkrát v lůně hory při svých osamělých orgiích. Nýbrž velice chladná a střízlivá spokojenost, jakou rodí vědomí vlastní moci. Teď věděl, čeho je schopen. S nejnepatrnějšími prostředky, díky vlastnímu géniu, napodobil pach člověka. A hned napoprvé jej vystihl tak dobře, že se jim dalo oklamat dokonce i dítě. Teď věděl, že dovede ještě mnohem víc. Věděl, že dovede tento pach vylepšit. Dokáže vytvořit vůni, která bude nejenom lidská, nýbrž nadlidská. Andělskou vůni. Tak nepopsatelně dobrou a životnou, že ten, kdo ji ucítí, bude okouzlen. A bude muset milovat z celého srdce Grenuje jako nositele této vůně. Ano, budou ho muset milovat, když budou v zajetí jeho vůně. A nejen přijímat jej jako sobě rovného, budou ho milovat až k zešílení, až k obětování vlastní bytosti. Budou se zachvívat rozkoší, křičet, plakat nadšením, aniž by věděli proč. Budou klesat na kolena, jako pod chladným kadidlem božím, jen když ucítí jeho. Grenuje. Chtěl být všemocným bohem vůně, tak jako jim byl ve svých fantaziích, ale teď jim chtěl být ve skutečném světě a nad skutečnými lidmi. A věděl, že je to v jeho moci. Neboť lidé mohou zavřít oči před velikostí, před hrůzností, před krásou a mohou zavřít uši před melodiemi nebo omamujícími slovy, ale nemohou se ubránit vůni. Neboť vůně je sestrou dechu. S ním vchází do lidí. Nemohou se jí ubránit, chtějí-li žít. A přímo do nich vchází vůně, přímo do srdce. A kategoricky tam rozhoduje o náklonosti a pohrdání, o hnusu a libosti, lásce a nenávisti. Kdo ovládá pachy, ten ovládá srdce lidí. Grenuj seděl úplně uvolněně na lavici v domu Saint-Pierre a usmíval se. Neměl euforickou náladu, když pojal plán, že bude ovládat lidi. V jeho očích nebylo šílené plápolání a žádná bláznivá grima se mu nekřivila tvář. Nebyl beze smyslu. Byl tak jasného a veselého ducha, že se ptal sám sebe, proč to vůbec chce. Ale říkal si, že to chce proto, že je skrz naskrz zlý. A přitom se usmíval a byl velice spokojený. Vypadal úplně nevinně, jako člověk, který je šťastný. Chvíli tak zůstal sedět v nábožném mlčení a vdechoval hlubokými doušky vzduch nasycený kadidlem. A opět mu přilétl po tváři veselý úsměv. Jak mizerně voní tenhle bůh. Jak směšně špatně byla udělána vůně, kterou tenhle bůh nechal ze sebe stoupat. Nebyla to ani pravá vůně kadidla, co se kouřilo z kadidelnic. Byla to špatná náražka, sfalšovaná lipovým dřevem a skořicovým prachem a letkem. Bůh smrděl. Bůh byl malý, ubohý smraďoch. Byl podveden tenhle bůh. A nebo byl sám podvodníkem. Nejinak než Grenuj. Jenže mnohem horším podvodníkem.
1: Patrick Süskind, Parfém. Pro dnešek končí četba, kterou z překladu Jitky a Rudolfa Tomanových připravila Markéta Jahodová. Hudební spolupráce Hana Protánková, četl Miroslav Moravec. Režii měla Markéta Jahodová. Připomínám, že další část vysíláme zítra večer ve 22 hodin tady na Dvojce.
2: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.

0: Hezký večer, je krátce po půl jedenácté a na dvojce začíná noční mikroforum. Příjemný poslech a šťastnou cestu všem, kteří právě někam jedou, přeje Jaroslav Sedláček. Dnes je mým hostem syn slavných rodičů. Možná by se ale slušelo říct, že je to slavný syn slavných rodičů. Po tatínkově zdědil klukovský esprit, rošťáckou jiskru v očích, po mamince řekl bych atraktivní kombinaci citovosti a křehkosti a podle mě i velkou vnitřní sílu, aspoň tak se mi to zdá. Ale to, jaký je doopravdy, to nám snad aspoň trochu prozradí během následující hodiny našeho vysílání. Mým dnešním hostem je herec Maximilián Dolanský. Maxi, vítejte na dvojce.
1: Dobrý večer, moc děkuji za pozvání.
0: Vy jste se tak uculili, jsem řekl slavný syn slavných rodičů.
1: Potěší to, nebudu lhát, děkuju, tak ne, mám trošku pocit, že tady s tím ještě stále válčím a myslím si, že mě to ještě chvilku pronásledovat bude, ale je hezký, že jste to řekl takhle.
0: No, myslím, že za ten poslední zhruba rok ta vaše kometa vyletěla potom nebi docela hodně vysoko.
1: No, asi jo, já nerad vlastně jako takhle chválím sám sebe, ale jsem vlastně za to vděčnej a je pravda, že za ten poslední rok se toho doopravdy událo dost a já jsem z toho vlastně sám hrozně nadšenej, jo, že se to takhle daří a že ta cesta, kterou jsem si zvolil, snad jako není mylná, že je to tak, jak to má být.
0: Abych se vrátil k tomu úvodu, jste rošťák?
1: Rošťák, byl jsem vždycky, myslím si. Myslím si, že...
0: Už nejste.
1: No, tak už jsem přece jenom trošku vyrost. Ale myslím si, že třeba základní škola a tak byla docela, jakoby, co se týče tady toho rošťáctví, aktivní.
0: Takže byly i nějaké dvojky schování?
1: To zas ne, ale ředitelský dutky, třídní dutky a tak to byly. Jako,
0: tak to bylo, jo, ještě na hraně, to ještě.
1: Jo, to ještě vlastně jakoby jde, ale já jsem chodil na valdorskou školu, takže tam jakoby si myslím, že kdybych chodil na normální školu, tak možná i ta dvojka přijde. Jo.
0: A za co byla ředitelská dutka, jestli to není tajné?
1: Není to tajné, vloupali jsme se do školního skladu a udělali si tam bunkr a vlastně dělali jsme grafity do toho, takže jsme tam posprejovali zdi, natáhali tam vlastně různé věci, co jsme tak nalezli tam. Ale ta klubovna byla doopravdy super, jo, a držela nám asi 2 týdny. Ale pak jsme si tam následně vytvořili i vlastní zámek na dveřích, takže vlastně se tam
0: nikdo jiný... to znárodnili.
1: Nikdo jiný kromě nás se tam dostat nemohl, až nakonec, když jsme tam jednou právě takhle trávili volný čas po škole, tak najednou na dveře někdo zaťukal a tam stál pan školník s panem ředitelem a bylo po klubovně.
0: Byl to legrace, rozumím tomu.
1: Ale bylo to super.
0: Tomu věřím. Tak všichni jsme jako děti a týdejzi chtěli mít nějakou klubovnu, nějaké místo pro sebe. Tomu vám s tím naprosto souzním. Cítíte v sobě, Maxi, i nějakou vyšší míru citovosti a křehkosti než u vašich vrstevníků?
1: Já si myslím, že to jde trošku ruku v ruce s tím povoláním a myslím si, že se to asi netýká jenom mě, i třeba lidí, co mám kolem sebe, mých spolužáků, kolegů, herců. Mám pocit, že člověk musí být trošku vlastně křehkej a citově založený vlastně proto, aby to mohl dělat. Ale asi určitě, asi v něčem jo, no, ale nevím, jestli dokážu být nějak jakoby konkrétně specifický úplně tady v tom ohledu, ale ta křehkost je něco, nějaká moje povahový rys snad i dokonce, protože mi to prostě třeba máma říkala často, že vlastně jsem v mnoha ohledech takový jakoby křehčí, no, ale to já nevím, no. Je to možná i tím, jak třeba vizuálně vypadám, že vlastně mám docela vlastně jako jemný rysy v obličeji, tak obecně ta křehkost je něco, co se mě vlastně drží, to je dost zajímavý.
0: A pro herce je to výhoda asi?
1: Já si myslím, že určitě, protože myslím si, že je pak člověk jakoby tvárnější, no.
0: Když jsme tady nakousli ty rodiče, tak co po nich máte doopravdy a co třeba jste nezděděl a chtěl byste mít?
1: Co jsem nezděděl a chtěl bych mít? To je zajímavý, ale co po nich mám určitě, je myslím si, že to, že jsem si tak vyzobal jakoby s obou dvou, jo, že jsem doopravdy dobře namixovaný, mám pocit, to jsem rád tady za ten základ, který mi dali, ale jak jste říkal, určitě nějaká ta vnitřní síla, ta pevnost po mámě, ze státa je vlastně mnohem energičtější člověk třeba než máma. Máma je taková zemitější, třeba bych řekl. Tak to si myslím, že jsem tady v tom jakoby tak dobře nakombinovaný právě. A ať už jakoby v hereckém projevu nebo v osobním životě. Určitě po tátovi mám prostě jakoby tady tu obrovskou zbrklost, zároveň jakoby nějaký asi taky sociální dovednosti v tom, že jakoby mám hodně rád lidi, rád jakoby komunikuju s lidma.
0: Jste kontaktní.
1: Ano, ano, ale to nemyslím, že by máma nebyla jako třeba kontaktní a nerada by měla společnost, ale spíš táta je takový jakoby do každý konverzace. No, takže myslím si, že mám tak jakoby hezky vyzobáno.
0: A co nemáte?
1: Co nemám.
0: A co chtěl byste?
1: A chtěl bych.
0: Nebo je to dokonalý mix?
1: Ne, to ne, ale asi co zatím nemám, jako zatím, co si tak jakoby od rodičů bych si mile rád přebral, je to, jakým způsobem oni pečou třeba na svém vztahu a jakým způsobem vlastně třeba vedou ten rodinný život, to zatím prostě nemám, ale chtěl bych mít, jakoby tady v tom jsou mi velkým vzorem, protože to je taková věc, kterou vlastně bych od nich si chtěl převzít, protože jim to jde moc dobře.
0: Tak teď jste musel rodiče dojmout, protože jste dojal i mě. Mým dnešním hostem je herec Maximilián Dolanský.

0: Hostem nočního mikrofóra je herec Maximilián Dolanský. Maxi, údajně si necháváte záležet na tom, aby ostatní vaše jméno vyslovovali správně, protože vy jste Maximilián, nikoli Maximilián.
1: Je to tak?
0: Dráždí vás to hodně, když někdo na to jedno i zapomene?
2: Ne, že by mě to dráždilo hodně, ale vždycky to tak vlastně někdy trošku zamrzí, ale teďka už mám pocit, v poslední době už se to moc neděje.
0: Už jste si všechny vycvičil.
2: No, už si zvykli. Ale ze začátku se to dělo často.
0: A nebo možná je to ten důkaz, že už prostě nejste no name, že už opravdu lidi vás znají.
2: Ale jakoby často se i používá ta zkratka čistě jenom Max Dolanský, jakoby, což mě nevadí. Jako absolutně.
0: A když jste ten Max, jste maximalista?
2: To nevím, jestli bych o sobě řekl.
0: Tak dobře, zeptám se jinak, jste ambiciózní?
2: Jo, to jo, asi. To si myslím, že jo. Mám nějaký, jakoby, asi to už jenom, že si jdu vlastně za svým a že jsem se vlastně rozhodl tou cestou a to bylo vlastně čistě moje rozhodnutí. Nikdy nikdo mě do toho jakoby nenutil.
0: Spíš naopak,
2: ano. Takže asi v tom taky, jakoby, že si jdu tady tou cestou, to je nějaká jakoby moje velká ambice a to jakoby dosáhnout nějakého pomyslného vrcholu, nevím, ale spíš jakoby se tady v tom udržet, protože já už vlastně teďka za těch 5 let, co v tom nějakým způsobem dost aktivně žiju, tak už si dokážu představit, že bych z toho nějak vybočil. Víc, no.
0: Zatím jste ani jednou nezalitoval své volby. Takže pochybnost byla.
2: Ne, určitě spíš v tom, že někdy je toho moc, no. Ale to je asi ještě způsobený tím, že já stále studuju. Já vlastně se toho studia trošku držím zuby nechty, ač mám po maturitě, tak stále jsem na konzervatoři, vlastně dodělávám si nadstavbu. Takže...
0: Dvouletá,
2: ano. Takže teďka jsem v páťáku, vlastně končím páťák a... Tam už se vlastně víc věnujeme divadelní praxi, takže je to zase něco jiného. Mám pocit, že to zase může člověka obohatit v jiných směrech, no.
0: Co je vaši momentální největší touhou a ambicí?
2: Touhou a ambicí? Mojí jakoby největší touhou, touhou je natočit nějaký doopravdy jakoby velký, hezký film v nějakou jakoby fakt pěknou roli, který bych doopravdy věnoval kus sebe. Doopravdy bych chtěl jakoby si vlastně v tom možná i trošku sáhnout třeba na to dno, ale doopravdy jakoby tam zanechat jakoby nějakou větší stopu, než se mi třeba doposud povedlo. To je taková moje jakoby touha, nějaký jakoby hezký celovečerní film.
0: A spíš vážná role, komediální role, nebo tragikomická
2: mix? Klidně něco tragikomického nebo vážného, vlastně bych si spíš chtěl zkusit.
0: Jak se snášel jako dítě, když večer rodiče odcházeli do divadla?
2: Já jsem dost toho času strávil i s nima v divadle, ale když odcházeli do divadla, to bylo ještě vlastně docela v pohodě. My jsme hodně času trávili jakoby s babičkou, ale nevím, jak jsem to snášel, ale pamatuju si, že jako úplně malej jsem si myslel, že v tu chvíli, kdy já se třeba koukám na pohádku s tátou, na nejkrásnější hádanku, že on, když je v práci, tak v tu chvíli musí být vlastně za tou kamerou a že tam jakoby vyloženě teďka hraje tu pohádku, na kterou se koukám. Je to zajímavý, jak to člověk jakoby vnímá úplně jinak, no. Ale já se strávil hodně času, i když ještě táta byl v angažmá v Národním divadle, tak třeba ve Stavovském divadle na zkouškách, na zkušebnách a tak, protože prostě hlídání nebylo. Často jsem seděl i během představení vlastně v Národním u nápovědy.
0: Děti sami doma nebyly, spíš jste byli s rodiči v práci.
2: No, to taky, ale babička častokrát jakoby to jistila.
0: Na vašem místě seděla kdysi dávno tady se mnou Sabina Remondová a tam mi vyprávěla, jak žárlila na lidi na ulici, když jí kradli maminku a chtěli si s ní povídat a chtěli podpis a chtěli fotku. Jak jste tohle bral vy? Když jste si uvědomili, že vaši rodiče nejsou úplně tak jako běžní rodiče?
2: Asi někdy během základní školy, kdy už člověk jakoby nějak začne víc vnímat ten okolní svět, no, tak samozřejmě nejdřív pro vás to jsou furt jakoby rodiče jako rodiče, že jo, nejsou to žádný nadlidi, ale tady to na to jsem někdy reagoval už jakoby pojďme, no, už jako častokrát mě to nebavilo.
0: Takže asi podobně jako ta Sabina. Jo. Vy jste teďko spolu hráli v seriálu Bulldog se poděbrat, měl jste šanci si se Sabinou sednout a probrat, jaké to je být synem slavných rodičů, na co se máte připravit?
2: Jo, vlastně, no, to nevím, jestli na co se mám připravit, ale spíš spoustu věcí, co třeba já řeším, tak mi vlastně říká, že to řešila taky a tak. A vlastně my jsme na tom place strávili dost času v průběhu toho Bulldoga. Bylo to fajn moc, jo. Vy jste se sebe si docela sedli. Myslím si, že to bylo přínosný jako velice. Ale je to zajímavý, jak tady vlastně takový herecký klany vlastně už tak mám pocit vznikají v poslední době, protože kolem mě já mám spoustu kamarádů.
0: Prokopzách, František Prachas,
2: Jirka a Jan Dlouhý.
0: Ano, dvojčata dlouho,
2: no,
0: Dlouzí.
2: No, Dlouzí, ano. Takže jakoby já těch lidí teďka kolem sebe mám hrozně moc, mám pocit, že spoustu lidí se teďka tomu začíná věnovat.
0: Mimochodem přišlo mi, že ten mladší syn Sabiny Remundové v seriálu Bulldog z Poděbrad byl v té první řadě trošku nevyužit a tak jako trošku podezírám, že se myslí na druhou řadu, kde to bude hodně o tom vás, o tom mladším synovi a o problémy s tím mladší synem. Jak to tam je? Bude druhá řada nebo ne?
2: No, to je asi zatím ve hvězdách, ale myslím si, že zájem by asi o to byl. Sledovanost to mělo krásnou. Mám pocit, že si to našlo své diváky a já bych si to přál, no, tak uvidíme.
0: Tomáš Baldýnský nic neslíbil zatím.
2: Neslíbil, no.
0: Když jsem ještě u toho dětství, jak se jako dítě snášel, možná už později jako to větší dítě, když třeba bulvár napsal o vašich rodičích něco nepěkného, takové ty stinné stránky toho.
2: Těžce, není to příjemný vlastně. Není to příjemný, no, jakoby a vlastně mě spíš přijde zajímavý, že to trvá doteď. Mm-hmm. Že teďka nedávno taky jakoby vyšly nějaký články ohledně toho, že vlastně táta mámu podvádí a tak a vlastně nevím, no. Když si to člověk přečte, tak my se tomu samozřejmě zasmějem, ale jenom ne každý jakoby nám vidí do obýváku, že jo. Jako je to prostě mnohdy úplně jinak, no. A tady ty věci se vlastně nikdy nestaly, nic se neděje, moje rodiče se nikdy v životě nerozváděli ani nerozcházeli, což už bylo psáno několikrát. A
0: bulvár vlastně, už to měl několikrát.
2: No právě. A je to vlastně v něčem už trošku únavný, bych řekl. A vlastně nás to jakoby v něčem trošku jako tak trápí, no, omezuje vlastně. A nevím, no. Bylo to vždycky těžký, jako, si to přečíst vlastně. Není to příjemný, no.
0: Díky tomu, že ten herecký život znáte i z téhle té druhé horší stránky, připadá vám, že jste lépe připraven, víc odolnější než vaši vrstevníci?
2: Já si s tím aspoň mám jako s kým popovídat určitě, co se týče právě třeba jako takhle komunikace mezi, jako když řešíme herecký svět s rodiči. Často ho vlastně řešíme. Což mě třeba dost pomáhalo ze začátku, kdy já jsem se vlastně teda hodně zabejčil, že si to všechno půjdu jakoby po svým a udělám si to sám. Ale pak ty úskalí toho a tak jakoby jsem vlastně znal, no, už dopředu. A věděl jsem, že to není jednoduchá práce, věděl jsem, že je to náročný jakoby jak časově, tak na psychiku člověka, tak na to, aby byl právě odolný. I tady v těch ohledech, co se týče toho tlaku vlastně jakoby mediálního a tak různě. Takže právě ještě o tom mi říkali rodiče často, že to budu mít složitější, protože tu nálepku na tom čele mám. A samozřejmě, že měli pravdu, že jo.
0: A na tu nálepku se hned zeptám po písničce. Mým dnešním hostem je herec Max Dolanský.

0: Noční mikrofórum.
1: Jaroslav Sedláček a jeho host na dvojce.
2: Mým dnešním hostem je herec Max Dolanský. S ním už jsme probrali to, co zdědil po své mamince, herečce Lence Vlasákové, i po svém tatínkovi Janu Dolanském, ale taky jsme se bavili o těch stínějších stránkách toho, když jste dítětem slavných rodičů. Maxi, pojďme k tomu, vy už jste to trošku naznačil, jak to přišlo, že jste sám se stal hercem. Úplně poprvé jste to na rodiče zkoušel údajně v nějakých plus minus 13 letech. Tehdy to neprošlo. Proč?
3: Protože já jsem asi ještě neměl ten pádný nějaký jakoby důvod k tomu, jo. Bylo to takový, kdy člověk, nevím, ta 27. třída zhruba, kdy se tak jakoby už se blíží k té devítce a rozhoduje se jakoby kudy kam. A já jsem říkal, že bych to prostě třeba zkusil, ale bylo to takový třeba. Jakoby nebylo to, že bych potom nějak šíleně prahnul. Zároveň, co se týče mých hereckých zkušeností, tak to všechno začalo až konzervatoří. Jakoby já jsem do té doby nikde jinde nebyl. Ale v té deváté třídě já jsem si řekl, že bych to doopravdy rád zkusil. A mama řekla, tak ať se začnu připravovat, jakoby, no, a já jsem začal a...
2: Maminka údajně zkoušela, abyste šel její cestou, to znamená nejdřív nějaká střední škola, gymnázium a pak to DAMU, a vy jste se rozhodl pro tatínkovou cestu.
3: Já jsem chtěl rovnou. Já jsem to na to gymnázium se úplně necítil, upřímně. Nám nějak, jakoby, ta konzervatoř mi přišla v tu chvíli jako taková nejlepší volba. Toho se začít rozvíjet tady v tom směru, no. A přišlo to prostě z mojí hlavy a rodiče doteď neví vlastně, s jakýma monologama já jsem se na tu konzervatoř dostal, nebo vědí s jakýma, ale nikdy je nevěděli, to provedení, jak vypadaly. To bylo takový období...
2: A to vydrželi vám do toho nemluvit, nevědět
3: tak,
2: to?
3: Tak když to nikdy nevěděli, tak mi do toho nikdy mluvit nemohli.
2: A kdo vás připravoval?
3: Jana Janěková.
2: A tu jste si vybral sám, nebo?
3: Jana Janěková učila zároveň dřív na pražský konzervatoři, pak zároveň na konzervatoři Jaroslava Ješka vlastně učí na oboru muzikál, právě obor herectví. A s Janou se vlastně taková jakoby rodinná kamarádka, no, takže jsme se nějak takhle spojili dohromady a... Jo, vlastně dostal jsem se do Prahy na konzervatoř a tím to celý začalo.
2: Vy jste se dohlásil i do Ostravy, dostal se na obě dvě konzervatoře, pokud se nepletu. A jaký by tam byl plán B, kdyby to nevyšlo?
3: Asi Valdorský liceum nebo něco takového.
2: Čeho jste se bál nejvíc u těch přijímaček? Co jste si myslel, že může být případná vaše achilová pata?
3: Asi herectví jsem se bál nejvíc. Člověk je hodně nervózní, no, poprvé jakoby z kůží na trh před komisi, ale... Zdají se asi zároveň musí člověk trošku věřit, ale je fajn, že ty profesoři, mám pocit, se snaží komunikovat s vámi tak, že se vlastně uvolníte docela a pak to vlastně není tak náročný. Ale bál jsem se asi nejvíc, že neprojdu přes druhý kolo, no.
2: Tam se dělo co?
3: Tam se děje zkouška zároveň ze zpěvu, z nějaký hudební terminologie, potom z pohybu. Z toho, jak jste nadaný pohybově, akrobacie, pohybová etída a zároveň i herectví, no.
2: Tak pohybově vy asi nadaný jste, protože jste dělal gymnastiku a jo. Na skateu jste jezdil.
3: Jo.
2: Parkour, nikoli na koni, ale to skákání z té betonové překážky.
3: Je to tak, zranění z toho mám nespočet, ale to byla velká vášeň v průběhu nějak základní školy, no, kdy jsem se dostal do takové fáze, že jsem doopravdy uměl dvojitý salto vzat na trampolíně, ale pak vlastně... V průběhu konzervatoře jsme teda měli akrobaci do třeťáku, což bylo super vlastně, že jsem se k tomu tak jakoby vrátil, tak profesor akrobacie mě měl rád, protože ty triky vlastně a cviky jsem většinou uměl.
2: Když mu tam super. Přijde gymnasta, tak to musel mít radost.
3: No, ale takže s pohybem jsem problém neměl nikdy, ale herectví jsem se bál asi z toho, že to třeba nakonec nevyjde, no. Ale já jsem doufal, že jo.
2: Přišel nějaký krizový moment během těch přijímaček?
3: Během přijímaček?
2: Ale má několik je tam kol?
3: Tři v Praze, v Ostravě byly jenom dvě, ale v Praze jsou tři a to třetí kolo už vlastně neprezentujete nic, co jste měl připraveného. Je to vlastně na základě nějakých improvizací v té už dané skupince, co tam je, protože to už je doopravdy jakoby takový, už to už prošlo velkým sítem, takže už tam zbývá asi jenom 18 lidí, vždycky v tom třetím kole berou 12. Takže už vlastně se tam sejde většina fakt talentovaných jakoby lidí, už vlastně jakoby šikovných, je to vidět. A dělají se různé improvizace, různá práce jakoby s kratším textem.
2: Máte rád improvizaci?
3: Musel jsem se to naučit trošku vlastně, ono, ať se mnohdy jakoby mám pocit, že to musí člověk v sobě trošku mít, ale i to se dá vlastně trošku naučit. Měl jsem s tím ze začátku asi problém vždycky.
2: Já vím, že u těch přijímaček občas mají ty profesoři taková opravdu absolutní přání, jako zahrajte nám Větrák nebo něco
3: jo,
2: takové.
3: Jo, tak to se mi nestalo, ale znám historky, kdy někdo měl zahrát hrníček s čajem a hrníček bez čaje. A takový věci, ale to
2: mě to byste si sám dokázal představit, jak byste to zahrál, kdybyste tenhle úkol dostal zahrát hrníček s čajem a bez čaje?
3: Asi bych to vyřešil nějakým zvukem, nevím.
2: Pamatujete si ten okamžik a hlavně pocit, když jste se dozvěděli, že vás vzali?
3: Jo, pamatuju. Čekal jsem na to do půlnoci, jestli to přijde a doopravdy přišlo a mám pocit, že jsem byl ve svém pokoji vlastně v podkroví, otevřel jsem si střešní okno a koukal do dály, pustil jsem si nějakou hudbu a vlastně byla to fakt veliká euforie. Zároveň už jsem měl nějaký jakoby tam kamarády na konzervatoři předtím v prváku právě, když já jsem se hlásil. Takže samozřejmě ti to věděli taky, takže jsme si pak volali ještě, takže jako tak. A byla to velká euforie a první školní den teda velká nervozita, ale...
2: Já myslím, já bych očekával, že budete zbudit tatínka s maminkou, abyste jim to oznámila. Vy jste koukal z okna do dály.
3: Řekl jsem jim to až ráno.
2: A jaké to bylo pro ně probuzení?
3: Byli rádi, já jsem tam doopravdy chtěl, jako, takže rodiče jsou přející, jakoby. V tu chvíli, kdy já už jsem si zatím jakoby pevně šel, tak mě podporovali. Ale v tu chvíli, jsem byl na vážkách, tak zkoušeli, jestli třeba nepůjdu jiným směrem.
2: Zkoušeli vaši vůli a odhodlání. Vy jste to už nakousli, že když jste šel na tu konzervatoř, že přišla nervozita. Já se přiznám, že si úplně moc nedokážu představit, jak se takové herectví vlastně učí. Jak vypadá první hodina na konzervatoři? Čím se začíná? Co je to první?
3: Je to seznamovací obzvlášť. Mám pocit, že první hodina byla, že jsme si ukázali monology z přijímaček.
2: Jste se navzájem předvedli znova a připomínkovali jste si
3: je. A třeba nám začali dávat nějaké jiné okolnosti vlastně v rámci toho, že jsme to měli nějakým způsobem vystavený v nějaký situaci s nějakýma emocema a teďka nám to třeba úplně otočili a tak. Ale v prváku vlastně by první půl rok se dělají většinou hlavně jenom etídy na krátkej text a nějak se tak jako zbližování jako tady s tím jevištním uměním, no, s herectvím jako takovým. Je to zajímavý, my jsme v prváku dostali Pavla Šimáka a mám pocit, že to bylo asi to nejlepší, co mě mohlo potkat na té konzervatoři. Myslím, on jako profesor, mám pocit právě třeba v prváku a tak je skvělej. Od něj mám spoustu takových věcí, které vlastně využívám dodnes. To je takový to seznámení už jenom s tím, že třeba na jevišti nikdy vlastně nejste pro sebe. Jste tam pro diváka. To, že na židli se dá sednout 200 způsoby a každý ten jednotlivý posed něco vyjadřuje. To, že vlastně třeba přejít po jevišti neutrálním způsobem, aby z vás nešlo doopravdy nic, je vlastně jedna z nejtěžších disciplín. Jakoby. A takových spoustu věcí, které pochytáte vlastně. To, že třeba dostat se z bodu A do bodu B je fajn, ale vlastně nejzajímavější je ta cesta předtím, než se to stane. Že jakoby můžu přijít a sednout si, ale můžu přijít a tu cestu si jakýmkoliv způsobem zkomplikovat. A to je právě to zajímavé, jakoby, co udržuje diváka zároveň v napětí a tak, no.
2: Co vás osobně na škole bavilo nejvíc?
3: Co mě bavilo nejvíc? Hodně mě bavila akrobacie a asi herectví byly moje dva nejoblíbenější předměty. A když měl jakoby něco vyzobnout, co se týče toho herectví, bavila mě vlastně docela česká klasika, když jsme dělali Marišu. To bylo fajn. My jsme to dělali takovým jinačím způsobem. Hodně jsme tam hráli i na nástroje a zpívali vlastně, že jsme tak jakoby jelikož se náš obor jmenuje hudebně dramatický, tak jsme doopravdy se toho snažili využít, takže tam to bylo propojené i se zpěvem a s nástrojem a tak. A teďka vlastně v průběhu toho páťáku už zkoušíme celky, celý inscenace a máme tři vlastně teďka na rejdišti a naposled jsme teďka udělali vlastně adaptaci Labirintu světa a Ráj srdce.
2: Komenský.
3: Komenský v režii Martina Frejová Krátka. A to je taky zajímavý, je to vlastně nějakým způsobem přepracovaný do... hledání toho smyslu, ale vlastně do našeho věku, když to hledá vlastně 20-letý člověk, ale to vlastně ten text je víceméně podobný.
2: No, mi přijde jako sympatická ambice. A s čím jste se náš kole naopak trápil? Co byste nejradši z toho rozvrhu hodin vyhodil?
3: S informatikou jsem se trápil.
2: Základní ajťácká poučka, zapnout, vypnout.
3: No, tak to tak úplně nebylo, ale s tím jsem se trápil první dva roky. Ale já mám pocit, že bohužel, no bohu dík spíš, jako s baletem jsem se třeba trápil, s takovýma věcma, vlastně oni nás tam doopravdy chtějí připravit na všechno, takže my si fakt projdeme všim, takže některé předměty jsou takový jakoby náročnější, no ale to se zvládne vždycky.
2: Max Dolanský, vycházející hvězda českého hereckého nebe, je naším dnešním hostem.

0: Noční mikroforum.
1: Jaroslav Sedláček a jeho host na dvojce.
2: Mým dnešním hostem je herec Max Dolanský, s ním jsme už probrali jeho slavné rodiče, Lenku Vlasákovou a Jana Dolanského, jeho touhu studovat herectví, přijímačky na konzervatoř, začátky na škole, předměty oblíbené i ty méně oblíbené. Maxi, jste v ročníku spíš kamarádi nebo spíš konkurenti?
3: Kamarádi, určitě, 100%.
2: A co se děje, když se potkává jí ty samé tváře na těch samých konkurzech? Jste pořád ještě kamarádi?
3: Jo, většinou se zasmějem jakoby, a mám pocit, že to k tomu asi je to nedílnou součástí tady té profese. No. Takže s tím se člověk nějak smířit musí, prostě, že vaši kamarádi vám budou neustále krást práci.
2: Je to pro vás stres jít na casting nebo radost, jako že by se to třeba mohlo povést?
3: Už dobrý.
2: Takže začátky byly horší?
3: Jo, začátky byly šílený. Já byl hodně, já jsem docela nervák doteď, ale mám pocit, že už jsem se v tom trošku jakoby víc usadil a už vím, jak to funguje, takže už člověk z toho nemusí být nervózní tolik, ale ty castingy jsou takový, no tak člověk dostane text vytržený z kontextu, naučí se ho, vlastně o tom nic moc neví, sází na nějakou jakoby svoji přirozenost a je to prostě vždycky jakoby stres, no, ale už vlastně dobrý, no. Už vím, že tam jdu prostě jenom sám za sebe a snažím se tam předvíst co nejlepší výkon a řídit se podle připomínek režiséra a buď to vyjde nebo ne, no.
2: Už jste si zvykl na větu, my se vám ozveme?
3: Jo, to taky. Ale zároveň už se mi i podařilo dostat některé věci bez castingu, takže to je jakoby taky, to je příjemný.
2: V tomhle věku to je velké vítězství,
3: To je velice příjemný, no. To mi udělalo radost.
2: Maxi, vaši první velkou rolí byla epizoda z druhé řady seriálu Stíny v mlze. Hrál jste v epizodě, která má víc než vypovídající nebo napovídající název Snadné cíle a hrál se tam vraha masového střelce. Pro mladého kluka, debutujícího před kamerou, asi hodně těžký úkol. A to bylo ještě v době, kdy nikdo netušil, co se o pár měsíců později stane na filozofické fakultě.
3: Úplně první role vlastně jakoby před kamerou a těžký úkol, no. Těžký.
2: Mě tak napadá ještě vlastně podobnou roli hrál tatínek v Sametových vrazích, jako to je legendární postava, která se nám dostala všem asi hodně pod kůži. Jo. Jako to tam zahrál. Napadlo vás to, tak já asi teda budu mít...
3: Tátová reakce byla spíš vtipná, když vlastně jsem mu to oznámil, že první role a vrah. A on, už i ty.
2: Je pravda, že tatínek je trošku tlačený do těch rolí gaunerů a grázlů.
3: Teďka už mám pocit, že to je lepší, ale dřív to tak bylo hodně. Takže jsem se bál, že to budu mít po něm, ale vlastně od té doby jsem si zahrál i spoustu hezkých rolí, takže dobrý. Ale tady to vlastně první role, náročný, to bylo asi v tom, že jak je člověk poprvý na place, tak zorientovat se a tak, a navíc tam jakoby nikdy na natáčení na vás nikdo nikdy čekat nebude. Takže to je prostě na rychlý orientaci a uvidíme, no. Vždycky jsem byl takový jakoby z toho vyklepaný z prvního dnu úplně. Ale celkově to bylo náročný, protože jsem doopravdy v té škole střílel a tak, a to teda potom jakoby ve výsledku se nikdy neodvysílalo. Ten díl se vlastně by se stříhal tak, aby vlastně, abych v té škole vlastně ani jednou nevystřelil.

0: blízko.
1: A na co člověk myslí v takové situaci? Vy jste byli zavření ve škole?
2: Byli, no, asi 3,5 hodiny. Hlavně ať už je po všem, člověk je nakoplej dost adrenalinem v tu chvíli vlastně. Ale spíš to tak na nás dolehlo, až když nás vyvedli takovým dlouhým koridorem vlastně až k Národnímu divadlu. Tak tam teprve vlastně došlo, jako nám spíš tak začalo docházet, co se doopravdy stalo a že jsme jakoby byli fakt vedle, no. Mm-hmm. No, nepříjemná zkušenost a jsem vlastně rád, že to dopadlo tak, jak to dopadlo, jako
1: rozumím.
2: Ten díl.
1: Naprosto rozumím. Poté, co následovaly další větší i menší role v seriálech a projektech různého typu, tak přišel, řekl bych, zásadní zlom ve vaší kariéře a ten se jmenuje prostě a jednoduše Limity.
2: Je to tak.
1: Seriál Petra Zelenky, v něm jste hrál syna hlavního hrdiny. Byla to najednou jiná práce, nemít jen ten štěk, ty 2-3 natáčecí dny, najednou vlastně desítky natáčecích dnů, procházet celým seriálem u renomovaného režiséra s velmi renomovanými kolegy.
2: Je to tak. První vlastně velká příležitost, která mám pocit, že to tak jako vlastně celý odstartovala tam, kde jsem vlastně jakoby za tu dobu stihl dojít, no. Vlastně potom se to tak začalo nabalovat po Limitech a vlastně Limity budou mít navždy místo vlastně v mém hereckém srdci, protože to je srdcový projekt v mnoha ohledech. Potkal jsem tam skvělý kolegy, se kterými se vídám doteď, spolupráce s Petrem Zelenkou byla skvělá, vlastně jakoby mě to fakt udělalo ohromnou radost, že vlastně první velký projekt můžu točit s někým, jako je Petr Zelenka. A už jenom i ta příprava vlastně by na to, kdy jsem si to vlastně poprvé četl, těch 8 dílů, tak jsem se u toho šíleně pobavil, pak následovalo hodně i čtených zkoušek, často i 5-hodinových, 6-hodinových, kdy jsme řešili naše rodinné vztahy, návaznosti, dialogy a už vlastně jenom to, že to bylo najednou hrozně profesionální a najednou jste vlastně by mnohem větší součást toho celku, tak to je vlastně něco jako tak takový trošku jako v tu chvíli to byl vlastně splněný sen jako by dostat nějakou roli takhle většího typu.
1: Jan Dlouhý, o něm jsme se tady dneska už zmínili, také pochází z herecké rodiny a ten se mi přiznal, že když točil svůj první film, tak byl stejně překvapen, že se točí na přeskáčku, že se neustále na něco čeká. Vlastně i když to člověk tak nějak jako ví, tak v tom reálu na tom najednou nebyl úplně připraven. Jak se to měl vy?
2: Já jsem si těch epizodek odtočil vlastně před Limitama docela dost, takže jsem nějakým že dokážu říct, že už jsem věděl, jak to na place funguje, ale to je prostě jakoby normální průběh natáčení, no, ale je pravda, že u toho seriálu mám pocit, že je to ještě snad složitější než u toho filmu, protože to je každý díl jiná linka, každý díl vlastně se řeší jiný problém, takže tam se člověk musí jakoby dávat pozor na to, jakoby kde zrovna je a je dobrý vlastně jakoby si číst věci před tím, co tomu jakoby předcházejí a co vlastně,
1: vlastně
2: se odehrává potom, ano. A to jsem se snažil jakoby takhle orientovat, no, podle scénáře.
1: Na webu novinky.cz tehdy vyšla recenze s tímto titulkem. Televizní Limity objevili talent Maxe Dolanského. Jaké to bylo stát se jako no-name najednou největší hvězdou seriálu, obsazeného opravdu velkými hvězdami?
2: Největší, myslíte?
1: No tak když mají v titulku potřebu zmínit televizní Limity, objevili talent Maxe Dolanského, tak to je důraz
2: na
1: to, že...
2: Mě tady ten článek poslala máma.
1: Byla k tomu nějaký komentář?
2: Napsala mi, mám pocit, gratuluju, nebo něco takového, nevím. To mi udělalo radost, když tady ten článek vyšel, jakoby dostal se ke mně samozřejmě. A to najednou vlastně, to vás jakoby tak zahřeje. Když si přečtete o sobě, že nejste úplně jako třeba k zahození a že třeba jakoby máte nějakou budoucnost. Že to nebylo vlastně tak šílený, protože jsem se toho samozřejmě bál, vlastně první velký projekt, ale vlastně ve výsledku jsem z toho vyšel velice dobře a jsem za to vděčnej, no.
1: Byl nástup popularity skokový, doslova ze dne na den, nebo to nějak rostlo s každým dalším dílem?
2: Rostlo spíš tak jako. Spíš to tak rostlo a vlastně potom následně mě překvapilo, že jsem jel ještě ten, nebo ten příští rok, nebo už ten rok do Zlína na filmový festival a tam jsem vlastně zaznamenal i to, že jakoby vás lidi poznávají, když jenom se procházíte prostě tím Zlínem. A mám pocit, že to bylo díky Limitům a taky díky tomu, že jsme ve Zlíně uváděli vlastně jakoby film High School Heist. Takže.
1: A jaké to je být najednou v roli těch rodičů? Do té doby byli známi jenom rodiče a najednou jste to byl vy, na koho se obracejí, koho žádají?
2: No, tak asi jakoby zároveň jsem tak trošku tušel, co jako třeba přijde trošku, ale ono to jakoby furt to není, nemám o sobě pocit, že bych byl natolik mediálně známý, že by to byl nějaký jakoby obrovský boom, ale ten pocit je, no, asi, nevím, je to fajn, jako nebudu lhát, ale... snažím se furt si nějak udržet, jakoby nenechat se tím úplně pohltit a udržet si svůj charakter a svý zásady a prostě věci, na kterých mi záleží asi.
1: Přišel s Limity a s tou úspěšnou vaší premiérou ten zlom, že najednou opravdu začaly chodit ty nabídky, začal být ten zájem?
2: Určitě jo, protože na to pak právě navazoval hnedka High School Heist, pak zároveň na to navazoval film, no, Bulldogs Poděbrad vlastně, ale tam jsem prošel přes casting normálně, ale tady právě třeba, jako, a High School Heist byl taky přes casting, ale už tam bylo jakoby, že o mě vlastně jakoby věděli, že říkali, že mě viděli tady, že mě právě viděli v Limitech, že jakoby se jim líbím, že přijď teda na casting a uvidíme. Ale třeba díky tomu mám pocit, že vlastně film Po večerce, který bude mít premiéru teďka v červnu, tak mám pocit, že Dan Pánek přímo, když mi volal, tak mi říkal, že mě viděl v Limitech a že by si se mnou chtěl dát vlastně schůzku ohledně projektu, který teďka bude točit. A vlastně jakoby...
1: Bez castingu.
2: No, že to vlastně takhle jakoby... To, že vás, že se na vás může jakoby někde ten režisér podívat, ten tvůrce, tak vlastně jakoby je to výhoda, no.
1: Je pro mladého začínajícího herce důležité, aby byl na sociálních sítích, aby měl dostatečný počet followerů?
2: Já nevím, jestli já mám dostatečný počet followerů. Upřímně.
1: Kolik máte followerů?
2: Asi něco kolem 9 000. Ale jakoby furt to není jakoby nějaký obrovský číslo, ale já jsem nikdy na ty sociální sítě moc nehrál, ač tam jakoby se snažím mít to hlavně jako nějaký svoje portfolio, právě jakoby práce a tak.
1: Spíš pracovní.
2: Spíš pracovní, než že bych tam potřeboval sdílet svůj
1: osobní život. Co jsem měl k obědu.
2: No, to ne, jakoby já jsem tady tomu nikdy nějak nepropadl. Třeba mě to ještě v budoucnu někdy potká, že vlastně začnu i jakoby takhle...
1: Být influencer.
2: Být influencerem třeba, ale to vlastně zatím nějak k tomu neinklinuju, no. Ale kdo ví.
1: Max Dolanský je mým dnešním hostem.

0: Mladý, sympatický, příjemně bezprostřední, takový je můj dnešní host, herec Max Dolanský. Maxi, rád bych se zeptal na svatbu vašich rodičů. Jaké to bylo, když vám po 20 nebo kolika letech po 19 letech společného soužití během covidu v pondělí řekli, že se v pátek budou brát?
1: Měli jsme pocit, že si z nás dělají srandu. A pak, když jsme zjistili, že to myslí vážně a že to proběhne vlastně v okolí nejbližších přátel a rodiny, tak jsme byli vlastně velice nadšení. A vlastně všem to zavolali takhle na poslední chvíli, ale všichni si stejně ten čas jakoby doopravdy udělali, protože bylo to přece jen 19 let.
0: Prý to tehdy byla velká hurá akce, do jejíž příprav se zapojili všichni, včetně vás dětí, aspoň tak to popisovala vaše maminka.
1: Jo. Všichni uklízeli celou chalupu, aby tam mohli následně ty hosti přespat. Na zámku se řešilo spoustu věcí a tak. Ale všechno to nakonec dopadlo, i prstínky se řešily na poslední chvíli, snad dostali nějaký kusy, které byly jakoby ve výloze přímo a tak, no, ale byly.
0: A jaké to bylo pro vás? Dojal jste se, když jste viděl své vlastní rodiče u oltáře?
1: Ano. Společně se svými sourozenci.
0: A slzička ukápla?
1: Ukáplo.
0: Kolik vám vlastně tehdy bylo, když se brali?
1: Skoro 15. No. Takže už to bude 6 let vlastně, což je děsivý.
0: Tak těm 19 už přibylo dalších 6. Rodiče se vás prý snažili vést, myslím, jako všechny děti od kumštu co nejdál, ale co aspoň já vím, tak se to tak úplně nepovedlo. Takže co dělají vaše sestry a bratr?
1: Nejstarší sestra Sofie je malířka. A Málka, druhá ségra, taky starší. Tak ségra je tak do všeho, takový renesanční člověk bych řekl, ale teďka momentálně studuje textil na Umprumce. Já jsem se vydal tady tou cestou. Můj mladší bráška by taky rád na konzervatoř, asi to tak vypadá.
0: Takže další herec v rodině?
1: No, možná, ale asi ano. Ale zároveň brácha je skvělý muzikant, výborný, má vlastní kapelu. Vlastně a Málka, moje ségra, má taky teda kapelu, oni jsou oba dva jakoby i zároveň dost hudebně nadaný. Takže brácha ve 14 letech skládá vlastní hudbu i texty, grunge-punková záležitost.
0: Takže ještě není jasné, jestli bude úspěšný muzikant nebo herec.
1: No, to uvidíme, no.
0: Ale když jste takhle všichni schopní a multitalentovaní a ty obory, jak si pokrýváte, jako to, toho výtvarna přes ty technologie, tady textil, herectví, hudba, nějaké rodinné, celorodinné představení, nenapadlo to už někoho, nebo?
1: Napadlo. Nebudu lhát, že napadlo. Babička chtěla mít rodinný divadlo přímo. Babička Máří, vlastně taky herečka a vlastně táto maminka, no. Chtěla mít společný divadlo, mě ta myšlenka vlastně toho docela přijde sympatická.
0: Tak jste si s maminkou už zahrál?
1: Jo, ano, je to tak. V představení Krajina nula, to bylo takový mezigenerační představení, který už se sice bohužel nehraje, ale mám pocit, že to mělo hezký poslání, no. Vlastně tady střed těch dvou světů a zároveň to téma toho dospívání, který je, mám pocit, aktuální v každý době.
0: A bylo to jiné být s maminkou na jevišti než doma v kuchyni?
1: Jo, bylo, určitě, ale je to fajn jako v tom, že víme, že jsme vlastně jakoby parťáci, no, v tu chvíli. Že se musíme jakoby navzájem jakoby podržet a tak, ale bylo to super. Fakt moc příjemný. Se zhádat na jevišti, pak se usmířit a tak. Příjemný vlastně.
0: A když pak jdete spolu domů, o čem si povídáte po takovémhle představení?
1: Jo, tak asi většinou o životě.
0: Nehodnotíte se
1: ale
0: navzájem.
1: Občas jsme si řekli, jakoby, jestli se nám to povedlo, co ne zas a tak. Jako mám pocit taková klasická konverzace po představení s kolegama, vlastně se to docela jakoby na to přeneslo až na to, že v tu chvíli vlastně jakoby jak partneříte na jevišti, tak musíte vlastně jakoby trošku si to umět i odstřihnout, jakoby, no.
0: Takže vlastně si to chápu, když si tak povídáme, že vlastně rodiče vám moc rady nedávají, jak co dělat, proč to dělat, ale spíš vám dávají jako zpětnou vazbu, jako co bylo lepší a co bylo horší a abyste si na to přišel sám, rozumím tomu dobře?
1: Jo, ale já to jakoby od nich jako nějakou zpětnou vazbu si třeba rád vyžádám, ale já doopravdy vlastně jsem nějak zastánce toho, že si tady tou cestou jdu sám, no. A to je jakoby asi takový rozhodnutí, který mě zatím nesklamalo absolutně. Vlastně jakoby vědět to, že já nechci, aby mi prostě jakoby, aby neustále jakoby za mnou stáli vlastně a radili mi co a jak a tak, to já si to dát jako vlastně udělám posun.
0: Možná navážu na to, co jste už říkala, že máte na čele tu nálepku těch slavných rodičů. V čem to pomáhá a v čem to ubližuje?
1: Ve spoustě věcech to pomáhá i ubližuje zároveň, mám pocit, ale pomáhá. To jméno vlastně samozřejmě vám může pomoct dostat se asi někam už jenom skrz to, že mám pocit, že lidi to třeba vnímají tak, že na vás můžou třeba natáhnout skrz to jméno lidi. To může prostě pomoct. A zároveň třeba když kamkoliv přijdete, tak většina lidí tady v tom odvětví s rodičema spolupracovali v minulosti nebo s nima spolupracují i nadále. Takže vlastně vás ty lidi automaticky trošku znají, takže jakoby asi začlenění nějak do toho celkového kolektivu je možná trošku jednodušší. A tak, no. Ale ty nevýhody, samozřejmě bulvár náročný, tlak zvenčí, v řeči ohledně protekce a takový věci, no. Je to, myslím si, že i taky o nějakém ještě srovnávání, ať už hereckým nebo osobnostním, takže jakoby tak, no. Není toho málo, si myslím. Ale já se to tak snažím právě si stát jakoby za svým.
0: Maxi, já vám moc přeji, aby se vám dařilo, jak té profesní rovině, tak v tom osobním životě a abyste si stál za svým. Děkuju moc za to, že jste přišel a za váš čas i za vaše odpovědi. Ať se vám daří.
1: Děkuju.
0: Hezkou dobrou noc na vlnách dvojky a nočního proudu, který nás za chvíli vystřídá, vám přeje i Jaroslav Sedláček.
2: Radioservis představuje
3: audioknihu Pavlíny Křivánkové Příbuzní.
2: Víš, proč tě nikdo nebere vážně? Proč do té vaší super rodinky nezapadáš?
3: Mia chce vědět, odkud pochází. Olina by raději zapomněla, odkud odešla.
2: Pozoruju žíly na svém zápěstí a dojde mi, že mám badnou krev, že z celé poloviny jsem z růda.
3: Anna Kameníková a Anita Krauzová v příběhu ohledání kořenů. Příbuzní. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.

Dobrý večer, milé dámy, dobrý večer, vážení pánové, zdravím i vás, ponocující děti. Znělka napovídá, že začíná noční proud. Noční proud vysílá výhradně Český rozhlas Dvojka. Takže máte správně naladěno. A mně zbývá, abych na začátku nočního proudu, který skončí až ve 2 hodiny ráno, vám popřál příjemné naslouchání a třeba i nějaké ty příjemné chvíle během poslechu pořadu, který vás provede Zdeněk Vrba.

Poslední půl hodinku soboty 5. září otevřela písnička Robot, kterou zpívala Miley Cyrus. Nebylo to náhodou, protože 5. září už roku 1919 herečka Olga Scheinflugová přečítala v malém Čapkově bytě v Říční ulici skupině literátů a umělců Čapkovu novou hru RUR. A právě ta přinesla světu označení Robot a právě tak se jmenovala první písnička, která obohatila hned na začátek tento noční proud. Narozeniny 5. září má také velký fanda nočního proudu. Když jsme kdysi měli fanklub, tak on měl legitimaci, myslím, že s pořadovým číslem 0001. Herec Pavel Nový, herec Studia Y, herec velmi úspěšný a často obsazovaný. Na jeho počest k dnešním 78. narozeninám si zahrajeme písničku Sladké mámení, a to i s filmovou Slokou, která se normálně v rádiu nehraje, ale v nočním proudu na to máme čas.

5. září, ale už roku 1946 ve Stone Townu na Zanzibaru se narodil Freddie Mercury. Dneska, pokud dobře počítám, by měl 80. narozeniny.

Písnička o tom, že láska může i zabíjet, což je téma, které bylo bohužel blízké muži, na kterého jsme vzpomněli, který se jmenoval Freddie Mercury, dneska by měl 80. narozeniny a před písničkou jsem říkal datum i místo jeho narození, tak si řekneme také, kdy nás opustil. Bohužel v Kensingtonu a už velmi brzy v 45 letech 24. listopadu 1991. Solovou písničku teď vyměníme za písničku se skupinou Queen, s jeho skupinou Queen a aby to bylo úplné, tak nemůže chybět Bohemská rapsodie.

5. září v České republice má svátek Boris. Na Slovensku není v kalendáři Boris na 5. září, ale to mi vůbec nebrání, proto abych nevzpomněl slavného slovenského básníka, textaře Borise Filana. Nejvíce textů napsal pro Prúdy a Pavola Hamela a samozřejmě také pro skupinu Elán, Vermi.

Boris Filan připomněl, že dneska má Boris alespoň v České republice svátek a kromě písničky Vermi napsal spousty dalších: Tanečnice, Zlučnice, Fangogovo ucho, Čabaně blázni, Stušková, Královna, Bělik, Tenisek, a takhle bych dlouho ještě mohl pokračovat. A to nemůžu, protože už před námi je poslední písnička, po které uslyšíte tu nejkrásnější melodii, českou státní hymnu, Půlnoční časové znamení, hlavní zpravodajskou relaci bratru nějakých 9-10 minut, a potom spolu se mnou se znovu můžete ponořit do pořadu zvaného Noční proud, který posloucháte už od 23 hodin a 30 minut. No a před tou půlnocí jako poslední zpívaná písnička, ta, která se pojí se jménem Boris Urbánek, ten má dneska svátek, ostravský muzikant, který pomohl spoustě interpretů k tomu, aby měli krásnější a lepší písničky, které jim zaranžoval, a my si ho poslechneme s Petrem Jandou a Alešem Brichtou z Mrazíka, z té české verze, a je to Loupežnická.

0: Lesa!
1: Kdo je tady lesa pán?
0: Ráz po sládech běží.
1: Kdo tě s klidem oloupí?
0: Ty?
1: Já.
0: Ty zrovna. Jau.
1: Kdo všem hrůzu nahání?
0: Až se chlupí ježí.
1: Kdo?

0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
1: V Moskvě skončilo jednání amerických vyjednávačů s prezidentem Putinem. V Kyjevě se sejdou s prezidentem Zelenským. Slapy poprvé v historii doplňují kvůli suchu průtok Vltavy. Orlická přehrada klesla na historické minimum. Fotbalisté Bohemians prohráli na hřišti Olomouce 0-3. Dnes bude slunečno, teploty do 24 stupňů. Je neděle 6. září, začínají hlavní zprávy s Denisou Hergeslovou.
0: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: V Moskvě pozdě večer skončila schůzka amerických vyjednávačů Steva Witkoffa a Jareda Kushnera s ruským prezidentem Vladimirem Putinem a jeho týmem. Informovala o tom ruská státní agentura RIA Novosti. Vyslanci přivezli do Kremlu plán amerického prezidenta Donalda Trumpa na ukončení války na Ukrajině. Detaily návrhu ani výsledky schůzky nejsou známé. Dnes budou američtí vyjednavači jednat s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským.
2: Do Moskvy se američtí vyjednavači bezpečně dostali. Ukrajinci, podobně jako v případě návštěvy šéfa CIA Johna Radcliffa minulý týden, přerušili dronové útoky na cíle v okolí ruské metropole. Ukrajinský prezident Zelenský oznámil, že je ochotný zastavit údery v oblasti Moskvy do konce pondělí. Také ruský prezident Putin dal pokyn 3 dny letecky neútočit na Kyjev.
3: Ukrajinské vlasti opublikovali svůj příziv.
2: Vladimír Putin při schůzce s Kushnerem a Witkoffem připustil, že ukrajinská vláda navrhla široké 3denní příměří. Na něčem takovém se ale Kreml s Kyjevem nikdy nedohodli. Lídr Ruska ale vyjednavače ujistil, že udělá vše, na co má vliv, pro bezpečnost jednání jich samotných i jejich doprovodu. Z Kyjeva Pavel Novák, Radiožurnál.
1: Průtok Vltavy začala kvůli suchu poprvé v historii doplňovat Slapská přehrada. Nahradila tak Orlík, jehož hladina klesla na historické minimum, zhruba 15 metrů pod běžnou úroveň. Vodohospodáři už proto z Orlíku upouštějí jenom tolik vody, kolik do něj přiteče.
4: Snížení odtoku omezilo i provoz vodní elektrárny na Orlíku. Nepokryje tak už poptávku v hodinách, kdy je spotřeba elektřiny nejvyšší. Domácnosti to ale podle mluvčího ČEZu Martina Schreiera nepocítí.
5: Samozřejmě na cenu elektřiny to vliv nemá, protože nahrazování dodávky dostanou v tuto chvíli za úkol další elektrárny.
4: Z Orlíku teď odtéká skoro 3x méně vody než normálně. Právě tenhle rozdíl teď musí pokrýt slapy, vysvětluje mluvčí povodí Vltavy Pavlína Mertlová.
6: Od této chvíle dotuje tok 40 metrů krychlových za sekundu z vodního díla Vrané Slapská nádrž, kde hladina začala pozvolna klesat.
4: Podle vodohospodářů bude hladina Slapské přehrady klesat každý týden až o 1,5 metru. Anna Millerová, Radiožurnál.
1: V domě srbské armády v Bělehradě se odehrála vzpomínková akce na počest odsouzeného válečného zločince Ratka Mladiče. Bývalý velitel bosenských Srbů zemřel koncem srpna v haagské věznici, kde si odpykával doživotní trest za genocidu a další válečné zločiny spáchané na území Bosny a Hercegoviny během války v 90. letech.
7: Na vzpomínkové akci se sešlo několik set lidí, kteří považují bývalého bosensko-srbského generála Ratka Mladiče za hrdinu. Kromě členů rodiny se akce zúčastnili někdejší členové armády Republiky Srbské, zástupci srbské vlády včetně ministra spravedlnosti, ale i občané, kteří relativizují nebo popírají činy, za které Mladiče odsoudil Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii. Velebení generála vyvolává silnou kritiku v zahraničí i v části srbské společnosti. Lidskoprávní organizace se dlouhodobě protestují proti glorifikaci Mladiče a neúspěšně vyzývají vládu v Bělehradě, aby takové jednání odsoudila. Ze západního Balkánu Téa Veseláková, Radiožurnál.
1: Záchranáři v Nepálu našli v tunelu vodní elektrárny dalšího živého člověka. Jde o občana Číny, který pracoval na vodním díle, když ho minulý týden zasáhla obrovská povodňová vlna. Během několika hodin je to už třetí zachráněný, který v tunelech přežil.
8: Naplňují se naděje záchranných týmů, že díky znalosti tunelů, vzduchovým kapsám a souře šťastných okolností mohla část lidí v podzemním labirintu přežít. V mimořádně náročných podmínkách tam teď pracují kromě nepálských záchranářů i odborníci z Číny, Austrálie nebo Indie. Zatímco v některých tunelech a vodních šachtách se dostanou maximálně 100 metrů do útrob těchto betonových staveb, jinde už jsou až 700 metrů hluboko. Vojáci, záchranáři i dobrovolníci pracují i v noci, protože každým dnem naděje na záchranu dalších živých lidí rychle klesá. Z Asie, David Jakš, Radiožurnál.
1: Policisté evidují při kontrolách víc případů telefonování za jízdy s mobilem v ruce. Za prvních 8 měsíců roku se přestupku dopustilo přes 26 100 řidičů. Oproti loňsku je to za stejné období nárůst o 10%. Nepozornost přitom může mít fatální následky, říká vedoucí BESIPu Tomáš Neřold.
9: I ten úplně krátký odklon pozornosti znamená situaci, kdy se může na silnici stát spousta věcí a já na ně nestihnu reagovat. Navíc takovéto přepínání, že si řidiči myslí, že vlastně se vždycky rychle podívají na tu silnici, úplně nefunguje, protože oči se sice podívají, ale ten mozek nepřepne.
1: Za 3 vteřiny podle něj auto v 50-kilometrové rychlosti ujede víc než 40 metrů. Po roce a čtvrt znovu v Praze jezdí tramvaje mezi stanicemi IP Pavlova, Muzeum a Italská. Dělníci úsek obnovili a vybudovali napojení na budoucí trať přes Václavské náměstí. Práce za asi 225 milionů korun trvaly od poloviny června minulého roku.
10: Poprvé po několika měsících na pražské zastávce Muzeum vystoupila paní Klára.
11: Samozřejmě to tady nejezdilo dlouho, tak jsme na to všichni čekali a vypadá to moc hezky, tak si myslím, že to lidem pomůže.
10: Dodává, že teď bude mít jednodušší cestu do práce.
11: Vystupovala jsem většinou na IPáku, takže jsem jezdila od tam, no, nebo nějakým autobusem, nebo pěšky.
10: Dělníci upravili křižovatku Legerovy ulice s Vinohradskou a z ní napojili trať na už dříve postavené koleje mezi starou a novou budovou Národního muzea. Popisuje Jan Šurovský z pražského dopravního podniku.
12: To, co pokračuje dál dolů, je trať TT Václavské náměstí, která ještě tedy bude trvat do června příštího roku.
10: Obnovu trati nad Národním muzeem dělníci dokončili o půl roku dříve, než dopravní podnik plánoval. Z Prahy Dominik Kučera, Radiožurnál.
1: Archeologové v jeskyni Bíčí skála v Moravském Krasu v sobotu představili lidem mimořádný objev. Jsou to ostatky děvčátka s náušnicemi staré 2 500 let, tedy z doby halštatské. Figurínu v replice dobového oděvu naaranžovali přímo v místě nálezu. Akce byla součástí setkání přátel halštatské kultury. Příznivci archeologie při ní rekonstruují život lidí té doby.
13: Tady vaříme pravěkým způsobem. Víme, co jedli z různých zbytků, co tady rostlo.
14: Vysvětluje Milan Kilar u ohniště s kotlíky plnými jídla.
13: Samozřejmě recepty se nedochovaly, experimentujeme.
14: Desítky lidí v dobovém oblečení ukazovali třeba výrobu železa, tkaní nebo pravěké hudební nástroje. Přímo v jeskyni vědci ukázali, kde našli ostatky halštatského děvčátka.
15: Měla 6 až 9 měsíců.
14: Říká archeoložka Zuzana Golesmírová.
15: Pro nás je hlavně klíčové, že jde o pohřeb dítěte, protože děti se ve spoustě období nepohřbívají buď vůbec, anebo se nacházejí zcela výjimečně, což je tento případ.
14: Originální artefakty v listopadu vystaví Muzeum Bladenska. Z Moravského Krasu Vlasta Gajdošíková, Radiožurnál.
1: Sport. Fotbalisté pražských Bohemians v 7. ligovém kole prohráli na hřišti Sigmy Olomouc 0-3. Pražané v první půli nevystřelili na branku a trenér Jaroslav Veselý přisoudil horší výkon únavě ze středeční dohrávky.
16: Trošku si to vyčítám, že to dej za mnou, protože přece jenom ta únava z toho středečního zápasu byla znát, když jsem si myslel, že ne a že jsem tu sestavu měl asi víc prodotovat. Příště to asi tak udělám, že už na ty dojmy hráčů nedám a víc jsem to v hlavě měl. Mužstvo si věřilo, mělo teďka dobrý výkony i výsledky, tak jsem mě do toho moc nechtělo šahat, ale považuji to i taky za svou chybu.
1: V dalších zápasech pak pražská Slavia porazila Zbrojovku Brno 4-0, Slovácko remizovalo s Pardubicemi 0-0 a Artis Brno podlehl plzeňské Viktorii 0-3. Tenistky Marie Bousková a Nikola Bartuňková neprošly do osmifinále US Open. Bousková prohrála s Polkou Švjontekovou 0-2 na sety. Stejným rozdílem podlehla Bartuňková Rusce Andrejevové. O postup bude ještě bojovat Jakub Menšík, který se brzy ráno utká s Američanem Tienem.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
17: Uzavřená D1 u Trhového Štěpánova a D3 u Dyňína. D1 ve směru z Prahy do Brna za exitem 56 Trhový Štěpánov stále uzavřená. Na 62. kilometru specializovaná firma tam za asistence hasičů odstraňuje následky požáru nákladního vozidla. Odklon na 56. kilometru, na dálnici se vrátíte na kilometru 66. Dálnice D3 z Českých Budějovic do Prahy neprůjezdná za sjezdem na Ševětín. Na 112. kilometru se osobní vozidlo střetlo se stádem prasat. Odklon na exitu 118 Ševětín na silnici 3, odkud se na dálnici vrátíte před Veselým nad Lužnicí na kilometru 107. A na silnici 6 z Prahy do Karlových Varů dejte pozor za Herstošicemi. Osobní vozidlo se tam střetlo se zvěří, odstavené je na krajnici a projíždí se Kyvadlově. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: V noci teploty klesají mezi 13 až 9 stupňů, v údolích až k 7 stupňům, ojediněné se objeví přehánky. Přes den bude jasno až polojasno, na severu a severovýchodě místy přechodně až oblačno, nejvyšší teploty 18 až 22, na jižní Moravě až 24 stupňů a na horách bude kolem 13. To byly hlavní zprávy.
0: Český rozhlas Dvojka.
18: Rádio, které vás baví.
19: Paranoid.

Pěkný nový den vám přeje Zdeněk Vrba. A to znamená, že posloucháte Český rozhlas Dvojku. A tentokrát sobotně nedělní noční proud. Jediný ze 7 nočních proudů v týdnu, který má i podtitulek Horečka sobotní noci. Horečka veskrze neškodná. A přestože už máme neděli 6. září, tak ta sobotní a teď už sobotně nedělní noc stále trvá. Ať se vám krásně naslouchá.

První písnička nového dne, kterou zpívala jamajská zpěvačka Sherry Lane, se jmenovala Catch the Cat, chyť kočku. Vy žádnou kočku chytat nemusíte, ani tu čtyřnohou, a můžete si naopak poslechnout dvounohou kočku, a to znamená velmi hezkou zpěvačku, která se jmenuje Dua Lipa. Narodila se v Londýně albánského původu a sází nám i do nočního proudu jeden hit za druhým. Jeden z nich se jmenuje Physical.

Physical a Dua Lipa v nočním proudu na dvojice. Takových tanečních písniček nás zejména mezi jednou a druhou čeká ještě spousta. Nyní ovšem otevírám kalendář. Kalendárium začíná a nemohu začít jinak než tím, že dnes 6. září to je rodný den českého zpěváka a zpívajícího autora, který se jmenoval Petr Novák. Pro mnohé je to ikona československé pop music, však také Akademie populární hudby ho mezi prvními zařadila do síně slávy a mezi prvními ho také odměnila anketa Legenda nočního proudu Českého rozhlasu. Petr Novák by měl dneska 81. narozeniny, samozřejmě všichni víte, že o něm mluvíme v minulém čase, že už tady s námi nějaký čas není, ale ty písničky, ty prostě nestárnou, ty tady budou pořád dál a to je velmi a velmi dobře. Tak Petr Novák byl pro mě něco jako idol už, když jsem byl malej kluk a utíkal jsem na jeho koncerty někdy i doslova před rodiči a byly z toho pěkné průšvihy. Později jsem se s ním seznámil a poslední 3 roky jeho života jsem dokonce uváděl jeho koncerty se skupinou Georgem Beethovens, kde nechyběl jeho souputník Karel Kahovec. No a Petr Novák má dneska teda, nebo měl by dneska 81, to znamená, že před rokem měl 80. narozeniny a tehdy muzikant Josef IX. Si vymyslel vzdát hold Petrovi Novákovi sérii koncertů po České republice. Dal dohromady Georgem Beethovens i s Karlem Kahovcem a Viktorem Sodomou, přibrali Michala Pavlíka, kterého známe z Čechomoru. Nemohl chybět ani Petr Bende, protože ten se pustil do písniček Petra Nováka a zařazuje pravidelně do svých koncertů a dokonce je natočil v nových úpravách a verzích z Filharmonií Zlín. Takže ti všichni a ještě někteří další, včetně zmíněného organizátora Josefa IX., který má také svoji doprovodnou kapelu, tak ti všichni se začali objevovat na koncertech a vzdávali hold Petrovi Novákovi. A mysleli, že už to skončí, ale ten zájem trvá, tak budou pokračovat i po těch 81. dnešních narozeninách. A shodou okolností ty dnešní 81. narozeniny budou s veškerou slávou slavit v amfiteátru v místě zvaném Radim a je to kousíček, co by kamenem dohodil od Kolína. Určitě tam nebude chybět ani písnička Náhrobní kámen.

Hej vy paní tam, vás od někud známá souputník Petra Nováka, Karel Kahovec, který, když začínali kariéry, se potkal s Petrem Novákem ve skupině Flamengo a na závěr života, ty poslední tři roky, které jsem zmínil, se potkali na Forbíně před skupinou George and Beethovens. A také velký kamarád Petra Nováka. Mimochodem, pochopitelně Karel Kahovec na té dnešní poctě Petru Novákovi chybět nemůže a také nebude, ale ještě jméno jedno jsem nezmínil a to je velmi důležité, protože dnes do toho amfiteátru Radimu Kolína přijede i Ivo Plicka, který žije ve Spojených státech a který napsal řadu těch hitových textů pro Petra Nováka, namátkou třeba Co je to láska, nebo Hádít, také Dětské oči, Pokoj číslo 26, Náhrobní kámen jste slyšeli před chvílí, Klaunova zpověď, kultovní to píseň Petra Nováka, Povídej, Já budu chodit po špičkách. Tu si můžeme zahrát, ale tentokrát nikoliv s Petrem Novákem, ale s dalším účastníkem té dnešní pocty u Kolína pro Petra Nováka a to je Petr Bende. Petr Bende, který je už jiná generace než Kahovec, Sodoma a další, kteří tam budou, ale který má písničky Petra Nováka rád, zařazuje je tak do svých koncertů a natočil dokonce album Novákových hitů s Filharmonií Bohuslava Martinů Zlín pod taktovkou Roberta Kružíka a v novém aranžmá Jana Lstibůrka. No a jedna z těch 14 písniček je ta, kterou jsem zmínil jako poslední z Novákových hitů a to je Já budu chodit po špičkách, tentokrát s Petrem Bendem.

0: krve!
1: Já budu chodit po špičkách, tentokrát samozřejmě nikoliv Petr Novák, ale Petr Bende a s ním Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín. No a když jsem zmínil i tuhle písničku, kdy autorem hudby je Petr Novák, autorem textu Ivo Plicka, tak si řekněme, že Ivo Plicka bude příjemným překvapením té dnešní pocty k 81. nedožitým narozeninám Petra Nováka, a Ivo Plicka mezi tím nenápadně míří ke své 80., která na něj čeká 25. září. Noční proud bude určitě, až to bude ještě aktuálnější, gratulovat. Teď už se vydáváme poprvé do světa, myslím alespoň v tom kalendáriu nočního proudu, a vzpomeneme na zpěvačku skupiny Cranberries, která zemřela v roce 2018, dnes by měla 55. narozeniny.

Písnička se jmenovala Dreams, tedy sny, ale měla tolik energie, že zejména vás, kteří třeba takzvaně jedete na noční prout a musíte někam dorazit, tak ne, že by uspala, ale spíše probudila. O tom také je, protože myslíme na vás, na řidiče, kteří jedou černou tmou a mají před sebou ještě spousty kilometrů a poslouchají noční prout a Český rozhlas Dvojku, to jsou naši klienti a já je speciálně tímto zdravím. Tak to byla vzpomínka na zpěvačku skupiny Cranberries, která odešla do hudebního nebe v roce 2018. Dneska si připomínáme její nedožité 55. narozeniny a myslím, že vám dlužím její jméno. Jmenovala se Dolores O'Riordan. Tak to byly Cranberries a teď už se vydáváme zase zpátky domů, jak to tak děláme. A dnes musíme také zmínit, a to s velkým vykřičníkem, nedožité, bohužel, 80. narozeniny paní Hany Zagorové.

Adieu. Uzavřem spolu příměří a bitvy vzorců kýčových. A místo teplých večeří dáme si volnost jako dřív. Třesklo jak výstřel ze tvých úst a já snad ani nebrečím. Po velké párty bývá půst a pachuť vzdát to bez řečí. Adieu.

Ponejprv Adie, posléze Černý páv, hned dvě písničky na oslavu Hany Zagorové. Dnes 6. září 2026 by měla 80. narozeniny, bohužel jí bylo dopřáno jenom 75 let a nějaké dny k tomu, aby tady s námi byla, rozdávala radost ta, kterou přezdívali Hanička písnička, a už jenom ta přezdívka napovídá, že to byla velmi dobrosrdečná a na druhou stranu velmi cílevědomá dáma, která se 9krát za sebou stala nejpopulárnější zpěvačkou republiky v anketě Český, respektive Zlatý slavík. Tak další narozeniny 6. září se skutečně urodilo osobností. Nemůžeme vynechat právě ani tu, kterou už mám na jazyku, a to není nikdo menší než Roger Waters. Roger Waters, který má dneska 83, a my si poslechneme kousek z jeho koncertu v Berlíně.

Live in Berlin, Roger Waters. A určitě jste poznali, že na tu písničku nebyl sám. Spolu s ním tam byl irský všeuměl Van Morrison. Shodou okolností před týdnem v nočním proudu jsme vzpomněli zase pro změnu jeho narozeniny. Roger Waters má 83. narozeniny. O hodně mladší, tedy přesně o 7 let, je Luboš Pospíšil. A Luboš Pospíšil nám připomene, že stále ještě je léto, tak si ho užívejme včetně letních nocí.

Luboš Pospíšil to vzal pěkně hopem z letní noci až po stopy bod ve sněhu. To byla písnička Letní noci a já jenom doplním, že Luboš Pospíšil má dneska 76. narozeniny. K ním všechno nejlepší. Máme tady také švédskou skupinu Cardigans. Její zpěvačka Nina Persson má dneska 52 a tímto se právě zmíněná švédská kapela kvalifikovala do nočního proudu a tentokrát s písní La Foule.

6. září, ale už roku 1932 se v Kamenných Žehrovicích v okrese Kladno narodil velký hudebník, velký muzikant, pan Josef Obruba, který se posléze stal hudebním dirigentem a dirigoval třeba taneční orchestr Československého rozhlasu, a to v době, kdy tenhle ten taneční orchestr vypouštěl v uvozovkách do světa spoustu interpretů a ty písničky, které je doprovázely, byly hitové. Mohli by o tom hovořit všichni, kteří něco znamenali v oblasti pop music v té době, od Marie Rotrové až po Karla Gotta. Tak Josef Obruba ovšem nedirigoval jenom taneční orchestr Československého rozhlasu, ale také orchestr Golden Kids. Golden Kids, to bylo něco výjimečného, kdy se spojili Václav Neckář, Marta Kubišová a Helena Vondráčková za zády právě s orchestrem Golden Kids, který řídil Josef Obruba, kde byli třeba namátkou Zdeněk Rytíř na basu, solový kytarista Ota Petřina, bubeník Petr Hejduk a další osobnosti. No a Josef Obruba, ten by dneska 6. září měl, pokud dobře počítám, 94. narozeniny, 94 in memoriam. Odešel 13. srpna roku 1982, ale ty jeho nahrávky, ty tady zůstávají, včetně písničky, kterou pro Golden Kids napsali Vladimír Popelka, co se týče hudby, a Vladimír Poštulka, co se týče textu. Zpívá Marta Kubišová, a ta nahrávka byla nahrána orchestrem Golden Kids pod řízením Josefa Obruby ve studiu v Davicích v roce 1969. Píseň se jmenuje Vrba a jako by snad byla o mně, nebo co?

Tak to byla Vrba a Marta Kubišová a vzpomínka na dirigenta Josefa Vobrubu. 6. září 1947 v Los Angeles se narodil jistý Sylvester James, posléze známý co by Sylvester, velmi úspěšný diskotékový zpěvák a nebo popový zpěvák, můžeme říci, který byl svého času nazýván i král diskohudby v určitém prostředí a v určitém diskotékovém žánru. Jeho nejúspěšnější píseň je You Make Me Feel a my si ji poslechneme, a než zazní, tak jenom řeknu, že Sylvester odešel brzy už v 41 letech 16. prosince 1988 v San Francisku a bylo to, prosím pěkně, na AIDS.

Toto letí, už je 1:09. Ještě nám takřka celá hodina zbývá do konce nočního proudu, takže budu se snažit vám ještě nabídnout různé zajímavé interprety. To kalendárium je dneska obrovské. 6. září je jakoby magické. Spousta osobností se právě narodila 6. září, má 6. září zapsané ve svém rodném listě. A mezi tuhletu početnou a úspěšnou skupinu patří také kytarista a textař norské skupiny AHA, Paul Waktar Savoy. Mimochodem, tahle ta nejslavnější norská kapela už mnoho let žije ve Spojených státech a my si ji připomeneme v podobě jejího největšího hitu Take on Me.

Ani by jeden neřekl, že už je to 68 let, co se narodila herečka a zpěvačka a svého času také naše kolegyně tady v Českém rozhlase, a to Zora Jandová.

To byla dávná přání, respektive tak pojmenovaná písnička, kterou nám zaspívala manželka hudebního skladatele Zdenka Merty, Zora Jandová, v den svých 68. narozenin. A Zoru Jandovou vystřídá mladíček z Belgie, který používá pouze umělecké jméno Bear a má takovou časosběrnou písničku Yesterday, Today, Tomorrow.

Yesterday, today, tomorrow a belgický zpěvák Ber. V 1:20:30 k tomu otevírám noční optiku. Za pultem už se na vás těší a usmívá Richard Miller.

Noční prout na dvojce pro vás uvádějí Miloš Skalka, Martin Hrdinka, Jitka Benešová, Ilja Kučera mladší, Robin Šalamón a jako v tuto chvíli Zdeněk Vrba, který vás zve k jednomu skotskému jezeru.

I s velmi zajímavou písničkou jsme byli u skotského jezera Connemara a přesto jsme slyšeli francouzštinu, a to libozvučnou, protože o jezeře Connemara zpíval jeden z nejpopulárnějších francouzských zpěváků, jmenuje se Michel Sardou a u nás ho skoro nikdo nezná. Tak 6. září v kalendáři už hodinu a 31 minut a 31 vteřin k tomu. A právě tak dlouhou dobu už mají svátek všichni pánové, kteří se jmenují Boleslav. V roce 2013 je snad naposledy spočítali a bylo jich rovných 700, včetně Bolka Polívky.

Obludárium a ten, který má dnes svátek, tedy Bolek Polívka, spolu s ním také vzpomínka na Pavla Bobka. Tak to byly dva Bobové, Bolek a Bobek. Co nás čeká dál? Čeká nás dál velehit nejpopulárnější americké zpěvačky současnosti, kterou je bezesporu Taylor Swift. Nedávno se vdala, v Madison Square Garden si udělala hostinu, to je ta velká hala, kde se hraje NHL i NBA. A ještě se také potěšila ke svému sňatku velkým celosvětovým hitem The Fate of Ophelia.

Ophelia a šťastná novomanželka Taylor Swift, momentálně nejpopulárnější americká zpěvačka, to vám říkám v 1:39:30 ještě k tomu. Čeká nás ještě spousta muziky, ta další nám dovolí se zastavit u tak velkých velikánů, jakými bezesporu byli bratři Fogertyové a jejich parta, která si říkala Creedence Clearwater Revival. A možná, kdyby na tom konci 60. let věděli, co jednou bude v České republice revivalu, že by ten název revival ze svého názvu vypustili. To jsou spekulace samozřejmě, takže jenom pro pořádek skupina Creedence Clearwater Revival a Molina.

To byl stop time. A dokonce na konci. Tak Creedence Clearwater Revival a Molina, to byla písnička, která vás provází dnešní sobotně nedělní nocí z 5. do 6. září. Už máme 6. září. Samozřejmě i dneska večer se znělka nočního proudu ve 23 hodiny a 30 minut ozve znovu a čeká vás ten jediný noční proud, který vede z jednoho kalendářního týdne do druhého, a to je ten nedělně pondělní, který mám pravidelně na starosti, zatímco o tyhle sobotně nedělní noční proudy se střídáme s kolegou Milošem Skalkou, Martinem Hrdinkou, a tak to je a bude i příští měsíce na konci roku 2026, abychom 20. října vás pozvali na tradiční výroční noční proud s předáváním cen Legenda nočního proudu. Tou se pyšní i brněnský zpěvák, někdejší lídr a frontman skupiny Kern, Jaroslav Albert Kronek, poslední roky se svojí kapelou Alband, a jedna písnička, která úspěšně vstoupila i do hitparády Českého rozhlasu Dvojka, písnička Kalimba.

Píseň z dětství zůstává kalimbou utkaná, zpíval Jaroslav Albert Kronek, který je autorem hudby, zatímco jeho celoživotní kamarád a souputník Libor Machata, který hraje na basovou kytaru, je autorem textu. Právě tihle dva byli motorem kdysi velmi populární skupiny Kern, která dokonce získala svého času bronzového zlatého slavíka. Byla tudíž třetí nejpopulárnější kapelou v celé republice. A potom přišla taková zvláštní chvíle, která doposud mi nebyla vysvětlena, a tihle dva pánové, tihle dva kluci o skupinu Kern přišli. No nicméně hrajou dál, říkají si Jaroslav Albert Kronek and Alband, a takhle jsme je poslouchali i v té zmíněné písni Kalimba, a nejenom v ní. Tak pojďme dál, nesmím zapomínat na to, že dnešní noc musí být také trochu taneční. Co trochu? Hodně.

Jako vždy perfektně roztančená dvojice Pet Shop Boys, tentokrát s hitem Always on my mind, a to byla předposlední písnička tohoto sobotně nedělního nočního proudu na dvojce, takže můžete přemýšlet, která že bude ta písnička poslední, ale ještě předtím bych upozornil třeba na rekordní teploty v pražském Klementinu. Nejchladněji 6. září bylo v roce 1877, a to pouhých rovných 8 stupňů Celsia. Nejtepleji, to už je také pěkně vousatý rekord, z roku 1834, plus 32,2 stupně Celsia. Víme, že dneska teplotní rekordy padat nebudou, ale měl by být docela hezký a příjemný den. Tak si tu neděli 6. září užijte. Nejlépe také poslechem Českého rozhlasu Dvojka, který vysílá non-stop 24 hodiny denně. Teď vás čeká mimochodem repríza pořadu Halo Soukup, Halo, což je velmi zajímavý pořad, a já se budu těšit, že za chvíli už nebudu moderátorem, ale budu posluchačem, který pojede z nočního proudu a bude spolu s vámi, kteří nesmíte spát nebo někam jedete, poslouchat. Přidám se prostě k vám. Jinak se těším dneska večer ve 23.30. Do té doby se mějte báječně a krásný zbytek této noci vám přeje Zdeněk Vrba.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám, přátelé, společnost dělá Dvojka, jsou 2 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Haló, Soukup, haló.
3: Haló, Soukup, haló.
1: Hudební pořad Ondřeje Soukupa na Dvojce.
4: Tady je Ondřej Soukup, já vás zdravím, díky, že posloucháte. Dne 5. září tohoto roku, roku 2026, by se dožil svých 80 let genius. Genius, který se narodil ten den v roce 1946 na Zanzibaru párským rodičům. A ti mu dali jméno Farrokh Bulzara. Pak studoval v Indii, vrátil se na Zanzibar a odtud celá rodina zdrhla před tamní revolucí do Anglie a usídlila se v Middlesexu. Tam v roce 1970 založil s kytaristou Brianem Mayem a bubeníkem Rogerem Taylorem skupinu Queen. A je vám asi jasné, že jde o zpěváka Freddieho Mercuryho. Queen postupně získali celosvětovou slávu a on jako zpěvák, pianista a samozřejmě skladatel tak ji získal s nima. A já musím říct, že dodnes je svým 4-oktávovým hlasovým rozsahem považován za jednoho z největších zpěváků v historii rockové hudby. Proslul svým hodně extravagantním vystupováním na pódiu a je pravda, že to tak trošku narušoval konvence rockového frontmana svým velmi teatrálním stylem. Já totiž jsem Queen v roce 1983 viděl v Mnichově na Olympia stadionu. Šli jsme na koncert ještě s Honzou Žižkou a Liduškou Nopovou. Den předtím jsme poblíž někde hráli s Karlem Gottem a tak jsme v Německu zůstali, protože pro boha nechat si ujít Queen to nešlo. A musím říct jednu věc, za to budu kamenován, že teda Mercuryho exibice s mikrofonem na té krátké tyčce, to teda opravdu stálo za to. Je to teda hodně excentrický a já musím říct, že všechny ty jeho pózy mi občas připadaly, no musel jsem se tomu občas duchu smát, ale to je úplně jedno. On byl zpěvák, frontman a hlavně pro mě jako skladatel naprosto famózní. Jako první tady mám píseň s titulem The Miracle. Ona je považována za jednu z hudebně vlastně nejzajímavějších skladeb pozdních Queen. Pravda, není to jejich největší hit, ale skladatelsky je strašně zajímavá. Ona střídá nálady, tóniny,